Píseň Jaromíra Klempíře a Jiřího Štajdla Se la ví jsem na úvod našeho dnešního hudebního setkání zařadil proto, že nemám ve svém repertoáru snad žádný jiný tak typický šanson. V dopisech, e-mailech a vzkazech na Facebooku si o Se la ví stále píšete. A tak jsem tuto skladbu nechal na úvod zaznít. Především proto, že vám dnes nabídnu písně v podání francouzské umělkyně, která se stala zcela jedinečným a neopakovatelným fenoménem. Profesně neobyčejně houževnatá a k sobě náročná, překonala velký handicap drobné postavy a svým dramatickým vášnivým hlasem dojímala a dodnes dojímá publikum bez rozdílu věku a sociálního postavení. Zpívala o lásce v nejrůznějších podobách, o jejich radostech, ale ještě více o jejich strastech. Často velmi banální texty povýšila svým pěveckým a scénickým projevem na malé skvosty a skutečné umění. Ačkoliv do hudebního nebe odešla už před 51 lety, kdy jí bylo 47, svět na ní nezapomněl a pro sebe ji objevují stále nové a nové generace posluchačů. Dámy a pánové, dnes vám bude zpívat Edith Piaf.

Dozněla píseň La Foule, Dav, nebo také Zástup. Edith Piaf se narodila jako Edith Giovanna Gassion v roce 1915. Pod pouliční lucernou na rozprostřené pláštěnce pařížského policisty, který jí pomohl na svět, se svou matkou hospodskou zpěvačkou byla jenom 2 měsíce. Až do 2 let jí totiž vychovávala babička, která vedla veřejný dům. Babička pila jako duha a malé Editce často máčela cumel do červeného vína. Zuboženou holčičku nakonec odvezl otec Gassion do Normandie, kde u jeho příbuzných strávila dalších 5 let. I tady oni s láskou pečovali prostitutky, které malé Edith léčili slepotu způsobenou zanedbanou oční nemocí. Edith neviděla od 3 do 6 let. Teprve po návštěvě poutního místa u svaté Terezy v Lisieux se jí vrátil zrak a mohla nastoupit do školy.

Když Edith Piaf povyrostla, odvezl ji otec do Paříže a společně se pak živili po ulicích města nad scénou, zpěvem a akrobací. Se svou nevlastní sestrou Simone Berthaud prožila krušné mládí, prostředí prostitutek, pasáků a kapsářů. Bylo jí necelých 16, když se zamilovala do zedníka Louise Dupona. Provdala se za něj a v 18 mu porodila dceru Marcel. Aby uživila dítě, které bezmezně milovala, pokračovala v pouličním zpívání. Když dvouleté děvčátko zemřelo na zánět mozkových blan, neměla matka ani na věnec. A tak se Edith poprvé a naposledy za peníze prodala. Poslechněme si teď v jejím podání píseň Milord, ve které svůj zážitek s nejstarším řemeslem náležitě zúročila. Milordovi se představuje jako prostitutka, v níž je ovšem daleko více lidského než v onom pánovi z takzvané lepší společnosti.

Zlom v životě Edith Piaf nastal v říjnu roku 1935. Zrovna zpívala na jednom nároží pařížských ulic a kamarádka ji doprovázela na harmoniku. Jejího mimořádného hlasu si tenkrát povšiml Louis Leplé, majitel kabaretu Žerný. Dohodli se na 4 písničkách a 40 francích denně. Na černém svetru, který si Edith sama pletla, i na uměleckém pseudonymu. Leplé by byl nejraději říkal Brabec. Mono, ale tak se už jedna tehdejší zpěvačka jmenovala. Proto našel synonymum z pařížské hantýrky, v níž vrabci slyší na slovo Piaf. Do Leplého kabaretu chodila pestrá společnost. Vedle cizinců, hlavně bankéři, spisovatelé, herci, advokáti, zpěváci a režiséři. Právě tomuto publiku představil Leplé Edith Piaf tak, jak ji objevil u náměstí Étoile, nenalíčenou, naboso, v laciné sukni a stále nedopleteném černém svetru, přes který si v případě svého prvního vystoupení přehodila hedvábný šál. Dar od kolegyně zpěvačky. Hned po skončení první písně diváci jeden přes druhého křičeli brávo. Když mělo dojít na druhou, někdo doticha řekl: ta malá to má v sobě. Byl to Maurice Chevalier. Před Edith Piaf se rýsovala velká kariéra, ale jednoho krásného jarního dne roku 1936 byl doma ve vaně nalezen zavražděný její objevitel Louis Leplé. Znal se bezmála s celou uměleckou Paříží, ale žil sám, byl bez rodiny, neměl už rodiče a jediný, s kým se pravidelně stýkal, byla Edith Piaf. Jeho vrah nebyl nikdy vypátrán. Podezření však padlo na bývalou zlodějku z Pigalle Edith Piaf. A zbytek už dokonal senzace chtivý tisk.

Po leplého smrti se Edith Piaf ujal textař Raymond Asso, který byl po 2 roky nejen jejím milencem, ale především učitelem společenských mravů. Dával jí číst ty nejlepší knížky a objevoval pro ní šansony šité zpěvačce na tělo. A hlavně psal pro ní skvělé texty, ke kterým psala hudbu Editina přítelkyně Marguerite Monod. V roce 1937 Raymond Asso dokonce uvedl Edith Piaf až na scénu slavného pařížského muzikálu ABC. Jejich nejznámější písní je Mon Légionnaire, můj legionář. Kvůli legionáři se totiž podle svého prvního životopisu Edith Piaf pár let předtím rozešla s otcem svého dítěte. Seznámila se s ním, když zpívala v kasárnách. Když za ním ale zanedlouho přišla, dozvěděla se, že se její milý popral a sedí v base. Po čase se pak dozvěděla, že padl v Africe. Tahle příhoda je zaznamenána i v textu písně Můj legionář. Ve skutečnosti ale ona love story, jak se uvádí ve druhém životopise tragédky francouzského šansonu, skončila absolutně neromanticky. Když už v době své největší slávy vycházela zpěvačka z nočního podniku Folie Belleville, kde vystupovala, zastavil ji a k dosažení úspěchům gratuloval blahobytný občan. Samozřejmě, že to byla Editina bývalá láska, onen legionář, kterého zprvu nepoznala. Docela by mě zajímalo, zda se on poznal v písni, kterou právě uslyšíte. Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il avait plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son coup portait, pas vu, pas pris.

Už během druhé světové války slavila Edith Piaf jeden úspěch za druhým. Vydělávala miliony a byla stále na cestách. Velkolepý úspěch jí zřejmě dodal odvahu i k soukromému protinacistickému odboji. Když měla v Paříži zpívat pro německý generální štáb, složila si přes noc písničku o polním lazaretu. Zpívala v něm o prázdném lůžku po vojákovi, co ještě včera žil, o umírajícím muži, který prosí souputníky ve zbraně, aby po jeho smrti podporovali jeho ženu, nebo o chudákovi, kterého svědí palec u nohy, kterou už nemá. Poslední dvě sloky ale už zpívala prázdnému sálu pařížské Alhambry, který vysocí němečtí důstojníci kvapem opustili. Během války vystupovala Edith Piaf také v táborech pro zajaté francouzské vojáky. Po jednom z improvizovaných koncertů se s nimi nechala vyfotografovat a v Paříži potom pracovníci odboje všechny hlavičky ze snímku zvětšili. Na příští vystoupení už sebou Edith vezla v kufru s dvojitým dnem 120 falešných osobních průkazů. Nikdy se o tom moc nepsalo a taky po válce některé noviny nepřímo obvinily z kolaborace s Němci. Představte si. Když jí přátelé radili, aby noviny zažalovala, vysmála se jim. Neuměla a nechtěla se soudit. Raději zpívala své šansony. Třeba písničku Mon vieux Lucien, můj starý Lucien, který u nás známe s českým textem Pavla Kopty a pod názvem Petr a Lucie, podání Hany Hegerové. Písni se Edith Piaf v úloze pouliční holky hádá se svým pasákem.

fait voir. Tu voulais me faire peur. Oh, ce que t'es blagueur.

0: Eh ben quoi, Lucien? Donne-moi ce que t'as dans la main. Oh, c'est agréable d'être ton copain. Oh non, Lucien! Allez, viens.
1: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
2: Po druhé světové válce byla Edith Piaf zdaleka nejpopulárnější francouzskou zpěvačkou. Nejen doma, ale také v zahraničí. Zvláště ve Spojených státech amerických, kam pravidelně jezdila na turné. V Americe Edith Piaf debutovala s velkým úspěchem už na konci 40. let v newyorském klubu Versailles. K americké kariéře jí také hodně pomohl obdiv a pomoc jejich kolegů, herečky a zpěvačky německého původu Marlene Dietrich a Charlieho Chaplina, který pro ně chtěl složit písničku a prohlásil, že kdyby filmovala, musela by dosáhnout stejného úspěchu jako on. Osmkrát byla Edith Piaf hostem slavné televizní show Eda Sullivana, dvakrát koncertovala v newyorské Carnegie Hall. Než uslyšíte, jak během koncertu v tomto slavném koncertním sále zpívala jednu píseň anglicko-francouzsky, musím se zmínit o zřejmě největší životní lásce Edith Piaf. Byl jí slavný boxer a mistr světa ženatý Marcel Cerdan. Když byla Edith Piaf v roce 1949 v New Yorku, přemluvila ho, aby vyměnil lodní lístek za letenku a co nejdříve za ní přiletěl do New Yorku. Letadlo s Marcelem Cerdanem na palubě se ale zřítilo nad Azorskými ostrovy. A v životě Edith Piaf už pak nic nebylo jako dřív. Věčnými společníky jejího života se stále častěji stávaly alkohol a drogy.

Jedním z největších hitů Edith Piaf je rozhodně píseň La Vie en Rose, Život v růžích. Její světovou slávu však nezaložila ona sama, ale jiná francouzská zpěvačka Marianne Michel. Jednou v květnu roku 1945 spolu seděli v kavárně na Elizejských polích a Marianne si Edith stěžovala, že nemá žádný hit. Edith se jí svěřila, že několik písniček už složila a jedna z nich by se Marianne mohla hodit. A to se přitom na klavír naučila sotva trochu brnkat. A pohořela při přijímacích zkouškách do společnosti skladatelů, textařů a nakladatelů. Text společnými silami napsali na papírový ubrousek a Edith v posedlosti, sobě vlastní, začala schánět nějakého člena zmíněné autorské společnosti, aby písničku přihlásila pod svým jménem. Zašla dokonce i za těmi, jejichž písničky odmítla zpívat. Nakonec na spoluautorství přistoupil skladatel Luigi. Odměnou mu nebylo jen přátelství Edith Piaf, ale úspěch písně La Vie en Rose, doslova po celém světě. 2 roky po Marianne Michel jí do svého repertoáru zařadila i ta, která ji složila a která se nikdy nenaučila zapisovat své melodie do not. Mezi těmi, kdo píseň nahráli, jsou například Bing Crosby, Louis Armstrong, Iveta Simonová nebo Andrea Bocelli. Ten píseň naspíval loni jako virtuální duet právě s Edith Piaf.

Během 12 let před svou smrtí prodělala Edith Piaf 4 těžké autonehody. 2 záchvaty delíria tremens, 1 záchvat šílenství, 2 zápaly plic a 7 operací a 1 spánkovou kůru. Není tedy divu, že stále častěji přerušovala svou uměleckou činnost. Znovu a znovu se však vracela na francouzská a světová jeviště a její umělecký projev dosáhl právě v tomto období svého vrcholu. Zpěv Edith Piaf byl natolik strhující, že posluchači v něm cítili sami sebe, aniž mnohdy rozuměli tomu, o čem zpěvačka zpívá. Její nenaporobitelný projev dokázal vdechnout život a přesvědčivost i těm nejotřelejším banalitám. Ljuba Hermanová o Edith Piaf kdysi prohlásila: její šansony jsou velká dramata v maličké kostce do polévky, tím otřesnější, že jsou upletena z největších citových banalit. Když v roce 1961 Edith Piaf naspívala titulní melodii z filmu Exodus, kritika se dotazovala, jak je možné, že z této 3minutové písně sála stejná naděje jako z hudby Ludvíka van Beethovena.

0: a po písni Exodus podání Edith Piaf je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Jak se máte, pane Kohn?
1: Samozřejmě dobře.
0: Jak je to možné, že vy vždy odpovíte dobře?
1: Vědí, pane Weiss.
0: Já nevím přeci, kdo se mě ptá, zda je to přítel nebo nepřítel. A když je to přítel a já řeknu, dobře, má radost. Řeknu-li, nedaří se mi dobře, měl by bolest. Proč mám příteli dělat bolest? Tak říkám dobře. Je-li ten, kdo se mě ptá, můj nepřítel, a řeknu mu, že se mám dobře, bude mít vztek. Řeknu-li špatně, bude mít radost. A řeknu, pane Weiss, proč bych já měl dělat radost svému nepříteli?
2: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: V roce 1960 naspívala Edith Piaf asi největší hit své kariéry. Píseň No, je ne regrette rien. Ne, ničeho nelituji. Právě tato píseň skvěle vystihuje nejen její bohemský život, ale rovněž její nezdolnou životní energii. Zpívá v ní, ne, já nelituji ničeho, z památek včerejších oheň si zapálím, včerejší žal a smích, co mám dnes dělat s ním? Sliby a vyznání stejně předem znám, spálím vše bez ptaní, od nuly začínám. Ještě za svého života se Edith Piaf stala legendou a když v roce 1963 zemřela, její úmrtí se stalo ve Francii národní tragédií. Kolem její rakve prošlo více než 80 tisíc truchlících. Pokud budete mít někdy cestu do Paříže a chtěli byste se poklonit památce Edith Piaf, vězte, že odpočívá na hřbitově Père Lachaise. Má hrob až v nejsevernějším rohu, blízko spisovatele Henriho Barbise, oddělení číslo 97. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším na slyšenou. Ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Jsem člen britského impéria, member of British Empire. To je anglické vyznamenání.
1: S panem Josefem Veselým, důchodcem z Dukovan v okrese Třebíč, prohlížím jeho medaile z druhé světové války, kterou prožil v bojích na západních frontách. Když jsem přišel na návštěvu, bytem zněl hlas Věry Martinové, ale pravdu měla naše posluchačka paní Janeška Hrmová z Prahy, když nám psala, že jsou i mnohé jiné znaky činorodosti života tohoto zdánlivě osamělého už 82letého muže.
0: Toto je náš československý válečný kříž a to větička tady znamená, že to mám dvakrát. Toto je medaile za chrabrost, to je pamětní medaile, toto je francouzský. A to už mám připravený, to u pohrbu bude tam jako jeden držet.
2: Já si myslím, že při vašem elánu si ještě hodně dlouho počká.
0: Tak já vám něco řeknu. Manželka mě zemřela před 3 lety, tak jsem tady sám. Ale nedudím se, podívejte. Já znám jazyky, dávám hodiny němčiny, angličtiny a francouzštiny. To ke mně chodí žáci, že jo. Teď každý, když něco potřebuje z angličtiny, nebo přeložit, nebo napsat a tak dále, tak za mnou přijdou. A velice mě těší, když já potom jdu po těch Rouchovanech, nebo Hrotovicích, nebo tady, že všichni ty žáci se na mě smějí a mě zdraví, víte. Já, jak tady dávám ty hodiny, já za to nic neberu, já za to nic nechci. Ale oni by mě zanesli vším možným, víte, zase proviant dávají a tak dále. Zvlášť jsem měl jednu dívku tady na francouzštinu, ta chodila, přišla se 4, opravila si to na 2. Ti rodiče by mě byli zanesli vším možným, já povím, koukejte, to není má zásluha, jenom má zásluha. Vy musíte chválit Haničku a ne mě, protože já to s ní proberu a jí řeknu, jak se má učit a co se má naučit. A ona mě poslouchá a ona se to musí naučit a jí to do hlavy nenaleju. Já jsem celý život učil, ale na vojenských školách. Já jsem učil na všech vojenských školách, které jsme měli. A manželka byla učitelka a myslím, že tam naše mládež je dobrá, víte. Je potřeba, aby ten taky musel sám něco, a ne, aby mu to všechno tady spadlo do klína, bez jakýchkoliv těžkostí je třeba je nechat. Hlavně, aby mysleli, aby oni museli sami myslet, a ne, že by jim to všechno tady po lopatě bylo řečeno. A ve školách je třeba je naučit je myslet a naučit je taky se učit. Nedovedou to všechno a to je potřeba na školách provést takhle. Představte si, teď ke mně chodí hlavně řidiči autobusu na němčinu. Proč? Oni chtějí jezdit do Německa. A na to musí složit takovou zkoušku u ČSAD jenom z ty němčiny. Tak teď chodí 2, předtím chodil jeden a ten mě dohodil zase ty druhý 2. Ten jeden, ten už složil tu zkoušku a už může jezdit tím autobusem do Německa, že jo? Že se tam domluví jako... Na angličtinu mám jednu holku, ta je tak nadaná, oni ji vzali bez zkoušek na tu chemickou školu do Pardubic. A ona, když přijede na neděli domů, tak přijde ke mně a učí se anglicky. Ta holka se za rok naučí anglicky, ona všechno za tu hodinu, co proberem, si hned pamatuje. Irenka Hlavatá. Ta mě dělá radost, holka. No a na školách teď přednáším o našem odboji zahraničním. Sehnal jsem od našeho historika Jana Galandaura TG Masaryka vznik ČSR. Píše to moc hezky a představte si, ten Jan Galandaur byl loni v rakouské Mlynci vyznamenán jakožto nejlepší historik dělnického hnutí na světě. Bylo to v novinách. A já už jsem podle toho loni přednášel 28. říjnu a k 7. březnu o Masarykovi. Tady chodím do Hrotovic, chodím taky do Rouchovan, tady, a potom do Třebíče, do Boroviny. takže já se vůbec nenudím. Já jsem jednou kole, já jsem zaměstnán, víte, pořád pilně, takže nemám dlouhou chvíli.
1: To znamená, že nemáte čas ani na vzpomínky na mládí?
0: Ale no.
1: Jaké bylo?
0: No to už je všechno. Už není pravda. To už není pravda, to je strašně stará věc. Nás bylo 10 dětí. 6 dcer a 4 kluci. A my jsme se měli v rodině tak rádi, to mě nebudete věřit, když ty starší sestry z domu odcházely. Já jsem to vždycky obrečel. Já jsem byl z domu od 10 let, už jsem chodil do zemské vyšší reálky ve Velkém Mezříči, takže když jsem přišel domů, tak vždycky byla velká láska mezi náma. No a to mě drží doposud, že mám od té doby pořád rád děvčata. Tuhle to můj synovec jeden měl country band, a když zpěvačka Věra Martinová začínala se Schovánkama, tak on jim hrál a řekl jí, že jí fandím, koupil tu uměleckou fotografii. Ona mě to podepsala, tak mě podepsala ještě nějakou disku.
1: Kterou písničku máte od Martinové nejraději?
0: Dala jsem lásku, říkám. To je nádherná, já ji mám všechny. Všech 20 desek, když já si to pustím, tak to je 2 hodiny. Koncert a nádherný, její hlas tam vynikne krásně. Teda až na vrcholky hor. No všechny prostě mám rád tady. A tuto zpívám s ní. Dala jsem lásku, říkám, ona to zpívá 3x ty písnice, tak to vždycky zpívám s ní, když to dávám si.
1: Takže bychom to zkusili?
0: Dobře, uděláme playback.
3: Dala jsem lásku, řekám,
0: dala jsem lásku, řekám,
3: které se kroutí z hor. Na letní vánek čekám, v oblacích mám svůj vzor. Dala jsem lásky, řekám, mám ráda proud. Stále uháním někam, odkud se dá i plout. To zpívá 3x, na začátku a nakonec 2x ještě, tak to umím.
1: Řekněte mi, v čem to je, že ve vašem požehnaném věku máte vztah k populární hudbě?
0: Já mám strašně rád hudbu, víte. Klasickou taky, to nejradši mám tady Dvořáka a Smetanu. Jeho tady symfonii z Nového světa, nebo slovanské tance a tak dále. No a tuhle ty písničky, jak si populární, ty mám taky rád, no. To mě drží nad vodou, víte. No a po maturitě já jsem šel do Rakouska a tam jsem pracoval ve svatém Hipolitě v zahradnictví mého strýce. On mě chtěl to zahradnictví předat, ale já jsem tam nechtěl zůstat, tak jsem se dal ve Vídni na našem konzulátu odvést, aby se tam odtud dostal. V roce 28, mě bylo 20 let. No a potom jsem zůstal na vojně. Prodělal jsem vojenskou akademii v Hranicích a byl jsem vyřazen v roce 32. Dostal jsem se do Chomutova a tam jsem si namluvil Němku, Martu. A oni mě z Trestu přeložili do Bratislavy. Jenže ona tam jezdila za mnou a tak jsem se s ní tak zapletl, že jsem si ji chtěl vzít. Podal jsem si žádost o sňatek, tenkrát musela mít středoškolské vzdělání, 50 000 korun jenom. To byla taková kauce. A ona měla 40 a já, když jsem sloužil v té Bratislavě, tak jsem si tam našetřil 15 000 korun jako poručík a nadporučík, to bylo hodně tenkrát. Tak jsem ty peníze vzal, dal jsem to jí, aby měla 55, protože ona neměla středoškolský vzdělání, ona měla jenom 3 měšťanky a byla švadlenka. Protože to byla Němka, tak ta má žádost musela jít až na Ministerstvo národní obrany. A tenkrát byla mobilizace a ministerstvo ten sňatek s tou Němkou nepovolilo. Tím jsem pozbyl těch 15 000 korun a všechno, od té doby už jsem Martu neviděl.
2: Takže to byla láska za 15 tisíc.
0: Ale nelítuju toho, prodělali jsme spolu velice pěkný čas. Když nás obsadili Němci 15. března tenkrát, tak já jsem sloužil u pěšího pluku 39 výzvědny generála Gracianiho v Bratislavě jako druhý pobočník, jako nadporučík. Slováci nás všechny Čechy vystěhovali. Tak já jsem jaksi to cítil jakožto poput, abych šel za hranice ven bojovat.
1: Na protektorátní pas přes Slovensko, Maďarsko, nelehkou cestou plnou překážek, přes Jugoslávii, podobně jako tisíce ostatních, kteří se rozhodli spolupracovat se západními spojenci a s nimi bojovat s nacismem, se dostal pan Josef Veselý až do tureckého Istanbulu.
0: Teda Carihrad, evropský je škaredý, ale Carihrad asijský, to je nádhera. A jeli jsme přímo až do Bejrutu, přes Alepo, tam už byli naši letci v Alepu. Bejrut, to bylo tak nádherný výstavní město, to byl takový střed obchodního života tam na tom středním východu, tam byly nádherné paláce, banky, obchodní domy a všechno. 50 stupňů ve dne, 30-20 stupňů v noci. Na univerzitách tam studovali taky evropští studenti. Nádherně, byl to sice francouzský protektorát, ale nádherně vypravené město, přístav a tak dále. A oni se to teď tam tak ničí mezi sebou. To jsou miliardové škody, které oni tam pášou na tom městě. No tak tam nás umístili důstojníky do hotelu jednoho a mužstvo do kasáren. Tam cizinecké legie, chodili jsme je tam cvičit jenom tak bez zbraně. A čekali jsme, až pojede nějaká loď z toho Bejrutu do Francie. A tam při tom francouzském konzulátě byl náš konzul Barton. Ten měl manželku bělogvardějku. Ta mezi nás chodila a my jsme s ní museli hrát s bábou a s ní bridž. Ona si mě tak oblíbila, že potom, když přišla ta loď, jmenovala se Ville d'Amiens, město Amiens ve Francii, která nás měla odvést do Francie, 10 000 tun, to bylo 19. března, ona nás doprovázela a povídá, já byl tenkrát nadporučkem, pane nadporučku, já vám budu hádat z ruky. A prosím, nastěla paně, si poslušte. Ona říká, vy jedete přes moře daleko, ale tam se vám nebude líbit, tam nezůstanete. Poplujete potom ještě mnohem dál zase po moři, někam daleko. Jak ta paní to mohla vědět, že ta Francie padne a že budeme dál zase utíkat do Anglie. A ono to tak skutečně bylo. Francie se ukolíbala za Mažinotovou linií a teď pěstovala kult postele. Užívali si. Postavili si výborné lidstvo po první světové válce, ale ne tak silné, jako měla Anglie. Proto je potom Darlan potopil ve Středozemním moři, protože nechtěl, aby je dostali ani Němci, ani Angličané. Rivalita mezi Francií a Anglií. Pušky zastaralé, tanky zastaralé, všechno z první světové války. Na hranicích tam byly pluky cizinecké legie francouzské, ty tam padly. Pak to byl ústup, ústup a ústup a nic než ústup. Marný na Senu, ze Seny na Loáru, furt jenom samý ústup, ale kdyby ústupovali jenom vojáci. Francouzi měli takový strach z Němců, že ti sedláci, jenom co si uvezli na voze, tak vezli všechno tam nechávali a Němci nestačili odvážit. Severní Francie je bohatá zemědělská, ale Němci nestačili odvážit. A taky z těch obchodů to zboží. Přišli jsme do takového obchodu a ani nevybrali peníze z kasy. Jenom holé životy si zachraňovali. Úžasně strach měli. No a to bylo tak asi 22. června. My jsme byli u Carcassonne a Francie kapitulovala. My jsme tam měli jednu divizi, 3000 přišli, tak jak jsem vám říkal, tou cestou, a 7000 tam tvořili usedlí Slováci. Jenomže oni nechtěli s náma bojovat. Proč? Říkali, když nás republika nedovedla uživit, když my jsme museli jít za živobytím do Francie, tak co bychom do takovou republiku bojovali, a měli pravdu. Anglie prodělávala Dunkirk. Ona tam měla expediční sbor v síle 240 tisíc mužů se vším všudy, tanky, dělostřelectvo, a Němci jim je chtěli všechny zajmout. Jenomže oni zkrastili všechny ty bárky, lodi, rybářů a tak dále. A pod ochranou mohli se jim podařilo mužstvo všechno dostat do Anglie, ale materiál tam pohřbili v moři. A teď tam byla jedna loď, egyptská loď v blízkých službách. Ta loď se jmenovala Rod El Farag. Kapitán na té lodě byl Scott. Ten měl odvést z Francie některé Angličany do Anglie, ale oni odjeli s jinými prostředky, a on teď se ptal námořního velitelství anglického, které bylo a je v Gibraltaru, co má dělat. Tak honem ho poslali přes Gibraltar k nám do Setu, aby nás odvezl do Anglie. No, tak jsme slavnostně vypluli do toho Gibraltaru. Tam jsme viděli chloubu britského impéria křižník Hood, 45 tisíc tun, kanóny všude. No. Němci jim ho potopili a oni jim za to potopili Graf Spee a Tirpitz, tuhle za toho Hooda. A tak jsme pluli, ale hodně daleko od pobřeží do Atlantiku, a přibyli jsme od Irska do Liverpoolu. 13. července 40. by tam připluli. Z toho Liverpoolu nás potom poslali do Warwickshire. A tam jsme byli v táboře Cholmondeley. Píše se to Cholmondeley a čte se to Cholmondeley. No tak tam, když jsme přijeli, to byl tábor po Polácích. To bylo. Tam nás hned vycvičili, dali nám hodně autobusů, vystrojili nás, dali nám ty battle dressy, a my jsme markovali počet vojsk kvůli zpravodajské služby Německa. A teď najednou, já jsem prodělal jeden bojový kurz, komandos takzvaný, a po Heidrichovi Scotland Yard upozornil naši vládu, že si má lepší střežit Beneše, protože tam chytili německý parašutisti, kteří měli za úkol odpravit Beneše za Heidricha. Tak jsem přišel do Londýna a tam jsem ručil za jeho život. On měl svoje sídlo v Aston Abbots, 50 km západně od Londýna. Tam uřadoval, tam měl svou rotu jako stráž. Ale čtyřikrát týdně přivezli prezidenta do Londýna, a v Londýně jsem ručil za jeho život já. Kancelář prezidenta republiky byla v jednom honosném domě blízko Buckinghamského paláce, a ten dům pronajal Honza Masaryk naší vládě. On ten dům získal rozvodem s jednou anglickou lady. Viděl jsem tam dole jeho ložnici ještě v tom domě, protože tam jsem byl vždycky, když přijel prezident do toho Londýna. Tak tam umístili tu prezidentskou kancelář. On měl oběd vždycky s nějakým politikem v nějakým velkým hotelu, tak já jsem ho musel odvést tam, potom zase upozornit, kdy má zase tady jednání, přivezl ho zpátky. Přednostou ty civilní kanceláře byl ministr Smutný. Měl tam u sebe Pavla Drtinu, Pavla Svatého, který hlásal tady do ještě jednoho doktora a písařku. A tu vojenskou kancelář tvořil generál Nižborský, doma Hasal, tady potom měl ministerstvo dopravy, když přišel. Zástupce byl plukovník generálního štábu Vastel, pak tam byl jeden major letectva, František Weber. který byl styčný důstojník mezi prezidentem a našimi letci, kteří byli u těch jednotlivých svazů. Potom jsem tam byl já, něco jako pobočník jeho veličenstva, že jo? A pak tam byl ještě jeden praporčík na vykonávání agenty. To byla celá ta prezidentská kancelář tuhle v Londýně. A my jsme byli s prezidentem na Downing Street 10 u Winstona Churchilla, ministerského předsedy. Potom jsme byli u ministra zahraničí Anthony Eden, ten byl náš moc velký přítel, ten navrhl naší brigádě, aby si umístila v jeho rodném městě Leamington Spa. Potom jsme byli u de Gaulle, který byl tam ten francouzský odboj. Pak jsme navštívili taky amerického velvyslance a tam byla Madame Rooseveltová, přijel tam taky generál Eisenhower. Všude po Anglii jsem jezdil a po Londýně, všude jsem jezdil s prezidentem, ale najednou byla cesta do Sovětského svazu a to jsem nemohl já, sa tenkrát pouze kapitánem a žádným politikem, do Ameriky, zase generál, že? Tak jsem se takhle rozlobil a po roce, když už nebezpečí mělo, jsem se hlásil zpátky k jednotce.

0: po invazi jsme se dostali do Francie u Falaise a dostali jsme se k tomu Dunkerku. Dunkerque, on je přístav úplně na hranicích belgicko-francouzských tam a velel tomu admirál Frisius. Měl tam hlavně tady ty jednotky námořní a kromě toho taky ještě pěší. A měl zásoby střeliva pro celý německý vojsko v severní Francii. Bylo jich tam 10 nebo 11 tisíc a nás bylo 3400. A měli jsme vnější linii a oni vnitřní. Tak mezi nás dali Francouze. A to byl kámen úrazu. Francouzi se chovali neukázněně, Němci je vystihli, kde jsou. Oni na ně zautočili, Francouzi utekli a my teď ve dne museli s těžkými ztrátami zase tu linii zacelovat. Že jo? Já jsem řídil palbu z tanku na nepřátelské postavení a byl jsem víceméně vysoko, víte, a tam odsud jsem řídil tu palbu. A Němci zjistili, odkud se řídí, a šíleli tady, padali rány vede mě, všichni mě utekli, pod přímou palbou jsem byl. Všichni mě utekli, schovali se a já jsem tam zůstal. A to se dozvěděl velitel pluku a ten mě navrhl tady. Member of British Empire. Anglické vyznamenání. Tady hodnotný, to už vidíte, jak je to vypracovaný.
1: Etu je vyložená bílým sametem.
0: Nakonec se nám tedy zdali, přišli se zpěvem. Jako bych chtěl říct, vidíte, nedostali jste nás.
1: A to francouzské?
0: To francouzské, to zase, když jsme byli ve Francii, takhle, jak jsme ustupovali, jsem tu celou jednotku provedl těmi boji až těmi ústupovými v pořádku, tak mi dali to vyznamenání Francouzi. No a odtud jsme už po příměří, když byl konec války, jsme jeli přes Lucembursko a na půdu Německa jsme vstoupili u Trevíru, Trier. A jeli jsme přes Kolín nad Rýnem na Plzeňsko. 10. nebo 12. května byli jsme v Kratovech a tak dále. No a pak mě dali do hranic, tam jsem měl tankový vojsko. Později mě propustili z armády. Byl jsem odstaven, že jo. Zavřeli mě. Byl jsem týden na Loretě, 4 měsíce na Pankráci a 2 měsíce v Jáchymově.
1: Za co jste byl internován?
0: Pro paragraf 35. Věděl, nepověděl. Věděl jsem o jednom kamarádovi, že převádí přes hranice a nehlásil jsem to. Jenomže v roce 68 potom řekli, že to nebyla má povinnost hlásit, tak mě rehabilitovali.
1: 6 válečných medailí.
0: No, já jsem šel do odboje svobodný, jo. Když nás vyhostili z toho Slovenska všechny, tak tady byla jedna učitelka u nás, skromně říže pocházela. Tak jsem s ní jako chodil, ale ona měla vážnou známost, tak pozvala sestru. A tu sestru mě jako teda předhodila, abych já, když ona měla vážnou známost, abych ji to nerozboural a tak dále. No a když jsem přišel, když byl konec války, tak jsem psal ty první. A ona mě napsala, Jena učí v Rouchovanech. No tak jsem tam jel a byla z toho svatba. Prodělala se mnou všechno, my žili v Praze. Potom nás vystěhoval Čepička. No a celou tu dobu jsem prožíval jako dělník. A já měl tolik služebních let, víte, když mě započítali tu službu v zahraničí, že mě mohli dát přímo do důchodu a oni mě dali jenom do zálohy, že jsem nedostal, já nemám vojenský důchod, já mám civilní, víte. No ale já žiju skromně, tak mě to jako stačí. Stěžovat si to nemá cenu, to by člověk zakysnul, že jo, zatrpnul a tak dále. Tak já to beru, jak to je.
1: Prožil jste ve svých nejlepších letech druhou světovou válku, bojoval na mnoha frontách. Co jste si myslel v roce 1968 po 21. srpnu?
0: Byl jsem z toho nešťastný, protože oni nás obsadili neprávem. Jo. Já jsem to prožíval v Průhonicích v Čechách s rodinou a najednou jsem to slyšel. Povedám, jak je to možné, naši spojenci, a oni nás obsadili a ještě si pozvali. No, byl jsem z toho zoufalý samozřejmě, protože něco takového jsem nečekal, že je to možné. Abych vám řekl pravdu, já bych se strašně rád dočkal toho, až budeme svobodní. My jsme pořád obsazeni. Dokud jsou tady Sověti, tak jsme pořád obsazeni. Ale rád bych se toho dočkal, až tady nebudou. No, to víte, že člověka potěší, že teď taky nás uznávají, víte, všude nás volají, jestli nás všímají, že taky ten západ bojoval, nejenom východ, napřed nás neuznávali vůbec, jak víte. Že, tak to právě člověka potěší, že teď nás i uznávají. My jsme taky bojovali my na západě za stejný cíl, za osvobození naší vlasti.
2: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
3: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

sympatickou cajunsky střiženou countryovkou umístěnou do hlavního města státu Louisiana Baton Rouge otevřela naše dnešní setkání v pravidelné sobotní dvoraně osmičlenná parta Gimplerů ze Vsetína. Právě v téhle chvíli se zvolna připravuje ke svému dalšímu vystoupení na otevřené scéně na přehradě Bystřička v rámci 17. ročníku festivalu Starý dobrý western. Jeho odpoledními hosty jsou rovněž více než dvakrát starší brněnští poutníci.

na křídlech spočívá. Vždyť létat je snadné, však vím,

Další country klasika blues o touze létat v originálu Try Me One More Time, tak jak ji poutníci přivedli na gramofonové desky koncem jara 1986, tedy před dávnými 29 lety, ještě s Robertem Křesťanem a v tomto případě solovým Zdeňkem Kalinou. Dnes je v řadách poutníků jediným pamětníkem kontrabasista Jiří Pola. K nejnovějším kouskům jeho autorské dílny patří báječně zvonivé Tak jsem se ptal se solovým Jirkou Machem.

0: Kdyby celý svět byl country bar, patrně poslední textařské přání Zdeňka Rytíře, prostupující melodii Petra Spáleného z jeho nejnovějšího alba Můj dým, vyšlo zhruba před 2 lety a od té doby přestal Petr kouřit a z jeho party odešla do výslužby dlouholetá duše jeho apala Pavel Krejča. Mimo jiné autor muziky podbarvující tak trošku hororovou baladu A chladnej vítr vál.
1: Celý dlouhý týdny bezoblačný.

Téměř velebná countryovka, jedu dál s textem nezapomenutelného Pepy Blažejovského, která se toulá po našich i zahraničních pódiích už léta s Vráťou Vyskočilem. Kdysi solistou pražských Ohařů, dlouhá léta usídleným v pohodlné společnosti taxmenů pikujícího historika Jaroslava Čvančary. Ti přijdou na scénu starého dobrého westernu krátce před Petrem Spáleným dnes večer.

hazovat za špatný ženský. Hosty zval a měli stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

pak přišel den, kdy potok čistý zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš trafer zas u chaty benčo pikoval. No konečně přišel k rozumu. Potok opět křišťálově vodu čistou měl. Náš hrdina u vody rád večer poseděl.

Vráťa vyskočil z taxmeny a klasickou bluegrassovou baladou o Jet Clampettovi. Přednedávnem jsem se doslechl, že taxmeni pracují na novém albu, ale protože mi to říkal Vráťa, není to zase nějak mimořádně stoprocentní. Mnohem jistější je momentálně Káně nad řekou, s nímž má na dobře utajenou country do Slabců u Rakovníka přijet dnes brněnský Kamelot.

svou první hitparádovou trefou There I Said It Again z roku 1945 vstoupila do dnešní dvorany vokální skupina Moderners. Historie téhle party začala o rovných 10 let dříve na střední škole v Buffalu. Původně působili jako trio Don Juan 2 and 3, pak s orchestrem Freda Waringa jako kvartet a v roce 1941, kdy přijali Paulu Kellyovou, už byli neodmyslitelnou součástí koncertů i gramofonových nahrávek Glenna Millera.

Orchestr Glena Millera, vokální skupina Modernes s Gordonem Tex-Bennekem, jinak Millerovým tenorsaxofonistou, a zlatá Chattanooga Choo-Choo v originální verzi z filmu Sunville Serenade s norskou krasobruslaskou Soňou Henyovou z roku 1941. A pak skutečně hitparádový Hold Glenu Millerovi, poskládaný z důvěrně známých titulů Moonlight Serenade, Elmer's Tune, Don't Sit Under the Apple Tree a časem neudolatelné Chattanooga Choo-Choo. Ze stejného roku 1946 je i jejich absolutně nejúspěšnější Každému, co mu náleží, To Each His Own.

Vojta Kyďák Tomáško a písnička Jít, která otevírá jeho překvapivě hodně countryové album Hádej, kdo tě má rád. Některé z jeho písniček docela jistě zazní na Vojtově dnešním koncertu 20. ročníku festivalu Dobře utajená country. Ale nejspíš nebudu daleko od pravdy přesvědčením, že Kyďák přiveze hlavně kousky svého nedávno vydaného alba Jak dravá voda.

Buj taky ďák Tomáško a z jeho čerstvého alba jak dravá voda Stovky černých koní. Další mimořádnou atrakcí letošního jubilejního ročníku dobře utajené country budou nesporně folkové legendy z jižních Čech Nezmaři. V podstatě bez obav se dá tvrdit, že celý jejich repertoár má značku vysoké kvality.

Báječně bluesové Co má se stát Šárky Benetkové a Pavla Drengubáka z nejnovějšího alba Nezmaru Stopy bláznů. Otázka Co má se stát aktuálně visí i nad budoucností dobře utajené country. Její dlouholetý kormidelník, rakovnický Vláďa Škarlant, intenzivně prohlašuje, že po 20 letech jízdy už vyhlíží odpočinek a 20 festivalu jsou bezvadná příležitost i záminka. Naštěstí to prohlašuje každý rok, takže věřme, že se i příští rok ve Slapcích u Rakovníka začátkem srpna zase sejdeme.

Jitka Vrbová se Standou Chmelíkem, víceméně pravidelní a tedy i letošní účastníci dobře utajené country a jejich, co nevidět, se sejdem na závěr dnešní dvorany. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu. Ve středu v 9 hodin večer v country pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15.00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: S Tandemu vás opět vítá Jan Rosák. Dnes jsem si k povídání pozval do studia hosta umělecky velmi všestranného. Je to herec, režisér i scénárista. Člověk, který většinou nikdy nezarmoutí, přestože své názory říká velmi otevřeně. Nejen to je na něm hodně sympatické. Vítám Tandemu Milana Steindlera. Ahoj, Milane.
4: Ahoj, zdravím, Honzo. Přesto... diváky, tedy posluchače.
3: Ano, ano, ale oni jsou zároveň taky diváci a na to taky přijde dneska řeč. Přestože si v
4: Tandemu... Big Brother is watching you, takže všichni jsme vlastně herci a ostatní se na nás dívají a jsou,
3: ano, a
4: jsou diváci.
3: Ale... Ano, ano. Přestože si v Tandemu ještě nikdy nebyl, myslím, že není třeba tě dlouze představovat, takže si spíš popovídáme o novinkách kolem tebe. Například o autorském představení Tatarák na X, což je, cituji, pozor, krutě upřímné představení pro všechny, kdo ztratili iluze o světě i o životě, ale stejně jako hlavní protagonisté se nebojí realitě hrdě tlemit do ksichtu. No, tak to zní jistě hodně slibně, tak si o tomto kuse taky dneska popovídáme. Všem přeju hezkou chvilku u rádia.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
5: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáme. Někdo z nás

0: Andem Jana Rosáka.
1: Milan Steindler k umělecké dráze směřoval už od dětství a taky se na ní nakonec dostal a usídlil. Po ukončení střední školy si nastoupil na FAMU, na obor režie, završil si ho 85. Ale co jsem nevěděl, že si začal na Barrandově pracovat, myslím ve filmových ateliérech, jako asistent režie. Je to tak?
2: No, já jsem původně úplně začal jako rekvizitář, protože já jsem tam přišel
1: to potom
2: a vedoucí výrobních štábů mi říkal, no mám tady pro vás místo asistenta produkce, anebo to, nevím, jestli byste to chtěla, jsem říkal, produkce to je o prachách, víte, to já bych vám všechno rozkradl, to ne, to já bych všechno defraudoval. No tak jedině rekvizitáře, jsem řekl, tak jo. A po dvou letech jsem za ním šel, nebo po 1,5 roce, a vešel jsem do dveří, pač jsem chtěl dělat asistenta režie, to jsem mu řekl. Vešel jsem do dveří a on říkal, už na vás čekám. Když nepojedete s tím vaším nablblým divadlem někam do toho Rumunska na prázdniny, tak vás nasadím na vláčila. Takhle by to řekl.
1: Prosím tě, a to už jsi byl ve sklepě?
2: To už jsem dávno byl ve sklepě, protože sklep jsme založili, když mi bylo 14, že jo?
1: A to, no to jasně, a to jsi absolvoval režii, tedy jako na FAMU, a pořád si dělal rekvizitáře?
2: Ne, tohle to bylo takhle. To bylo ještě před tím, než jsem šel vůbec na FAMU. Jo. To bylo po střední škole. Jsem měl pocit, že musím mít praxi na FAMU. Tak jsem dělal 4 roky na Barrandově a pak jsem zjistil, že mý spolužáci mají u filmu taky praxi, ale 14 dnů třeba. Jsem si říkal, ježišmarja, proč jsem to neskusil dřív? Ale zase s tím Vláčilem byla jednak sranda a jednak jsem se od něj strašně moc naučil.
1: No, zrovna jsem se chtěl zeptat, že to musela být úžasná škola.
2: To byla velká škola, on o něm bylo známý, že docela pije, jako.
1: Ano, ano.
2: Ale on...
1: V tom jsem nemyslel tu školu.
2: On na druhou... ale v tom byla taky dobrá škola. On si mě poslal v ateliérech v hostivaři před ním vchodem do Konzumu pro placatku rumu a zadem si šel pro litrovku, jo. Ale potom zapomněl, že přede mnou tají tu litrovku, protože věděl, že to hlásím produkci, že jo, jak je na tom. No a pozval mě na toaletu, kde měl schovanou tu litrovku, že jo. Takže jsem s velkým mistrem si tam připíjel tedy z toho, ale to, o tom nechci mluvit, pač to je okrajová záležitost spíš, protože on, i když byl třeba lehce pod vlivem, tak on vždycky mluvil rozumně, mluvil k věci a dával mi rady, jak si jakoby mladému člověku, který chce pracovat u filmu a chce eventuálně dělat režii, tak on mě dával rady a školu.
1: Prosím mě, i když tenhle pořad je samozřejmě o tobě, ale teď mě to zaujalo o tom Vláčilovi, v čem byl tak veliký, v čem byla ta jeho velikost?
2: No já myslím, že především v tom, že zcela jasně věděl, co chce, a on měl nejenom představu o tom, samozřejmě, jaké je poselství toho filmu a jak co chce po hercích a tak, ale on byl výtvarník vlastně původem, takže on měl i výtvarnou představu o tom. Takže třeba, já nevím, ve filmu Holubice nechal udělat obrovský billboard, který ubíhal jakoby do perspektivy. Ale to on nechal ho udělat už jaksi do perspektivy utíkající. Jo? Takže člověk měl pocit, že to je obrovská věc, která se táhne do dálky, ale on to nechal udělat a to sám vymýšlel. Že? Takovýhle věci.
1: No, Markéta Lazarová to je jedno veliký umělecký dílo, výtvarný.
2: To jsou ostatně vlastně jako všechno, kromě dramaticky úžasných, tak výtvarných děl. Že? Ale on mě učil i jednu věc, on mě pak bral i do střižny a učil mě, abych nepodceňoval i věci, kterým se lidi třeba trochu posmívali. Tenkrát běžel seriál Nemocnice na kraji města a já jako umělec, už se cítící, že jsem byl asistentem velkého režiséra, tak jsem pohrdal seriálama, jo, televizním. Zvlášť v té době, ono se ho dělalo hodně, teda blbostí, ale on se zcela v té střižně se střihačem přede mnou začali bavit o té nemocnici a úplně vážně to řešili, jak tam vyřešili tu scénu, jak vyřešili to obsazení, když zemřel pan Heger, tak místo něj nastoupil pan
1: Chudík,
2: že jo, a tak. A najednou jsem zjistil, že začal jsem ten seriál sledovat a najednou jsem zjistil, že to opravdu není jako nějaký škvár, že to je šikovně dobře napsaný a dobře udělaný, jo. Takže on mě naučil, abych měl větší rozhled, než se tvářit jenom jako umělec.
1: Tak, teď to bylo trochu o Františku Vláčilovi.
2: Ale abych dopověděl jednu věc. Po letech, po mnoha letech, ještě než zemřel, tak jsme se naposledy setkali a on za mnou přišel při nějaký společenský příležitosti a přišel mi poblahopřát k filmu Díky za každý nový ráno a přišel mě ho pochválit. Mnoho hezkých slov mi řekl a já jsem mu říkal, ale pane režisére, teď já jsem se učil u vás, ona to je i vaše zásluha.
1: No, tak jak říkám, teď to bylo o Františku Vláčilovi, ale teď už slibuju, že to bude pořád jenom o Milanu Steindlerovi.
2: Ježiš, to ne, pro boha!

0: Andem Jana Rosáka.
1: Milan zmínil film Díky za každé nové ráno, za který si byl oceněn Českým lvem. Čekal jste
2: to? No ano, by to ano, my jsme to dostali dopadnout? 4 český lvy, no. Vlastně za hlavní ženskou roli, za scénář, za nejlepší film a za režii.
1: A za režii? No. Čekal jste, že by to něco takhle mohlo bouchnout? Jako
2: Nečekal, protože tehdy navíc ještě v konkurenci měl Honza Svěrák, který je bez pochyby znamenitý režisér a jeho táta znamenitý scénárista, tak měli 2 filmy tehdy v té soutěži. A nás překvapilo, že přeci jenom tyhle takových těch hlavních kategoriích jsme to získali my, tak jsem byl o to pyšnější. My jsme pak za to dostali ještě cenu na mezinárodním festivalu v Moskvě, pač to bylo v 90. letech a tehdy se Moskva nebrala s takovým určitým nějakým despektem. Dneska už se na to díváme trošku jinak, ale tehdy byli v té porotě samí Američani. A předsedou poroty byl Richard Gere. A já jsem tam dostal cenu za režii za ten film. I když musím říct, že velký kus práce a práva na tu cenu má i Halina Pavlovská, protože to byl její scénář, který byl znamenitě napsaný. Ale nicméně od té doby Richard Gere a já jsme taková parta, on je jeden z mých nejoblíbenějších herců. Jako
1: ano, no prosím tě, to jsem rád, že jsi zmínil herectví, protože nevím, jestli to náhodou není trošku líto, že dneska nejsi v podstatě tolik vnímán jako režisér, ale spíš jako herec. A já vůbec netuším, kdy najednou došlo k tomu, že jsi zjistil, nebo že to režiséři zjistili, že kromě toho, že režíruješ, by si mohl být taky velice zajímavý objekt jako na plátně.
2: No ano, ona na to má velkou, protože takhle, to divadlo jsme dělali od 14, že divadlo Sklep, to je celkem už známá věc, ale ona nás využila trošku zneužila paní režisérka Chytilová ve filmu Kopytem sem, kopytem tam. A vlastně ten film se jmenuje podle básně, kterou napsal David Vávra. A my jsme jí to v tom filmu recitovali a ona využila té poetiky toho našeho divadla, ale přizpůsobila to svojí nějaký svému natyrelu a vyšel z toho film, který najednou byl přijatelný jak pro široký vrstvy, tak pro, tedy řekl bych, ty umělce a nebo lidi požadující umělecký film. A najednou prostě se z nás stali jako s Davidem a s Tomášem herci, kteří byli natolik populární, že nám objednávali v restauracích panáky.
1: Vážně?
2: I kávu samozřejmě, nejenom alkohol. Jo.
1: No, ale co je důležitější, že si to všimli ostatní režiséři a ty si začal dostávat herecký příležitosti.
2: Ano, no. A zjistil jsem, že mě to baví, především z toho důvodu, že když člověk režíruje, tak což po čem jsem vždycky toužil, teda vždycky, ale jak jsem chtěl být kosmonaut a popelář samozřejmě a tak. Že? Ale potom jsem dělal výtvarnou školu střední a tam jsme měli fotografii jako předmět. Tam jsem dostal čestné uznání ve školní soutěži.
1: Za fotografii.
2: Ano, za fotografii. A od fotografie vlastně kus k hejbacím obrázkům a já jsem furt spolužákům vyprávěl filmy. Jo? V autobuse jsme jeli na školní výlet, oni pili lahváče a hulili vzadu v autobuse tajně a já jim vyprávěl filmy různý. A je to bavilo. No a pak člověk vlastně dostal chuť to zkusit a vyprávět ty filmy teda, když už tak na plátně. Že?
1: Na který svoje herecký role nejraději vzpomínáš? Třeba?
2: No a pak teda přišla paní režisérka Chytilová a stal jsem se tedy hercem vlastně a samozřejmě vzpomínám hodně vůbec na práci u ní, protože to bylo velmi osobité. A já mám rád roli, která u filmu, který není tak strašně populární nebo nestal se, a to je Vyhnání z ráje. A tam já jsem hrál vlastně velkou roli. Bolek Polívka hrál režiséra filmového štábu a já jsem hrál producenta, který chce natočit erotický film a ten režisér mu furt z toho dělá umění. A ještě původem Rusa. Jo, který do toho vráží prachy. Takže jsem mluvil s takovým jako trošku, abych tak řekl, takovým ruským přizvukem, jo, aby mít to, já erotický film chci a vy mi tady z toho děláte umění, jako, co to má být a tak. A tahle ta role mě strašně bavila. Najednou jsem zjistil, že to je pro mě hrozně lehký. Tak to, ale jinak samozřejmě kopitem jsem a Vrať se do hrobu, to vlastně bylo modus vivendi, protože producent pan Bouček říkal, tak podívej se, herce nemáš, tak buď si to budeš hrát sám, anebo prostě se to točit nebude. Tamhle vedle stříhá pan režisér Menzel, jdi se s ním poradit, on si hrál sám ve filmu, já mu zavolám, on na tebe počká.
1: A šel jsi se poradit?
2: Šel jsem se poradit a pan režisér Menzel mi během 2 hodin u kafe dal tolikrát, kolik by se vešlo do třeba 3 semestrů filmové školy.
1: Je to tajemství, nebo můžeš z toho know-how něco prozradit?
2: No, oni jsou to poměrně jednoduché věci a asi tolik neříkají jako běžnému obecenstvu, ale u filmu se dělají kamerové zkoušky, že jo, s hercema různýma. A on mi říkal, hraj před tím svým štábem a nahrávej těm hercům, který s tebou dělají ty kamerové zkoušky, tak jim dělej ty toho nahrávače a oni si všichni zvyknou, že ty hraješ a režíruješ zároveň a zároveň ty si zvykneš, že režíruješ. A to. Takže už během těch příprav já jsem si zvyknul na to, že hraju tu roli. Jako, jo. I když mezi tím jsem měl momenty, musím říct, že jsem v produkci uděloval pokyny, co všechno se má připravit, jak se, co má dělat. Pak jsem šel na toaletu a čekal jsem, jestli se trémou a hrůzou neobrátím. A pak jsem šel zase zpátky, jo, nic se nestalo tak hrozně, jenom to byla žaludeční nervóza a šel jsem zase zpátky a zase jsem dělal důležitýho. Jo.
1: Prosím tě, ale to musí být strašně vysilující, protože jako herec, který má velikou roli, no a ve Vraťce do hrobu samozřejmě hlavní, úžasnou roli, je vysílený po tom natáčecím dnu. A ty seš ve 2 roli tam, ty tam ještě musíš režírovat. Nebylo to tak, jako, že by si potom si musel 2 roky nic nedělat a jenom ležet a odpočívat?
2: No tak ono to bylo do určité míry vyčerpávající, jenomže to bylo v 90. letech. Že? A to byl mladý. První a poslední film, který jsme točili v takový partě jako kamarádů. Dneska už to je jakoby, všichni jsme hrozný profesionálové, jo? Ale tenkrát prostě hudební skladatel přines hlavní hrací kostým, takovou, já nevím, jestli si diváci vzpomnou bundu, na který vzadu bylo napsáno live, jo, když jsem jakoby omládl. A kameraman vymyslel, jaká písnička se bude zpívat na pomaturitním večírku, jo, a všichni takhle vlastně jsme dohromady spolupracovali, když mě začal bolet zub, tak hlavní stan jsme měli ve vinárně u Rarášků, kde se hodně scházeli famáci a filmaři a tak. A tam mě číšníci obkládali ledem a napájeli becherovkou.
1: Takže jste si vlastně hráli.
2: Takže vlastně jsme si hráli a musím říct, že právě pan producent Bouček byl velmi tolerantní k nám a nechal nás si hrát. A to bylo něco, co dneska už bychom si nemohli dovolit, protože když jsem pak dělal Díky za každý nový ráno, tak to už bylo bez jakýhokoliv nápoje, tedy ovlivňujícího myšlení, bez jakýchkoliv tedy podpůrných prostředků a to bylo naprosto racionální myšlení a takový ten pohled
1: už takový soustředění
2: režiséra na vážno, co vlastně chci a jak se co má dělat.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Andem Jana Rosáka. Už od 14 let působí Milan Steindler v divadle Sklep, ale do té doby, než si teda jaksi s Davidem Vávrou dal dohromady, tak si prožíval určitě dětství jaksi jako každý druhý, ale možná, že ty ne. Ale každopádně mě zajímá, kdo tě v tom dětství utvářel. Kdo byl tvým takovým dětským hrdinou, na kterýho si rád vzpomíná?
1: Já nevím, jestli jsem měl dětskýho hrdinu, jo, ale já jsem odjakživa nenáviděl pohádky.
0: Ty jsi neměl
1: jako dítě.
0: Pohádky?
1: Jo. Jako hlavně takový ty televizní studiový pohádky v těch papundeklových dekoracích. No. Jo. A pak jsem, a do dneška, ne tak o mrtvých jen dobré, ale nenáviděl jsem, dnes jsem už jí to odpustil, Hermínu Týrlovou, protože dopoledne, když jsem se díval, prostě chtěl jsem se dívat na nějaký filmy nebo něco, pač večer mi to zakazovali rodiče, že nechtěl, abych se večer díval na nepřístupné filmy, tak oni dávali od Hermíny Týrlový Kapesník, jo, takovej ten animovaný film, kde ten kapesníček a prožívá dobro. Já jak viděl Kapesník, tak to byla jak Rudej hadr na bejka, jo. A pak začali, pak dávali druhou její pohádku a to byly Korálky, který se, no, já myslel, že mě raní mrtvice. To už pak teda jsem byl šťastný, když dávali od jejího kolegy Karla Zemana nějaký film, tak to jsem miloval. To bylo jako něco... Takže jsem miloval jako filmy, ne ty takový ty...
0: Ty poetický takový.
1: Jakoby, no. Když to ten Karel Zeman měl nadhled, bylo to dobrodružný, bylo to prostě nádherně udělaný a do dneška nevím, proč já se o to nepokusil a přitom nedávno Američani udělali Paul Anderson, myslím... film Hotel Budapešť, Grand Hotel Budapešť, a to je inspirovaný trošku poetikou Karla Zemana.
0: Ano.
1: Takže toho mám hrozně rád. No a kromě toho prostě mě bavily filmy, filmový, když pohádka, tak ale filmová.
0: A měl si rád teda dobrodružný film. Já například jsem byl taková generace, ta poválečná, že jsme milovali válečný filmy. Jo, to já opravdu do dneška se docela rád na váleční filmy dívám. Ale a co ty jsi měl rád? Jako?
1: Já taky. No, taky. Musím říct, že se přiznat taky, že teda, že váleční filmy jsem měl hodně
0: akce,
1: rád.
0: Tam
1: to byl film, to bylo se něco dělo. No. Že jo. Takže jsem snes i ruský film občas.
0: No jistě.
1: Jo. A pak nakonec jeden ruský film mi později, když jsem byl dospělý, tak mi utkvěl v paměti a pustil jsem se ho znova a to je Jdi a dívej se od režiséra Elema Klimova a to mě utvořilo jaksi představu, že i válečný film nemusí být jenom to dobrodružství a ta střílečka a tak, ale že to může být opravdu silný poselství.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: I v tandemu s Milanem Štajdlerem samozřejmě zaznívají písně, ale teď zazní jedna, kterou si vyloženě Milan přeje a teď mi řekneš určitě proč. Myslím si, že tahle ta písnička u nás jaksi na přání ještě nikdy nezazněla, takže to bude premiéra. Vysvětli, proč jsi vybral zrovna Ozzyho.
2: No, já jsem si vybral píseň od Ozzyho Osborna Mama, I am coming home, protože tu si chci nechat zahrát na pohřbu. A já to mám i na pohřbu, ano. Já už myslím teď na pohřeb, protože takhle. Teď už je období, kdy se to tak jako přeci jenom trošku blíží, když jsem přesvědčený, že nějakých 40-50 let ještě před sebou mám, ale je to období od 50-ky vejš, jak říkáme ve hře na jezerce, ve hře pánský klub, je to rizikový, pozor, je to rizikový věk. Už, jo.
1: A takže kde připraven, není zaskočen.
2: Takže se snažím dělat jako věci, které mě baví spíš, než jako dělat jenom kšefty. Jo. A jak byla ta otázka?
1: No tu proč zrovna...
2: Jak se projevil?
1: Proč zrovna toho Ozzyho?
2: No ano, no jo, no protože to Mama I am coming, no je takový návrat jako k té mámě, který bych dneska chtěl říct spoustu hezkých věcí, který se mi nestačil říct a který si uvědomujeme, až když ten člověk odejde. Jo? A na tom pohřbu vlastně, když to zahrajou, tak vlastně se tý mámě přiblížím a půjdu jaksi za ní. Jo? A proč o tom mluvím, proč jsem o tom celým mluvil, že člověk musí jít do hrobu v klidu a připravený. Jo? Takže jako a já o tom mluvím i v tom představení, který jsme si napsali sami s Jirkou Trnkou, ředitelem v Děčíně divadla a činoherního klubu v Ústí nad Labem, Tatarák na ex, tak o tom mluvím vlastně, že když jde člověk, jako se chystá už, tak by měl dělat věci, které ho baví, nedělat věci za každou cenu a odcházet smířenej.

0: Jsem rád, že Milan Steindler před písničkou Ozzyho Osbourna zmínil dvě představení hned, která jsou v podstatě dneska jaksi stěžejní a tvoří v podstatě v současné době jaksi podstatu tvé práce. Takže to je jednak Tatarák na ex, o kterém jsi se už trošku zmínil, a potom Pánský klub. Tak zkus to říct jedno po druhém. To znamená, Tatarák na ex je autorské představení a hrajete ho ve spolupráci s tvým kolegou jako zájezdovku.
1: Vlastně. Ano, hrajeme to Tatarák na ex, hrajeme jako zájezdovku, ale hráli jsme to i v Palasu, v divadle Palas na Václaváku, a teď 11. června to budeme hrát v divadle na Dobežce, na Praze 4, a to vlastně vzniklo tak, že právě, jak jsem mluvil o tom, že člověk má jít připravený a dělat věci, které chce, tak já jsem odmít roli v nějakém seriálu, který mě přišel, ta role prostě nebyl šálek mého čaje. A já jsem se rozhodl, že i kdybych mohl dostat ty prachy za ten seriál, který člověk pořád potřebuje, že jo, tak jsem to odmít. Pak se mě někdo nabízel film, abych točil jako režisér, taky jsme se nějak nedohodli, taky to nebylo prostě. No, a najednou mi vzniklo volno a napsali jsme prostě s Jirkou Trnkou, jsme napsali hru Tatarák na ex. My jsme to původně chtěli psát podle nějaký literární předlohy a pak jsme zjistili, že píšeme a že píšeme vlastní představení. Jo. A ono to vlastně vychází tak jako od začátku mýho života. Je to o cigárech, o alkoholu, i o drogách dokonce, nebo názoru na ně, o vztahu k ženám, o depresi a o smrti. Jo. A začíná to vlastně tím, že já třeba hovořím o tom, že tady nám zakazují kouřit, ale přitom nám prodávají cigarety, to je úplně zvrácený. A já přitom kouřím od 6. třídy z 9 let. Jo. Ona 6. třída, to byly dva nejhezčí roky moje na škole.
0: Dva?
1: Jo, no, takže jako začínám tímhle tím a vlastně se to celý tak jako odehrává k věcma, který jsem v životě prožil, až tedy k tomu náhrobnímu kamenu, a to jsme u té písně Mama, I am coming home. Mimochodem k tomu musím povědět, že můj kolega, kameraman Mirek Čvorců, který se mnou točil Vrace do hrobu, tak před pár lety nečekaně zemřel, tak jsme byli na pohřbu a hrajou písně, že jo, a najednou začali hrát Mama, I am coming home. A já jsem takhle v tom krematoriu jsem seděl, tak jsem vstal a dělal jsem takový, co je? To je moje. To je moment. On mě předběh.
0: Prochu, že se směju, ale já ti věřím, že jsi vstal, ty takový seš, jasně. No ale je to v podstatě taková tvoje jako výpověď o tvém životě, víte?
1: Dalo by se říct, že to je inspirováno.
0: Čili si stojíš za každým slovem tam.
1: Jo, no. Ano. A musím říct, že ty diváci to cejtějí. Samozřejmě je to zpočátku větší nadsázka a končí to, řekl bych, poměrně upřímně, a ty lidi to hodně cejtějí, a zatím, ať už bylo vyprodáno nebo skoro plno, tak vždycky jsme skončili s velmi hezkýma ovacema.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a Muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Hovořili o tom, jak jsem začínal, že jo, to znamená, jak jsem začal hulit v té šetří třídě,
1: ty dva roky,
0: ale
1: jak
0: taky
1: byl,
0: jak to končí, že jo, že vlastně to končí současností, že jo, a budoucností, jak se blížím k tomu hrobu, ale co nás do toho hrobu přivede. Jo, představ si, já jsem viděl nedávno reklamu, jo, ve které říkali, naše rybí prsty jsou z opravdového rybího masa. Jo, a já jsem si říkal, no do prkínka, ale tak z čeho ty rybí prsty byly doteď? To byl takový vtip, že se říkalo, proč nemají ryby prsty, jo? Protože jim je usekal kapitán Iglo. Jo? A já se ptám teda, jestliže doteď nebyly rybí prsty z rybího masa, tak kdo komu tady sekal prsty? Čím nás to krmějí? To nás chtějí zabít? A smrt to je hned, že jo?
1: No jistě, no. Jak jeden můj americký kamarád, když jsem přijel, tak se divil, proč je napsáno čerstvé máslo. Říká, máte taky nějaký jiný máslo, nečerstvý.
0: Ano, ano, to souvisí s tím, jak jsou ty reklamní hesla takový, jako třeba všechno, co vám chutná. U nás máme všechno, nebo chcete, dejte si to, co vám chutná. No proč bych si měl dávat něco, co mi nechutná? Jo, třeba, nebo podle mého gusta. Jo, proboha, tak proč bych si měl něco dávat podle tvého gusta? Když samozřejmě si dám něco podle mého gusta.
1: No, oni ty, jo, reklamní slogany jsou většinou opravdu hodně blbý, jako třeba přijďte a u nás budete člověkem.
0: Jo, ano, no, to je, u nás jste člověkem. Jste člověk. A jinde ne,
1: jinde
0: jo.
1: Ne, jinde
0: jo,
1: ne.
0: No, no, přesně.
1: No jasně, no. Ale prosím tě teď zpátky teda k tomu představení Pánský klub v divadle Na Jezerce, na který se velice chystám, protože jsem o něm hodně slyšel, tak, ale o tebe ještě ne, tak povídej.
0: No takhle, ta spolupráce vůbec vznikla tak, že jsme se potkali s Honzou Hrušínským a on říkal, jestli bych u nich něco nedělal. A já jsem říkal, a jo, strašně rád, já to vaše divadlo mám rád. A jenomže on měl na mysli režii a já jsem měl na mysli hraní. A pak jsme se to nějak vysvětlili a shodou okolností mě oslovil Matěj Balcár, který tam inscenoval zrovna hru Pánský klub a pozval mě tam jako herce. Takže se to vyřešilo bez dlouhých debat vlastně. A je to hra o terapii sexuálně závislých mužů. Což si myslím, že je zajímavý nejenom pro muže, ale myslím, že velmi poučný pro ženy. Jako jak se mají k nám chovat. A je tam nás asi pět teda těch mužů, kteří jsou terapeutováni a pak jedna terapeutka, kterou hraje Kristýna Hrušínská, dcera Honzy, a velmi dobře. A ta až začne těmhletěm nebožákům podléhat, jo. Až si jako s nima neví rady, ale to bych prozrazoval. Děj, to
1: no jasně,
0: to.
1: Mě jenom zajímá jedna věc, jestli teda jako léčit ze sexuální závislosti není škoda.
0: To se tam taky o tom hovoří, to je pravda. Ale oni mají ti lidé různé důvody, proč by chtěli jak si se z toho dostat, jo? Nebo to, ale na druhou stranu se tam vyslovuje taky ta myšlenka, to je snad úplná blbost, ne? To je zaplať pánbu,
1: že jo? No zaplať pánbu.
0: No, ono se to tam taky v tom představení ukáže, jo? No a já tam mám roli takovýho, a tam jde, to je zajímavý, bo já tam hraju úplnýho Burana, jo? Který prostě vlastně nechce se právě zbavit jako erotické závislosti. Naopak, jako já jsem tady kvůli, a tam říkám, já jsem tady kvůli ženě mojí, která prostě tak nějak se jí nelíbí, že mám prostě občas nějakou bokovku, no. Ale já za to nemůžu, že jí tě to stačí jenom dvakrát týdně, že jo. A já to prostě potřebuju, jo. A ona na mě hned jako necháš toho, nebo bude rozvod a to. A já říkám, já to nemůžu nechat, ty lépač, já jako to potřebuju a tak, no a tak jsem tady, no. Ale já to mezi náma nechat nechci, jako jo. Takže...
1: Proto se ptám.
0: No, ale proto teď chodím na takovou online seznamku, rozumíte, jo. Ono je to všecičko prostě diskrétní, takže už by to podruhý nemělo prasknout.
1: Víc už neprozrazuj.
0: Ne.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Teď už víme, co Milan Steindler v současné době nejraději hraje, je to teda Tatarak na ex a Pánský klub, ale co tě třeba čeká? Ty jsi říkal, že jsi něco odmítnul, ale něco nepochybně...
2: Ale v tom čase jsem zase vyplnil to tím, že jsme psali ten Tatarak.
1: Ano, no, ale nemáš nějaký cukání třeba něco režírovat zase?
2: Mám dva projekty, které jsou jakoby, tomu říkám krátkodobé, to znamená tak v nejbližších 3-4 letech. A pak mám ještě jeden projekt, kterým bych se rád zabýval, než se vrátím do hrobu. A to je vážný film, který se zabývá jaksi, nebo to téma je z války, týká se to holokaustu. Já jsem vždycky říkal, že bych tohle téma chtěl někdy zpracovat a našel jsem takový téma, který si myslím, že by mohlo rezonovat, protože to není jenom takový ten obyčejný film, který se tak dělá, jak všichni byli chudáci a tak dál, ale je to spíš prostě o tom, o vině a pomstě. Ale to je běh na opravdu dlouhou trať, takže to teď nechci zakřiknout. Ale do té doby mám ještě dvě komedie. Jedna se, to je zajímavý, je to podle divadelní hry Sex zadarmo nedostaneš a jsme zase u sexu, že jo? Ale co si budeme povídat? Co je v životě, co naplňuje náš život? Jo? Práce, pokud ji máme, zaplať pámu, a vztah nějaký, neboli láska a sex. A máme-li tohleto, tak se cítíme naplnění.
1: No, já bych se ještě vrátil zpátky k tomu tématu holokaustu, o kterém jsi mluvil. Ty jsi hrál kdysi velitele koncentráku.
2: To byl komunistickýho lágru. To byl velitel komunistický, to byl pan režisér. Ano, Bumerang.
1: No jasně.
2: Ano, no ale on lágr jako lágr, v tom všech komunistických to taky nebylo úplně ideální.
1: Tvůj tatínek měl tuhle tu zkušenost.
2: Ten tím prošel, jak si vybudoval v sobě takový cynický humor, který mu pomohl to překonat.
1: A ten je ti vlastní, myslím, taky.
2: A já jsem to asi po něm zvěděl, i můj brácha. No,
1: tak se těšíme, že o tebe něco uvidíme, anebo tebe uvidíme. Každopádně můžeme pozvat naše posluchače jako diváky na Pánský klub nebo Tatarák na ex. V obou uvidíte skvělého Milana Steindlera, který byl dneska hostem Tandemu. Díky, měj se hezky a ať se všechno daří.
2: Děkuju za pozvání a ty i vy všichni se mějte taky pěkně.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Sedmihorka, nejmenší chodská dechovka, nám v úvodu dnešního pořadu Muziky muziky zahrála píseň od Josefa Hotového Valčík, já jsem dívka chudá, a uvedla tak půl hodinku s podtitulem Letem světem českou dechovkou, dnes už po třetí. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech. Jeden z králů české dechovky z roku 1902, Josef Poncar, hrál v kapele svého otce už jako osmiletý. Během svého života napsal kolem 150 skladeb, jedna z nich se jmenuje Až já budu rukovat, text napsal Vašek Zeman.

La Paloma je umělá píseň, kterou složil na Kubě okolo roku 1860 španělský skladatel Sebastián de Iradier, tedy pár let předtím, než v roce 1864 dorazil Maximilian Habsburský z Čechy ve vojenské kapele do Mexika. La Paloma, tedy holubička, je vlastně původně romance, která vznikla na Kubě. V romanci zpívá námořník, jak na lodní hlídce usnul, jak se mu zdálo, že zemřel a jeho duše jako holubice letěla domů k mamince, aby se jí zeptala, co dělá jeho milá. Dozvídá se, že zemřela a je pohřbena. V tom jej ale vyburcoval drsný hlas kapitána, který jej káral, že na hlídce usnul. Tedy není to žádná legrace, přátelé, tahle La Paloma, a přesto ji všichni milují. Sebastián Iradier nějak k téhle písni přišel a ona je mu autorsky přičítána. Autorem další skladby je ale zcela jistě jihočeský skladatel Ladislav Kubeš. Jmenuje se Padají hvězdy, text je dílem Bohuslava Nádvorníka, hraje Malá muzika na uše Pepíka.

Slyšeli jsme Budvarku a zpěváky Pavla Haidingera a Marii Svobodovou a známou polku Máničko moje od Karla Jakeše. Také autor další písničky dnešního pořadu Muziky muziky Blahoslav Smyšovský, rodák z Dolní Cerekve nedaleko Jihlavy, hrál už jako malý kluk na bubínek v místní kapele, pak přidal housle, harmonium, trombon, baskřídlovku, na gymnáziu hrál na basu v dodácké muzice a ještě se učil hrát na klavír. Na vojně byl odvelen do Bzence na Slovácku. Tam poznal jiný svět, slunce, teplo a báječné cymbálové muziky, pěvecké soubory, chrámové sbory i lásku. A my si poslechneme jeho písničku o měšťanského spůdce, hraje Golčovanka.

Pošumavská sedmička a písnička od Karla Fitztuma na naší zahrádce. Karel Fitztum, rodák z Čermné u Staňkova, začal hrát v kapele svého otce na bicí v 16 letech. Občas si zahrál i na trumpetu. Později jako kapelník byl přísný a zásadový. V kapele vyžadoval vždy pořádek. Starostí měl asi jako každý kapelník, aby se mu moc nestřídali muzikanti, což se mu celkem dařilo. Ale je tu závěr dnešního pořadu Muziky muziky. Ten patří tubě, vynikajícímu solistovi Karlovi Malimánkovi, členovi České filharmonie a Montyho Čardáši. Jaroslav Kopejtko se loučí. Ať je vám s rádiem vašeho kraje příjemně všude tam, kde nás posloucháte. Třeba v Libnici, Plasích, Lomanech nebo v Křečově. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Hezký a ničím narušený poslech pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

píseň Jaromíra Klempíře a Jiřího Štajdla Se la ví jsem na úvod našeho dnešního hudebního setkání zařadil proto, že nemám ve svém repertoáru snad žádný jiný tak typický šanson. V dopisech, e-mailech a vzkazech na Facebooku si o Se la ví stále píšete. A tak jsem tuto skladbu nechal na úvod zaznít. Především proto, že vám dnes nabídnu písně v podání francouzské umělkyně, která se stala zcela jedinečným a neopakovatelným fenoménem. Profesně neobyčejně houževnatá a k sobě náročná, překonala velký handicap drobné postavy a svým dramatickým vášnivým hlasem dojímala a dodnes dojímá publikum bez rozdílu věku a sociálního postavení. Zpívala o lásce v nejrůznějších podobách, o jejich radostech, ale ještě více o jejich strastech. Často velmi banální texty povýšila svým pěveckým a scénickým projevem na malé skvosty a skutečné umění. Ačkoliv do hudebního nebe odešla už před 51 lety, kdy jí bylo 47, svět na ní nezapomněl a pro sebe ji objevují stále nové a nové generace posluchačů. Dámy a pánové, dnes vám bude zpívat Edith Piaf.

dozněla píseň La Foule, Dav, nebo také Zástup. Edith Piaf se narodila jako Edith Giovanna Gassion v roce 1915. Pod pouliční lucernou na rozprostřené pláštěnce pařížského policisty, který jí pomohl na svět, se svou matkou hospodskou zpěvačkou byla jenom 2 měsíce. Až do 2 let jí totiž vychovávala babička, která vedla veřejný dům. Babička pila jako duha a malé Editce často máčela cumel do červeného vína. Zuboženou holčičku nakonec odvezl otec Gassion do Normandie, kde u jeho příbuzných strávila dalších 5 let. I tady oni s láskou pečovali prostitutky, které malé Edith léčili slepotu způsobenou zanedbanou oční nemocí. Edith neviděla od 3 do 6 let. Teprve po návštěvě poutního místa u svaté Terezy v Lisieux se jí vrátil zrak a mohla nastoupit do školy.

Když Edith Piaf povyrostla, odvezl ji otec do Paříže a společně se pak živili po ulicích města nad scénou, zpěvem a akrobací. Se svou nevlastní sestrou Simone Berthaud prožila krušné mládí, prostředí prostitutek, pasáků a kapsářů. Bylo jí necelých 16, když se zamilovala do zedníka Louise Dupona. Provdala se za něj a v 18 mu porodila dceru Marcel. Aby uživila dítě, které bezmezně milovala, pokračovala v pouličním zpívání. Když dvouleté děvčátko zemřelo na zánět mozkových blan, neměla matka ani na věnec. A tak se Edith poprvé a naposledy za peníze prodala. Poslechněme si teď v jejím podání píseň Milord, ve které svůj zážitek s nejstarším řemeslem náležitě zúročila. Milordovi se představuje jako prostitutka, v níž je ovšem daleko více lidského než v onom pánovi z takzvané lepší společnosti.

Zlom v životě Edith Piaf nastal v říjnu roku 1935. Zrovna zpívala na jednom nároží pařížských ulic a kamarádka ji doprovázela na harmoniku. Jejího mimořádného hlasu si tenkrát povšiml Louis Leplé, majitel kabaretu Žerný. Dohodli se na 4 písničkách a 40 francích denně. Na černém svetru, který si Edith sama pletla, i na uměleckém pseudonymu. Leplé by byl nejraději říkal Brabec. Mono, ale tak se už jedna tehdejší zpěvačka jmenovala. Proto našel synonymum z pařížské hantýrky, v níž vrabci slyší na slovo Piaf. Do Leplého kabaretu chodila pestrá společnost. Vedle cizinců, hlavně bankéři, spisovatelé, herci, advokáti, zpěváci a režiséři. Právě tomuto publiku představil Leplé Edith Piaf tak, jak ji objevil u náměstí Étoile, nenalíčenou, naboso, v laciné sukni a stále nedopleteném černém svetru, přes který si v případě svého prvního vystoupení přehodila hedvábný šál. Dar od kolegyně zpěvačky. Hned po skončení první písně diváci jeden přes druhého křičeli brávo. Když mělo dojít na druhou, někdo doticha řekl: ta malá to má v sobě. Byl to Maurice Chevalier. Před Edith Piaf se rýsovala velká kariéra, ale jednoho krásného jarního dne roku 1936 byl doma ve vaně nalezen zavražděný její objevitel Louis Leplé. Znal se bezmála s celou uměleckou Paříží, ale žil sám, byl bez rodiny, neměl už rodiče a jediný, s kým se pravidelně stýkal, byla Edith Piaf. Jeho vrah nebyl nikdy vypátrán. Podezření však padlo na bývalou zlodějku z Pigalle Edith Piaf. A zbytek už dokonal senzace chtivý tisk.

Po leplého smrti se Edith Piaf ujal textař Raymond Asso, který byl po 2 roky nejen jejím milencem, ale především učitelem společenských mravů. Dával jí číst ty nejlepší knížky a objevoval pro ní šansony šité zpěvačce na tělo. A hlavně psal pro ní skvělé texty, ke kterým psala hudbu Editina přítelkyně Marguerite Monod. V roce 1937 Raymond Asso dokonce uvedl Edith Piaf až na scénu slavného pařížského muzík halu ABC. Jejich nejznámější písní je Mon Légionnaire, můj legionář. Kvůli legionáři se totiž podle svého prvního životopisu Edith Piaf pár let předtím rozešla s otcem svého dítěte. Seznámila se s ním, když zpívala v kasárnách. Když za ním ale zanedlouho přišla, dozvěděla se, že se její milý popral a sedí v base. Po čase se pak dozvěděla, že padl v Africe. Tahle příhoda je zaznamenána i v textu písně Můj legionář. Ve skutečnosti ale ona love story, jak se uvádí ve druhém životopise tragédky francouzského šansonu, skončila absolutně neromanticky. Když už v době své největší slávy vycházela zpěvačka z nočního podniku Folie Belleville, kde vystupovala, zastavil ji a k dosažení úspěchům gratuloval blahobytný občan. Samozřejmě, že to byla Editina bývalá láska, onen legionář, kterého zprvu nepoznala. Docela by mě zajímalo, zda se on poznal v písni, kterou právě uslyšíte. Il avait de grands yeux très clairs où parfois passaient des éclairs comme au ciel passent les orages. Il avait plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son coup portait à vue pas pris.

Už během druhé světové války slavila Edith Piaf jeden úspěch za druhým. Vydělávala miliony a byla stále na cestách. Velkolepý úspěch jí zřejmě dodal odvahu i k soukromému protinacistickému odboji. Když měla v Paříži zpívat pro německý generální štáb, složila si přes noc písničku o polním lazaretu. Zpívala v něm o prázdném lůžku po vojákovi, co ještě včera žil, o umírajícím muži, který prosí souputníky ve zbraně, aby po jeho smrti podporovali jeho ženu, nebo o chudákovi, kterého svědí palec u nohy, kterou už nemá. Poslední dvě sloky ale už zpívala prázdnému sálu pařížské Alhambry, který vysocí němečtí důstojníci kvapem opustili. Během války vystupovala Edith Piaf také v táborech pro zajaté francouzské vojáky. Po jednom z improvizovaných koncertů se s nimi nechala vyfotografovat a v Paříži potom pracovníci odboje všechny hlavičky ze snímku zvětšili. Na příští vystoupení už sebou Edith vezla v kufru s dvojitým dnem 120 falešných osobních průkazů. Nikdy se o tom moc nepsalo a taky po válce některé noviny nepřímo obvinily z kolaborace s Němci. Představte si. Když jí přátelé radili, aby noviny zažalovala, vysmála se jim. Neuměla a nechtěla se soudit. Raději zpívala své šansony. Třeba písničku Mon vieux Lucien, můj starý Lucien, který u nás známe s českým textem Pavla Kopty a pod názvem Petr a Lucie, podání Hany Hegerové. Písni se Edith Piaf v úloze pouliční holky hádá se svým pasákem.

Fais voir. Tu voulais me faire peur. Oh, ce que t'es blagueur.

0: Eh ben quoi, Lucien? Donne-moi ce que t'as dans la main. Oh, c'est agréable d'être ton copain. Oh non, Lucien! Allez, viens.
1: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
2: Po druhé světové válce byla Edith Piaf zdaleka nejpopulárnější francouzskou zpěvačkou. Nejen doma, ale také v zahraničí. Zvláště ve Spojených státech amerických, kam pravidelně jezdila na turné. V Americe Edith Piaf debutovala s velkým úspěchem už na konci 40. let v newyorském klubu Versailles. K americké kariéře jí také hodně pomohl obdiv a pomoc jejich kolegů, herečky a zpěvačky německého původu Marlene Dietrich a Charlieho Chaplina, který pro ně chtěl složit písničku a prohlásil, že kdyby filmovala, musela by dosáhnout stejného úspěchu jako on. Osmkrát byla Edith Piaf hostem slavné televizní show Eda Sullivana, dvakrát koncertovala v newyorské Carnegie Hall. Než uslyšíte, jak během koncertu v tomto slavném koncertním sále zpívala jednu píseň anglicko-francouzsky, musím se zmínit o zřejmě největší životní lásce Edith Piaf. Byl slavný boxér a mistr světa ženatý Marcel Cerdan. Když byla Edith Piaf v roce 1949 v New Yorku, přemluvila ho, aby vyměnil lodní lístek za letenku a co nejdříve za ní přiletěl do New Yorku. Letadlo s Marcelem Cerdanem na palubě se ale zřítilo nad Azorskými ostrovy. A v životě Edith Piaf už pak nic nebylo jako dřív. Věčnými společníky jejího života se stále častěji stávaly alkohol a drogy.

Jedním z největších hitů Edith Piaf je rozhodně píseň La vie en rose, život v růžích. Její světovou slávu však nezaložila ona sama, ale jiná francouzská zpěvačka Marianne Michel. Jednou v květnu roku 1945 spolu seděli v kavárně na Elizejských polích a Marianne si Edith stěžovala, že nemá žádný hit. Edith se jí svěřila, že několik písniček už složila a jedna z nich by se Marianne mohla hodit. A to se přitom na klavír naučila sotva trochu brnkat. A pohořela při přijímacích zkouškách do společnosti skladatelů, textařů a nakladatelů. Text společnými silami napsali na papírový ubrousek a Edith v posedlosti, sobě vlastní, začala schánět nějakého člena zmíněné autorské společnosti, aby písničku přihlásila pod svým jménem. Zašla dokonce i za těmi, jejichž písničky odmítla zpívat. Nakonec na spoluautorství přistoupil skladatel Luigi. Odměnou mu nebylo jen přátelství Edith Piaf, ale úspěch písně La vie en rose, doslova po celém světě. Dva roky po Marianne Michel jí do svého repertoáru zařadila i ta, která ji složila a která se nikdy nenaučila zapisovat své melodie do not. Mezi těmi, kdo píseň nahráli, jsou například Bing Crosby, Louis Armstrong, Iveta Simonová nebo Andrea Bocelli. Ten píseň naspíval loni jako virtuální duet právě s Edith Piaf.

Během 12 let před svou smrtí prodělala Edith Piaf 4 těžké autonehody. 2 záchvaty delíria tremens, 1 záchvat šílenství, 2 zápaly plic a 7 operací a 1 spánkovou kůru. Není tedy divu, že stále častěji přerušovala svou uměleckou činnost. Znovu a znovu se však vracela na francouzská a světová jeviště a její umělecký projev dosáhl právě v tomto období svého vrcholu. Zpěv Edith Piaf byl natolik strhující, že posluchači v něm cítili sami sebe, aniž mnohdy rozuměli tomu, o čem zpěvačka zpívá. Její nenaporobitelný projev dokázal vdechnout život a přesvědčivost i těm nejotřelejším banalitám. Ljuba Hermanová o Edith Piaf kdysi prohlásila: její šansony jsou velká dramata v maličké kostce do polévky, tím otřesnější, že jsou upletena z největších citových banalit. Když v roce 1961 Edith Piaf naspívala titulní melodii z filmu Exodus, kritika se dotazovala, jak je možné, že z této 3minutové písně sála stejná naděje jako z hudby Ludvíka van Beethovena.

0: a po písni Exodus podání Edith Piaf je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Jak se máte, pane Kohn?
1: Samozřejmě dobře.
0: Jak je to možné, že vy vždy odpovíte dobře?
1: Vědí, pane Weiss.
0: Já nevím přeci, kdo se mě ptá, zda je to přítel nebo nepřítel. A když je to přítel a já řeknu, dobře, má radost. Řeknu-li, nedaří se mi dobře. Měl by bolest. Proč mám příteli dělat bolest? Tak říkám dobře. Je-li ten, kdo se mě ptá, můj nepřítel, a řeknu mu, že se mám dobře, bude mít vztek. Řeknu-li špatně, bude mít radost. A řeknu, pane Weiss, proč bych já měl dělat radost svému nepříteli?
2: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: V roce 1960 naspívala Edith Piaf asi největší hit své kariéry. Píseň No, je ne regret rien. Ne, ničeho nelituji. Právě tato píseň skvěle vystihuje nejen její bohemský život, ale rovněž její nezdolnou životní energii. Zpívá v ní, ne, já nelituji ničeho. Z památek včerejších oheň si zapálím. Včerejší žal a smích, co mám dnes dělat s ním? Sliby a vyznání stejně předem znám. Spálím vše bez ptaň, od nuly začínám. Ještě za svého života se Edith Piaf stala legendou a když v roce 1963 zemřela, její úmrtí se stalo ve Francii národní tragédií. Kolem její rakve prošlo více než 80 tisíc truchlících. Pokud budete mít někdy cestu do Paříže a chtěli byste se poklonit památce Edith Piaf, vězte, že odpočívá na hřbitově Père Lachaise. Má hrob až v nejsevernějším rohu, blízko spisovatele Henriot Barbise, oddělení číslo 97. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji příjemný pátek. Pokaždé si říkám, kde všude nás asi takhle po ránu posloucháte. Obvykle si představuji něco jako klidné chvíle u snídaně, možná u kávy nebo čaje, a vím, že někteří si nás berou i na zahradu nebo na balkon. Ale zrovna tento týden jsem se potkal s jedním naším posluchačem, který si naše ranní vysílání pouští v autě během své cesty do práce. A naopak cestu z práce mu po 4. hodině odpoledne zpříjemňují toulky českou minulostí. Ať už to tak máte jakkoliv, věřím, že alespoň trochu té pohody se nám vždycky podaří nabídnout a že tomu jinak nebude ani dnes. Kromě příjemných písniček, třeba od Ivety Simonové a Milana Chladila, Radka Tomáška, Petry Černocké nebo Petra Nováka, se v té další hodině dozvíte třeba to, že státní zámek v Litomyšli otevírá nový okruh. Eva Bucharová nám řekne pár zajímavostí o divizně, víkendovou předpověď nabídne Michal Žák a nebo vám povyprávím o tom, jak složité to mají v dnešní době dobrodruzi a objevitelé. Ale už za chvíli nás čeká pravidelný páteční telefonát. Tentokrát s pozvánkou do Kolína. Tohle město totiž hostí další ročník festivalu Kmochů v Kolín. A že k poslechu zdaleka nebude jen tradiční dechovka, o tom se dozvíme víc už za pár minut. Tak si na to počkejte a ať už jste kdekoliv, dobré ráno.

0: Petra Černocká dospívala a jak jsem slíbil, tentokrát nás pozvánka zavede do středních Čech, do Kolína, kde už dnes startuje 61. ročník slavného festivalu Kmochův Kolín.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Pohodáři.
0: A tou, která o festivalu ví doslova první poslední, je zcela jistě vedoucí kolínského odboru cestovního ruchu, kultury a sportu paní Gabriela Malá. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Já si moc vážím toho, že jste si na nás takhle těsně před začátkem udělala čas. Vy teď musíte mít skutečně velmi napilno, vidíte?
3: Ten maraton festivalový jsme v podstatě odstartovali už včera, protože to není jenom o dechových orchestrech, o kapelách, o koncertech, ale je to taky o doprovodném programu. A včera pan starosta měl krásnou procházku po kolínských pamětihodnostech a měl velký úspěch. Sešlo se tam skoro 150 lidí, ani to nemohl ukřičet. Takže Kmochák je odstartovaný.
0: Takže vy už jste vlastně v plném běhu. My bychom tady byli hodně dlouho, kdybychom se vraceli k těm předchozím 60 ročníkům, které Kmochův Kolín má za sebou. Ale dokážete říct, jak se z vašeho pohledu ten festival během, řekněme, posledních let proměňuje?
3: Tak já trošku pamatuju už, protože jsem tady na radnici už asi 17. rok, takže vím, jak se ten festival v těchto letech proměňuje. A třeba před těma, já nevím, 16 lety, to bylo o jednom pódiu, bylo to trošku jakoby v menší míře, žádný jiné scény, ale teď ten rámec toho festivalu je opravdu velký. Na Karlově náměstí jsou připraveny dvě stage, takže tam není, když to tak řeknu, žádný hluchý místo. Na jednom pódiu hrajou, na druhém se připravuje, orchestr skončí a pokračuje se. Takže ten program je opravdu nabitý. A je to i o tom, že to není jenom scéna na Karlově náměstí, ale máme doprovodný program a máme další festivalové scény, jako například sobotní nocturno se koná v chrámu svatého Bartoloměje. Komorní scénu můžete zažít v kolínské synagoze. Vyjíždíme s orchestrama do domovů pro seniory i mimo Kolín. Opravdu jako ten rámec, který je v podstatě teď, tak si myslím, že už tam není moc co vylepšovat a zlepšovat. Snažíme se, aby to bylo opravdu plně využitý.
0: Tak teď jste mě nejenom nalákala, ale zároveň i trochu zahltila těmi nejrůznějšími věcmi, které se budou v Kolíně o tomto víkendu dít. Tak pojďme to si trošku rozdělit. Na co všechno se návštěvníci můžou těšit třeba už dnes?
3: Tak dneska je to hlavně o kolínských orchestrech, je slavnostní zahájení, který je v podvečer a jdeme i trochu mimo žánr. Snažíme se, aby ten festival nebyl jenom o dechové hudbě, ale chceme potěšit i návštěvníky, posluchače, který primárně tu dechovou hudbu nevyhledávají. Takže večer bych vás určitě ráda pozvala třeba na koncert Adama Ďurici nebo Brass Avenue, což je taky taková jakoby pro mladší generaci fajn kapela. A nebo kolínský Big Band ve spojení s Archy, což je prostě něco, co jsme ještě tady neměli a budeme na to sami zvědaví, jak tohleto spojení prostě zvládnou. Takže to je dnešní páteční den.
0: No a co třeba sobota? Měla byste pro nás nějaký tip i na sobotu?
3: No, těch tipů je mnoho. Držíme se nějakého zaběhnutého rámce, takže nevynecháváme ani ten doprovodný program. A to určitě Kmochův Kolín je známý svým průvodem, tradičním velkým průvodem, který jde městem, kterého se zúčastní na 40 uskupení. Jsou to nejenom teda orchestry, ale taky mažoretkové a taneční skupiny. Průvod vychází ve 2 hodiny od vodního světa a končí na Karlově náměstí, kde vlastně slavnostně všechny ty orchestry přivítáme. Večer opět celý den probíhají koncerty dechových orchestrů z Čech, Moravy, ale i zahraniční. Máme 3 zahraniční orchestry ze Slovenska, Maďarska, z Finska. No a večer opět jdeme trošku mimo žánr a vůbec se toho nebojíme a přivítáme kapelu Monkey Business a po nich jednu z nejznámějších revivalových beatusových kapel The Backwards. Takže program až do noci.
0: Takže i fanoušci Beatles si přijdou na své při letošním Kmochově Kolíně. Jestli si dobře pamatuji, tak v neděli je takovým vrcholem tradiční Monster koncert, což už to označení není úplně typické. Kdo to nikdy nezažil, pojďme si ho trochu přiblížit.
3: Tak už ten samotný název napovídá Monster koncert. Je to v podstatě koncert, kde se spojí několik hudeb. Je rozdělen na 2 bloky. V každém tom bloku hraje zhruba kolem 5 orchestrů najednou. Dnešním nebo letošním hostem je zpěvák Aleš Bryscein. A potom ty 2 bloky, vlastně v podstatě těch 10 velkých uskupení, 10 velkých dechových těles se spojí na na to velké finále a zahrají ty nejznámější Kmochovy skladby. No, pro dirigenty je to teda trošku oříšek, není to vůbec jednoduchý. A já jim teda každý rok držím teda hodně palce.
0: Vybere si skutečně každý. Pojďme si říct, jak je to se vstupným na koncerty. Platí se nějaké lístky nebo nějaká rezervace?
3: Už teď nevím úplně přesně, jestli to je 5., 6. rok už je Kmochův Kolín zadarmo. Jdeme takovým systémem městských slavností. Máme teda samozřejmě partnery, sponzory, nevím jak do rády, já hodně to mohu nebo nemohu říct. A jsme za to rádi a v podstatě díky sponzorům a našemu generálnímu partnerovi vstupné je zdarma.
0: Což je určitě dobrá zpráva. Já věřím, že všechny tyto podrobnosti si posluchači můžou najít třeba na webových stránkách, kde asi také objeví kompletní program. Jaký je název těch webových stránek? Kde je najdu?
3: kmochovkolin.cz. Je to úplně jednoduchý.
0: Tak to jednoduše a takto atraktivně nás pozvala vedoucí kolínského odboru cestovního ruchu, kultury a sportu paní Gabriela Malá. My moc děkujeme, držíme palce, ať vám přeje to počasí hodně spokojených návštěvníků a zase někdy naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Až na severní pól nás zavedla osvědčená dvojice Simonová Chladil a u tématu svým způsobem ještě chvíli zůstaneme. Nedávno jsem totiž u kolegů z Českého rozhlasu Plus poslouchal rozhovor s cestovatelem Miroslavem Černým a došlo také na zajímavé téma zeměpisných objevů a také na otázku, jestli vůbec ještě je na naší planetě co objevovat, nebo už je probádána do posledního metru. Je pravda, že doba Davida Livingstona nebo Emila Holuba, kteří mohli vcelku s přehledem zaplňovat bílá místa na mapě, už je pryč. Všichni asi tušíme, že díky technologiím a internetu si může každý z nás prohlédnout v počítači leckterou zapadlou ulici ve městě třeba na druhém konci světa. A kam nevidí člověk, vidí satelity a drony. Ale objevy nás kupodivu stále čekají. Nejen třeba v hlubinách oceánu, ale také pod zemí. Zrovna nedávno tak vědci našli obrovskou jeskyni, dokonce i s jezerem, a to na hranicích Albánie a Řecka. Pokud bychom hledali skutečně bílá místa, tak to se musíme vzdát mapy a přesunout se do prostoru jazykovědného a antropologického. Na světě je například asi 7000 jazyků. Zdokumentované máme ale jen ty největší a nejvýznamnější. Zbylých asi 80% neprošlo téměř žádnou lingvistickou analýzou. A v tomto případě navíc hrozí, že zmizí dřív, než se je podaří zaznamenat. Takže třeba v tomto směru mají badatelé stále spoustu možností. A ti, kteří by chtěli přeci jen objevit nějaké neprobádané místo na mapě, ti to mají o dost komplikovanější. Aby dnešní cestovatelé nebyli jen běžnými turisty, musí ke svým výpravám přistupovat přeci jen jinak než slavní objevitelé 19. století. Každá dnešní expedice tak obvykle začíná v knihovně, respektive na internetu, kde je třeba načíst vše, co je o dané oblasti známo, a hledat ty pomyslné mezery. Tím pádem nám obvykle odpadají dobře zmapované turisticky atraktivní destinace. Přesto je ale prý stále možné vkročit na místa, která člověk neprobádal. Jen se takový objevitel musí smířit s jednou věcí. O jeho objevu už se totiž s největší pravděpodobností nebudou psát dobrodružné romány, ale spíš jen velmi dobře ozdrojované akademické práce.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Na začátku hodiny jsme nabídli pozvánku na festival Kmochů v Kolín. Velkou událost, která se zároveň řadí mezi stovky nejrůznějších venkovních akcí, které se o víkendu po celé republice budou pořádat. Jednu věc ale mají společnou. Jejich organizátoři budou bedlivě sledovat předpověď počasí.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A my ty tři následující dny probereme i dnes s Michalem Žákem. Dobré ráno.
2: Hezké ráno přeju.
0: Michale, bude to asi docela pestrý víkend, tak pojďme nejprve na tu dnešní předpověď.
2: Tak dnes nás v Čechách čeká už převážně velká oblačnost, tedy oblačno až zataženo. Od západu se postupně přidá občasný, většinou ale slabý déšť. Později večer budou srážky na západě četnější, ale to už asi většina těch venkovních akcí skončí. Na Moravě a ve Slezsku budou mít zprvu ještě slunečno, tady ale bude v průběhu dne také oblaků přibývat a odpoledne se v severní polovině území místy, jinde jen ojediněle objeví přehánky. Teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude tepleji až 20, no a na horách teploty kolem 9, v Jeseníkách a v Beskydech až 12 stupňů a k tomu mírný západní až jihozápadní vítr.
0: Michale, připravil jsem si na vás záludnou otázku. Kdybych si o víkendu chtěl udělat nějaký výlet třeba do přírody, co byste mi doporučil? Mám si vybrat sobotu nebo neděli?
2: Asi jistější by byla ta neděle. A pokud by to mělo být v sobotu, tak bych doporučil spíše jihozápadní polovinu Česka.
0: Dobře, tak pojďme úplně konkrétně. Jaké teploty a kde nám bude pršet?
2: Tak zítra to vypadá tak, že zpočátku může pršet na většině území, ale ty srážky budou už dopoledne od jihozápadu postupně ubývat a té jihozápadní polovině území postupně ustanou úplně. V severovýchodní polovině Česka počítejme, že se ještě i v průběhu zítřka přehánky místy vyskytovat budou a oblaků tam bude ubývat až později odpoledne a večer. Teploty zítra 19 až 23 stupně, na jihu Moravy až 25, takže se docela oteplí. Bude ale foukat mírný západní vítr, hlavně v jihozápadní polovině Čech může dosahovat v nárazech i kolem 50 km za hodinu. Pokud jde o neděli, ta přinese polojasné až oblačné nebe, podobný vítr jako v sobotu, takže občas to bude trochu více foukat od západu. A přehánky se v neděli budou vyskytovat na severu a severovýchodě místy, jinde jen zcela výjimečně. A teploty ty budou asi o 2 stupně nižší než zítra, takže vystoupí na 17 až 21 stupeň na jihu Moravy až na 23 stupně.
0: Bez ohledu na počasí, hlavně ať je ten víkend klidný, to přejeme Michalu Žákovi. Děkujeme za celý týden předpovědí a zase brzy naslyšenou.
2: Já také děkuji a krásný víkend.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Když se řekne divizna, zcela jistě se vám hned vybaví její dekorativnost a majestátnost. Asi i proto vzniklo její lidové pojmenování Královská svíce. Naši předkové ji opravdu používali jako pochodeň. Divizna je krásná celé léto, až do podzimu. Přitom každý kvítek je rozvitý pouze jediný den. Kdy je nejlepší květy sbírat a pak z nich léčit neduhy, to už ví a poví Eva Bucharová.
1: Květy sbírejte za slunečného dne okolo poledne a hned je na slunci taky usušte. Musí vyschnout rychle, jenom tak zůstanou zlatožluté s velkou léčivou sílou. Ve starověku byla sice divizna opředená pověrami, ale už tehdy ji využívali k léčbě průdušek a plic. I dneska diviznu rádi užíváme. Uvolňuje hleny, léčí sliznice, čistí průdušky při chrapotu a pískání, pomáhá při zánětu průdušek a hrtanu a zmírňuje dráždění horních cest dýchacích. Zároveň na sliznicích dýchacích cest vytváří takový ochranný povlak, který je chrání před vysycháním a přílišným drážděním. Z těchto důvodů bývá divizna složkou bylinkových směsí proti kašli. Často se kombinuje třeba s květem černého bezu, hluchavkou, heřmánkem, jitrocelem, květem lípy a podobně. A ještě pro vás mám tip. Až si budete dělat čaj z divizny, do sítka dejte vatu anebo plátínko. Drobné jehličky ve květech totiž můžou dráždit. Podobně to znáte u šípkových čajů.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Jak už jsme vás informovali, byli jsme nuceni z pochopitelných důvodů zrušit sobotní přímý přenos oslavy narozenin Ivy Janžurové. O svou oblíbenou Janžurku ale nepřijdete. Připravili jsme pro vás reprízu oslavy jejich osmdesátin. Těšit se můžete i na Evu Holubovou, Sabinu Remundovou nebo na Igora Orozoviče. A paní Ivě taky aktuálně zatelefonujeme.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.

Bude 8:45 a v závěru pohodového rána se ještě dozvíte, že státní zámek v Litomyšli otevřel nový prohlídkový okruh. Věnuje se historii tamního divadla, které je druhé nejstarší v Čechách. Víc uslyšíte jen co dospívá Pavel Novák.

0: Pit for some.
1: No a nyní vás, milí návštěvníci, poprosím, abychom se posunuli do další části. Čeká nás modrý pokoj.
0: Co je na téhle výstavě takové asi nejvýraznější, jsou soubory historických kulis uspořádané do zmenšenin divadelních scén. Jak jsou ty kulisy významné, nám poví kastelán Petr Weiss.
2: Jsou to kulisy od významného malíře Josefa Placera, který tvořil jak pro Vídeňské divadlo, tak pro Stavovské divadlo v Praze. V jeho kulisách se hrála opera Mozartova Don Giovanni. Ve Stavovském divadle se hrálo, tam se ty kulisy nezachovaly. Tak ten jeho rukopis, to, jak ty kulisy byly pojednány, mohou návštěvníci vidět pouze na Litomyšlském zámku.
0: Každá ta scéna má sestavené kulisy, uprostřed jsou figuríny, je k tomu taky zvukový doprovod, ukázky té hry.
3: Halt! Haben wir dich, du hartherziger Tiger! Dein Mädchen gibt uns, oder du musst sterben.
4: Wie? Das ist der, mein lieber Georg, mein Freund.
2: Máme možnost prezentovat různá prostředí. Zámecké pokoje, modrý pokoj, kabinet, ale i z lidového prostředí, třeba žalář nebo zbrojířova dílna. Jsou to i další, kuriózně, třeba moře.
0: A ke scéně, jako je třeba moře, patří i zvukové efekty. O nich je samostatná část výstavy. Jsou tady 4 stroje, které simulují různé zvuky. Vichr, déšť, hromobití.
2: Tak nejenom rozeznívání plechu, ale k tomu jsou to válce naplněné sypkým materiálem a otáčením kliky dochází k přesýpání. Můžete ovlivňovat rychlostí točení tu intenzitu a je z toho déšť, nebo je tu jiný válec, na který je natažená fólie a tím otáčením zase, jak to šustí, tak docílíme vichru.
0: A nejsou to jenom kulisy nebo stroje na zvukové efekty, ale i spousta doplňkových předmětů na výstavě.
2: Ukazujeme tady třeba zachované dobové vstupenky, těch se zachovalo obrovské množství. Výtěžek ze vstupného Valštejnové darovali na charitu obvykle. Máme tady dobové lampičky, kterými se osvětlovala ta přední rampa před scénou. Nebo jsou k vidění kopie z pamětní knihy Hrabinky Kajetány. Co list, to jednodobové představení. To znamená, je to doklad o tom, co se hrálo, kdy to bylo, jaké byly osoby a obsazení. A jsou tady také repliky dobových divadelních kostýmů.
0: Nový okruh můžou lidé navštívit denně mimo pondělí, a to ve 2 prohlídkových časech. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.

Blíží se 9. hodina, pro někoho je stále ráno, fotbaloví fanoušci už mají ale pravděpodobně dopoledne. Kvůli časovému posunu bylo potřeba si na první utkání české reprezentace na mistrovství světa pořádně přivstat. Výkop zápasu s Koreou byl ve 4 ráno. Teď už máme tedy dobojováno a i když to vypadalo v jeden moment vcelku nadějně, nakonec si naši fotbalisté připsali první porážku 1-2. Příští zápas tak bude naprosto klíčový pro postup ze skupiny. Dobrou zprávou ale je, že tam vstávat nebude třeba, ve čtvrtek se totiž začíná v podvečer v sympatických 18 hodin. No a pro fandy rozhlasového vysílání dodám, že šampionátu a přenosům z utkání se samozřejmě věnují i naši kolegové na stanici Radiožurnál Sport. Na Pohodě pak pokračujeme dle nejlepší tradice. Po 9. tandemem Jana Rosáka, dnes s herečkou Marií Drahokoupilovou, která mimochodem také právě dnes slaví půlkulaté narozeniny. A já udělám všechno proto, aby byla co nejdřív také naší pohodářkou. Archivní povídání ale nabídneme už za pár minut. Tak ať se vám to hezky poslouchá, Václav Kuba přeje pěkný víkend a zase brzy naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. S Tandemu vás všechny zdraví srdečně Jan Rosák. A můj dnešní host, jak bych ho charakterizoval? Záhadný úsměv, tajuplné velké hnědé oči, navíc dokonalé umění konverzace. To je ovšem jen ve zkratce to, co charakterizuje dodnes velikou hereckou hvězdu, například filmu Flirt se slečnou Stříbrnou, Kam slunce nechodí, Pan Vok odchází, anebo Bylo čtvrt a bude půl. Doufám, že něco dalšího se dozvíme při její dnešní společné jízdě s námi na Tandemu. Vítám herečku, velice šarmantní herečku, s okouzlujícím úsměvem, Marii Drahokoupilovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Začneme jako vždycky vaším dětstvím.
3: Tandemu s Janem Rosákem.
0: A u toho narození mého dnešního hosta Marie Drahokoupilové mám napsáno Praha. Předpokládám, že jste se narodila v některé z porodnic, nebo máte snad rodný dům přímo?
2: Já nemám rodný dům, narodila jsem se v Praze v Londýnské ulici. To byla leta letoucí velmi populární porodnice.
0: Ano. Na Vinohradech jste nebydleli, nebo ano?
2: Já celý život bydlím v tom samém bytě, tedy doteď. Nikdo z nás neví, co bude dál, že?
0: Ano.
2: Takže těch xx let bydlím v tomto domě, kde jsem bydlela se svými rodiči. A vlastně jsem tento byt nikdy neopustila.
0: Je to možný, takováhle věrnost. Tak vraťme se na ty Vinohrady. Do té doby, když jste začala rozum brát, byla jste malá holčička, malá Maruška. Mimochodem, jméno Marie jste dostala jako rodové, nebo?
2: Ano, to je právě takové, to je docela legrační, protože já jsem bohužel jedináček a narodila jsem se naším velice pozdě. Tedy v pozdějším věku. Dneska je to obvyklé, ale v té době to nebylo obvyklé. A takže maminka se jmenovala Marie, ale chtěla Madlu, takže se s otcem dohodli tak, že budu pokřtěná Marie, ale budou mě říkat Madlo.
0: Ano?
2: Ano, tak bylo oběma vyhověno.
0: Řekněte mi, jste spokojená se svým jménem Marie?
2: Ano, jsem, bohužel i s jménem Drahokoupilová, je to takové aktuální jméno.
0: To je pravda, stále aktuálnější.
2: Ano, stále.
0: Ale já se ptám na tu Marii, protože mám dceru Marii a ona je nespokojená se svým jménem, tak já jí řeknu, že i Marie Drahokoupilová je s Marií spokojená. Ale řekněte mi něco o tom svém dětství. Narodila jste se do rodiny, která měla nějaké, já nevím, herecké spády nebo snad umělecké?
2: Maminka byla ochotnice. Maminka se narodila v Pardubicích a hrála ochotnické divadlo, tedy v době hluboké první republiky, jak se říká, s Jiřím Plachým a s Hanušem Tajnem. Jenomže to byla doba, kdy žena u divadla, samozřejmě to bylo velmi, velmi špatné, že na to se dívalo skrz prsty. Takže maminka, ačkoliv jí to velmi bavilo, tak tuto dráhu musela opustit, pouze se s Hanušem Tajnem a s Jiřím Plachým do jeho smrti, protože Jiří Plachý bydlel u nás za rohem v Frudimské ulici, stýkala. Takže já ho jako dítě pamatuju, když k nám Jiří Plachý chodil. A já jsem snad asi po ní získala takovou lásku už v dětství k divadlu. Chodila jsem do Perunovy školy, do Perunovy ulice tedy u nás, a tam paní Koenigová založila divadelní kroužek. Takže já už od druhé, třetí třídy jsem hrála divadlo a recitovala básničky.
0: Víte, takové začátky má spousta dětí, ale ten krok k tomu, aby to začal brát vážně, aby se tomu pak opravdu vážně věnoval, tak ten většinou bývá učiněn na základě toho, že ho někdo někam postrčí nebo mu řekne, Maruško, ty to hraješ moc dobře, to divadlo, ty by se s tomu měla věnovat. Byl někdo takový ve vašem?
2: Ne, nebyl. To v žádném případě ne. Já jsem potom, naopak tatínek byl stavební inženýr a když jsem potom končila 11letou střední školu v Kubelíkově ulici, kde jsme měli úžasný profesory a profesorku češtiny paní Kubíčkovou, která také vedla tam dramatický kroužek, takže já jsem vlastně stále byla ve styku s literaturou, s divadlem. Tak tatínek se velmi neblaze díval na to, že já chci jít na tuto školu. A řekl, a dneska si na něj velmi často vzpomenu, že na té jeho pravdě bylo mnoho pravdy. On řekl, hele Madlo, udělej si nějakou pořádnou vysokou školu a pak si můžeš hrát divadlo.
0: No, vy jste na něj nedala naštěstí asi.
2: No, nedala, ale kdybych dneska měla jinou vysokou školu, bylo by to báječný, kdybych měla dvě těžiště. Jak říkal Miroslav Horníček, člověk nemá mít v životě jenom jedno těžiště.
0: To je pravda, to je velice vachadlaté, to jedno těžiště.
2: Ano.
0: Vy jste měla dokonce v úmyslu to zkusit v medicíně?
2: Ano, já jsem, protože my jsme museli mít tenkrát dvě vysoké školy na žádosti, tak já jsem měla jako první damu a jako druhou medicínu.
0: A zahrála jste si někdy doktorku?
2: Ne.
0: To je škoda, že se vám
2: pomohlo. No vlastně tak... v Kolíně fyziky.
0: Tak aspoň.
2: Ano.
0: Tak aspoň tam, ten bílý ano. plášť.
2: A ten bílý plášť jsem jednou oblékla, jinak ne. Já jsem většinou hrála vražetkyně, že?
3: Tandem glosuje.
0: My si dneska poslechneme Marii Drahokoupilovou, mého dnešního hosta, i v takové zvláštní rubrice, kterou máme moc rádi v našem pořadu v klasice českého humoru, s jedním z jejich oblíbených hereckých partnerů. A já bych využil toho vašeho partnerství z dnešního pořadu jako záminku k tomu, abych se vás zeptal na vůbec vaše oblíbené herecké partnery, se kterými jste si v životě zahrála. Vím, že jich bylo hodně a že si myslím, že byl jeden lepší než druhý.
2: Ano, máte pravdu, byl jeden lepší než druhý. Ani nevím, koho mám jmenovat jako prvního. Byl to můj milovaný Miroslav Horníček, který mě dokonce tu roli napsal ve Věře, nevěře. Byl to Miloš Kopecký, byl to Eduard Cupák, několikrát Václav Voska, na kterého nemohu zapomenout, Radek Brzo Bohatý, byli to i kolegové samozřejmě z divadla, byl to Mirek Moravec, Honza Faltýnek. Já jsem měla, musím říct, opravdu teda velké štěstí na partnery a dokonce musím říct i na kvalitu věcí, které jsme dělali. To byl Chandler, to byl Kundera, to byl Hrubín s Václavem Voskou, to byl Oscar Wilde v televizi. Takže já si, když se ohlednu zpátky, tak si nemohu stěžovat.
0: Které bylo vlastně vaše první angažmá po Damu?
2: My jsme dostali umístěnky, to bylo tenkrát nutné, že všichni museli jít mimo Prahu. Určitě to nebylo od věci, protože Iva Janžurová třeba už tenkrát hostovala moje spolužačka na Vinohradech, ale přesto šla do Liberce na 2 roky. Já jsem byla 2 roky v Kolíně.
0: Když mluvíme o tom partnerství, tak vlastně vašimi prvními partnery byli vaši spolužáci, protože vy jste absolvovali takovým velice zvláštním představením, které pro váš ročník napsal Pavel Kohout. Mm-hmm. Jmenovalo se to 12, protože vás bylo 12.
2: Ano.
0: V podstatě bylo o tom, jak absolvuje 12 herců a potom jdou do světa. To bylo velice zvláštní asi.
2: Ano, bylo to, myslím, že to bylo výjimečné vůbec v dějinách divadelní fakulty. A Pavel Kohout, samozřejmě, že to, co jsme tam hráli, to nebyly naše příběhy, byly to naše charaktery. A on, což je neskutečné, jako kdyby prostě věděl, co nás bude čekat. Takže třeba Mirek Nohýnek, který se mnou studoval a který ve 12 hrál režiséra, tak potom posléze, když byl se mnou v Libni, tak vystudoval dálkově režii a režíroval. A takto se odvíjely ty osudy těch lidí a v podstatě ty základní charaktery jsou stále stejné. A já vím, že tenkrát Pavel říkal, já už se jenom bojím, až se ta Smrčková bude učit jezdit na motorce, protože ona se tam na té motorce zabije. Že? Takže to bylo, myslím, velice povedené, bylo to velmi úspěšné a ještě jsme s Evičkou Sadkovou udělali film 12.
0: A kromě toho jste se taky, jestli se nepletu, po, až se mi to skoro nechce říkat, po 40 letech, jste se sešli potom, víte?
2: Ano, Viktor Polesný. Viktor Polesný s námi natočil dokument 12 po 40 letech, ale to už nás nebylo 12. To už tam nebyl Mirek Nohýnek, nebyl tam Láďa Křiváček. A posléze potom odešla i Miluška Drajsajtlová. A byl to úžasný nápad od toho Viktora Polesného. Já když jsem to viděla, jsem si říkala, co tam budeme říkat. A on si nás vzal každého zvlášť v těch Poněšicích, že? A každému dával, jak jsem potom viděla, úplně jiné otázky. Ale já když jsem to zhlédla, tak jsem si znovu vzpomněla na svého tatínka. Protože ty příběhy samozřejmě nejsou tragické, ale ty osudy všech jsou v podstatě smutné. Jsou výjimky, je to snad Iva Janžurová, ale i ten její osud je taky zvláštní a zajímavý, ale v celku ten film na mě působil velice sentimentálně smutným způsobem.
3: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem dnes s milým hostem, herečkou Marií Drahokoupilovou. Myslím, že jsme opustili tu vaši hereckou kariéru v tom povídání asi tím absolutoriem Damu. Potom jste dostala angažmá v Kolínském oblastním divadle. To je, myslím, docela dobrý start do té kariéry, protože na oblasti, jak známu, si člověk zahraje hodně věcí a tak nějak takzvaně se otříská. Takže potom, když jste přišla do tehdejšího divadla S.K. Neumanna, tedy dnešního divadla pod Palmovkou v Praze v Libni, tak jste byla už hotová herečka vlastně. Ale to už jste taky možná měla za sebou nějaké filmy. Jestli se nepletu, první byla Štěňata v 57. Ano. roce. Ano, to, neuvěřitelná data jsou to. Ale pak máte za sebou úžasné úspěchy. Nevím, jestli Flirt se slečnou Stříbrnou už byl před Palmovkou nebo po.
2: To jsem byla na Palmovce, 1968.
1: To byl veliký úspěch,
2: ano,
1: že?
2: Ano, to taky krásný román, ale víte, že?
1: No. A já si myslím, že to bylo... Jako by to bylo pro vás napsané, tak asi jste to taky takhle chápala, že vám to šlo přímo, jak si...
2: Je to jedna z mých nejmilovanějších rolí, Slečna Stříbrná. Myslím si, že jsou asi 3 nebo 4. Všechny byly úžasné ty role. Já jsem hrála Chandlera, že já jsem říkám úžasný autory. Ale Flirt, ta Slečna Stříbrná, i ta filozofie toho celého, že jo, toho celého příběhu, jestli má člověk... Jestli je oprávněn k tomu, aby vzal do rukou spravedlnost, do rukou svých, anebo ne. To je téma, který mě celoživotně zajímá, že? A už mě zajímalo i tehdy. A teď se to vlastně točilo ještě v době, kdy tady stály tanky spojeneckých armád. My jsme začínali začátkem října 68, že? Takže celý ten podzim a ta atmosféra jakoby napomáhala té zvláštní atmosféře toho filmu.
1: Zaujalo mě, co jste říkala, že ten problém toho, jestli člověk má právo vzít ano. osud do svých rukou, osud někoho jiného, že vás provází celý život? Vy jste ano. se setkala s touto
2: Ne, nesetkala, mě to zajímá teoreticky.
1: Teoreticky.
2: Protože vidím, že co je spravedlnost, co je právo, jak často se to prostě jedno druhé vylučuje, ne, že se spojuje, že... Takže mě to spíš zajímá teoreticky, co prostě člověku ten život přináší a co on sám v něm může ukonat. Může anebo smí.
1: Vzhledem k tomu, že jste vždycky byla velice atraktivní ženou typu možná vamp, svůdnou, tak vám nikdy nedávali role nějakých naivek, ale vždycky jste hrála spíš takové ty, teď s prominutím to řeknu, mrchy. A dokonce jste, jak jste říkala velice hezky, že jste byla hodně často ženou vražetky.
2: Vlastně všechny mé role, ona i Lenka Stříbrná, vlastně patří do této kategorie, že? I když je to jenom o tom, že mu nepomohla, tomu dotyčnému. Ale u toho vlastně nikdo nebyl, jak to opravdu bylo. Jenom Miroslav Horníček mě napsal ženu, která sice není vražetkyně, ale zase nad všemi zvítězí, takže je to jako kdyby to tak bylo.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Když jsem hovořil s mým dnešním hostem Marií Drahokoupilovou o těch partnerech, tak jste zmínila taky Miloše Kopeckého. Určitě ne náhodou, protože to byl, myslím, z těch vašich partnerů ten jeden z nejoblíbenějších a možná právě proto jsme ho společně zvolili jako dnešního zástupce klasiků českého humoru. Bude to trošku zvláštní, ten dnešní výběr, protože se v tom objevujete i vy, v té nahrávce. Aspoň tuším, protože jsem si předtím neposlechl tedy, ale každopádně je to z takové série, kterou jste s ním natočila.
2: Ano.
1: To byla celá deska, myslím, víte?
2: To byla celá deska, kterou jsem vlastně točila s Milošem Kopeckým v roce 1980 v květnu.
1: A vy jste tam hrála takovou roli takové redaktorky?
2: Ano, žurnalistka, novinářka, která mu klade otázky a na něco také odpovídá. A...
1: To jste si ty otázky sama připravovala?
2: To už bylo v rámci, to připravoval samozřejmě Miloš, protože on znal ty odpovědi na ty otázky. Že?
1: Jaká s ním byla práce?
2: Já jsem s ním byla nadšená, ale když jsem šla do té velké role s ním, do té první velké role, s Jiřím Krejčíkem, tak mě moje kolegyně říkali, no Mandlo, tedy jestli si s tím Mildou nepracovala, tak jestli mu nepadneš do oka, tak to ti nezávidíme. Tak jsem měla takový mírný chvěv, než jsem prostě se s ním poprvé sešla, ale myslím, že jsem mu alespoň trochu do toho oka padla, protože naše spolupráce byla báječná. Co jsme proseděli v maskerně, jak to u filmu bývá, nebo na exteriérech, tak jsme se spolu vždycky, tedy on mě výborně bavil.
1: Já bych se hodně divil, kdybyste mu nepadl do oka. On byl vždycky milovník krásných žen. Že by vám nenadbíhal? To bych se hodně divil.
2: Ale nebylo to tak zlé, já myslím, že... On Miloš měl už své takové své typy a své mladé dívky kolem sebe, že?
1: Ale dokázal každopádně neodolatelně povídat i o manželkách, slepicích a fotrech, což je právě téma toho, co si dneska s Milošem Kopeckým i s vámi pustím.
3: Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím... To všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, a už se to nepřeju, a tady, když se přišel pozdě z nebe, tak jde to smil. Kamarádi, ať mu klíče a to. No to všechno se dá prakticky odkdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí... Pozor. Takováto domácí slepice není neškodný tvor, ba právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové velké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala. Kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu. Ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít. Vezme slepice nůžky a šmik. Křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té celé vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit fotr. Fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fátr. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20-letý kluk, aby poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putiky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že? No, vrátí se domů a živoří dál.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Marie Drahokoupilová, herečka, která má za sebou opravdu hodně úspěchů, a to na divadle, ve filmu, v televizi. Určitě televizní film Kam slunce nechodí je hodně výrazný a do dneška velice často reprízovaný. Ano. Koukáte se ráda na tyhle?
2: Ano, já mám ráda ty staré věci, taky zapomněla jsem i na Láďu Menšíka, to byl taky můj oblíbený partner, že Jan Kačer já jsem toho zapomněla, ale nejsme tady o to, aby jsme jmenovali, že?
1: Nebudeme teď vzpomínat.
2: A bylo to roztomilý, protože s Menšíkem to bylo, to člověk opravdu nevěděl, jak skončí, kdy skončí, ale bylo to, on byl báječný a všechno, co udělal, i když třeba nás převálcoval, můj dialog najednou úplně, ty věty byly jinak a jinde, ale to vůbec nevadilo, protože ten výsledek a ten pocit z toho byl, jak se říká, náramnej.
1: Na Vladimíra Menšíka bychom vzpomínali určitě dlouho.
2: Dlouho.
1: Ale já se teď chci dostat naopak jaksi spíš do současnosti. To znamená, čím se teď nejvíc zabýváte, jestli pak přicházejí pořád nabídky herecké, nebo jestli už jste jaksi zanevřela třeba na hraní?
2: Ne, já jsem nezanevřela, to se nemůže říct, ale naše povolání je samozřejmě zvláštní v tom, že jsme velice závislí. A proto si myslím, že já mám herce ráda, protože neznám druhé povolání takové, kde by ty lidi byli závislí na době, na módě, to je velice důležité, jaký typ se nosí taky, na režisérech, protože vyměnili se vám tým vašich režisérů, tak možná, že do toho nového se už nedostanete, anebo dostanete málo, protože oni, ti mladí, si přivádějí své oblíbené kamarády a herce, což naprosto chápu. Takže já mám tu úžasnou etapu za sebou, si myslím, ale dělám ráda dubbing, dělám ráda role, roličky, které mě přicházejí. Teď točím pro Novu Dokonalý svět, kde hraju nepříjemnou, je to malinká rolička, to nevadí, nepříjemnou sekretářku pana Maxe, kterého hraje pan Kukura, tak to dělám právě teď. A co mě čeká na podzim, to nevím. Jinak se snažím samozřejmě dělat to, co mám ráda. To znamená, že ráda chodím na výstavy, ráda se věnuji už bohužel teď jenom cizím pejskům, protože svého už nemám.
1: Ty už nemáte pejska?
2: Ne, tak člověk sám nemůže mít pejska. To by byl chudák, ten pejsek. Já jsem někdy třeba od 6 od rána do 6 do večera pryč a kdo by s ním šel na procházku, to nelze, že? Ale tak se tak věnuji, jako co mají kamarádi, takže jedu za jejich pejskem. Teď zrovna odjedu zase do Vídně za tím milovaným pejskem Richiem a budu tam s ním týden sama, což je báječný. Víte, někdy to je lepší, než tam být s nějakým mužským.
1: To nás může příliš nešlechtí, ale zase je to pravda, no. Co naděláme, no.
2: Tak ne všechny, že? Tak jsou to výjimky všecko. Ale já si myslím, že je velice důležité, aby člověk v každém věku byl zamilován. Víte, to řekla krásně Jean Moreau jednou. Řekla, stáří nás nemůže ochránit před láskou, ale láska nás může ochránit před stářím. A i když je to třeba jenom platonické zamilování, mluvím teď konkrétně o sobě, a asi se mi to nikdy nesplní, tak je to báječné a je to lepší, než kdybych si říkala, že už nikdy nic nebude.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Dnes si povídám v tandemu s herečkou Marií Drahokoupilovou, která nikdy neměla, řekl bych, nouzi od ctitele, a to dokonce nejenom tuzemské, ale i zahraniční. Dokonce v 80. roce, jestli se nepletu, jste se vdala za cizince. Víte, já jsem se několikrát potkal s lidmi, kteří si brali cizí státní příslušníky, kteří jaksi si je odvedli potom do zahraničí a vždycky vím, že s tím měli dost problémy. Mm-hmm. Takže se teď chci zeptat, jestli náhodou vám tenhle ten vztah nezpůsobil opravdu i problémy třeba z úřady tady.
2: Samozřejmě v roce 1980 to nebylo populární vzít si Rakušana, Vídeňáka, rodilého Vídeňáka. Takže s tím byl problém samozřejmě, ale ono se dá všechno zvládnout, když jsou na to dva.
1: Jak jste se seznámila s Vídeňákem?
2: Já jsem se s ním seznámila na festivalu v Karlových Varech, ačkoliv on vůbec nepracoval v oboru tedy mém nebo v oboru umění, literatury, ne. On byl obyčejný obchodní zástupce firmy, ale přijel tam se svým kamarádem, který právě byl, spolupracoval s Film Exportem, kupoval filmy, že české, hlavně teda dětské filmy. A tak jsem se s ním seznámila, protože to je to zvláštní, ale my jsme spolu mluvili nejdřív francouzsky, protože já jsem německy vůbec neuměla. A pak, když jsem vlastně si rekapitulovala, co všecko se přihodilo, tak jsem si řekla, že i ta zvláštnost toho jazyka vám způsobí, nebo mě způsobila to, že ten vztah mě připadal zvláštnější, než kdyby to byl Čech. Ale to všecko má potom určité následky. Takže já jsem potom pochopila, když jsem totiž si žádala o ten sňatek, oni mě tam nepustili, což kdyby mě tam bývaly naše úřady tehdy pustily, já bych třeba viděla celé to okolí a to milie a rodinu, blabla, tak bych třeba, já to nevím dneska, ale třeba bych do toho sňatku ani nešla. Ale oni mě tam nepustili, čímž to napětí zvýšili, aha, že...
1: A vy jste se dupla, řekla jste si a just...
2: Ano. To ani ne, ale ne. Bylo to takové, bylo to tím ještě ozvláštněno, že? A já jsem se potom, když mě to tedy povolili ten sňatek, já jsem zase převážela autobusem ty papíry, abych nějaký nestratila, na Prahu 10, protože Praha 3 neodávala v té době, byla rekonstrukce toho sálu a já jsem říkala té úřednici, prosím vás, a proč ještě musím čekat 3 měsíce od doby toho povolení? Ona říkala, no, my dáváme našim ženám takovou možnost, aby si ty hloupé sňatky s těmi cizinci ještě rozmysleli. A já jsem říkala, haha, no jaké hloupé. Ale potom, když vidíte, a to já jsem přišla do Vídně, kterou z duše miluju, ale pak, když jsem viděla třeba určité kolegyně, nebo známé, spíše známé, a teď to byla Itálie, byla to Arábie, jo, byly to mentálně úplně vzdálené země a rodiny, tady ten pán chodil v saku, v kravatě.
1: No víc, to je v podstatě Rakousko-Uhersko.
2: A já jsem to, já jsem byla doma. Pořád doma, ale oni tam přišli a teď on se přivlík, vzal si šátek na hlavu, že... Mluvím teda o zemích arabských, aha, ale i tak to bylo. Takže ono i na tomto nařízení něco bylo, ale na tom předtím to bylo všecko velmi špatně.
1: Vy jste v tom manželství vydržela tuším asi 13 let nebo tak nějak?
2: Ano.
1: Tak to všechno je podchyceno, dokonce i na internetu se o tom píše. Ne, že bych chtěl jaksi dělat drby, ale tak to není žádné tajemství.
2: To není.
1: Pak jste se tedy rozvedla, ale do Vídně, jak slyším, jezdíte pořád.
2: Ano, já jezdím, ale jezdím tam ke svým kamarádům. Hmm. Vůbec o svém tedy bývalém muži nevím nic a ta kapitola se uzavřela.
1: Ale Vídeň máte ráda.
2: Vídeň miluju. V tandemu s Janem Rosákem.

0: na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Velice milou návštěvu mám dneska v tandemu, herečku Marii Drahokoupilovou, a to jsme vůbec ještě neprobrali všechno, co jsem probrat chtěl. Například jsem se chtěl zeptat, jak si vzpomínáte, my jste mimochodem narazila na tu francouzštinu, ale já jsem se chtěl zeptat, jak to vlastně vzniklo, protože vím, že jste se francouzsky naučila zároveň s tím, když jste moderovala s Irenou Kašírkovou kurzy francouzštiny. To byly takové, řekl bych, novátorské způsoby, jak tehdy se učila naše veřejnost francouzsky. A vy jste se přitom vážně naučila francouzsky?
2: Ano, já jsem se učila, protože ten příběh byl pravdivý. Irenka uměla dokonale francouzsky, Paul Leclerc byl rodilý Francouz.
1: To byl takový fešan,
2: Půvabnej, šaramantní člověk, který mluvil tou nejhezčí češtinou, kterou znám, protože se někdy česky nenaučil. Ačkoliv tady žil velmi dlouho, tak on třeba jsme točili v Hostivaři a on mě držel, on taky kouřil samozřejmě, já taky. Irenka taky. A tak mě držel tak ten popelník a přišel František Vlček a říká: Paul, do studia. Já přece nemůžu, když tady Marii držím tu popelnici. A tak on mluvil a on prostě tím svým šarmem, i když by tam mohlo být určité napětí, protože to byl tým pár lidí, kteří spolu byli mnoho měsíců, tak k tomu nikdy nedošlo, protože jakmile se objevil Paul s tím svým úsměvem a šarmem, všechno odtálo a bylo všechno báječný. A byla to jedna z prací, na kterou já velmi ráda vzpomínám. A pak, když mě dneska ještě někdo zastaví na ulici a řekne: Je, já si vás pamatuju, paní Drahokoupilová, a já se nadechnu a chci říct flirt nebo axál. Oni řekl: Z kurzu francouzštiny. A já se zeptám, vy jste se učil nebo učil? Ne, ani to, ale to bylo tak hezký.
1: Na to se dalo dívat i jako na inscenaci. Na příběh, na inscenaci, ano. No.
2: A takže on, ten příběh byl vymyšlen, že a všechno se odehrálo podle toho, ale když mě v červnu ty scénáře přivezli domů a ty byly od země výš než jídelní stůl, tak mě naskákaly hektické fleky, vzala jsem telefon a okamžitě jsem to šla vrátit, že to nebudu nikdy dělat. No pak jsem zůstala celé léto v Praze, chodila jsem k madame Balcarové na výslovnost francouzštiny.

0: Tristé hlavy, bohužel, je to tak.
1: Tak francouzština už je pár let za námi, ale co vás čeká teď?
0: Já nevím, já myslím, že něco ano, ale je to takové, ještě to není dopsané. Takže bych o tom nerada z takové herecké pověrčivosti mluvila.
1: Moc vám děkuju, paní Drahokouprová, za vaši milou návštěvu na dnešním tandemu a za to krásné povídání a vzpomínání. Třeba se někdy sejdeme při podobné příležitosti znovu. Za tu dnešní návštěvu moc děkuju.
0: Já se na vás budu vždy těšit, pane Rosáku. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Všimněte si, kolika lidem to nedá a tahají sebou na výlety i prázdninové cesty fotoaparát. Snad všude je možné koupit dokonalé pohlednice, ale člověku to nestačí a fotografuje sám. Pro vzpomínku. Ovšem, když dva dělají totéž, není to totéž. Fotograf Ladislav Sitenský také hodně cestoval a vždycky sebou vozil fotoaparát. Protože se dovedl dívat a dokázal stisknout spoušť v těch rozhodujících chvílích a protože tak činil po dlouhé desítky let, snímky zajímají nejen jeho známé. To dokládá úspěch jeho knihy Praha mého mládí, vyznamenaná i cenou nakladatelství. Mnohé snímky zachycují historii a za každým tím obrázkem je současně i kus jeho života. Ale to už fotografie pouze naznačují. A jenom Ladislav Sitenský ví, co prožíval, když v tom kterém okamžiku zachycoval svět kolem sebe.
1: Chcete vědět něco o mém životě? To není tak jednoduchý, protože nebo to, jestli chcete vědět něco o mém životě fotografickým, nebo válečným, nebo skautským, nebo o každém by se dali psát jako romány. Takže já se pokusím od každého říct trošku. A vzhledem k tomu, že já rád mluvím od Adama, vždycky všechno začínám a hodně ze široka, tak bych měl začít trošku u těch mých předků. Já jsem měl to obrovské štěstí, že jsem jako měl rodiče a i jejich rodiče teda, nejenom hodný, ale vzdělaný. Takže mě mohli být po všech stránkách vždycky v životě vzorem. A nikdy v životě jsem na to nezapomněl. Já se vždycky považuji jakýmsi článkem řetězu mezi mými rodiči a mými dětmi a mými vnoučaty. Těch vnoučat už mám dneska dost, jako celkem, nemyslím dost, že bych měl dost, ale požehnaně, protože mám 3 děti a 6 vnoučat, 3 kluky a 3 holky. Takže ty kluci ty jsou dneska větší než já, ten nejstarší, tomu bylo 17. Já jsem vždycky měl obrovský obdiv k lidem, který něco dovedou. Opravdu po téhle stránce se vždycky hluboce skláním, ať je to herec, ať je to truhlář, ať je to kdokoliv. Já vím, že třeba můj dědeček, který byl z Tábora, byl ve své době, to znamená koncem století minulého, jednička v hospodářství a zemědělství. Byl to člověk, který napsal první hospodářský slovník naučný. A jeho syn, neboli můj otec, zase byl naprosto perfektní právník, který byl diplomatem a který mezi 2 válkami opravdu jezdil po všech mezinárodních konferencích po cizině a snažil se pro nás vždycky vybojovat ty nejideálnější podmínky. Takže díky tomu jsem taky vlastně od malička celý život cestoval, což mě samozřejmě dávalo rozhled. Já to cestování považuji za velice důležitý, nejenom, že to je příjemný, ale že člověk jako má možnost srovnávat, protože jak můžu vynášet o něčem soudy, když nevím, jaký to je jinde. Za války jsem tady taky nebyl. Ale vás bude možná zajímat, co to bylo s tím fotografováním. Já už jsem začal hodně brzo, teda v těch 14. A myslím, kdybych se znova narodil, že bych začal už v 10, protože těch 14 se mi zdá skoro pozdě, protože byl bych toho mohl zachytnout víc. A vždycky mě spíš bude mrzet to, co jsem nevyfotografoval, než to, co jsem udělal. Těch věcí jsem prošvihnul hodně, že? Ale zase na druhé straně, na rozdíl od jiných lidí, většina lidí si dělá buď to jenom nějaký takový fotografování rodinný, anebo něco uměleckého, dejme tomu, ale já mám tu výhodu, že mám prakticky zmapovaný celý život. Dřív, teď už dávno ne, ale dřív jsem prostě měl aparát vždycky s sebou, vždycky jsem všechno, co jsem viděl, tak jsem fotografoval. Tenkrát jsem ovšem to dělal jenom pro svoji zábavu a netušil jsem, že to jednou bude vlastně záležitost historická. Že jsem vlastně dělal kronikáře nejenom Prahy, ale tím, že jsem byl za války v zahraniční armádě a jak u pozemní armády, tak u letectva a navštěvoval jsem i stíhače, i bombardéry, tak vlastně mám pokrytou celou tu válku z hlediska toho našeho odboje. Akorát jsem měl tu smůlu, že během té války jsem byl tak špatně technicky vybavený, že ty fotografie bohužel nejsou tak dokonalý, jak bych si byl přál.
0: A teď jsme se dostali k tomu hlavnímu, proč jsem se za fotografem Ladislavem Sitenským vypravil. Válečných snímků našich jednotek na západě jsme zatím mnoho neviděli. Hlavně proto, že jsme je ani neměli vidět. Tudíž je důležité, že Ladislav Sitenský tam na západě za války byl, bojoval a také fotografoval. Všechny negativy má pečlivě uložené a nyní je zpracovává, aby nám mladším mohl ukázat, jak to vlastně všechno bylo. I když na otázku, proč začal fotografovat, vám vůbec nebude vyprávět o tom, že chtěl zachytit historii.
1: No, proč to je jednoduchý? Protože mě tatínek koupil aparát asi za 350 korun. Že jo, ten aparát mám do dneška, to je jako jednoduchý. Ale já jsem měl hroznou radost, že se můžu nějakým způsobem realizovat. Mně to bylo jedno, jestli budu malovat, nebo jestli budu zpívat, no protože na ty druhé věci jsem neměl, no, tak jsem prostě použil tento způsob. Že jo. Já jsem měl všem strašně moc zájmu jiných, to nebylo jen to fotografování. Já jsem hrál tenis a dělal lehkou atletiku a ovšem moje odjak živa vůbec největší vášeň byly hory. Já jsem maturoval v roce 1938 a pak jsem měl dva ročníky architektury a pozemního stavitelství. A v roce 1939 jsem ještě fotografoval okupaci 15. března. Mimo jiné, já jsem měl první samostatnou výstavu od 1. března do 15. března zrovna v Dejvicích v budově techniky. No a pak to bylo jako dost komplikovaný a přesto se mi podařilo 14 dní před válkou dostat se do Paříže. A vzhledem k tomu, že vypukla válka, tak hned v září jsem se přihlásil v Paříži do armády, no a když mě v říjnu povolali, tak jsem nastoupil. A na jaře 40, v roce 40 už se mi podařilo dostat k letectvu, což bylo snem všech pěšáků. Takže když padla Francie, tak do Anglie už jsem se dostal s leteckou skupinou a tam jsem byl od začátku do konce roku 42 u 312 stíhací perutě. Já, jakmile se někomu zmíním, že jsem byl u stíhačů, tak samozřejmě každý automaticky myslí, že jsem lítal ve stíhačce a sestřeloval a podobně. A ono si jako málo lidí uvědomuje, že aby jeden člověk mohl být v luftě, tak že musí moc lidí pobíhat kolem něj. U perutě na jednoho člověka, který jako lítá v letadle, je 8 příslušníků pozemního personálu, kteří jako mu to umožňují. A celkově u letectva je to dokonce 1:200. 200 lidí všech možných oborů se stará o to, aby jeden člověk mohl být ve vzduchu. Takže to, když někdo je třeba s tím lidi zklamu, no ale já jsem tam na druhé straně zase místo toho létání jsem fotografoval a filmoval a tak myslím, že jsem přeci jenom zachoval aspoň tu historickou část toho našeho odboje. No a teďko připravuju, teď už je v tisku veliká publikace, která se bude jmenovat Z válečného deníku. Tam bude 350 celostránkových fotografií a na toto samé téma připravuju velikou výstavu. Kdy se uskuteční, to nevím, to záleží spíš na mých silách, protože výstavu o Praze, tam mě trvala příprava, mě trvala 5 let, no tohle to možná, že zvládnu za rok, ale ten rok minimálně to bude trvat, než to bude připraveno. No já jsem se snažil dostat se do pilotky, ale když už jsem tam konečně měl odletět, tak generál Janoušek vzal rozkaz zpět, respektive změnil rozkaz v tom smyslu, že si mě povolal na inspektorát, abych mu tam dělal fotografa. Takže já jsem potom vyjížděl k perutím, k bombardovacím i stíhacím, fotografoval jsem u nich a dělal jsem jim fotografa. Potom jsem se potkal s režisérem Weissem, kterého jsem trošku znal z Prahy, a ten mě řekl, že bude filmovat u obrněné brigády u Dunkerku, tak jsem si říkal, to by nebylo tak špatný a nakonec mě letectvo půjčilo 3 měsíce na to filmování a fotografování na frontu k Dunkerku. Takže tam jsem zase trošku jako zapracoval, přitom jsem se tam i oženil s dívkou, kterou jsem už znal od předválky, protože v roce 1937 jsem měl fotografovat světovou výstavu do Paříže a odtamtud jsem měl strávit dovolenou k moři, do Bretáně. Tam jsem se s ní seznámil, pak jsem za ní přijel v roce 1938, potom v roce 1939, no a nakonec ještě za války v roce 1945 jsem si odskočil se podívat do Paříže, jestli náhodou jako ještě není vdaná, jestli jako ještě by mě třeba chtěla, no a měl jsem na to 3 dny, přijel jsem do Paříže, tam jsem jí sebral a odjel s ní zpátky k frontě, kde jsem čekal na povolení k sňatku, které přišlo z Londýna. Načež v dubnu 40 jsme se vzali. No a jen jsme se vzali, tak já musel hned druhý den zpátky na frontu a ona se vrátila do Paříže a já jsem se potom z té fronty musel vrátit zpátky k letectvu do Londýna. No ovšem domů nás nepustili hned, když skončila válka. Vlastně my jsme byli připraveni pomoct Praze. My měli jsme odlítnout, jenže protože si západ a východ rozdělil Evropu, tak jsme nemohli odlítnout a dokonce domů nás pustili až 15. srpna 45. Takže jsem byl na den přesně 6 let venku. Já bych vám řekl třeba jednu příhodu ze začátku války víceméně a z druhou z konce. Já jsem si čas od času psal deníček a mám tady deníček z roku 39. A napsal jsem si tady 27. listopadu 1939, což je trošku přes 50 let, toto. Jsem nesmírně vděčen skautingu, který mě výborně připravil v každém ohledu na život, hlavně na tento. Snáším vše lehce a kdybych nebyl býval 10 let skautem, snad bych teď spáchal sebevraždu. Je tu dost lidí, hlavně starších, kteří vše snášejí velmi těžce a mají často těžké duševní deprese. Jsem připraven na vše a jsem dobře připraven. To jsem si napsal v těch 20 letech. Ono totiž to nebylo tam nic jednoduchého. My jsme tam bydleli v barákách po španělských uprchlících, spali jsme tam v zimě na polých pryčnách, s jednou tenkou špinavou přikrývkou přes sebe. Uniformy jsme měli z první světové války, boty jsme ani vždycky neměli, některý měli jenom dřeváky. A já jsem například přijel do Anglie v roce 40 v lyžařských botech, přestože to byl červenec, protože jsem si je koupil od jednoho kluka, který odsud utíkal z protektorátu přes Šumavu v zimě. No a ty boty, co jsem tam měl, ty se už nedali nosit, no tak jsem přijel do Anglie v letě v lyžařských botech. No, ale my měli třeba pušku z roku 1907. Můžete si představit, jak jsme byli vybaveni, že jo? Ani vyzbrojení, ani vycvičení, nic, akorát nás tam hlavně učili prostě zbraně a s tím bychom jako před těma Němcema toho moc nezvládli. No a druhou příhodu bych vám řekl vyloženě zase ze samého konce války. Už nevím, jak se to stalo, ale v den, kdy skončila válka a Londýn začal oslavovat, tak jsem zrovna ležel v nemocnici. Měl jsem angínu a měl jsem horečku, když jsem se zláblý a byl jsem samozřejmě strašně nešťastný, že se těch oslav nemůžu zúčastnit. Tak přesto, že jsem byl v tak špatné kondici, tak jsem je prosil, aby mě pustili, že bych si to rád šel vyfotografovat, protože čekal jsem si, oni nebudou čekat na mě, až já se uzdravím s těma oslavama. No samozřejmě, že mi to odmítli a zakázali. No a když to nešlo po dobrým, tak jsem to udělal po zlým. Vzal jsem si do toho bílého mýho pláště, jsem si zabalil uniformu a v koupelně jsem se převlíknul a prostě jsem z té nemocnice útek. No, fotografoval jsem celý den a celou noc v Londýně, jak lidi bouřlivě oslavujou. Ovšem viděl jsem to tak trošku v mlhách, protože jsem se tam vlastně potácel. A vůbec vyvrcholení toho bylo, že davy se tísnili před Buckinghamským palácem, protože pořád čekali, že se král objeví na balkóně a nějakým způsobem se chtěli prostě vybouřit. Bylo to něco podobné, jako když lidi na Václaváku čekali na Havla, že jo? A já jsem si chtěl pořídit snímek nějak z toho nadhledu, aby to vypadalo nějak. A jediný způsob bylo dostat se na takový vysoký kamenný sloup, který byl mezi těmi mřížemi kolem toho náměstí před Buckinghamským palácem. A to už bylo obsazené nahoře. A já do dneška nevím, jak se mi podařilo nahoru se dostat. A měl jsem tam takovou malininkatou jako plošinku, na kterou by se sotva veverka vešla. A já jsem se na ní přece jenom dostal a z ní jsem to vyfotografoval, ale že jsem se tam dostal a že jsem ho tam tuď nespad, to do dneška nepochopím. Ale fakt je, že jsem to fotografoval jako ještě i v noci a teprve po půlnoci jsem se vrátil spokojeně na lůžko a zhroutil jsem se tam. Ale hlavní je, že jsem ten konec té války přece jenom vyfotografoval.

Mě to chvilku trvalo, než jsem pochopil trošku anglický charakter. Jistý je, že pravděpodobně žádná jiná národnost, žádný jiný národ by se nebyl choval, nechci říct tak statečně, ale prostě tak klidně nevyrovnával s tím bombardováním jako Angličani. Myslím, že to by nedokázali ani Francouzi, ani Češi, ani já nevím, jakákoliv národnost. Oni opravdu do těch krytů se chodilo velice málo, kdy pravda je, že v noci v Londýně byli lidi, spali v metru i s dětma. To bylo nepříjemné, ale ve dne prostě, kdyby se bombardovalo sebe víc, tak život šel dál a pracovalo se. Já si vzpomínám jednou, když bylo to bombardování jako jo, velice těžký, a že už jsem toho jako měl dost, tak jsem u Hyde Parku zalez do krytu a zjistil jsem, že jsem v tom krytu sám. Přestože to bylo venku opravdu válka jak první linii. No tak jsem zase vylez ven, říkal jsem si, no tak když oni můžou chodit, tak co já tady budu dělat sám v tom krytu. Jo. Já myslím, že vždycky s odstupem člověk víc zapomíná na ty horší věci a vzpomíná si jenom na ty hezčí a veselější. Já jenom vím tolik, že ještě dávno před válkou, jako kluk, dejme tomu 15-letej, i když jsem, můžu říct, že jsem měl nádherný mládí, opravdu, jestli jsem ho někdy měl jako komplikovaný, tak jenom vlastní bych řekl lenosti, že jsem se dost dobře neučil a tím jsem si způsoboval vlastní problémy, to ano, ale mimo to jsem měl naprosto krásný mládí a přesto jsem si uvědomoval, když jsem slyšel jako ty starší vyprávět o minulosti, že vlastně říkají jenom, jak všecko bylo krásné. A říkal jsem si, toto nesmím mě dopustit. Toto se mně nesmí stát. Já až budu starý, já se budu snažit zapamatovat si i ty stinné stránky, nejenom ty krásné. Když si představíte, že u takových bombardovacích posádek, že měli naději jenom 12%, že si dožijou konce turnusu 200 hodin, který měli odlítat nad Německem, no tak to teda, chápete, to, co to muselo být za život. A hlavně, jak se špatně některým lidem vděčili tady. No, já měl hodně kamarádů, kterým se to na rozdíl ode mě povedlo a kteří se dostali do té pilotky a kteří byli buď to střelci nebo piloti. A bohužel dost z nich to nepřežilo. Ne každý zemřel hned, takže na to se jako špatně vzpomíná. Ale člověk měl dojem, aspoň já jsem se snažil dostat do té pilotky z toho důvodu, že jsem si říkal, že člověk má jedinečnou příležitost vlastně první a poslední v životě, kdy ze sebe může vydat maximum. Rozumíte? Když polezete na nějakou těžkou horu a zabijete se při tom, no tak to je vaše vlastní riziko a tam jste riskovali jenom za sebe. Jenže když to děláte jako za národ a něco jako tím dosáhnete, no tak pak je to něco, to je oběť, ano. A když to přežijete, no tak dobře, ale když ne, no tak vlastně máte čistý štít. Jeden z nich byl Jarda Jelínek z Budějovic, ale s tím by to bylo stejně špatně dopadlo, protože to byl člověk, kterému by tady po válečné období nebylo svědčilo a ten by skončil na šibenici. A takhle skončil v Biskajském zálivu s Wellingtonem. Jiný, třeba Mirko Čáp, já když jsem přišel o svůj aparát v Gibraltáru a v Anglii jsem neměl čím fotografovat, tak s náma byl u Perutě Mirko Čáp, to byl syn, jak byl na Václaváku, jak je dům módy, tak to býval před válkou Prokopa Čáp, tak to byl syn toho Čápa a ten mě půjčil aparát a s tím jsem tam určitou dobu fotografoval, než jsem se zmohl jako na vlastní. Ale ten se bohužel srazil v mlze ještě s jiným letadlem, takže oba se zřítili a zahynuli. Ale těch bylo víc. No, za války nás bylo v Anglii asi 2500 letců a z toho se jich na letadlech vystřídalo asi tisícovka. Ty byli výkonní letci. A z té tisícovky se jich 540 přibližně jich zahynulo teda. Takže domů se nás vrátilo necelých 2000, ale nich už dneska jich žije přibližně asi tak 200. Jejich věk se pohybuje tak kolem 75 let, některým už je hodně přes 80 a já jsem vlastně mezi nimi jeden z nejmladších se svými 70 lety. Takže jsem taky koncem loňského roku, kdy ty dny byly tak pohnuté, považoval za svou povinnost, abych jako
trošku se jejich jménem ozval. A z tohohle důvodu jsem taky vystoupil pětkrát na scéně Národního divadla a odtamtud jsem za letce promluvil. Tak jsem přečetl prohlášení našeho přístupu a souhlasu s občanským fórem. A taky jsem se zmínil o tom, jak byli letci diskriminováni po válce, hlavně po 48. roce. Byl přímo vydán výnos a směrnice, aby letci byli vystěhováni z bytů a zavřeni. Například Jan Prokop z Plzně si odseděl 17 let ve vězení a ještě tam navíc byl mučen. A poručík Koukal, který málem uhořel v letadle, na těle utrpěl popáleniny z 71%. Podstoupil 22 plastických operací. A opravdu, když se vrátil domů, tak člověk by byl předpokládal, že aspoň takovýmhle člověku se trošku nějak jinak odměnějí, než v tom smyslu, že dostal všeho všudy 700 korun důchodu a z toho musel živit sebe, ženu a dvě děti. Nebo to, jak si žili v té době ty, který mu tuhle tu penzičku přiklepli. Ale to není všecko. Já jsem potom, když jsem o tom mluvil, já jsem dostal dopis od syna, Jana Koukala. A já bych vám z toho rád přečet pár řádků. To jsem ještě netušil, že vás uvidím prostřednictvím televizní obrazovky na jevišti Národního divadla, ještě téhož dne večer. Tak dále. Náhle jsem uslyšel jméno svého tatínka a následující pravdivá slova, kterými jste ho vzpomněl. Před válkou pracoval jako zkušební pilot v továrně na letadla. Jeho vojenská uniforma byla v době míru založena ve skříni. Navlékl si na sebe ve chvíli, kdy to národ nejvíce potřeboval. V té době byli u nás i takoví vojáci, kteří udělali pravý opak. Uniformu uložili do skříně, aby se v zápětí hlásili do služeb Němců. Tak to také jeden z předválečných, jinak výborný pilot, akrobat, udělal. Hned nastoupil na uvolněné místo po tatínkovi a po dobu války zaletával letadla pro Němce. Po válce dle své povahy vstoupil i hned do strany KSČ a stal se tak nedotknutelným člověkem, který se navíc ke skutečným bojovníkům, kteří se vrátili, otočil zády. Jaká to byla spravedlnost, která vyměřila 4-násobně vyšší důchod pilotovi, který celou dobu války létal pro Němce, proti pilotovi, který 6 let bojoval za národ a jeho osvobození, utrpěl 71% popálení těla a prodělal 22 plastických operací. Navíc se tatínek setkal po válce s takovými urážkami, které po celý život nemohl vzpomenout. Uvedu jednu z nich. Když se vrátil po válce na vojenské správě ve Vysokém Mýtě, řekl mu důstojník páchnoucí naftalínem tato slova. Nemůžete být vojákem z povolání proto, protože nejen, že máte pokroucené ruce od ohně, ale hlavně proto, že máte zohyzděný obličej. Co k tomu říct? Ač byl tatínek nervů pevných, po těchto slovech se mu draly slzy do očí, jak sám přiznal. A tak dále. No, ty diskriminace byly opravdu jako tvrdý. To je bez debaty. A nebyli jsme jediní, že jo. Ale tak, jak řekl generál Svoboda a tak, jak řekl prezident Beneš, odcházeli jsme z republiky první a vraceli jsme se poslední. A ty Angličani si toho dodneška velice váží.

0: Já jsem začal publikovat fotografie v časopisech už v roce 35 a myslím, že nastala taková kuriózní situace, kdy já jsem časopisy před odjezdem sem do Anglie, vlastně do Francie, těsně před válkou, natolik zásobil fotografiema, že jim to vystačilo na tištění po celou dobu války. Takže jsem byl jeden z mála lidí, který tisknul fotografie jak v Anglii, tak v protektorátě. Ovšem, protože potom to bylo nebezpečné to tady tisknout dát pod mým jménem, tak to za války tiskli pod jménem S. Ladislávek. Ale já, když jsem se vrátil, tak jsem pokračoval s tom, co jsem vlastně dělal před válkou. Už jsem odmítl jsem dodělávat architekturu, protože mi bylo jasný, že se budu věnovat jenom fotografování. A tak jak jsem před válkou jsem měl takový široký rejstřík, fotografoval jsem prakticky všecko, což mělo své výhody i nevýhody, tak po válce jsem zase v tom pokračoval, zase všecko. Ale teprve postupně se to jako zužovalo ve fotografii jenom přírodních krás a Prahy. A samozřejmě při mých cestách do ciziny jsem fotografoval hory a zase země, takže díky tomu teďko dodělávám knížku o Řecku a ještě mě má letos víc knížka o francouzských Alpách. No ale mám toho naplánovaného vzhledem k svému věku trošku moc, protože připravuju nejenom válečnou výstavu, ale výstavu známých osobností, výstavu Štúráci a kantoři 30. let, výstavu o moři, výstavu o Řecku a monografii, biografii a já nevím co všecko. Nehledě k tomu, že mám tu výstavu Prahy, co jsem měl v Muzeu města Prahy, tak ta má být uskutečněná nejdřív v Paříži, potom v Americe a potom ve Vídni. Takže těch plánů mám trošku moc a už mě to trošku zmáhá, teda baví mě to a dokávat mě zdravíčko bude sloužit, tak myslím, že budu dělat. Ovšem takhle, když se mě lidi ptají, jestli dneska ještě fotografuju, tak řeknu, že prakticky ne, protože já budu mít co dělat příštích 20 let, abych zpracoval to, co jsem udělal ve svém mládí, takže to zase nechám už těm mladým, to současné fotografování. Já si myslím, že bych mohl v tomto směru citovat akademika Harváta. Já jsem si kdysi popsal něco, co on řekl a někomu jinému se to taky líbilo, takže to vyvěsili na zdi na Karláku v nemocnici. A on to řekl takhle. Nevím, zda mají biologické systémy ještě nějaký jiný smysl než zachování jedince a udržení druhu. U člověka to však určitě nestačí. Musí po sobě zanechat přinejmenším kus poctivé práce. To si myslím jako, že je velice správný pojetí života. Já si myslím, že si málo kdo ujasňuje vlastně, co od života chce. Každý samozřejmě nemůže realizovat své sny, ale já měl naštěstí tu kliku, že se mi to povedlo.
1: Je opravdu štěstím, když se člověk může otočit a zadívat se na prožitá léta s vědomím, že je dokázal smysluplně využít. Fotograf Ladislav Sitenský to může s klidným svědomím udělat. Až za čas vyjde jeho kniha nazvaná Z válečného deníku, která kromě několika stovek fotografií bude obsahovat i záznamy o tom, co tehdy během válečných let v Anglii prožíval. Snad si vybavíte i jeho dnešní vyprávění. A snad si díky tomu vzpomenete i na všechny, kteří za nás bojovali a na které jsme měli zapomenout. Inu, fotografie vždycky děláme pro památku.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Srdečně vás vítám u poslechu pátečního kolotoče Na pohodě. I dnes vás v něm představíme celou řadu zajímavostí. Seznámíme vás s receptem na vdolky s hruškovými povidly. Chybět nebude filmový kalendář Marie Formáčkové. A v hobby rubrice si vysvětlíme, k čemu slouží hmyzí domky, jak si je vyrobit a kam je na zahradu správně umístit. Na výlet vás pozveme do působivé expozice ve sklepení bývalého augustiánského kláštera, a to na Českolipsku. Pěkně se usaďte, právě začínáme, a to písničkou Tak prázdná v podání Ivon Přenosilové.
1: Kolotoč a Jana.

0: Pro socialistické Československo hrála významnou roli těžba uranu. Po druhé světové válce se těžilo především v Jáchymovském revíru. V 60. letech se potvrdilo nové perspektivní ložisko v okolí Hamru na jezeře na Českolipsku na severu Čech. A nevýhodná tajná smlouva se Sovětským svazem vedla k zahájení těžby. Nejen chemické, ale také hlubinné. Těžebních věží a štol byla celá řada. Dodnes se z nich ale prakticky nic nedochovalo. Jak to v uranové štole kdysi vypadalo, si ale je možné představit díky expozici těžba uranu na Českolipsku. Tou nás provedou geolog Petr Mužák a kolega Jaroslav Hoření.
1: Vstupujeme do podzemí. Ne tedy do podzemí dolů, ale dolů půjdeme do sklepa augustiánského kláštera v České Lípě, kde sídlí zdejší muzeum. Povyprávějte mi příběh těch uranových dolů.
2: Tak uranové doly hrály důležitou roli, i vlastně takový geopolitický jakoby význam v nějakých 70. až 90. letech 20. století. V podstatě na Českolipsku se nacházelo poměrně rozsáhlé ložisko, které bylo objeveno v 60. letech a rázem za nějakých 10 let předáno do těžby.
1: My už jsme dole, už jsme v podzemí, ta expozice je věnována té klasické hlubinné těžbě.
2: Ano, naším cílem bylo vlastně vytvořit takovou imitaci dolu, nebo řekněme vstupu do štoly alespoň. Máme tady spoustu autentických exponátů, jedním takovým i zvukovým efektem může být důlní zvonek.
1: Vidím nádherný exponát důlního telefonu, zajímavé zařízení. Samozřejmě jsou tady svítilny.
2: Svítilny, lampy a jejich nabíječky, to byl základ, mít vlastně nabité světlo, v podzemí je absolutní tma, takže bez toho se to neobešlo. Dále pak se můžete povšimnout tady už trošku větších exponátů, ty souvisejí vlastně s důlní kolejovou mechanizací. Jsou to různé důlní vozíky, například klanicový, vůz na hrubaninu nebo cisterna.
1: Pod nohama máme hrubý štěrk.
2: Ano.
1: Nad námi výdřeva.
2: Výdřeva, další vlastně důležitý prvek, který souvisí s těžbou. Ty vydobité prostory se musely nějakým způsobem zabezpečit, aby na ty horníky vlastně nespadl strop.
1: Sakra, tady se rube.
2: Tady se rube. Tady máme vlastně představení takové čelby, její navrtání a samotného odpalu, který většinou probíhal po směně.
1: Necháme je pracovat, půjdeme dál.
2: Tady zase se věnujeme aspoň takovým střípkem vlastnímu báňskému záchranářství, které neodmyslitelně patřilo k tomu hornictví a vlastně to i daný ze zákona, že u takto velkých hlubinných dolů musel být i báňský záchranář.
1: Tady se dokonce i hraje a něco promítá.
2: Tady se promítají vlastně historické snímky, dnes už historické snímky těžních věží, které stály v prostoru Hamru na jezeře. Bylo jich asi celkem 9 a my ukazujeme teď už jenom použel záběry jejich a případně porovnáváme, jak to prostředí vypadá nyní.
1: Ty důlní vozíky tady nejsou jen tak posazené, ty jsou tady na kolejištích, které předpokládám pocházejí někde z těch dolů.
2: Jenom část pochází vlastně z bývalých těch závodů z povrchu a druhá část teda z průzkumných štol na Českolipsku.
1: A jsou tady nejenom vozíky, ale dokonce i důlní nakladač.
2: Je tady důlní nakladač, vlastně náš takový hlavní exponát, ten váží 2 tuny, sloužil vlastně k nabírání vlastně té rudy nebo i hlušiny a přehazoval to směrem přes sebe do důlních vozíků a vyváželo se to směrem na povrch.
0: Popisuje geolog vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Petr Mužák, který působivou expozicí ve sklepení bývalého augustiánského kláštera provedl redaktora Jaroslava Hořeního.

0: V dnešním jazykovém koutku připomeneme slovo, které se v češtině vyskytuje už jen sporadicky. Ovšem dokáže v pravopisu nadělat pěknou paseku. Slovo má kolega Stanislav Jurík a jeho host.
1: Určitě jste už někdy slyšeli o skleněné výplně okna, nebo vám někdo mohl uštědřit skelný pohled a bez pochyby už jste někdy připravovali cibuli tak, aby byla sklovitá. Slyšeli jste ale někdy, že by se o něčem dalo říct, že je to sklené? Jestli je to opravdu tak a jestli je to možné, objasní Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
2: Dobrý den. Slovo sklený skutečně existuje, i když možná bychom přesněji měli říct existovalo. Je zachycené v našich starších slovnících, to znamená v příručním slovníku jazyka českého z první poloviny 20. století a také ve slovníku spisovného jazyka českého, což je dílo ze 60. let 20. století. V obou je přitom označeno jako poněkud zastaralé a knižní, v příručním slovníku je pak označeno také jako lidové.
1: A co sklený vlastně znamená?
2: Významů je u něj zachyceno hned několik. Jsou u něj doloženy doklady odpovídající významu dnes běžně užívaného přídavného jména skleněný, to znamená vyrobený ze skla. Tento význam je ilustrován doklady z děl klasiků české literatury, které znějí například sklené dveře, kočár se skleným oknem nebo přiložil obličej ku skleným tabulkám.
1: Které další významy mohlo slovo sklený mít?
2: Dále je doloženo také ve významu připomínající sklo, například zahleděl se do sklené hladiny vodní nebo nad Prahou sklenula se modrá obloha zvláštního skleného lesku. Dále je tu doklad Máme na Moravě 13 sklených hutí, kde bychom v tomto významu dnes užili přídavné jméno sklářský, nebo bylo možno užít přídavné jméno sklený o zraku. Oči její měly mdlý a sklený výraz. Dnes bychom v tomto kontextu řekli skelný.
1: To byly tedy příklady ze starých slovníků. A co současnost? Užívá se slovo sklený dneska ještě vůbec?
2: V českých korpusech je slovo sklený doloženo opravdu nemnoha doklady a prakticky žádný z nich nesvědčí o aktuálním nebo zrovna současném užití. Většinou se jedná právě o citace z děl klasiků české literatury přelomu 19. a 20. století nebo z první poloviny 20. století. Když už se ojediněle najdou nějaké doklady pocházející ze současnosti, měl bych u nich určité podezření, jestli v nich spíš nedošlo k písařské nebo tiskařské chybě. Je zachycena například věta z regionálního tisku, kde se hovoří o tom, že zloděj sebral ze sklené vitríny sadu mobilních telefonů. Pro zajímavost můžeme dnešní koutek uzavřít tím, že u slova sklený kolísá jeho způsob zápisu. Některé doklady jsou s jedním n, jiné se dvěma.
1: Slovo sklený jsme dnes probrali v jazykovém koutku s Martinem Proškem. Díky za to, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Ano, ten je za námi, ale střídají ho evergreeny v podání Marie Rotrové a Jiřího Korna. A už za chvíli si představíme recept navdolky s hruškovými povidly.

0: Také dnes, jako každý den v tuto dobu, budeme v Kolotoči vařit s etnografkou Vladimírou Jakoubějovou, tedy přesněji péci, a to dobrotu skynutého těsta. Těšte se na vdolky s hruškovými povidly, natáčel kolega Jaroslav Hoření.
1: Dnes si dopřejeme něco sladkého. Je čas, který byl v dobách našich babiček spojený s prací na poli i v zahradě, čas, kdy bylo třeba hospodáře i děvečky a ostatní čeleť nakrmit na poli. A co jiného jim přinést k zakousnutí? Buchty nebo vdolky? Vdolky, u nás tedy v kraji Dolky, se pečou a smaží téměř na celém území Česka.
2: A jak už to bývá, jejich podoba se mění podle regionu.
1: V archivu lidového jazyka a v materiálových zdrojích k slovníku nářečí českého jazyka můžeme najít vysvětlení, že se většinou jedná o kulaté, neplněné kynuté pečivo, pečené v troubě nebo na plotně, které se například maže povidly, medem, máslem, sype cukrem, s kořicí mákem, zdobí tvarohem, strouhaným sýrem nebo smetanou. V některých regionech se dělaly i dolky na drátě, pečené na plotně, na něj se položil drátěná podložka. Sypané perníkem byly oblíbenou pochutkou. Když všichni známe písničku, pekla dolky z bílý mouky, sypala je perníkem, dávala je Honzíčkovi otevřeným okýnkem. Dnes mi ale přidáme recept jiný, na vdolky s hruškovými povidly.
2: Vdolky, tak to je také takový klasický recept od babičky. A já doufám, že se našim posluchačům a posluchačkám tento recept osvědčí.
1: Budeme potřebovat půl kila hladké mouky, čtvrt litr mléka, jednu lžičku cukru, čtvrtku soli, 4 deka droždí, 10 deka rozpuštěného másla, jedno vejce, máslo na potření, no a hrušková nebo jiná povidla, jak má kdo rád, a nastrouhaný tvrdý tvaroh. Z droždí, mléka a cukru necháme vzejít kvásek. Do mísy prosejeme mouku se solí, přidáme vejce, máslo a vzešlý kvásek. Zaděláme těsto a necháme asi hodinu kynout. Vykynuté těsto odkrajujeme lžící a tvarujeme z něj placičky vysoké asi 0,5 cm. Na vymazaném plechu ještě čtvrt hodiny necháme nakynout. Upečeme do zlatova. Ještě horké potřeme rozpuštěným máslem. Těsně před podáváním je ozdobíme povidly a posypeme strouhaným tvarohem.
0: Po receptu na vdolky s hruškovými povidly další porce pohodové muziky, a to v podání Petra Spáleného a Nadi Urbánkové. A hned potom si poslechnete další pokračování filmového kalendáře Marie Formáčkové.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Filmový kalendář patří k pátečním stálicím ve vysílání Kolotoče. I dnes jsme připravili pro všechny fanoušky a milovníky filmového světa pořad, kde Marie Formáčková a Kateřina Radvanová představují zajímavosti z filmového zákulisí. Dnes zavzpomínáme na herečku Lenku Podhájskou a film režiséra Františka Sádka.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
2: V dnešním vydání se společně vrátíme k filmu Červená ještěrka, který divákům nabídl napětí, zajímavý příběh i výrazné herecké výkony. Marie Formáčková připomene nejen tento snímek, ale také osud herečky, jejíž jméno dnes zná jen málo kdo.
3: 10. června 1921 se narodila Lenka Podhájská. Málo kdo si ji zřejmě vybavíme. A není divu, protože ona vlastně hrála jenom ve dvou filmech. Byl to film Advokát chudých a Harmonika. A ani vlastně v jednom z těch filmů hrát původně neměla, protože v tom jednom měla hrát Zdenka Sulanová, ale ta zrovna byla obsazena do jiného filmu. A v tom druhém, v Harmonice, měla hrát Lída Bárová a ta zase dostala v Německu roli. Takže vlastně padl los na Lenku Podhájskou, která byla velmi mladá, bylo jí 16 let a byla to vlastně zpěvačka. Ona vystupovala z několika orchestry, vystupovala na různých estrádách, ale byla velmi hezká a v tom filmu zazářila. Takže se z ní, dá se říct, stala hvězda a vypadalo to, že bude mít před sebou velkou kariéru, ale bohužel osud jí to nedopřál. Ona porodila dítě a byla tak vyčerpaná tím porodem, že záhy zemřela na vyčerpání organismu v 25 letech. Takže opravdu je ten její život se velmi brzy uzavřel, ale když se podíváme třeba na ten film Advokát chudých, který se dost často v televizi objevuje, tak všimněme si ji. Byla to opravdu krásná dívka a zaslouží si, aby jsme na ní vzpomněli. Ve stejném období, kdyby měla narozeniny Lenka Podhájská, tak se objevil v českých kinech film Červená ještěrka. To je pozoruhodný film nejenom tím, že vlastně jde o detektivku, ale je pozoruhodný i osobou režiséra, jímž byl František Sádek a ten možná stojí sám za jedno vyprávění, až bude mít nějaké výročí, tak se k němu určitě vrátím, protože to byl režisér velmi nadaný, všestranný, který ale doplatil na dobu, v které žil, protože byl obviněný, byl zavřený a pak už se jako velmi těžce zase vracel do té filmografie, ale tento film, třeba ta Červená ještěrka, rozhodně stojí za pozornost a kdyby ji někdy dávali v televizi nebo kdybyste ji našli v archivu, podívejte se na ten film, kde hraje třeba Jindřich Plachta, Vlasta Fabiánová, Václav Voska a jde vlastně o takový velmi napínavý příběh, kdy jako do malého města přijíždí herečka, která má hrát červenou ještěrku v operetě v místním divadle a najednou dojde ke zmizení profesora Bláhy, kterého všichni hledají a najde se jenom jeho klobouk na hladině rybníka, kde je milostný dopis právě pro tu představitelku té červené ještěrky. Takže pochopitelně se začne pátrat, kdo zabil profesora Bláhu nebo proč spáchal sebevraždu. No samozřejmě to dopadne dobře, profesor Bláha mrtvej není, jenom se tam objeví ten klobouk. A tento film je ještě zajímavý i tím, že se tam objeví v takových menších rolích začínající dva herci, Miloš Kopecký a Antonín Šúra. Takže jako opravdu je to hezký film, který stojí za to, aby jsme se k němu vrátili.
2: Dnešní cesta filmovou minulostí končí, ale příště nás čekají další příběhy a tváře, které stojí za připomenutí. Od mikrofonu vám pohodový den přejí Marie Formáčková a Kateřina Radvanová.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
0: A za chvíli si v hobby rubrice na Pohodě vysvětlíme, k čemu slouží hmyzí domky, jak si je vyrobit a kam je na zahradu správně umístit.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: Jak už jsme vás informovali, byli jsme nuceni z pochopitelných důvodů zrušit sobotní přímý přenos oslavy narozenin Ivy Janžurové. O svou oblíbenou Janžurku ale nepřijdete. Připravili jsme pro vás reprízu oslavy jejich osmdesátin. Těšit se můžete i na Evu Holubovou, Sabinu Remundovou nebo na Igora Orozoviče. A paní Ivě taky aktuálně zatelefonujeme.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.

0: Ladíte pohodu. Spousta zahrádkářů následuje současný trend a kromě pěstitelství myslí i na živočišnou říši a snaží se tak přispívat k biodiverzitě svého okolí. V dnešní hobby rubrice si vysvětlíme, k čemu slouží hmyzí domky, jak si je vyrobit a kam je na zahradu správně umístit. Se zahradníkem Pavlem Chloubou natáčela kolegyně Hanka Šoberová.
1: Chceme mít na zahradě ptáky, kteří zpívají. Chceme mít na zahradě zdravé porosty zeleniny bez mšic nebo bez chemické ochrany, pokud je to trochu možné. A abychom toho dosáhli, tak musíme tam prostě dostat i ten užitečný hmyz, který vlastně likviduje posledně ty mšice. A nebo dokonce i ten jakoby v uvozovkách škodlivý hmyz, který zase slouží jako krmivo pro ty ptáčky. Takže pro navození té přírodní rovnováhy je dobré, když začínáme přemýšlet tímhle tím směrem. A podstoupíme některé věci, které bychom před 10 lety určitě neudělali a ťukali bychom si u toho na čelo, co to je za bláznovství, ale to bláznovství je svým způsobem velmi pozitivní.
2: Jak na to?
1: Je možné použít různé přírodní materiály, které vůbec nejsou nákladné, které nám stačí zachránit před tím, abychom je nehodili do krbu nebo do kamen. Teď zrovna stojíme na místě, kde máme něco podobného udělané ze 3 nebo ze 4 špalků staré jabloně, která byla tak vyžrána, že vlastně v podstatě zůstal jenom ten obvodový plášť a ta jabloň zůstala úplně dutá. Ty špalky, když to tak řeknu, tak jsou jenom tak nějak lehce naskládané, skoro nedbale na sebe. A umístili jsme do nich jakousi slámu, nějaké šišky, kousek dřeva, a tam nějaké polínko, nějaké rošti, prouti. A to jsou všechno věci, které ten hmyz bere jako pro sebe a rád a často tyto místa obydluje.
2: Máte tu ještě jednu variantu. Co jste použili jako korpus?
1: Jako korpus slouží stará dřevěná bedinka, která už ledva drží pohromadě, takže na jakoukoliv jinou činnost už by byla velmi riskantní, protože by nemusela vydržet. A v té bedince dřevěné jsou opět nastrkané, je tam nějaká meliorační trubka, je tam cihla s dutinkami, jsou tam šišky, sláma, dřevo, nějaké špalky navrtané. Prostě tak, aby ten hmyz tam našel tu možnost se schovat a zabydlet se tam v bezpečí.
2: Kam takový hmyzí úkryt umístit? Kde je to správné místo? Je-li nějaké správné? Nebo všechna jsou správná?
1: Nejsou všechna místa správná. Ten hmyzí domeček musí být umístěný tam, kde ten hmyz má naději žít a vyskytovat se. Viděl jsem několik takových velmi hezky udělaných stavbiček, které byly opravdu jenom na efekt a byly třeba jakoby nalepené na zdi domu 2 metry od země. Bylo to perfekcionalisticky udělané, ale bylo to úplně sterilní, protože široko daleko nebyly žádné trvalky, žádná zelenina, nic prostě, kde by ten hmyz jinak mohl žít. Takže to je jenom taková stavba pro stavbu. Pokud chceme, aby to fungovalo, budeme tyto domečky umisťovat vždycky na zem, na půdu, ne někam do výšky, do trvalkových záhonů nebo mezi keře, nebo do zeleninových záhonů, tam taky je to velmi prospěšné. Myslím si, že skoro je lepší udělat jich víc a menších, těch stavbiček, a rozmístit je po zahradě, než udělat nějakou velikánskou jednu, protože ten hmyz nebude za tím domečkem překonávat nějaké velké vzdálenosti. On tam, kde je, tak tam musí najít ten svůj ukryt.
0: Dnes jsme se v hobby rubrice v reportáži Hanky Šoberové se zahradníkem Pavlem Chloubou podívali na to, proč by hmyzí hotel neměl chybět na žádné zahradě a kam takové domečky umístit, aby přinešly co nejvíce užitku.
3: Posloucháte Kolotoč,
4: magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Mezinárodní festival ve Strážnici na Hodonínsku letos nabídne tance severoamerických indiánů, ale také folklor z Ostravy. Nebude chybět oblíbená soutěž tanečníků Verbuňku nebo průvod městem. Tentokrát však kratší, aby folklorní soubory netrávily tolik času na rozpálené dlažbě. Největší přehlídku v Česku, které se pravidelně účastní kolem 30 tisíc lidí, totiž často provázejí horka. Letos se koná od 25. do 28. června. Základ festivalového programu každoročně tvoří české a moravské soubory. Jeho kořením jsou ale zahraniční hosté. Letošní festival klade do popředí tanec, jeden z důležitých projevů lidové kultury, způsob sdílení emocí i výraz identity jednotlivce a společenství. Program přehlídky je na webu festivalstrážnice.cz. Pokud jste příznivci folkloru a máte v daném termínu čas, určitě si přijdete na své. Přeji pohodovou zábavu a příjemný poslech našich dalších pořadů.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Povídku pan Ryšánek a pan Šlégl čte Zdeněk Štěpánek.
3: Bylo by směšné, kdybych pochyboval, že některý z mých čtenářů nezná malostranský hostinec u Štajniců, přední to tamnější restaurace. První dům za Mosteckou věží vlevo, roh ulice Mostecké a Lázeňské, velká okna, skleněné velké dveře. Jediná restaurace, která se směle postavila do nejveřejnější ulice, otvírající se k tomu ještě přímo na chodník. Všechny restaurace ostatní jsou buď ve vedlejších ulicích, nebo se do nich vchází domem, nebo mají alespoň před sebou podloubí v pravé malostranské skromnosti. Proto také pravý malostraňák, syn těch tichých, zamlklých ulic, plných poetických zákoutí, k Štajnicům nejde. Chodí tam vyšší úřadníci, profesoři, důstojníci, jež tak na malou stranu zavála náhoda, a brzy snad zase odtamtud odvěje. S nimi pak jen málo ještě penzistů, několik starých, bohatých domácích pánů, kteří živnost svou již dávno odevzdali jiným, a dost. Ráz byrokraticko-aristokratický. Již před lety, když jsem byl ještě drobným gymnazistou, byla společnost u Štajniců podobného výlučného rázu, přec ale v jistém ohledu jiná. Abych zkrátka řekl, byl to malostranský Olymp, kde se scházeli malostranští bohové. Je to zcela bezpečné faktum z historie, že bohové vyrůstají přímo ze svého lidu. Jehova byl bůh zamračený, zlý a mstivý, ukrutný a krvežíznivý, jako celý národ židovský. Řečtí bohové byli elegantní, duchaplní, krásní a veselí, Helenové ve všem všudy. Slovanští bohové, my neměli dost plastické síly ani na ustrojení velkých států, ani na vytvoření zcela určitých bohů. Naši bývalí bohové jsou nám dnes vzdor Erbenům a Kostomarovým pořád ještě mlhavou skupinou, samá měkost, samá neurčitost. Ale snad někdy napíšu článek zvláštní, to se rozumí, že schválně duchaplný o té paralele boholické. Zde chci jen říci, že bohové, scházející se u Štajniců, byli nade všechnu pochybnost praví bohové malostranští. Malá strana, beru domy i lid, má co z tichého, důstojného, starobného, řekněme i podřímlého do sebe, a v to vše byli také vhaleni onino páni i v tu podřímlost. Když postáli někteří ti štajnicovští hosté chvilku spolu venku na chodníku, pozdravil je každý kolem jdoucí občan. Znal je. Nám, gymnaziátům, byl ale Olymp u Štajniců tím více Olympem, že na něm byli také všichni naši staří profesoři. Staří, nač říkat staří. Znal jsem je všechny dobře, ty bohy naší milé malé strany, a zdálo se mi vždy, že z nich ze všech nebyl ani jediný nikdy mlád, či vlastně, že vypadali již co děti asi zrovna tak, jen snad o něco menší. Vidím je všechny před sebou jako dnes. Předně pan apelační rada, dlouhý, suchý a nesmírně vážený, byl ještě v úřadě činný, ale nedovedl jsem se nikdy domyslit, jaká asi je ta činnost jeho. Když jsme šli o 10:00 dopoledne ze školy, vycházel teprve ze svého domu v Karmelitánské ulici a šel vážně do ulice Ostruhové, do vinárny Cardovi. Když jsme měli ve čtvrtek od půl dne prázdno a stekali se na Mariánských hradbách, procházel on se tu v sadech. A o 5:00 od půl dne vcházel již k Štajnicům. Umiňoval jsem si pevně, že budu pilný a že se stanu také takovým apelačním radou. No ale pak jsem na to nějak zapomněl. Pak jednooký pan hrabě. Na Malé Straně nebyla ohrabata sice nikdy nouze, ale ten jednooký byl nejspíš jediný, který chodil do malostranského hostince, aspoň tenkrát. Velký, kostnatý, svěže červené barvy kratičkých bílých vlasů s černou sponkou přes levé oko. Stával před štajnici na chodníku třeba 2 hodiny a když jsem musil kolem něho, šel jsem obloukem. Ona totiž příroda dala šlechticům jistý profil, kterému se říká aristokratický a jenž je činí velmi podobný dravým ptákům. Pan hrabě mě také v skutku připadal jako ten sokol, který s ukrutnou důsledností denně vždy o 12. v polednách s uloveným holubem na svatomikulášskou báň zasedal a zde svou kořist rval, že peří z ní až dolů na náměstí lítalo. Chodil jsem kolem pana hraběte tedy obloukem. Měl jsem nejasný strach, že mne klofne hlavou. Pak tlustý pan štábní lékař, ještě nikoli přestárlý, ale již ve výslužbě, povídalo se o něm, že když jakás velmi vysoká osobnost, když prohlížela pražské nemocnice a ledaco spodotýkala, on že té vysoké osobnosti řekl, že něčemu nerozumí. Dán proto do výslužby a zároveň do naší lásky. Neboť my hoši, měli jsme tlustého toho pána, pak zahotového revolucionáře. Pak, ale ne, ti všichni staří zestárli znenáhla ještě více a pak zemřeli. Nevyvolávejme stíny z hrobu. Vzpomínám z rozkoší na ty hrdé chvíle, které se mezi nimi trávil, na ten pocit samostatnosti, mužnosti, ano velkosti, když jsem stav se posluchačem vysokých škol, poprvé a bezbázně před profesory vstoupil k štajnicům mezi ty bytosti vznešené. Mnoho si mě nevšímali, to je pravda. Abych tak řekl, skoro nic. Za to jsem sobě všímal jich já. Mnoho jsem od nich neslyšel, ale mnoho jsem na nich pozoroval. Považuju se jen za chudou kopií bytostí těch, ale cokoliv je na mě vznešeného, od nich to mám. Především však zůstanou mě nezapomenutelní mužové 2. Ti vryli se v srdce mého. Pan Ryšánek a pan Šlégl. Ti 2 se nemohli ani cítit. Ale již musím prosit zase za odpuštění. Já raději začnu o nich jinak. V třetím tom okně od vchodu vpravo seděli všeobecně vážení občané pan Ryšánek a pan Šlégl den co den na večer vždy od 6 do 8. Místo jejich bylo vždy pro ně prázdno. Aby se byl snad někdo jiný odvážil zasednout, kdy místo někomu navyklé, to patřilo vůbec k věcem, jež řádný a mravný malostraňák byl by od sebe odmítl rozhodně co přímou nemožnost. Poněvadž to se nedalo ani myslet. Místo zrovna u okna zůstalo vždy prázdno. Pan Šlégl seděl na tom konci podkůvky, který je blíž k vchodu. Pan Ryšánek na konci protějším, loket od sebe. Oba seděli vždy odvráceni od okna a tedy také napolo odvráceni od stolku i od sebe a dívali se na kulečník. K stolku se obrátili jen když se chtěli napít nebo dýmku si nacpat. 11 let již zasedali tak den co den a po těch 11 let nepromluvili na sebe ani slova. Ba ani si jeden druhého nevšimnul. Po Malé Straně byla známa krutá zášť, v jaké měl jeden druhého. Nepřátelství mezi nimi bylo staré a nesmířitelné. Také byla známa příčina. Prapůvod všeho zlého, ženská. Milovali tutéž. Napřed se klonila k panu Ryšánkovi, jenž byl již déle obchodníkem samostatným, pak spočívala netušeným obratem náhle v obětí pana Šlégla, snad proto, že byl pan Šlégl skoro o 10 let mladší. Stala se paní Šléglovou. Byla-li paní Šléglová takovou kráskou zvláštní, že to omlouvalo páně Ryšánku v trvalý bol a na potomní věčné mládenectví jeho, nevím. Už byla dávno na pravdě boží. Zemřela hned v prvním 6 nedělí, zůstavujíc po sobě dcerku. Snad, že byla ta obrazem jejím. V době, o které mluvím, byla slečna Šléglová a z 20 let stará. Znal jsem jí. Přicházela často návštěvou do patra nad námi k Setníkovic Poldince, k té, co na ulici při každém 20. kroku klopítla. Říkali, že slečna Šléglová je kráskou. Možno, ale takhle pro architekta. Všechno na pravém místě, všude na ní nejpravější rozměr a při všem věděl člověk proč. Ale pro jiného než architekta k zoufání. Její obličej se pohnul právě tak málo jako fasáda na paláci. Její oko bylo bez významu lesklé jako právě umyté okno. Její ústa, ostatně pěkná jako drobná arabeska, otvírala se pomalu jako vrata, pak buď zůstala do kořán, nebo se zavírala rovněž pomalu. K tomu ta pleť, jakoby právě teprve čerstvě obílená. Možno, že teď žije-li, už není tak krásná, ale že je hezčí. Podobné budovy jsou hezčí zvětralé. Lituju čtenáře, že mu nedovedu vyprávět, jak se až dostali pan Ryšánek a pan Šlégl dohromady k tomu stolku ve 3. oknu. Nějaká tím byla vynakletá náhoda, která chtěla starcům strpčit den co den. Když je ta neznámá náhoda tam sesadila, udržela je poprvé na místě a smužná jich pícha. Po druhé se sesedli asi ze vzdoru. Pak seděli na důkaz své neoblomnosti a aby se neřeklo. A teď už dávno nahlížel u štajnicu každý, že pro ně oba je to již otázkou mužné cti a popustit, že nemůže žádný. Přicházeli k 6. hodině, ten dnes o minutu dřív, ten zítra. Pozdravili zdvořile na všechny strany a každého, jen jeden druhého ne. Sklepník jim odebral v létě klobouk a hůl, v zimě huňatou čepici a plášť a pověsil to na hřebík za jejich místem. Pak svlečený zakýval jako holub s vrchním tělem, pak se opřel jednou rukou o svůj roh stolku, pan Ryšánek tedy levou rukou a pan Šlégl pravou, a pomalu si sedli zády k oknu obličejem ke kulečníku. Když přišel tlustý hostinský, stále se usmívající a brebencující nabízet první poslušný šňupec, musel u každého zaklepat na pixlu znovu a znovu pronést poznámku, že máme dnes venku krásně. Sic by ten druhý byl již šňupec nevzal a slov přeslechl. Sklepník postavil předně po sklenici piva. Po chvilce, ale nikdy najednou, pozorovali se ovšem navzájem, vzdorvší nevšímavosti, obrátili se k stolku, vyndali z náprsní kapsy velkou stříbrem kovanou pěnovku, ze šosu váček naplněný tabákem, nacpali, zapálili a odvrátili se od okna zas. Tak seděli po 2 hodiny, vypili po 3 sklenicích piva, pak se zdvihli, ten dnes o minutu dřív, ten zítra, zastrčili dýmku, schovali váček. Sklepník je oblékl a oblečený poroučel se všem, jen svému sousedovi ne. Zasedal jsem schválně k stolu stranou vedle kamen. Viděl jsem panu Ryšánkovi i panu Šléklovi takto přímo do tváře a mohl jsem je pohodlně a nenápadně pozorovat. Pan Ryšánek býval obchodníkem s kanafasem, pan Šlégl obchodníkem se železným zbožím. Teď už oba obchodu, co bohatí domácí páni, zanechali, ale tváře jejich pořád jaksi připomínaly zaměstnání dřívější. Obličej páně Ryšánkův připomínal mě vždy bíle a červeně pruhovaný kanafas. Pan Šlégl mě celý připadal jako omžený kupecký muždýř. Pan Ryšánek byl větší, suší a jak praveno starší. Nevězel již jaksi v dobré kůži, byl často sláb, spodní čelist jeho úst mimovolně se již odlučovala a svěšovala. Šedivé oči užívaly skel zabraných do černé kosti. Hlavu pokrývala světlá vlásenka a podle nescela našedlého obrví bylo možno soudit, že pan Ryšánek býval blondýnem. Tváře byly vpadlé a bledé, tak bledé, že dlouhý nos se proto červenal až do karmínu. Z téže příčiny a zbývala na jeho konci kapka. Slza vyřinula mu ze samého nitra. Co svědomitý biograf, musím podotknout, že pan Ryšánek hleděl tu slzu setřít někdy pozdě, když už byla skanula do soucitného klínu. Pan Šlégl byl zavalitý, myslím, že byl bez krku. Hlava jeho byla jako puma. Vlas silně prošedlý, černý, obličej, kde oholen, tam modročerný, kde bezvousí, tam růžový. Měl jsem rozhodnou úctu k těm dvěma hercům. Ano, obdivoval jsem se jim, jak zde seděli a sváděli den co den velkou bitvu krutou, neúprosnou. Válčili zbraněmi svými, mlčením, jedem prosáklým, opovržením nejtěžším. A bitva zůstávala věčně nerozhodnuta. Kdo konečně postaví nohu svou na krk přemoženého soupeře? Pan Šlégl byl fyzicky silnější, vše na něm bylo krátké, úsečné. Když promluvil, znělo to jako zvěže bác. Pan Ryšánek mluvil měkce a rozvláčně, byl sláb, ale mlčel a nenáviděl se stejnou hrdiností. Stalo se něco. Bylo ve středu před nedělí jubiláte, když přišel a usedl pan Šlégl. Usedl, nacpal si a odfoukl oblak dýmu valící se jako z víně. Teď vstoupil hostinský a přímo k němu. Zaklepal na pixlu a podával šňupec. Když pak zase pixlu zavřel a ji zatřás, podotknul hledě přitom ke dveřům. Dnes pana Ryšánka tady neuvidíme. Pan Šlégl neodpověděl. S kamenou lhostejností hleděl přímo před sebe. Povídal támhle pan štábní lékař, vypravoval hostinský dále, že vstával ráno jako jindy z postele a tu ho náhle chytne taková zimnice. Musel hned zas do postele a honem pro doktora, honem zapálení plic. Už tam byl dnes štábní lékař třikrát u něho. Starý člověk, no, ale je v dobrých rukou, doufejme. Pan Šlégl zachrochtnul při zavřených rtech, nemuknul, nepohnul zrakem. Hostinský šel o stůl dál. Vpil jsem se teď v tvář páně Šléglovu. Dlouho zůstala bez nejmenšího pohnutí, jen rty se otvíraly a vypouštěly kouř. A někdy se svezl troubel z koutku do koutku. Pak přistoupil k němu nějaký známý. Rozhovořili se a pan Šlégl se několikrát hlasitě smál. Byl mě protivný ten smích jeho. Vůbec se dnes choval pan Šlegl rozhodně jinak než jindy. Jindy přibitý k svému místu jako voják u své strážní budce, nestoulavý, neposedný. I do kulečníku sedal s panem Kellerem, kupcem. Pak zas usedl, kouřil a pil. Když někdo k němu přistoupil, mluvil pan Šlegl hlasitěji a v delších větách než jindy. Neušlo mě ani nejmenší jeho hnutí. Viděl jsem jasně, že má vnitřní potěšení, že nemá nejobyčejnějšího soucitu s nepřítelem v chorobě. Zprotivil se mě. Několikrát šlehnul jeho zrak obloukem ku kredenci, u níž seděl pan štávní lékař. Zajisté, že by mu byl ruku stiskl, jen aby si nedával s tím nemocným příliš mnoho práce. Zlý člověk, rozhodně zlý. K 8 hodině odcházel pan štávní lékař. Zastavil se u 3. stolku. Dobrou noc, pravil. Musím dnes ještě jednou k Ryšánkovi. Je potřebí opatrnosti. Dobrou noc, otušil pan Šlegl chladně. Dnes pil pan Šlegl 4 sklenice a setrval do 9:30. Minuli dny, minuli týdny. Po chladném, mhouravém dubnu přišel teplý květen. Překrásné jaro měli jsme toho roku. Když je krásný květen, je na malé straně ráj. Petřín je obalen bílým květem, jako by všude kypělo z něho mléko. A celá malá strana je vhalena ve vůni bezu. Pan Ryšánek již vyvázl z nebezpečí. Jaro působilo teď na něho jako balzám. Již jsem ho potkával procházejícího se v sadech. Kráčel pomalu, opřen o hůl. Dřív suchý, byl teď ještě nepoměrně suší. Spodní jeho čelist byla teď již stále svislá. Podvázat mu bradu šátkem, zatlačit mdlé oči a položit ho do truhly. Ale znenáhla se přece sbíral. Štajnicům nechodil. Tam kraloval u 3. stolku pan Šlegl pořád sám a točil se a seděl, jak chtěl. Konečně byl již konec června a právě den svatého Petra a Pavla. Vidím pojednou pana Ryšánka a pana Šlegla zase tu pohromadě. Zase seděl tu pan Šlegl na svém místě jako přibitý a oba byli obráceni zády k oknu. Sousedé a známí přicházeli a podávali panu Ryšánkovi ruku. Každý ho upřímně vítal. Stařec se příjemným rozčílením chvěl, usmíval se, mluvil co nejjemněji, byl měkký. Pan Šlegl hleděl na kulečník a kouřil. Když po chvílích osamotněl, vždy se pan Ryšánek trochu zahleděl ku kredenci, kde seděl jeho lékař. Vděčná duše. Právě se tam zahleděl a tu pohnul pan Šlegl náhle hlavu trochu stranou. Zrak jeho lezl pomalu od podlahy po panu Ryšánkovi vzhůru, přes špičatá jeho kolena až k ruce, která tu ležela na rohu stolku, jako koží potažená kostra. Chvilku spočinul na ruce té, pak zase kradl výš, až se dotknul svislé čelisti zbědovaného obličeje. Jen se dotknul a již zrak se mihnul pryč a jeho hlava se zas narovnala. I zdrávy vstali, to je radost, spustil hostinský, přicházející teprv od někud z kuchyně nebo ze sklepa. Jakmile byl vstoupil a spatřil pana Ryšánka, zrychlil k němu krok. Tedy zase zdráv a náš. No, zaplať pánbu. No, chvála Bohu, chvála Bohu, usmíval se pan Ryšánek. Ještě jsem tomu uklouznul. Už se cítím, jak náleží. Pan Ryšánek ale nekouří. Ještě žádná chuť na tabáček? Dnes mám tak nějak poprvé chuť. Zakouřím si. Tak, tak, to je dobré znamení. Zavřel pixlu, zaklepal, podal panu Šléglovi s nějakou poznámkou a šel. Pan Ryšánek vyndal dýmku a sáhl pak do šosu prováček. Zavrtěl hlavou, sáhnul tam po druhé, po třetí, pak zavolal drobného sklepníka k sobě. Doskoč ke mně, víš, kde bydlím, zde na rohu, ano. Řekni, aby ti dali můj váček s tabákem, musí ležet na stole. Kluk si poskočil a odběhnul. Pan Šlegl sebou teď hnul. Vstáhl pravici pomalu po otevřeném svém váčku a přitáhl jej skoro před pana Ryšánka. Je-li libo, já mám tříkrálový s červeným, pronesl způsobem svým úsečným a pak si odchrochtnul. Pan Ryšánek neodpovídal. Pan Ryšánek nepohleděl. Hlava jeho zůstala odvrácena, kamenil lhostejna jako po celých 11 let. Několikrát se mu ruka zachvěla. Ústa se zavřela. Pravice páně Šléglova zůstala na váčku přimrazena. Oko jeho připnulo se k zemi. Teď bafnul, teď zahrčel hrdlem. Již tu ale byl sklepníček zpět. Děkuju, už mám, vida, váček svůj. Poděkoval teprv teď pan Ryšánek panu Šléglovi, ale nepohlédl. Kouřím také tříkrálový s červeným, dodal po chvilce, jako by cítil, že přec musí ještě něčeho dodat. Nacpal si, zapálil a bafnul. Chutná, zavrčel pan Šlégl hlasem stokrát drsnějším než obyčejně. Chutná, zaplať pámbu. Chutná, zaplať pámbu, opakoval pan Šlégl. Kolem úst trhaly se mu svaly jako blesky po tmavé obloze a honem dodal: no, už jsme se o vás báli. Teď teprve obrátil pan Ryšánek pomalu hlavu k němu. Oči obou mužů se potkali. A od té doby mluvili pan Ryšánek a pan Šlégl u třetího stolku spolu.
2: Z povídek Malostranských nám dnes četl herec Zdeněk Štěpánek.
0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zazdívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vy...

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Dřív než hřeb do dřeva vlez, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
1: Nebejval svět, jako je dnes.
0: Na té louce zelený

0: se, v čem asi svět chybuje, od ní pámbu dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že prej se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku do zelí. Aj,

Leverk, sekrk, strč prst, skrskrk, skrskrk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, počervnuje červinec.

0: kamarád, kamarád umývá rád. Milý milou miluje, Rým se s Rýmem rýmuje.
1: Milý s milou se rýmujou.
0: Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje, tak to na

anhřeje si jako střevíček, který se zlomil o koleje.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím narušený poslech rozhlasové diskotéky. Zpátky si dám tenhle film, přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

slavnou španělskou píseň La Malagueña, kterou mi v roce 1992 otextoval Karel Šíp a nazval Malagu, když struny zvoní, jsem na úvod našeho dnešního hudebního setkání vybral proto, že 64-letá americká zpěvačka Natalie Cole vydala loni album zpívané ve španělštině. A v rámci hudebního festivalu Prague Proms uvede jeho skladby ve známost na svém koncertu v Pražském kongresovém centru, který se odehraje 13. července. A bude to její vůbec první vystoupení v České republice. Že vám její jméno nic neříká, nevadí. To, že ji znáte, si uvědomíte hned při poslechu následující písně nazvané Unforgettable, nezapomenutelný, či nezapomenutelná.

kraje 90. let přišel někdejší hudební režisér Elvise Presleyho Joe Garcia s nápadem, aby se do slavné baladické nahrávky Nat King Cole, kterou zesnulý zpěvák pořídil v druhé polovině 50. let, vespívala právě jeho dcera Natalie. Vzhledem k tomu, že Nat King Cole byl v té době už 26 let v hudebním nebi, virtuální duet s jeho dcerou okouzlil nové generace posluchačů. V roce 1992 na předávání prestižních výročních hudebních cen amerických Grammy získal duet hned tři hlavní ceny. Za píseň roku, nahrávka roku, za nejlepší tradiční popový pěvecký výkon. O pět let později se v posledně jmenované kategorii situace na ceremoniálu udělení cen Grammy opakovala. Otec a dcera, Nat King Cole a Natalie Cole, získali trofej za svůj další virtuální duet, píseň When I Fall in Love, Až se zamiluji.

Nat King Cole a Natalie Cole dospívali slavnou píseň When I Fall in Love. Nat King Cole ji nahrál už v roce 1957, kdy se poprvé při práci na novém albu spojil s vynikajícím aranžérem a skladatelem Gordonem Jenkinsem. Nat King Cole za doprovodu smyčců, na které byl Jenkins na slovo vzatý odborník a naprosto typický zvuk houslí, naspíval nádherné milostné balady se stejnou lehkostí a nenuceností, jakou oplývají černí tanečníci a sportovci. To vše díky svému eroticky intimnímu zastřenému hlasu, i když nevelkého rozsahu, ze kterého Nat King Cole učinil jednu ze svých největších předností. Na nahrávkách alba Love is the Thing, Láska to je věc, se pohyboval v baritonové poloze se světlou tenorovou barvou a ukázal jako snad nikdo jiný před ním a po něm, jak mají zpívané tóny lehce a hladce plout po hladině smyčcového doprovodu. Když jsem tuhle desku začal doma, tehdy v Okrouhlické ulici Pražských Kobylisích pouštět, bylo rodičům hned jasné ve vedlejším pokoji, že mám dámskou návštěvu. Tohle album totiž nikdy nesklamalo. Vždycky vytvořilo patřičnou atmosféru a já bych byl rád, kdybyste se dnes při poslechu písní Natalie Cole cítili stejně příjemně a uvolněně, jako já se svými návštěvami na sklonku 50. let. Díky krásné hudbě se dá skvěle uniknout realitě a já bych byl moc rád, aby vás poslech následujících písní na chvíli odvedl od každodenních problémů, starostí a od zpráv. Mnohokrát jsem se sám na sobě přesvědčil, že hudba tuhle sílu má.

byly znovu dcera a otec Koulovi, tentokrát v písni Acércate más, ještě blíž, slavného kubánského skladatele Oswalda Farrese. Nat King Cole naspíval v Havaně, v hlavním městě Kuby, ve druhé polovině 50. let první ze svých tří alb ve španělštině a slavil s nimi úspěch jak v severní, tak Latinské Americe. Na Kubu Nat King Cole doprovázela v roce 1958 i jeho tehdy 8letá dcera Natalie a otcův úspěch se pro ní stal obrovskou, doslova životní motivací. Záhy začala s otcem cestovat po celém světě a nedávno zavzpomínala v jednom interview, jak v Mexiku latinsko-američtí fanoušci zavalili jejího tátu až manifestačními projevy obdivu a úcty. A zavzpomínala také na to, jak ve folklorním kroji pózovala pro fotografy jako malá señorita. A právě jednu z oněch 55 let starých fotografií najdete v bukletu zatím posledního alba Natalie Cole En Español, které představí 13. července na svém koncertu v pražském kongresovém centru. Natalie Cole doprovodí její rytmicko-vokální sekce a Český národní symfonický orchestr pod taktovkou dirigentky Gail Dedrick.

Stylově patří Natalie Cole do oblasti soulu a rhythm and blues, ale často, jak ještě dnes uslyšíte, se zaměřuje i na písně hlavního písňového proudu a mnohdy byla ovlivněna také tvorbou bílých rockérů. Když v roce 1975 vydala své první album Inseparable, neoddělitelné, byla na něm píseň This Will Be an Everlasting Love. Tohle bude věčná láska, která jí o rok později přinesla hned dvě ceny Grammy. Píseň si teď poslechneme a bude-li vám povědomá, pak vězte, že ji nedlouho po premiéře naspívala česky Marie Rotrová s textem Pavla Verby a pod názvem Má se stát.

Natalie Cole, která se narodila v únoru roku 1950 v Hollywoodu, prožila krásné dětství. Byla druhým z pěti dětí už několikrát zmíněného legendárního barevného zpěváka a pianisty Nat King Cole a někdejší zpěvačky orchestru Duke Ellingtona. Sice se jmenovala Mary Hawkins Ellington, ale s vévodou jazzu Ellingtonem neměla nic příbuzensky společného. Šlo prostě jen o schodu příjmení. Natalie ještě nechodila do školy a už zpívala na otcově vánoční desce a v 11 s ním poprvé stála na jevišti. Vystudovala sice dětskou psychologii a němčinu, ale touha jít v otcových stopách byla silnější. Ale snažila se ze všech sil utajit, kdo je její táta. Všechny totiž zajímaly jenom písně jejího otce, který zemřel, když jí bylo 15. A nikdo nechtěl v jejím podání slyšet rhythm and blues a už vůbec ne rock. Měla z toho deprese, ze kterých se snažila dostat alkoholem. Natalie Cole, která se od 90. let začala výrazně orientovat na jazz, byla třikrát vdaná. Z prvního manželství má 37letého syna Roberta Adama, který hraje v jejím doprovodném souboru. 2 roky po synově narození, 89., naspívala Natalie Cole jeden z největších hitů své kariéry. Píseň Miss You Like Crazy. Bláznivě mě chybíš.

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Natalie Cole vydala před 14 lety svůj knižní životopis nazvaný Anděl na mém rameni, ve kterém otevřeně popsala nejen svou závislost na drogách, ale také to, jak se z drogové pasti snad už jednou provždy dostala. V knize prozradila, že byla tak závislá na heroinu a kokainu, až se stala nespůsobilou ke všem právním úkonům a její majetek svěřil soud do opatrování její matce, se kterou si přestala rozumět hned po otcově smrti. K půlroční odvykací kůře ji přivedl až fakt, že se její syn málem utopil v bazénu na zahradě její vily, zatímco ona o sobě kvůli drogám vůbec nevěděla. Když v roce 89. vydala mezinárodně úspěšné album Good to be back, Je dobré být zpátky, byla už z nejhoršího venku. Tak to bývá vždycky u zpěváků, když vydávají nové album, jsou z toho venku. S klidem a nadhledem tak mohla zpívat píseň, jistě ne náhodou nazvanou Starting Over Again. Začínám znovu.

Frank Sinatra byl pro Natalie Cole od dětství strejda Frank, který společně s jejím otcem pomohl vybudovat úspěšnou gramofonovou firmu Capitol. A nejen to, oba pro tuhle firmu, která na rozdíl od jiných nesídlila v New Yorku, ale v Hollywoodu, nahráli své zásadní písně. Když v jejím studiu A v roce 1993 natáčel Frank Sinatra své první album duetů, nemohla na něm Natalie Cole chybět. Byl to zvláštní pocit jít do nahrávacího studia na frekvenci se strýčkem Frankem a na stěnách vidět fotky táty a našeho rodinného přítele Deana Martina, zavzpomínala loni Natalie Cole u příležitosti oslav 20 let od vzniku prvního Sinatrova alba duetu. Kakaová kráska Natalie Cole a modrooký Frankie spolu naspívali slavnou píseň bratří George a Ira Gershwinových They Can't Take That Away From Me. To mi nemohou vzít.

Na přelomu 80. a 90. let dostala Natalie Cole nabídku, která se neodmítá. Spolu s hvězdnými tenory Plácidem Domingem a Josem Carrerasem vystoupila za doprovodu vídeňských symfoniků a vídeňského dětského operního sboru na vánočním koncertu v rakouském centru ve Vídni. Záznam z tohoto vystoupení vyšel nejen na albu A Celebration of Christmas, oslava Vánoc, ale díky televiznímu záznamu ho vidělo na 50 milionů diváků. O 20 let později se situace opakovala takřka do puntíku přesně. Natalie Cole si na svůj vánoční koncert pozvala 360členný mormonský sbor ze Salt Lake City, který vznikl už v roce 1847 a který někdejší americký prezident Ronald Reagan nazval americkým národním sborem. S tímto ansámblem vystoupila Natalie Cole na chrámovém náměstí v Salt Lake City před 85-tisícovým publikem a koncert nazvaný Nejkrásnější čas v roce pak díky televiznímu záznamu viděli opět miliony diváků. Když v roce 2011 slavil vydáním druhého alba duetů své 85. narozeniny americký zpěvák a jak dobře víte můj veliký oblíbenec Tony Bennett, nemohla 9násobná držitelka ceny Grammy Natalie Cole mezi pozvanými interprety chybět.

0: Po duetu Watch What Happens, hlídej, co se stane, který jste slyšeli v podání Natalie Cole a Tonyho Bennetta, je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Mayer uzavřel objednávku u velkoobchodníka Longmarka a před odchodem si stěžuje, proč nemáte na schodišti světlo. Vždycky mám strach, že se na těch vašich kluzkých vyšlapaných schodech zabiju. Časy jsou zlé, musíme šetřit, říká Longmark. To je zajímavé, že můj konkurent Bayer má u vás větší cenu než já. Podle čeho tak soudíte, prosím vás? Moc dobře vím, že když k vám přijde on, zapálíte lampu, sejdete s ním po schodech a vyprovázíte ho až na dvůr. Přitom on platí směnkami, když to já hotově. No to je logické, namítá majitel. Když si na našich schodech zlomíte vás vy, o nic nepřijdem. Když si ale zláme vás on, kdo nám ty směnky proplatí.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Album ve španělštině chtěla Natalie Cole naspívat už léta. Jednak na počest svého otce a jeho nestárnoucích písní, jednak jako hold latinsko-americké hudbě, kterou miluje. Ale teprve velké utrpení a tragédie ji loni přivedly k jeho dokončení. Před 4 lety bylo totiž Natálii diagnostikováno selhání ledvin a musela začít docházet 3x týdně na dialýzu. A začalo také hledání vhodného dárce ledviny pro slavnou zpěvačku. Zdravotní sestra Esther, která o Natalie Cole během jejich pobytů v nemocnici pečovala, jednou vyprávěla své neteři Jessice, že udělá všechno proto, aby vhodného dárce našla. Ani ne za 2 měsíce. 30letá Jessica, která byla tehdy v 8. měsíci těhotenství, náhle zemřela. Její teta okamžitě nabídla Natalie Cole její ledvinu, protože Jessica se ještě za svého života rozhodla, že pokud by se s ní něco stalo, chce se stát dárcem pro život nezbytných orgánů. Jak Esther, tak Jessica pocházeli z rodiny imigrantů z přímořského státu Salvador ve Střední Americe. Když se Natalie Cole dozvěděla, že se pro ní našla ledvina, byla zrovna v nemocnici u lůžka své milované a těžce nemocné sestry Carol. A protože lékařský zákrok byl v případě Natalie Cole neodkladný, nebyla se svou sestrou, když opustila tento svět. Album En Español věnovala Natalie Cole nakonec nejen památce svého otce Jessica a Carol, ale rovněž své matky Marie. Na sklonku jejího života se totiž matka s dcerou konečně usmířili.

Ten Espanol, uzavírá Natalie Cole slavnou španělskou písní Amapola, Mák, kterou se s vámi pro dnešek rozloučím i já. Před 5 lety jsem totiž tuhle skladbu naspíval v duetu s andělským hlasem z Řecka se zpěvačkou Nanou Muscuri. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším na slyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Michal Tučný, koukám, jak celá země stává. Při téhle písničce se mi vždycky vybaví zamlžené svítání, do kterého jsme s Michalem žourali z rychlíku, jím jsme se 18. června 1967 vraceli z Ústí z historicky prvního ročníku Porty.

šeptající sosny Whispering Pines, které o hezkých pár let později proslavil jako háj modřínů Karel Kahovec. Jedna z písniček, které vynesly klasicky akustickou sestavu Rangers s dočasně hostujícím Michalem Tučným na první místo Porty. V dnešní dvoraně v živé nahrávce z jejího prvního ročníku. Snadným počtem zjistíte, že letos se Porta konala už po 49. a my se na ní vypravíme díky autentickým záznamům Českého rozhlasu Dvojka. Dnes na nejzajímavější část autorské soutěže, jejíž program otevírali Petr Meluzín s Milanem Novotným, tedy folkové duo Melda a spol. Z Boskovic, nesoutěžní písničkou Koukaje z okna.

vrátila, asi nechtělo se jí dál tu zprávu nést. Už dávno nepřišlo mi žádné psaní a já příjemce samozvaný jsem otevřel tu schránu snad z dalekých cest.

Vzkaz vláhvy Milana Pilaře přivedl do letošní autorské soutěže skupinu 4 nadšených muzikantů z Mostu a okolí, působící už od roku 2006 pod firmou Vítr ve vlasech. I když jí porota dvakrát nepřála, patřila tahle písnička bezpečně k těm, které se zaručeně nestratí. Totéž platí i pro Bodlák, s nímž letos přijela na portu do Ústí z Banské Štiavnice Maria Beňová.

0: Ďakujem vám veľmi pekne. Pekný deň, ahoj.
1: 59-letá Mária Beňová jako Maja a její písnička Borliak. Už jsem se zmínil, že v autorské soutěži se neprosadila, ale za to jí vysloužila dnes už populární trofej Ústecký stříbrňák. Příjemným osvěžením pro porotu i diváky bylo vystoupení kvartetu původním povoláním elektromechanika, 20 let křesťanského duchovního a dnes televizního hlasatele, kytaristy Jindřicha Černohorského.
2: Proč málo kdo mě chápe, když s tebou chci jít?

Lásky je míň, tvrdil ve své soutěžní písničce zpívající kytarista Jindra Černohorský s basou Petra Mlícha, klávesami Štěpána Plicky a bicími Lukáše Buka. Společně si z letošní Porty odnesli cenu Českého rozhlasu. A snad nebude od věci připomenout, že autorská soutěž vstoupila do programu Porty už v roce 1968 a jejím prvním vítězem se stala krinolína kapitána Kida.

Písnička s prapodivným, ale rytmicky dokonale padnoucím názvem Zip Eddie Duda patřila od roku 1946, kdy se objevila v Disneyově filmu Song of the South, k absolutně nejpopulárnějším. A o rok později slavila největší gramoforové úspěchy v podání kvintetu Moderners. Patrně nejdokonalejší vokální sestava 40. let tehdy oprášila i Evergreen Margie z roku 1920.

Paul Dickinson, Paula Kellyová, Chuck Goldstein, Bill Conway a Ralph Brewster neboli Moderners a z jejich vokálního holdu swingovému orchestru Tommy Dorseyho z roku 1963 nestárnoucí Swanee River. Stále stejně lákavá jako klasika Na sluneční straně ulice.

světový evergreen On the Sunny Side of the Street z roku 1930, tak jak ji o 33 let později vyšperkovala vokální pětka Modernaires. A rychle zpátky do Ústí, kde nás díky záznamu Českého rozhlasu čeká defile elitní trojky letošní autorské porty v Ústí nad Labem.

0: s lehkou úklonou, třeba někdy příště. Před prázdným hledištěm dech se ti krátí, je konec příběhu, je ticho, nikdo netleská ti.
1: 34letý absolvent lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zpívající kytarista Martin Čepelík s Andreou Minevou a Šeříky, kterému podle výroku poroty vynesli třetí místo autorské soutěže. Pro stříbro přijela do Ústí jedna ze současně nejvýraznějších slovenských folkrokových osobností, zpívající kytarista Janko Kulich s triem Collegium a dokonale napadnutou písničkou Zubatá.
2: Včera jsem zomrel, len tak sám od seba, nikdo ma nenútil, nebol treba.

0: Pekný deň, Ústí nad Labem. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Baskytarista Jaro Vojtko, fúkací harmonika Štefan Hloška, kytarista Richard Pacelt a Janko Kulich živé nahrávce stříbrné písničky Zubata. Takže teď už je před námi jen vítěz letošní Porty v Ústí nad Labem. Brněnská pětka Nebe z tebe a její Babylon.

Už zase mám svůj den, kdy na mě všechno padá, je dobrá nálada, je ráda, že ho udělala trada a já píšu punkový texty o tom, jak jim je úplně všechno jedno, ale to není pravda, mý srdce jednoznačně strádá tím, jak na mě padají další patra nade mnou a já si říkám, jestli to není babylonská věž.

zase mám svůj den, kde na mě všechno padá, i dobrá nálada je ráda, že udělala prada. Já píšu punkový texty o tom, jak je mi úplně všechno jedno, ale to není pravda, mý srdce jednoznačně strádá tím, jak na mě padají další patra nade mnou a já si říkám, jestli to není babylonská věž.

poslední, co padá na mý záda, i když to trochu zebe.

0: Nebe z tebe.
1: Štěpán Hulc s partou Nebe z tebe, s níž se toulá po festivalech a klubech už od roku 2008 a jeho Babylon, vítěz letošní autorské porty.

Chtěl bych věřit, že si stále užíváte léta a že vás vůbec nic netrápí. A pokud se snad tu a tam vyskytne nějaké to dilema, že si s ním poradíte stejně elegantně jako v téhle písničce Michal Tučný. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka. A už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15.00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Jak se jmenuje rozhlasový seriál, to jsme právě slyšeli. Takže zbývá dodat, že jsme se při jeho přípravě dali inspirovat knižní podobou z pera Petra Hory Hořejše, že pro Český rozhlas 2 jej natáčíme v Brně, a to za režijního vedení
2: Jaromíra Ostrého
1: své hlasy propůjčili
0: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
5: Onoho roku 15.6. přišla do Prahy dobrá zpráva, že král Vladislav s královnou Annou mají dědice, který se narodil týden po svatém Janu Křtiteli 1. července a dostal jméno Ludvík. Z této zprávy měli Čechové velikou radost, všude vyzváněly zvony a zpívalo se Te Deum.
0: Plesalo se a jásalo, zpívalo a zvonilo proto, že se narodil mimo jiné český král.
4: I když se nenarodil doma.
0: A ani v budoucnu neměl v hlavním městě svého království sídlit.
4: Jako český král se zdržel ve svém, tedy v českém království, něco přes rok.
0: A to jenom proto, že v Budíně zrovna řádil mor.
4: Prahu poznal v roce 1509. při své korunovaci.
0: Ale moc z ní neměl. Byly mu teprve 32 měsíce.
5: Naroď se, dávno očekávané pacholátko.
1: Jako refrén zní tato prosebná slova v básni Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic.
4: Se synem krále Vladislava spojoval básník veliké naděje.
1: Jaké?
4: Minu doufal, že naráz umlknou spory a sklidní se třenice a že se před dědicem svatováclavské koruny skloní v pokoře pyšné šíje poddaných.
0: Navíc pak jagellonský princ snad zabrání výbuchům války na Dunaji i na Labi.
4: A vůbec celý ten krvavý zápas ustane.
0: Proto se v okamžiku, kdy se potvrdilo, že královna Anna porodila syna, vydral z hrdla humanistova radostný výkřik.
5: Odložte zbraně, neboť se již narodil pravý král a dědic.
1: Humanisté, a nejenom oni, také někteří politikové, často vypouštějí z hrdla různé výkřiky a teprve následně zkoumají, co to vlastně řekli.
0: Bohuslav Hasištejnský však nemohl tušit, že příchod
5: toho dávno očekávaného pacholátka
0: bude vykoupen brzy matčinou smrtí.
4: Dítě dostalo jméno Ludvík.
0: Ale byly i jiné návrhy.
1: Od koho?
0: Od babičky.
1: Od které?
0: Od té polské, jagellonské. Od Alžběty.
1: Jaké jméno by se jí líbilo?
0: Kazimír.
1: Tak to v češtině nezní zrovna moc přijatelně.
0: Za to u Poláků mělo a má dobrý zvuk.
4: Jmenoval se tak i Vladislavův otec.
1: Tedy Ludvíkův dědeček.
4: Tímto křestním jménem měla být zdůrazněna nepřetržitá posloupnost jagellonského rodu.
1: Prosadila se babička?
0: Neprosadila. Ani na její doporučení, aby dítě kojila sama matka, se nedalo.
1: Nýbrž?
0: Ludvíkova výživa byla svěřena dvorským kojným.
1: Škoda. Polská babička svými názory předběhla o 600 let svou dobu.
4: Jméno svého syna si však ani tatínek nevymyslel.
0: Skutečně nebylo po jeho. Vladislavovi by se líbil Julius.
4: Ale nakonec vyhověl manželčině přání, aby dítě dostalo jméno Ludvík, neboť byla francouzka a svatý Ludvík patronem její vlasti.
0: Uherští stavové nebyli proti.
4: A tak se uherský král a 42. český panovník a v pořadí 19. český král jmenoval
0: Ludvík.
5: Po první radostné novině přišla další, totiž, že královna Anna zemřela v 6 nedělí.
1: Už jsme se zmínili o tom, že pravděpodobnou příčinou její smrti byla horečka omladnic.
5: Král Vladislav po ní dlouhý čas tesknil. Královna Anna měla s králem Vladislavem 2 děti. Nejdříve dceru Alžbětu, které po královnině smrti říkali po matce kněžna Anna, a pak krále Ludvíka. Ale královna nebyla ještě v Čechách korunována a neměla zde věno, protože nebyla dosud přijata za královnu. Král Ludvík byl pak v Uhrách korunován na uherského krále, když mu nebyl ještě rok. Tak měli Uhři dva korunované krále. Kdo pak to kdy slyšel?
0: Babiččin návrh ohledně kojení neprošel.
4: A také další návrhy polské královny byly oslyšeny.
0: Ludvík byl nucen už od útlého dětství cvičit svou tělesnou zdatnost.
4: Babička soudila, že vedle této běžné součásti rytířské výchovy by si měl princ osvojit i pochopení a lásku k umění.
0: Nabádala, aby mu byly vštěpovány principy křesťanské víry a ctností a aby byly systematicky rozvíjeny jeho znalosti historie.
4: Dokonce mu věnovala spisek plný rad.
1: Polská královna uměla psát?
4: Měla na to své lidi, humanisty u polského dvora.
1: A co pak bylo v tom spisku?
4: Mimo jiné se v něm objevil požadavek, aby Ludvík četl a studoval spisy antických historiků, učenců a básníků.
1: Ano, vhodná četba pro dítě předškolního věku.
0: Princova výchova se tímto směrem ale neubírala.
4: V Budíně totiž po Korvínově smrti a po odchodu královny Beatrice zpátky do Itálie velice rychle vyhaslo ohnisko humanismu a rané renesance.
0: Italští umělci a učenci jako nevítaní hosté se houfně z Uhry loučili.
4: Kdysi slavná dvorská knihovna plná řeckých a římských autorů skomírala.
0: Sám Vladislav neměl o podporu humanistických studií takový zájem, aby byl sto překonat finanční nároky bibliotéky.
4: Ani babiččiny rady v oblasti výuky cizím jazykům se neuskutečnily.
0: To je vůbec zajímavá historie, tedy co se Ludvíkovi češtiny týká.
1: Vypráví o ní náš přední odborník na jagellonskou historii, profesor Josef Macek.
5: Polská královna Alžběta kladla na první místo princovi znalosti italštiny a němčiny, ale s jeho jazykovou výbavou to nakonec špatné nebylo. Když ho přivezli v roce 1509 do Prahy,
1: jak jsme si říkali, na korunovaci,
5: tak ten tříletý kluk uměl žvatlat jenom pár slov maďarsky. S němčinou začal až mnohem později, až se chystala jeho svatba s Marií Habsburskou.
1: A co latina a francouzština?
4: Tam to bylo lepší. Od zjednaných učitelů si osvojil jazyk latinský.
0: Zatímco od zbytků členů z matčina doprovodu pochytil její rodný jazyk.
4: Od benátských vyslanců v Budíně se dozvídáme, že byl schopen se domluvit i s nimi.
0: A ještě musíme připočíst polštinu.
1: A jak to bylo s češtinou?
5: Čeští stavové nelibě pozorovali, že se princ Ludvík pohybuje jenom v uherském prostředí.
1: A že se nikdo nestará o to, aby český král uměl česky.
4: V té době už se veškerá úřední agenda v království vedla v češtině.
0: To je pravda. České byly zápisy zemského soudu, česky byly psány dokumenty vzešlé z jednání zemského sněmu, taky valná většina listin a listů vydávaných královskou kanceláří byla česká. Česky se jednalo a psalo před městskými soudy i v městských kancelářích.
4: Církev pod obojí vedla svou agendu v češtině a i v činnosti římské církve čeština leckde vytlačovala latinu.
0: Požadovalo se, aby šlechtici nově příchozí do českého království prokázali znalost češtiny.
4: Stavovská obec nakonec znalost češtiny učinila podmínkou pro dosažení domovského práva v zemi.
1: To je všecko hezké, že ten, kdo se chtěl u nás usadit, musel umět česky, jenomže marná věc, když česky neuměl král této země.
5: Česká stavovská obec se usnesla, aby se Ludvík naučil česky a přiměla krále Vladislava, aby mu zjednal učitele češtiny.
1: Stalo se?
0: Stalo. Jetřich Standorfu, probošt Vyšehradského kostela, zahájil v Budíně výuku českého jazyka.
4: Nejprve se tomuto jazyku naučila sestřička Anna, pak začal do tajů češtiny pronikat i korunní princ Ludvík.
1: To si ovšem podle Uhrů dovolili Češi hodně.
0: Taky, že dovolili.
4: Dobrá, učte si ho. ale my to platit nebudeme.
1: A neplatili?
0: Neplatili. A k placení se neměli ani čeští páni.
4: Oni měli momentálně jiné starosti.
0: A tak, když došla z Budí na žádost o peníze na výuku, nereagovali.
1: A ozval se vůbec někdo?
0: Ozval. Měšťané.
1: Proč zrovna těm záleželo na tom, jestli jejich král, sídlící v Budíně, bude umět česky?
0: Protože dostali dopis od Ludvíkova učitele probošta Jetřicha, ve kterém je prosil, aby pro Bůh pomohli, že sice ví, jak zemí zmítají spory mezi šlechtici a městy, ale že časem ty obtíže pominou. Avšak...
5: Čas, který králi Ludvíkovi k učení míjí, ten se nikdy nevrátí. Neb jeho milosti léta k učení odcházejí a po roce se jistě už učit nebude.
1: No tak na rozdíl od pedagoga, pana Jetřicha, si nemyslím, že by snad bylo na jazykovou výuku v jakémkoliv věku výrazně pozdě.
0: Na straně druhé však byl už nejvyšší čas posadit tomu chlapci českou královskou korunu na hlavu.
1: Takže to nebylo nikterak předčasné?
0: Proč? Když v Uhrách bylo jeho dětské veličenstvo korunováno sotva dvouleté. Ostatně i náš Václav IV. Se stal králem ve dvou letech. A nikomu ani nevadilo, že se přitom docela nekrálovsky počural.
4: Sedmnáctého února roku 1509. ve 13 hodin,
0: neboli v jednu hodinu po obědě,
4: dorazil český král po řadě let do hlavního města jednoho ze svých dvou království.
5: Pražané vjeli mu naproti průvodem ostu jezdců. Na ulicích, na náměstí i na mostě bylo množství pěších ozbrojenců. Řemeslnické cechy s korouhvemi a s praporci vyšly v plné slávě před město. Na radnicích a kostelích slavnostně vyzváněli a všichni se radovali. Páni Končelé a starší přivítali krále takto.
4: Nejjasnější králi a pane, pane náš, nejmilostivější.
1: Začátek se jim povedl. A dál?
4: Purkmistři a starší vítají vaši královskou milost a radují se z toho, že Bůh ráčil vaši milost přivést do tohoto města v dobrém zdraví. Prosím vaši milost, aby ráčila potrestat bezpráví, kterých se na nás dopustili naši nepřátelé.
1: Pražané, zdá se, nestráceli čas a kuli železo, dokud bylo žhavé.
4: Neboť král nese meč v ruce proto, aby chránil dobré a trestal zlé.
0: Slavnostní projev zdůraznil patřičnou radost nad příchodem panovníka i nad jeho zdravím, o němž se stále pochybovalo.
1: Pražané věděli, co se sluší a patří.
0: Zároveň však jejich hlas zazněl sebevědomým tónem.
4: Měšťanstvo nejenže prosilo o pomoc,
0: ale zdůrazňovalo i královu povinnost vůči všem vrstvám královských poddaných.
1: Dá se říct, že hostitelé se před svým hostem vytáhli?
4: To se říct věru dá. Z Nového města pražského poslali na hrad 18 vozů spíže a ze Starého města 9 vozů plně naložených potravinami a nápoji.
0: Do Prahy se sjela řada významných hostí, především vratislavský a olomoucký biskup.
4: Hlavním bodem pražského pobytu byla přece Ludvíkova korunovace.
0: Dorazil i markrabě Braniborský. A saská knížata, která sebou přivezla míšeňského biskupa.
4: Ale nejvíc pozornosti vzbudili kroje uherských magnátů.
0: Mezi hosty bylo vidět i dva vnuky Jiřího z Poděbrad.
4: Po dlouhých letech se Pražský hrad a pražská města probudili z provinciální ospalosti a stali se opět jevištěm událostí se zájmem sledovaných zahraničím.
5: Byl jsem tyto dny v Praze, abych povinnou úctu složil králi, kterýž z Uher k nám se navrátil.
1: Píše Bohuslav Hasištejnský, který velice spěchal na hrad, aby spatřil pacholátko, jehož příchodu na svět věnoval tak rozechvělé sloky.
5: A zdálo se mi, že tvář králova nemálo se změnila. Stále jako zamyšlený chodí a více zármutku, nežli vážnosti na sobě znáti dává. Což tuším ne tak věkem, neboť posavat ani 56 let nedosáhl, jako starostmi, jež to téměř napořád činiti měl s válkami nebo s úklady vlastních svých lidí. Navštívil jsem též králova synáčka, ležícího v kolébce pod pokrývkou zlatem vyšívanou. Jeho povaha dobře se mi zalíbila, neb když jsem přišel, ochotně mi podal ruku. Postava těla i údů opravňují mě k nadějím znamenitým. Ostatně více se naskytuje, čeho bych si přáti a doufati, nežli chváliti měl. Neb outlé to vychovávání, rozmařilost nemírná i všední pochlebování převracují někdy netoliko dítky, ale brž i zaralejší a usedlejší věk.
1: S čímž lze jen souhlasit i dnes.
5: Ještě neumí pořádně mluvit a již mu vstavujeme na hlavu korunu.
0: Uhři a Češi se předháněli, který stát korunuje Ludvíčka dřív.
4: Čeští stavové sice přislíbili souhlas s korunovací dřív, než to učinili Uhrové.
0: Jenomže ti zase získali časový náskok, protože korunovační obřad uskutečnili před svými uherskými konkurenty.
4: Když ne dřív, tak alespoň lépe.
0: Korunovační obřad se stal pro Prahu otázkou prestiže.
5: Toho roku v neděli před svatým Řehořem,
1: tedy 11. března,
5: byl král Ludvík, korunovaný král uherský, korunován a přijat za českého krále na Pražském hradě v chrámu svatého Víta. Korunovali ho tři biskupové, olomoucký, vratislavský a míšeňský. Bylo mu teprve 2,5 roku a když mu biskupové kladli na hlavu korunu, plakal. Sotva si asi něco z toho uvědomoval.
1: Reportoval nám onu událost starý letopisec český.
4: Původně měla být Ludvíkova hlavička ozdobena svatováclavskou korunou hned po příjezdu do Prahy.
0: Chlapec však onemocněl. Tělíčko měl pokryté neštovicemi. Ostatně rochlíčkovitá tvář.
1: Neboli poďobaná od neštovic.
0: Mu pak už zůstala až do dospělosti.
4: Ludvíkovi byla těžká koruna nasazená na hlavu poněkud na obtíž. A tak se usedavě rozbrečel.
0: Přidala se k němu i starší sestra Anna.
1: Ze solidarity?
0: Její pláč měl asi odlišné důvody. Anna totiž začala po koruně vztahovat svoje ručičky a neustávala plakat, dokud jí otec,
4: v té době již rovněž vydatně slzící,
0: neozdobil i její hlavu tím zářícím zlatým předmětem.
4: Svou dobrotivostí a ryze lidským postojem Vladislav vážně narušil obřad, protože koruna náležela jenom Ludvíkovi a nikoli Aně.
1: Kdyby se postupovalo přísně podle regulí korunovačního řádu, byl by korunovační akt neplatný.
4: To je pravda.
0: Jenomže nikdo z přítomných si na předpisy v té chvíli nevzpomněl.
4: A kronikář zachytil Vladislavův pokus o uklidnění plačících sirotků jako dojemnou scénku o laskavém a dobrotivém králi.
0: Tentýž kronikář,
1: tedy starý letopisec český,
0: si však všiml jiných okolností.
5: Ta korunovace byla nějaká divná, nesvobodná. Na hrad ani do kostela nikoho nevpouštěli, jen příbuzné. Také počasí bylo ten den velice proměnlivé. Ráno pršelo, pak přestalo, po obědě zase pršelo a pak přestalo.
1: Ano, jeden podivný úkaz za druhým.
5: A také nebyla taková hojnost všeho, jaká bývala dříve za jiných králů při takové slavnosti, kdy bývalo v paláci při hostině mnoho stolů. Stolů bylo jen něco málo a starý král obědval v soudní síni s knížaty a pány. S králem seděl markrabí Braniborský se svými syny a kněžna, králova sestra. Dříve stávalo na nádvoří mnoho sudů, vína a piva a každý dostal, kolik chtěl. A teď ani peníze nesypali.
1: Prostě nebyly finance.
4: Panstvo se obávalo, že by se snad Pražané mohli v době královských oslav hradu zmocnit.
0: A tak po přísné kontrole vpustili jenom některé z nich.
4: Očekávalo se, že se na hradním nádvoří objeví stoly plné jídla a pití pro všechny příchozí.
0: Jenže nic podobného se nestalo. Král s knížaty a pány hodoval uvnitř paláce a o hody pro diváky se nikdo nestaral.
4: Z pivnic měli komorníci vyvalit sudy vína a piva a nabídnout je zdarma, jak tomu bylo za korunovace králů Vladislava, Jiřího či Ladislava Pohrobka.
0: Ale ze sklepů se nic nekutálelo. Chyběli i davy čumilů, ti nezbytní průvodci veřejných politických slavností.
4: Králova pokladna neměla na pohoštění zástupů dostatek prostředků.
0: A tak ani královští komorníci nerozhazovali do skupinek diváků drobné peníze.
1: A ke všemu ještě to počasí.
5: V pátek před květnou nedělí,
1: to bylo 30. března,
5: přijel král Vladislav na radnici do Starého Města.
4: Ne, že by se mu zrovna chtělo.
0: Ale měšťané Starého i Nového Města začali považovat krále a jeho děti takřka za zajatce panstva. Usilovali, aby panovník sestoupil z hradu a navštívil staroměstskou radnici.
4: Což se podařilo. V doprovodu pánů přijel král do Starého Města a na radnici obnovil městskou radu. Přičemž dostal od měšťanů listinu se jmény navrhovaných končelů, potvrdil ji a pak kancléř jménem královým přečetl jejich jména.
1: A byl klid.
0: Byl. Na čas se město uklidnilo.
1: Na čas? Na jak dlouhý čas?
0: Ani ne na 2 měsíce.
1: A pak?
0: Pak propukly v českém hlavním městě bouře, ke kterým lze přidat přídomek krvavé.
4: Začalo to událostí, která byla záhy považována za špatné znamení.
5: Na nebe vstoupení páně,
1: tedy 17. května,
5: se po obědě u svatého Tomáše na Malé Straně stalo neštěstí. V klášteře se sešlo mnoho lidí, kteří se přišli podívat, jak mniši budou vytahovat nahoru sochu. Když s tím začali, s lidmi šli všichni čerti a všude bylo plno smíchu a žertů. Ale Bůh dopustil, že se utrhla a spadla dolů podlaha kruchty s královskými trubači a spadla na lidi. Mnoho z nich utrpělo zranění na rukou, na nohou a na jiných místech. Někteří zůstali na zábradlí kruchty, protože to zůstalo a nespadlo. Nejméně 6 lidí pak na to zemřelo.
4: Zatímco mělo město smutnit kvůli svým obětem, začaly v jeho ulicích nepokoje.
0: Podnět vzešel ze vzájemného osočování Pražanů a členů uherského královského doprovodu.
4: Na Malé Straně pod hradem byli ubytováni uherští šlechtici a ozbrojenci.
0: A právě proti nim vypuklo 20. května divoké povstání pražského obyvatelstva.
1: Proč?
0: Původní záminka byla taková, docela malicherná.
1: Peníze nebo ženská?
0: To i ono. A k tomu navrch jazyková bariéra.
5: Uhři vyvolali rvačku s českými sluhy z Pražského hradu kvůli nějaké nevěstce a vyháněli je z domu ven. Přitom jednoho zabili a několik jich zranili. Seběhli se lidé a zahnali uhry zase do domu a dobývali se na ně. Tu začali zvonit na poplach na malostranské radnici i u svatého Mikuláše a hned se roznesla zpráva.
4: Uhři bijí Čechy.
5: Ze Starého i z Nového Města přibíhali lidé, mnozí proto, aby trancovali. Uhři mimo jiné těžce zranili a posekali nějakého hradního sluhu jménem Smekbidlo, který byl původcem té rvačky. Pak se vrhli na uhry a kterého chytili, toho byli a zabili, vinné i nevinné, všecko jedno. 8 jich zůstalo ležet na místě zabitých a někteří pak zemřeli druhý den, takže jich pochovali celkem 16. Nešetřili nikoho, ani pacholka od koní, ani pána. Nějaký pán se procházel mezi zahradami a měl na krku zlatý řetízek. Honili ho, on se chtěl schovat a prchal přes zeď do Pytlíkovy zahrady. Tam ho dostihli a zabili. Stáhli z něho pěkný kuní kožich, vzali mu i jiné věci, které měl u sebe a odnesli to pryč. Nešetřili ani domy a vyrabovali komory a sklepy. Ukradli uhrům klenoty, knoflíky, šatstvo za 1000 000.
1: Kdyby nebyly následky té pranice s uhry tak tragické, nápadně by připomínali jistou scénu z románu o dobrém vojáku Švejkovi.
4: Lidé chovali k těm, jejichž jazyku ani trošku nerozuměli, nejprve skrytou nedůvěru, později otevřenou nenávist.
0: Možná, že se cizinci chovali hlučněji a sebevědoměji, než bylo vhodné.
4: Také názory na víru hrály svoji roli.
0: Uherští šlechtici považovali Čechy za kacíře.
4: A naopak kališníci spatřovali v maďarsky mluvících hostech papežence, pomocníky a účastníky křižáckých výprav do Čech.
1: Takže stačilo, aby v nějaké hospodě Maďaři ze silného českého piva trochu přebrali.
4: A už se proti sobě nenávistně ježili pěsti.
1: No a teď, když do všeho vstoupila hádka o děvče...
4: Tak byl oheň na střeše.
0: Jeden z nejvýznamnějších uherských šlechticů, Štěpán Bátory, si zachránil holý život jenom tím, že na útěku před zuřivým zástupem házel za sebou zlaťáky, které běh pronásledovatelů logicky zpomalili.
5: Král Vladislav z toho byl velmi smutný, protože přitom zabili dva uherské pány, kteří byli jeho oblíbenci.
0: Brzy byl však uklidněn.
5: Druhého dne přišli k němu staroměstští páni a omlouvali se za to, co se stalo, že toho velice litují a že to chtějí vyšetřit a všechno napravit. Král jim poděkoval.
0: Opravdu jim poděkoval.
5: A řekl, aby se stalo tak, jak říkali, a on ze své strany, že se také o to přičiní.
1: Jaké pak měla ta česko-uherská mela následky?
4: Kat měl plné ruce práce.
1: Jak zněla objednávka?
0: Na malostranském pranýři stít 5 výtržníků.
4: Z dalšího se dřít kůži zaživa.
0: Jejich kůže pověsit nad pranýře.
4: Dalšího odsouzeného rozčtvrtit a ty čtvrtky rozvěsit po branách.
0: Konšila Malce, který dal podnět k drancování domů, mučit na prsou tak, aby mu v živém mase byly vidět plíce.
4: Jednoho buřiče rovněž zaživa nabodnout na zaostřený dřevěný kůl.
0: V hrozných mukách a v úpění pak umíral na popravišti několik dní.
4: Malostranský mistr popravčí na tolik úkolů sám nestačil, a tak mu v šatlavách při mučení pomáhali i narychlo povolaní kati mimo praští.
0: Tak se stalo, že se katovský meč dostal i do nepovolaných rukou. Když neskušení kati popravovali další výtržníky na Hradčanech, nezasáhl kat přesně svou oběť a jenom jí skrvavil.
1: To bylo ovšem neprofesionální.
0: Však se také přihlížející dav, který veřejné popravy vždycky lákal jako vzrušující divadlo, vrhl v té chvíli na popraviště a oba dva katy ukamenoval.
5: Toho roku bylo veliké sucho. Nepršelo od na nebe vstoupení páně až do Václava, tedy od května až do konce září. Někteří říkali, že je to trest zavraždění úhrů, jiní zase, že za ty, ze kterých sedřeli kůži a nepohřbili je jako křesťany. Protože takový hrozný trest nebyl do té doby v Čechách znám, podobně jako narážení na kůl. To sem přinesli z Uher. A tak náš milý král oslavil ty svatodušní svátky stínáním, stahováním kůže a čtvrcením. Nechci říct, že to způsobil sám, ale kdyby uhrům přísně nakázal, aby se chovali jako hosté a ne jako páni, nemuseli by nikomu překážet. Oni však páchali násilnosti, stříleli na české kostely, nadávali nám kacířů a působili nám všelijaká jiná příkoří tak dlouho, až došlo k tomu násilí.
1: No, hlavně, že jsme měli zase byť na chvilku v Čechách krále, dokonce dva a oba korunované.
4: Tomu prvnímu jsme říkali král dobře.
0: A o tom druhém prohlásil kronikář.
5: Běda říši, které děcko vládne.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. S Tandemu vás všechny zdraví srdečně Jan Rosák. A můj dnešní host, jak bych ho charakterizoval? Záhadný úsměv, tajuplné velké hnědé oči. Navíc dokonalé umění konverzace. To je ovšem jen ve zkratce to, co charakterizuje dodnes velikou hereckou hvězdu, například filmu Flirt se slečnou Stříbrnou, Kam slunce nechodí, Pan Vok odchází, anebo Bylo čtvrt a bude půl. Doufám, že něco dalšího se dozvíme při její dnešní společné jízdě s námi na Tandemu. Vítám herečku, velice šarmantní herečku, s okouzlujícím úsměvem, Marii Drahokoupilovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Začneme jako vždycky vaším dětstvím.
3: Tandemu s Janem Rosákem.
0: A u toho narození mého dnešního hosta Marie Drahokoupilové mám napsáno Praha. Předpokládám, že jste se narodila v některé z porodnic, nebo máte snad rodný dům přímo?
2: Já nemám rodný dům, narodila jsem se v Praze v Londýnské ulici. To byla leta letoucí velmi populární porodnice.
0: Ano. Na Vinohradech jste nebydleli, nebo ano?
2: Já celý život bydlím v tom samém bytě, tedy doteď. Nikdo z nás neví, co bude dál, že?
0: Ano.
2: Takže těch xx let bydlím v tomto domě, kde jsem bydlela se svými rodiči. A vlastně jsem tento byt nikdy neopustila.
0: Je to možný, takováhle věrnost. Tak vraťme se na ty Vinohrady. Do té doby, když jste začala rozum brát, byla jste malá holčička, malá Maruška. Mimochodem, jméno Marie jste dostala jako rodové, nebo?
2: Ano, to je právě takové, to je docela legrační, protože já jsem bohužel jedináček a narodila jsem se naším velice pozdě. Tedy v pozdějším věku. Dneska je to obvyklé, ale v té době to nebylo obvyklé. A takže maminka se jmenovala Marie, ale chtěla Madlu, takže se s otcem dohodli tak, že budu pokřtěná Marie, ale budou mě říkat Madlo.
0: Ano?
2: Ano, tak bylo oběma vyhověno.
0: Řekněte mi, jste spokojená se svým jménem Marie?
2: Ano, jsem, bohužel i s jménem Drahokoupilová, je to takové aktuální jméno.
0: To je pravda, stále aktuálnější.
2: Ano, stále.
0: Ale já se ptám na tu Marii, protože mám dceru Marii a ona je nespokojená se svým jménem, tak já jí řeknu, že i Marie Drahokoupilová je s Marií spokojená. Ale řekněte mi něco o tom svém dětství. Narodila jste se do rodiny, která měla nějaké, já nevím, herecké spády nebo snad umělecké?
2: Maminka byla ochotnice. Maminka se narodila v Pardubicích a hrála ochotnické divadlo, tedy v době hluboké první republiky, jak se říká, s Jiřím Plachým a s Hanušem Tajnem. Jenomže to byla doba, kdy žena u divadla, samozřejmě to bylo velmi, velmi špatné, že na to se dívalo skrz prsty. Takže maminka, ačkoliv jí to velmi bavilo, tak tuto dráhu musela opustit pouze se s Hanušem Tajnem a s Jiřím Plachým do jeho smrti, protože Jiří Plachý bydlel u nás za rohem v Chrudimské ulici, stýkala. Takže já ho jako dítě pamatuju, když k nám Jiří Plachý chodil. A já jsem snad asi po ní získala takovou lásku už v dětství k divadlu. Chodila jsem do Perunovy školy, do Perunovy ulice tedy u nás, a tam paní Koenigová založila divadelní kroužek. Takže já už od druhé, třetí třídy jsem hrála divadlo a recitovala básničky.
0: Víte, takové začátky má spousta dětí, ale ten krok k tomu, aby to začal brát vážně, aby se tomu pak opravdu vážně věnoval, tak ten většinou bývá učiněn na základě toho, že ho někdo někam postrčí, nebo mu řekne, Maruško, ty to hraješ moc dobře, to divadlo, ty by se s tomu měla věnovat. Byl někdo takový ve vašem
2: Ne, ne, ne, nebyl. To v žádném případě ne. Já jsem potom, naopak tatínek byl stavební inženýr a když jsem potom končila 11letou střední školu v Kubelíkově ulici, kde jsme měli úžasný profesory a profesorku češtiny paní Kubíčkovou, která také vedla tam dramatický kroužek. Takže já jsem vlastně stále byla ve styku s literaturou, s divadlem. Tak tatínek se velmi neblaze díval na to, že já chci jít na tuto školu. A řekl, a dneska si na něj velmi často vzpomenu, že na té jeho pravdě bylo mnoho pravdy. On řekl, hele Madlo, udělej si nějakou pořádnou vysokou školu a pak si můžeš hrát divadlo.
0: No, vy jste na ně nedala naštěstí asi.
2: No, nedala, ale kdybych dneska měla jinou vysokou školu, bylo by to báječný, kdybych měla dvě těžiště. Jak říkal Miroslav Horníček, člověk nemá mít v životě jenom jedno těžiště.
0: To je pravda, to je velice vachadlaté to jedno těžiště. Ano. Vy jste měla dokonce v úmyslu to zkusit v medicíně.
2: Ano, já jsem, protože my jsme museli mít tenkrát dvě vysoké školy na žádosti, tak já jsem měla jako první damu a jako druhou medicínu.
0: A zahrála jste si někdy doktorku?
2: Ne.
0: To je škoda, že se vám
2: pomohlo. No vlastně tak v Kolíně fyziky.
0: Tak aspoň.
2: Ano.
0: Tak aspoň tam, ten bílý ano. plášť.
2: A ten bílý plášť jsem jednou oblékla, jinak ne. Já jsem většinou hrála vražetkyně, že?
3: Tandem glosuje.
0: My si dneska poslechneme Marii Drahokoupilovou, mého dnešního hosta, i v takové zvláštní rubrice, kterou máme moc rádi v našem pořadu v klasice českého humoru, s jedním z jejich oblíbených hereckých partnerů. A já bych využil toho vašeho partnerství z dnešního pořadu jako záminku k tomu, abych se vás zeptal na vůbec vaše oblíbené herecké partnery, se kterými jste si v životě zahrála. Vím, že jich bylo hodně a že si myslím, že byl jeden lepší než druhý.
2: Ano, máte pravdu, byl jeden lepší než druhý. Ani nevím, koho mám jmenovat jako prvního. Byl to můj milovaný Miroslav Horníček, který mě dokonce tu roli napsal ve Věře, nevěře. Byl to Miloš Kopecký, byl to Eduard Cupák, několikrát Václav Voska, na kterého nemohu zapomenout, Radek Brzo Bohatý, byli to i kolegové samozřejmě z divadla, byl to Mirek Moravec, Honza Faltýnek. Já jsem měla, musím říct, opravdu teda velké štěstí na partnery a dokonce musím říct i na kvalitu věcí, které jsme dělali. To byl Chandler, to byl Kundera, to byl Hrubín s Václavem Voskou, to byl Oscar Wilde v televizi. Takže já si, když se ohlednu zpátky, tak si nemohu stěžovat.
0: Které bylo vlastně vaše první angažmá po Damu?
2: My jsme dostali umístěnky, to bylo tenkrát nutné, že všichni museli jít mimo Prahu. Určitě to nebylo od věci, protože Iva Janžurová třeba už tenkrát hostovala, moje spolužečka, na Vinohradech, ale přesto šla do Liberce na 2 roky. Já jsem byla 2 roky v Kolíně.
0: Když mluvíme o tom partnerství, tak vlastně vašimi prvními partnery byli vaši spolužáci, protože vy jste absolvovali takovým velice zvláštním představením, které pro váš ročník napsal Pavel Kohout. Mm-hmm. Jmenovalo se to 12, protože vás bylo 12.
2: Ano.
0: V podstatě bylo o tom, jak absolvuje 12 herců a potom jdou do světa. To bylo velice zvláštní asi.
2: Ano, bylo to, myslím, že to bylo výjimečné vůbec v dějinách divadelní fakulty. A Pavel Kohout, samozřejmě, že to, co jsme tam hráli, to nebyly naše příběhy. Byly to naše charaktery. A on, což je neskutečné, jako kdyby prostě věděl, co nás bude čekat. Takže třeba Mirek Nohýnek, který se mnou studoval a který ve 12 hrál režiséra, tak potom posléze, když byl se mnou v Libni, tak vystudoval dálkově režii a režíroval. A takto se odvíjely ty osudy těch lidí a v podstatě ty základní charaktery jsou stále stejné. A já vím, že tenkrát Pavel říkal, já už se jenom bojím, až se ta Smrčková bude učit jezdit na motorce, protože ona se tam na té motorce zabije. Že? Takže to bylo, myslím, velice povedené, bylo to velmi úspěšné a ještě jsme s Evičkou Sadkovou udělali film 12.
0: A kromě toho jste se taky, jestli se nepletu, po, až se mi to skoro nechce říkat, po 40 letech, jste se sešli potom, víte?
2: Ano, Viktor Polesný. Viktor Polesný s námi natočil dokument 12 po 40 letech, ale to už nás nebylo 12. To už tam nebyl Mirek Nohýnek, nebyl tam Láďa Křiváček. A posléze potom odešla i Miluška Drajsajtlová. A byl to úžasný nápad od toho Viktora Polesného. Já když jsem to viděla, jsem si říkala, co tam budeme říkat. A on si nás vzal každého zvlášť v těch Poněšicích, že? A každému dával, jak jsem potom viděla, úplně jiné otázky. Ale já když jsem to zhlédla, tak jsem si znovu vzpomněla na svého tatínka. Protože ty příběhy samozřejmě nejsou tragické, ale ty osudy všech jsou v podstatě smutné. Jsou výjimky, je to snad Iva Janžurová, ale i ten její osud je taky zvláštní a zajímavý, ale v celku ten film na mě působil velice sentimentálně smutným způsobem.
3: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
3: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
1: Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem dnes s milým hostem, herečkou Marií Drahokoupilovou. Myslím, že jsme opustili tu vaši hereckou kariéru v tom povídání asi tím absolutoriem Damu. Potom jste dostala angažmá v Kolínském oblastním divadle. To je, myslím, docela dobrý start do té kariéry, protože na oblasti, jak známu, si člověk zahraje hodně věcí a tak nějak takzvaně se otříská. Takže potom, když jste přišla do tehdejšího divadla S.K. Neumanna, tedy dnešního divadla pod Palmovkou v Praze v Libni, tak jste byla už hotová herečka vlastně. Ale to už jste taky možná měla za sebou nějaké filmy. Jestli se nepletu, první byla Štěňata v 57. Ano. roce. Ano, to neuvěřitelná data jsou to. Ale pak máte za sebou úžasné úspěchy. Nevím, jestli Flirt se slečnou Stříbrnou už byl před Palmovkou nebo po.
2: To jsem byla na Palmovce. 1968.
1: To byl veliký úspěch,
2: ano,
1: že?
2: Ano, to taky krásný román, ale víte, že?
1: No. A já si myslím, že to bylo... Jako by to bylo pro vás napsané, tak asi jste to taky takhle chápala, že vám to šlo přímo, jak si...
2: Je to jedna z mých nejmilovanějších rolí, Slečna Stříbrná. Myslím si, že jsou asi 3 nebo 4. Všechny byly úžasné ty role. Já jsem hrála Chandlera, že já jsem říkám úžasný autory. Ale Flirt, ta Slečna Stříbrná i ta filozofie toho celého, že jo, toho celého příběhu, jestli má člověk... Jestli je oprávněn k tomu, aby vzal do rukou spravedlnost, do rukou svých, anebo ne, to je téma, který mě celoživotně zajímá, že? A už mě zajímalo i tehdy. A teď se to vlastně točilo ještě v době, kdy tady stály tanky spojeneckých armád. My jsme začínali začátkem října 68, že? Takže celý ten podzim a ta atmosféra jakoby napomáhala té zvláštní atmosféře toho filmu.
1: Zaujalo mě, co jste říkala, že ten problém toho, jestli člověk má právo vzít osud do svých rukou, osud někoho jiného, že vás provází celý život? Vy jste se setkala s touto
2: problematikou? Ne, nesetkala. Mě to zajímá teoreticky. Protože vidím, že co je spravedlnost, co je právo, jak často se to prostě jedno druhé vylučuje, ne, že se spojuje, že... Takže mě to spíš zajímá teoreticky, co prostě člověku ten život přináší a co on sám v něm může ukonat. Může anebo smí.
1: Vzhledem k tomu, že jste vždycky byla velice atraktivní ženou typu možná vamp, svůdnou, tak vám nikdy nedávali role nějakých naivek, ale vždycky jste hrála spíš takové ty, teď s prominutím to řeknu, mrchy. A dokonce jste, jak jste říkala velice hezky, že jste byla hodně často ženou vražetky.
2: Vlastně všechny mé role, ona i Lenka Stříbrná, vlastně patří do této kategorie, že? I když je to jenom o tom, že mu nepomohla tomu dotyčnému. Ale u toho vlastně nikdo nebyl, jak to opravdu bylo. Jenom Miroslav Horníček mě napsal ženu, která sice není vražetkyně, ale zase nad všemi zvítězí, takže je to jako kdyby to tak bylo.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Když jsem hovořil s mým dnešním hostem Marií Drahokoupilovou o těch partnerech, tak jste zmínila taky Miloše Kopeckého. Určitě ne náhodou, protože to byl, myslím, z těch vašich partnerů ten jeden z nejoblíbenějších a možná právě proto jsme ho společně zvolili jako dnešního zástupce klasiku českého humoru. Bude to trošku zvláštní, ten dnešní výběr, protože se v tom objevujete i vy, v té nahrávce. Aspoň tuším, protože jsem si předtím neposlechl tedy, ale každopádně je to z takové série, kterou jste s ním natočila.
2: Ano.
1: To byla celá deska, myslím, víte?
2: To byla celá deska, kterou jsem vlastně točila s Milošem Kopeckým v roce 1980 v květnu.
1: A vy jste tam hrála takovou roli, takové redaktor.
2: Ano, žurnalistka, novinářka, která mu klade otázky a na něco také odpovídá.
1: To jste si ty otázky sama připravovala?
2: To už bylo v rámci, to připravoval samozřejmě Miloš, protože on znal ty odpovědi na ty otázky.
1: Jak vlastně byla práce?
2: Já jsem s ním byla nadšená, ale když jsem šla do té velké role s ním, do té první velké role, s Jiřím Krejčíkem, tak mě moje kolegyně říkali, no Mandlo, tedy jestli jsi s tím Mildou nepracovala, tak jestli mu nepadneš do oka, tak to ti nezávidíme. Tak jsem měla takový mírný chvěv, než jsem prostě se s ním poprvé sešla, ale myslím, že jsem mu alespoň trochu do toho oka padla, protože naše spolupráce byla báječná, co jsme proseděli v maskerně, jak to u filmu bývá, nebo na exteriérech, tak jsme se spolu vždycky, tedy on mě výborně bavil.
1: Já bych se hodně divil, kdybyste mu nepadl do oka. On byl vždycky milovník krásných žen. Že by vám nenadbíhal? To bych se hodně divil.
2: Ale nebylo to tak zlé, já myslím, že... On Miloš měl už své takové své typy a své mladé dívky kolem sebe, že?
1: Ale dokázal každopádně neodolatelně povídat i o manželkách, slepicích a fotrech, což je právě téma toho, co si dneska s Milošem Kopeckým i s vámi pustím.
3: Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím... To všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, a už se to nepřeju, a tady, když se přišel pozdě z mě, tak jde to svého. Kamarádi, ať vemu klíč a to. No to všechno se dá prakticky odkdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, ba právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala. Kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu. Ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít. Vezme slepice nůžky a šmik. Křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takovej ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit fotr. Fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fáta. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20-letý kluk, aby poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putiky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že? No, vrátí se domů a živoří dál.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Marie Drahokoupilová, herečka, která má za sebou opravdu hodně úspěchů, a to na divadle, ve filmu, v televizi. Určitě televizní film Kam slunce nechodí je hodně výrazný a do dneška velice často reprízovaný. Ano. Koukáte se ráda na tyhle?
2: Ano, já mám ráda ty staré věci. Taky zapomněla jsem i na Láďu Menšíka, to byl taky můj oblíbený partner, že Jan Kačer, já jsem toho zapomněla. Ale nejsme tady o to, aby jsme jmenovali. Že
1: ne, nebudeme teď vzpomínat.
2: A bylo to roztomilý, protože s Menšíkem to bylo... To člověk opravdu nevěděl, jak skončí, kdy skončí, ale bylo to, on byl báječný a všechno, co udělal, i když třeba nás převálcoval, můj dialog najednou úplně, ty věty byly jinak a jinde, ale to vůbec nevadilo, protože ten výsledek a ten pocit z toho byl, jak se říká, náramnej.
1: Na Vladimíra Menšíka bychom vzpomínali určitě dlouho.
2: Dlouho.
1: Ale já se teď chci dostat naopak jaksi spíš do současnosti. To znamená, čím se teď nejvíc zabýváte, jestli pak přicházejí pořád nabídky herecké, nebo jestli už jste jaksi zanevřela třeba na hraní?
2: Ne, já jsem nezanevřela, to se nemůže říct, ale naše povolání je samozřejmě zvláštní v tom, že jsme velice závislí. A proto si myslím, že já mám herce ráda, protože neznám druhé povolání takové, kde by ty lidi byli závislí na době, na módě, to je velice důležité, jaký typ se nosí taky, na režisérech, protože vyměnili se vám tým vašich režisérů, tak možná, že do toho nového se už nedostanete, anebo dostanete málo, protože oni, ti mladí, si přivádějí své oblíbené kamarády a herce, což naprosto chápu. Takže já mám tu úžasnou etapu za sebou, si myslím, ale dělám ráda dubbing, dělám ráda role, roličky, které mě přicházejí. Teď točím pro novou Dokonalý svět, kde hraju nepříjemnou, je to malinká rolička, to nevadí, nepříjemnou sekretářku pana Maxe, kterého hraje pan Kukura, tak to dělám právě teď. A co mě čeká na podzim, to nevím. Jinak se snažím samozřejmě dělat to, co mám ráda. To znamená, že ráda chodím na výstavy, ráda se věnuji už bohužel teď jenom cizím pejskům, protože svého už nemám.
1: Vy už nemáte pejska?
2: Ne, tak člověk sám nemůže mít pejska. To by byl chudák ten pejsek. Já jsem někdy třeba od 6 od rána do 6 do večera pryč a kdo by s ním šel na procházku? To nelze, že? Ale tak se tak věnuji, jako co mají kamarádi, takže jedu za jejich pejskem. Teď zrovna odjedu zase do Vídně za tím milovaným pejskem Richie a budu tam s ním týden sama, což je báječný. Víte, někdy to je lepší, než tam být s nějakým mužským.
1: To nás může příliš nešlechtí, ale zase je to pravda, no. Co naděláme, no.
2: Tak ne všechny, že? Tak jsou to výjimky všecko. Ale já si myslím, že je velice důležité, aby člověk v každém věku byl zamilován. Víte, to řekla krásně Jean Moreau jednou. Řekla, stáří nás nemůže ochránit před láskou, ale láska nás může ochránit před stářím. A i když je to třeba jenom platonické zamilování, mluvím teď konkrétně o sobě, a asi se mi to nikdy nesplní, tak je to báječné a je to lepší, než kdybych si říkala, že už nikdy nic nebude.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Dnes si povídám v tandemu s herečkou Marií Drahokoupilovou, která nikdy neměla, řekl bych, nouzi od ctitele, a to dokonce nejenom tuzemské, ale i zahraniční. Dokonce v 80. roce, jestli se nepletu, jste se vdala za cizince. Víte, já jsem se několikrát potkal s lidmi, kteří si brali cizí státní příslušníky, kteří jaksi si je odvedli potom do zahraničí a vždycky vím, že s tím měli dost problémy. Mm-hmm. Takže se teď chci zeptat, jestli náhodou vám tenhle ten vztah nezpůsobil opravdu i problémy třeba s úřady tady.
2: Samozřejmě v roce 1980 to nebylo populární vzít si Rakušana, Vídeňáka, rodilého Vídeňáka. Takže s tím byl problém samozřejmě, ale ono se dá všechno zvládnout, když jsou na to dva.
1: Jak jste se seznámila s Vídeňákem?
2: Já jsem se s ním seznámila na festivalu v Karlových Varech, ačkoliv on vůbec nepracoval v oboru tedy mém nebo v oboru umění, literatury, ne. On byl obyčejný obchodní zástupce firmy, ale přijel tam se svým kamarádem, který právě byl, spolupracoval s Film Exportem, kupoval filmy, že české, hlavně teda dětské filmy. A tak jsem se s ním seznámila, protože to je to zvláštní, ale my jsme spolu mluvili nejdřív francouzsky, protože já jsem německy vůbec neuměla. A pak, když jsem vlastně si rekapitulovala, co všecko se přihodilo, tak jsem si řekla, že i ta zvláštnost toho jazyka vám způsobí, nebo mě způsobila to, že ten vztah mě připadal zvláštnější, než kdyby to byl Čech. Ale to všecko má potom určité následky. Takže já jsem potom pochopila, když jsem totiž si žádala o ten sňatek, oni mě tam nepustili, což kdyby mě tam bývali naše úřady tehdy pustili, já bych třeba viděla celé to okolí a to milie a rodinu, blabla, tak bych třeba, já to nevím dneska, ale třeba bych do toho sňatku ani nešla. Ale oni mě tam nepustili, čímž to napětí zvýšili, aha, že...
1: A vy jste se dupla a řekla jste si a just?
2: Ano. To ani ne, ale bylo to takové, bylo to tím ještě ozvláštněno, že? A já jsem se potom, když mě to tedy povolili, ten sňatek, já jsem zase převážela autobusem ty papíry, abych nějaký nestratila, na Prahu 10, protože Praha 3 neodávala v té době, byla rekonstrukce toho sálu. A já jsem říkala té úřednici, prosím vás, a proč ještě musím čekat 3 měsíce od doby toho povolení? Ona říkala, no, my dáváme našim ženám takovou možnost, aby si ty hloupé sňatky s těmi cizinci ještě rozmysleli. A já jsem říkala, haha, no jaké hloupé. Ale potom, když vidíte, a to já jsem přišla do Vídně, kterou z duše miluju, ale pak, když jsem viděla třeba určité kolegyně, nebo známé, spíše známé, a teď to byla Itálie, byla to Arábie, jo, byly to mentálně úplně vzdálené země a rodiny. Tady ten pán chodil v saku, v kravatě.
1: No víc, to je v podstatě Rakousko-Uhersko.
2: A já jsem byla doma. Pořád doma, ale oni tam přišli a teď on se převlík, vzal si šátek na hlavu, že... Mluvím teda o zemích arabských, ale i tak to bylo. Takže ono i na tomto nařízení něco bylo, ale na tom předtím to bylo všecko velmi špatně.
1: Vy jste v tom manželství vydržela tuším asi 13 let nebo tak nějak?
2: Ano.
1: Tak to všechno je podchyceno dokonce i na internetu, ano. Ne, že bych chtěl jaksi dělat drby, ale tak to není žádné tajemství.
2: To není.
1: Pak jste se tedy rozvedla, ale do Vídně, jak slyším, jezdíte pořád.
2: Ano, já jezdím, ale jezdím tam ke svým kamarádům. Hmm. Vůbec o svém tedy bývalém muži nevím nic a ta kapitola se uzavřela.
1: Ale Vídeň máte ráda.
2: Vídeň miluju. V tandemu s Janem Rosákem.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Velice milou návštěvu mám dneska v Tandemu, herečku Marii Drahokoupilovou, a to jsme vůbec ještě neprobrali všechno, co jsem probrat chtěl. Například jsem se chtěl zeptat, jak si vzpomínáte, my jste mimochodem narazila na tu francouzštinu, ale já jsem se chtěl zeptat, jak to vlastně vzniklo, protože vím, že jste se francouzsky naučila zároveň s tím, když jste moderovala s Irenou Kašírkovou kurzy francouzštiny.
2: Ano.
1: To byly takové, řekl bych, novátorské způsoby, jak tehdy se učila naše veřejnost francouzsky. Vy jste se přitom vážně naučila francouzsky?
2: Ano, já jsem se učila, protože ten příběh byl pravdivý. Irenka uměla dokonale francouzsky, Paul Leclerc byl rodilý Francouz.
1: To byl takový fešán,
2: je, ano, to byl půvabnej, šaramantní člověk, který mluvil tou nejhezčí češtinou, kterou znám, protože se někdy česky nenaučil. Ačkoliv tady žil velmi dlouho, tak on třeba jsme točili v Hostivaři a on mě držel, on taky kouřil samozřejmě, já taky, Irenka taky, a tak mě držel tak ten popelník a přišel František Vlček a říká: Paul, do studia. Já přece nemůžu, když tady Marii držím tu popelnici.
1: A
2: tak on mluvil a on prostě tím svým šarmem, i když by tam mohlo být určité napětí, protože to byl tým pár lidí, kteří spolu byli mnoho měsíců, tak k tomu nikdy nedošlo, protože jakmile se objevil Paul s tím svým úsměvem a šarmem, všechno odtálo a bylo všechno báječný. A byla to jedna z prací, na kterou já velmi ráda vzpomínám. A pakliže mě dneska ještě někdo zastaví na ulici a řekne: Je, já si vás pamatuju, paní Drahokoupilová, a já se nadechnu a chci říct flirt nebo axál. Oni říkají: Z kurzu francouzštiny. A já se zeptám, vy jste se učil nebo učil? Ne, ani to, ale to bylo tak hezký.
1: Na to se dalo dívat i jako na
2: inscenaci.
1: Na inscenaci, no.
2: A takže on, ten příběh byl vymyšlen, že? A všechno se odehrálo podle toho, ale když mě v červnu ty scénáře přivezli domů a ty byly od země výš než jídelní stůl, tak mě naskákaly hektické fleky, vzala jsem telefon a okamžitě jsem to šla vrátit, že to nebudu nikdy dělat. No pak jsem zůstala celé léto v Praze, chodila jsem k madam Balcarové na výslovnost francouzštiny a pak jsme to natočili, a kdybych to nenatočila, tak bych přišla asi o jeden z nejhezčích úseků svého života.
1: No ale taky byste neuměla francouzsky. Já vás obdivuju, protože znám jeden případ, sedí před vámi, který dělal kurz latiny.
2: Ano.
1: Asi 15 dělal, ale latinsky jsem se nenaučil.
2: Ale to je proto, protože já jsem to taky skoro zapomněla. Já vlastně nemám s tou Francií žádný kontakt. A když nemluvíte, když... A latina je mrtvý jazyk, že? Jakmile to nepoužíváte, jako v medicíně třeba lékaři, samozřejmě, tak to, že to jde pryč z té hlavy. Bohužel, je to tak.
1: Tak francouzština už je pár let za námi. Ale co vás čeká teď?
2: Já nevím, já myslím, že něco ano, ale je to takové, ještě to není dopsané. Takže bych o tom nerada z takové herecké pověrčivosti mluvila. Ano.
1: Moc vám děkuju, paní Drahokoupilová, za vaši milou návštěvu na dnešním Tandemu a za to krásné povídání a vzpomínání. Třeba se někdy sejdeme při podobné příležitosti znovu. Za tu dnešní návštěvu moc děkuju.
2: Já se na vás budu vždy těšit, pane Rosáku. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Písničky o městech a místech Čech, Moravy a Slezska po sedmé, to je téma dnešního pořadu Muziky muziky. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech. Tu první lidovou v úpravě Ády Doško nám zahrála Březovská desítka s kapelníkem Jiřím Homolkou a zavedla nás tím do Božejova, městy se ležícího jen 5 kilometrů od Pelhřimova na Vysočině a jen 2 kilometry od Lipkovy vody, po níž je pojmenována vynikající dechová kapela Lipkovanka s kapelníkem Zdeňkem Benešem. A ta nám teď zahraje písničku o Lipkovodském kostelíčku od Jana Lipolda a Zdeňka.

touto písničkou jsme se vydali do historické země Slezsko. Lidovou písničku Tam v Opavě na Rynečku nám hrála slezská kapela a dodejme, že město Opava je rodištěm básníka Petra Bezruče a že se zde každoročně koná kulturní festival Bezručova Opava. Většina Slezska leží v sousedním Polsku a slezské zemi je věnována i následující písnička. Opět tam ji zahraje slezská kapela, napsali Vladimír Studnička a Hana Čiháková.

Každý, kdož opustil chaloupky práh a do světa šel, vzpomeň na domov svůj a čas dětských her. Kdyby snad jedenkrát domů se vrátit chtěl, vítá tě rodný kraj s písmem.

Dnes v pořadu Muziky muziky už po sedmé vybíráme písničky o českých, moravských a slezských obcích. Ta, která právě dozněla, nás zavedla do Lhenic, zahrady jižních Čech, jak bývá tento městys s několika desetitisíci třešňových stromů nazýván. A Lhenický kostel svatého Jakuba Většího, o němž se v této písničce zpívá, je kulturní památkou České republiky. Pojďme dál, čeká nás zastávka na Šumavě v obci Stachy. Její obyvatelé se živili především obchodem a sklářstvím a výrobou dřevěného zboží. Známé jsou například stachovské dřeváky. Jsou i v lidové písničce, kterou nám zaspívá legenda šumavských muzikantů Karel Polata.

S dechovkou dnes cestujeme po českých obcích. Závěrečný kvapík je věnován Strakonicům, napsal jej Ladislav Rom. Zahraje nám jej Nektarka ze Strakonic. Jaroslav Kopejtko se loučí. Ať je vám příjemně s rádiem vašeho kraje všude tam, kde nás posloucháte. Třeba v Nalžovských horách, Zavlekově, Mladicích nebo v Ústaleči. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Všimněte si, kolika lidem to nedá a tahají sebou na výlety i prázdninové cesty fotoaparát. Snad všude je možné koupit dokonalé pohlednice, ale člověku to nestačí a fotografuje sám. Pro vzpomínku. Ovšem, když dva dělají totéž, není to totéž. Fotograf Ladislav Sitenský také hodně cestoval a vždycky sebou vozil fotoaparát. Protože se dovedl dívat a dokázal stisknout spoušť v těch rozhodujících chvílích a protože tak činil po dlouhé desítky let, snímky zajímají nejen jeho známé. To dokládá úspěch jeho knihy Praha mého mládí, vyznamenaná i cenou nakladatelství. Mnohé snímky zachycují historii a za každým tím obrázkem je současně i kus jeho života. Ale to už fotografie pouze naznačují. A jenom Ladislav Sitenský ví, co prožíval, když v tom kterém okamžiku zachycoval svět kolem sebe.
1: Chcete vědět něco o mém životě? To není tak jednoduchý, protože nebo to, jestli chcete vědět něco o mém životě fotografickým, nebo válečným, nebo skautským, nebo po každém by se dali psát jako romány. Takže já se pokusím od každého říct trošku. A vzhledem k tomu, že já rád mluvím od Adama, vždycky všechno začínám a hodně ze široka, tak bych měl začít trošku u těch mých předků. Já jsem měl to obrovské štěstí, že jsem jako měl rodiče a i jejich rodiče teda, nejenom hodný, ale vzdělaný. Takže mě mohli být po všech stránkách vždycky v životě vzorem. A nikdy v životě jsem na to nezapomněl. Já se vždycky považuji jakýmsi článkem řetězu mezi mými rodiči a mými dětmi a mými vnoučaty. Těch vnoučat už mám dneska dost, jako celkem, nemyslím dost, že bych měl dost, ale požehnaně, protože mám 3 děti a 6 vnoučat. 3 kluky a 3 holky. Takže ty kluci ty jsou dneska větší než já, ten nejstarší, tomu bylo 17. Já jsem vždycky měl obrovský obdiv k lidem, který něco dovedou. Opravdu po téhle stránce se vždycky hluboce skláním, ať je to herec, ať je to truhlář, ať je to kdokoliv. Já vím, že třeba můj dědeček, který byl z Tábora, byl ve své době, to znamená koncem století minulého, jednička v hospodářství a zemědělství. Byl to člověk, který napsal první hospodářský slovník naučný a jeho syn, neboli můj otec, zase byl naprosto perfektní právník, který byl diplomatem a který mezi 2 válkami opravdu jezdil po všech mezinárodních konferencích po cizině a snažil se pro nás vždycky vybojovat ty nejideálnější podmínky. Takže díky tomu jsem taky vlastně od malička celý život cestoval, což mě samozřejmě dávalo rozhled. Já to cestování považuji za velice důležitý, nejenom, že to je příjemný, ale že člověk jako má možnost srovnávat, protože jak můžu vynášet o něčem soudy, když nevím, jaký to je jinde. Za války jsem tady taky nebyl. Ale vás bude možná zajímat, co to bylo s tím fotografováním. Já už jsem začal hodně brzo, teda v těch 14. A myslím, kdybych se znova narodil, že bych začal už v 10, protože těch 14 se mi zdá skoro pozdě, protože byl bych toho mohl zachytnout víc. A vždycky mě spíš bude mrzet to, co jsem nevyfotografoval, než to, co jsem udělal. Těch věcí jsem prošvihnul hodně, že? Ale zase na druhé straně, na rozdíl od jiných lidí, většina lidí si dělá buď to jenom nějaký takový fotografování rodinný, anebo něco uměleckého, dejme tomu, ale já mám tu výhodu, že mám prakticky zmapovaný celý život. Dřív, teď už dávno ne, ale dřív jsem prostě měl aparát vždycky s sebou, vždycky jsem všechno, co jsem viděl, tak jsem fotografoval. Tenkrát jsem ovšem to dělal jenom pro svoji zábavu a netušil jsem, že to jednou bude vlastně záležitost historická. Že jsem vlastně dělal kronikáře nejenom Prahy, ale tím, že jsem byl za války v zahraniční armádě a jak u pozemní armády, tak u letectva a navštěvoval jsem i stíhače, i bombardéry, tak vlastně mám pokrytou celou tu válku z hlediska toho našeho odboje. Akorát jsem měl tu smůlu, že během té války jsem byl tak špatně technicky vybavený, že ty fotografie bohužel nejsou tak dokonalý, jak bych si byl přál.
0: A teď jsme se dostali k tomu hlavnímu, proč jsem se za fotografem Ladislavem Sitenským vypravil. Válečných snímků našich jednotek na západě jsme zatím mnoho neviděli. Hlavně proto, že jsme je ani neměli vidět. Tudíž je důležité, že Ladislav Sitenský tam na západě za války byl, bojoval a také fotografoval. Všechny negativy má pečlivě uložené a nyní je zpracovává, aby nám mladším mohl ukázat, jak to vlastně všechno bylo. I když na otázku, proč začal fotografovat, vám vůbec nebude vyprávět o tom, že chtěl zachytit historii.
1: No, proč to je jednoduchý? Protože mě tatínek koupil aparát asi za 350 korun. Že jo, ten aparát mám do dneška, to je jako jednoduchý. Ale já jsem měl hroznou radost, že se můžu nějakým způsobem realizovat. Mně to bylo jedno, jestli budu malovat, nebo jestli budu zpívat, no protože na ty druhé věci jsem neměl, no, tak jsem prostě použil tento způsob. Že jo. Já jsem měl všem strašně moc zájmu jiných, to nebylo jen to fotografování. Já jsem hrál tenis a dělal lehkou atletiku a ovšem moje odjak živa vůbec největší vášeň byly hory. Já jsem maturoval v roce 1938 a pak jsem měl dva ročníky architektury a pozemního stavitelství. A v roce 1939 jsem ještě fotografoval okupaci 15. března. Mimo jiné, já jsem měl první samostatnou výstavu od 1. března do 15. března zrovna v Dejvicích v budově techniky. No a pak to bylo jako dost komplikovaný a přesto se mi podařilo 14 dní před válkou dostat se do Paříže. A vzhledem k tomu, že vypukla válka, tak hned v září jsem se přihlásil v Paříži do armády, no a když mě v říjnu povolali, tak jsem nastoupil. A na jaře 40, v roce 40 už se mi podařilo dostat k letectvu, což bylo snem všech pěšáků. Takže když padla Francie, tak do Anglie už jsem se dostal s leteckou skupinou a tam jsem byl od začátku do konce roku 42 u 312 stíhací perutě. Já, jakmile se někomu zmíním, že jsem byl u stíhačů, tak samozřejmě každý automaticky myslí, že jsem lítal ve stíhačce a sestřeloval a podobně. A ono si jako málo lidí uvědomuje, že aby jeden člověk mohl být v luftě, tak že musí moc lidí pobíhat kolem něj. U perutě na jednoho člověka, který jako lítá v letadle, je 8 příslušníků pozemního personálu, kteří jako mu to umožňují. A celkově u letectva je to dokonce 1:200. 200 lidí všech možných oborů se stará o to, aby jeden člověk mohl být ve vzduchu. Takže to, když někdo je třeba s tím lidi zklamu, no ale já jsem tam na druhé straně zase místo toho létání jsem fotografoval a filmoval a tak myslím, že jsem přeci jenom zachoval aspoň tu historickou část toho našeho odboje. No a teďko připravuju, teď už je v tisku veliká publikace, která se bude jmenovat Z válečného deníku. Tam bude 350 celostránkových fotografií a na toto samé téma připravuju velikou výstavu. Kdy se uskuteční, to nevím, to záleží spíš na mých silách, protože výstavu o Praze, tam mě trvala příprava, mě trvala 5 let, no tohle to možná, že zvládnu za rok, ale ten rok minimálně to bude trvat, než to bude připraveno. No já jsem se snažil dostat se do pilotky, ale když už jsem tam konečně měl odletět, tak generál Janoušek vzal rozkaz zpět, respektive změnil rozkaz v tom smyslu, že si mě povolal na inspektorát, abych mu tam dělal fotografa. Takže já jsem potom vyjížděl k perutím, k bombardovacím i stíhacím, fotografoval jsem u nich a dělal jsem jim fotografa. Potom jsem se potkal s režisérem Weissem, kterého jsem trošku znal z Prahy, a ten mě řekl, že bude filmovat u obrněné brigády u Dunkerku, tak jsem si říkal, to by nebylo tak špatný a nakonec mě letectvo půjčilo 3 měsíce na to filmování a fotografování na frontu k Dunkerku. Takže tam jsem zase trošku jako zapracoval, přitom jsem se tam i oženil s dívkou, kterou jsem už znal od předválky, protože v roce 1937 jsem měl fotografovat světovou výstavu do Paříže a odtamtud jsem měl strávit dovolenou k moři, do Bretáně. Tam jsem se s ní seznámil, pak jsem za ní přijel v roce 1938, potom v roce 1939, no a nakonec ještě za války v roce 1945 jsem si odskočil se podívat do Paříže, jestli náhodou jako ještě není vdaná, jestli jako ještě by mě třeba chtěla. No a měl jsem na to 3 dny, přijel jsem do Paříže, tam jsem jí sebrala, odjel s ní zpátky k frontě, kde jsem čekal na povolení k sňatku, které přišlo z Londýna. Načež v dubnu 40 jsme se vzali. No a jen jsme se vzali, tak já musel hned druhý den zpátky na frontu a ona se vrátila do Paříže a já jsem se potom z té fronty musel vrátit zpátky k letectvu do Londýna. No ovšem domů nás nepustili hned, když skončila válka. Vlastně my jsme byli připraveni pomoct Praze. My měli jsme odlítnout, jenže protože si západ a východ rozdělil Evropu, tak jsme nemohli odlítnout a dokonce domů nás pustili až 15. srpna 45. Takže jsem byl na den přesně 6 let venku. Já bych vám řekl třeba jednu příhodu ze začátku války víceméně a z druhou z konce. Já jsem si čas od času psal deníček a mám tady deníček z roku 39. A napsal jsem si tady 27. listopadu 1939, což je trošku přes 50 let, toto. Jsem nesmírně vděčen skautingu, který mě výborně připravil v každém ohledu na život, hlavně na tento. Snáším vše lehce a kdybych nebyl býval 10 let skautem, snad bych teď spáchal sebevraždu. Je tu dost lidí, hlavně starších, kteří vše snášejí velmi těžce a mají často těžké duševní deprese. Jsem připraven na vše a jsem dobře připraven. To jsem si napsal v těch 20 letech. Ono totiž to nebylo tam nic jednoduchého. My jsme tam bydleli v barákách po španělských uprchlících, spali jsme tam v zimě na polých pryčnách, s jednou tenkou špinavou přikrývkou přes sebe. Uniformy jsme měli z první světové války, boty jsme ani vždycky neměli, některý měli jenom dřeváky. A já jsem například přijel do Anglie v roce 40 v lyžařských botech, přestože to byl červenec, protože jsem si je koupil od jednoho kluka, který odsud utíkal z protektorátu přes Šumavu v zimě. No a ty boty, co jsem tam měl, ty se už nedali nosit, no tak jsem přijel do Anglie v letě v lyžařských botech. No, ale my měli třeba pušku z roku 1907. Můžete si představit, jak jsme byli vybaveni, že jo? Ani vyzbrojení, ani vycvičení, nic, akorát nás tam hlavně učili prostě zbraně a s tím bychom jako před těma Němcema toho moc nezvládli. No a druhou příhodu bych vám řekl vyloženě zase ze samého konce války. Už nevím, jak se to stalo, ale v den, kdy skončila válka a Londýn začal oslavovat, tak jsem zrovna ležel v nemocnici. Měl jsem angínu a měl jsem horečku, když jsem se zláblý a byl jsem samozřejmě strašně nešťastný, že se těch oslav nemůžu zúčastnit. Tak přesto, že jsem byl v tak špatné kondici, tak jsem je prosil, aby mě pustili, že bych si to rád šel vyfotografovat, protože čekal jsem si, oni nebudou čekat na mě, až já se uzdravím s těma oslavama. No samozřejmě, že mi to odmítli a zakázali. No a když to nešlo po dobrým, tak jsem to udělal po zlým. Vzal jsem si do toho bílého mýho pláště, jsem si zabalil uniformu a v koupelně jsem se převlíknul a prostě jsem z té nemocnice útek. No, fotografoval jsem celý den a celou noc v Londýně, jak lidi bouřlivě oslavujou. Ovšem viděl jsem to tak trošku v mlhách, protože jsem se tam vlastně potácel. A vůbec vyvrcholení toho bylo, že davy se tísnili před Buckinghamským palácem, protože pořád čekali, že se král objeví na balkóně a nějakým způsobem se chtěli prostě vybouřit. Bylo to něco podobné, jako když lidi na Václaváku čekali na Havla, že jo? A já jsem si chtěl pořídit snímek nějak z toho nadhledu, aby to vypadalo nějak. A jediný způsob bylo dostat se na takový vysoký kamenný sloup, který byl mezi těmi mřížemi kolem toho náměstí před Buckinghamským palácem. A to už bylo obsazené nahoře. A já do dneška nevím, jak se mi podařilo nahoru se dostat. A měl jsem tam takovou malininkatou jako plošinku, na kterou by se sotva veverka vešla. No já jsem se na ní přece jenom dostal a z ní jsem to vyfotografoval, ale že jsem se tam dostal a že jsem ho tam tuď nespadl, to do dneška nepochopím. Ale fakt je, že jsem to fotografoval jako ještě i v noci a teprve po půlnoci jsem se vrátil spokojeně na lůžko a zhroutil jsem se tam. Ale hlavní je, že jsem ten konec té války přece jenom vyfotografoval.

Mě to chvilku trvalo, než jsem pochopil trošku anglický charakter. Jistý je, že pravděpodobně žádná jiná národnost, žádný jiný národ by se nebyl choval, nechci říct tak statečně, ale prostě tak klidně nevyrovnával s tím bombardováním jako Angličani. Myslím, že to by nedokázali ani Francouzi, ani Češi, ani já nevím, jakákoliv národnost. Oni opravdu do těch krytů se chodilo velice málo, kdy pravda je, že v noci v Londýně byli lidi, spali v metru i s dětma. To bylo nepříjemné, ale ve dne prostě, kdyby se bombardovalo sebe víc, tak život šel dál a pracovalo se. Já si vzpomínám jednou, když bylo to bombardování jako jo, velice těžký, a že už jsem toho jako měl dost, tak jsem u Hyde Parku zalez do krytu a zjistil jsem, že jsem v tom krytu sám. Přestože to bylo venku opravdu válka jak první linii. No tak jsem zase byl zven, říkal jsem si, no tak když oni můžou chodit, tak co já tady budu dělat sám v tom krytu. Jo. Já myslím, že vždycky s odstupem člověk víc zapomíná na ty horší věci a vzpomíná si jenom na ty hezčí a veselější. Já jenom vím tolik, že ještě dávno před válkou, jako kluk, dejme tomu 15 letej, i když jsem, můžu říct, že jsem měl nádherný mládí, opravdu, jestli jsem ho někdy měl jako komplikovaný, tak jenom vlastní bych řekl lenosti, že jsem se dost dobře neučil a tím jsem si způsoboval vlastní problémy, to ano, ale mimo to jsem měl naprosto krásný mládí a přesto jsem si uvědomoval, když jsem slyšel jako ty starší vyprávět o minulosti, že vlastně říkají jenom, jak všecko bylo krásný a říkal jsem si, toto nesmím je dopustit. Toto se mně nesmí stát. Já až budu starý, já se budu snažit zapamatovat si i ty stinné stránky, nejenom ty krásné. Když si představíte, že u takových bombardovacích posádek, že měli naději jenom 12%, že si dožijou konce turnusu 200 hodin, které měli odlítat nad Německem, no tak to teda, chápete, to, co to muselo být za život. A hlavně, jak se špatně některým lidem budu děčili tady. No, já měl hodně kamarádů, kterým se to na rozdíl ode mě povedlo a kteří se dostali do té pilotky a kteří byli buď to střelci nebo piloti. A bohužel dost z nich to nepřežilo. Ne každý zemřel hned, takže na to se jako špatně vzpomíná. Ale člověk měl dojem, aspoň já jsem se snažil dostat do té pilotky z toho důvodu, že jsem si říkal, že člověk má jedinečnou příležitost vlastně první a poslední v životě, kdy ze sebe může vydat maximum. Rozumíte? Když polezete na nějakou těžkou horu a zabijete se při tom, no tak to je vaše vlastní riziko a tam jste riskovali jenom za sebe. Jenže když to děláte jako za národ a něco jako tím dosáhnete, no tak pak je to něco, to je oběť, ano. A když to přežijete, no tak dobře, ale když ne, no tak vlastně máte čistý štít. Jeden z nich byl Jarda Jelínek z Budějovic, ale s tím by to bylo stejně špatně dopadlo, protože to byl člověk, kterému by tady poválečné období nebylo svědčilo a ten by skončil na šibenici. A takhle skončil v Biskajském zálivu s Wellingtonem. Jiný, třeba Mirko Čáp. Já, když jsem přišel o svůj aparát v Gibraltáru a v Anglii jsem neměl čím fotografovat, tak s náma byl u Perutě Mirko Čáp. To byl syn, jak byl na Václaváku, jak je dům módy, tak to býval před válkou Prokopa Čáp. Tak to byl syn toho Čápa. A ten mě půjčil aparát a s tím jsem tam určitou dobu fotografoval, než jsem se zmohl jako na vlastní. Ale ten se bohužel srazil v mlze ještě s jiným letadlem, takže oba se zřítili a zahynuli. Ale těch bylo víc. No, za války nás bylo v Anglii asi 2500 letců a z toho se jich na letadlech vystřídalo asi tisícovka. Ty byli výkonní letci. A z té tisícovky se jich 540 přibližně jich zahynulo teda. Takže domů se nás vrátilo necelých 2000, ale nich už dneska jich žije přibližně asi tak 200. Jejich věk se pohybuje tak kolem 75 let, některým už je hodně přes 80 a já jsem vlastně mezi nimi jeden z nejmladších se svými 70 lety. Takže jsem taky koncem loňského roku, kdy ty dny byly tak pohnuté, považoval za svou povinnost, abych jako
trošku se jejich jménem ozval. A z tohohle důvodu jsem taky vystoupil pětkrát na scéně Národního divadla a odtamtud jsem za letce promluvil, tak jsem přečetl prohlášení našeho přístupu a souhlasu s občanským fórem. A taky jsem se zmínil o tom, jak byli letci diskriminováni po válce, hlavně po 48. roce. Byl přímo vydán výnos směrnice, aby letci byli vystěhováni z bytů a zavřeni. Například Jan Prokop z Plzně si odseděl 17 let ve vězení a ještě tam navíc byl mučen. A poručík Koukal, který málem uhořel v letadle, na těle utrpěl popáleniny z 71%. Podstoupil 22 plastických operací. A opravdu, když se vrátil domů, tak člověk by byl předpokládal, že aspoň takovýmhle člověku se trošku nějak jinak odměnějí, než v tom smyslu, že dostal všeho všudy 700 korun důchodu a z toho musel živit sebe, ženu a dvě děti. Nebo to, jak si žili v té době ty, který mu tuhle tu penzičku přiklepli. Ale to není všecko. Já jsem potom, když jsem o tom mluvil, já jsem dostal dopis od syna, pana Koukala. A já bych vám z toho rád přečet pár řádků. To jsem ještě netušil, že vás uvidím prostřednictvím televizní obrazovky na jevišti Národního divadla, ještě téhož dne večer. Tak dále. Náhle jsem uslyšel jméno svého tatínka a následující pravdivá slova, kterými jste ho vzpomněl. Před válkou pracoval jako zkušební pilot v továrně na letadla. Jeho vojenská uniforma byla v době míru založena ve skříni. Navlekl si na sebe ve chvíli, kdy to národ nejvíce potřeboval. V té době byli u nás i takoví vojáci, kteří udělali pravý opak. Uniformu uložili do skříně, aby se v zápětí hlásili do služeb Němců. Tak to také jeden z předválečných, jinak výborný pilot, akrobat, udělal. Hned nastoupil na uvolněné místo po tatínkovi a po dobu války zaletával letadla pro Němce. Po válce dle své povahy vstoupil i hned do strany KSČ a stal se tak nedotknutelným člověkem, který se navíc ke skutečným bojovníkům, kteří se vrátili, otočil zády. Jaká to byla spravedlnost, která vyměřila 4-násobně vyšší důchod pilotovi, který celou dobu války létal pro Němce, proti pilotovi, který 6 let bojoval za národ a jeho osvobození, utrpěl 71% popálení těla a prodělal 22 plastických operací. Navíc se tatínek setkal po válce s takovými urážkami, které po celý život nemohl vzpomenout. Uvedu jednu z nich. Když se vrátil po válce na vojenské správě ve Vysokém Mýtě, řekl mu důstojník páchnoucí naftalínem tato slova. Nemůžete být vojákem z povolání proto, protože nejen, že máte pokroucené ruce od ohně, ale hlavně proto, že máte zohyzděný obličej. Co k tomu říct? Ač byl tatínek nervů pevných, po těchto slovech se mu draly slzy do očí, jak sám přiznal. A tak dále. No, ty diskriminace byly opravdu jako tvrdý. To je bez debaty. A nebyli jsme jediní, že jo. Ale tak, jak řekl generál Svoboda a tak, jak řekl prezident Beneš, odcházeli jsme z republiky první a vraceli jsme se poslední. A ty Angličani si toho dodneška velice váží.

0: Já jsem začal publikovat fotografie v časopisech už v roce 35 a myslím, že nastala taková kuriózní situace, kdy já jsem časopisy před odjezdem sem do Anglie, vlastně do Francie, těsně před válkou, natolik zásobil fotografiema, že jim to vystačilo na tištění po celou dobu války. Takže jsem byl jeden z mála lidí, který tisknul fotografie jak v Anglii, tak v protektorátě. Ovšem, protože potom to bylo nebezpečné to tady tisknout dát pod mým jménem, tak to za války tiskli pod jménem S. Ladislávek. Ale já, když jsem se vrátil, tak jsem pokračoval s tom, co jsem vlastně dělal před válkou. Už jsem odmítl jsem dodělávat architekturu, protože mi bylo jasný, že se budu věnovat jenom fotografování. A tak jak jsem před válkou jsem měl takový široký rejstřík, fotografoval jsem prakticky všecko, což mělo své výhody i nevýhody, tak po válce jsem zase v tom pokračoval, zase všecko. Ale teprve postupně se to jako zužovalo ve fotografii jenom přírodních krás a Prahy. A samozřejmě při mých cestách do ciziny jsem fotografoval hory a zase země, takže díky tomu teďko dodělávám knížku o Řecku a ještě mě má letos víc knížka o francouzských Alpách. No ale mám toho naplánovaného vzhledem k svému věku trošku moc, protože připravuju nejenom válečnou výstavu, ale výstavu známých osobností, výstavu Študáci a kantoři 30. let, výstavu o moři, výstavu o Řecku a monografii, biografii a já nevím co všecko. Nehledě k tomu, že mám tu výstavu Prahy, co jsem měl v Muzeu města Prahy, tak ta má být uskutečněná nejdřív v Paříži, potom v Americe a potom ve Vídni. Takže těch plánů mám trošku moc a už mě to trošku zmáhá, teda baví mě to a dokávat mě zdravíčko bude sloužit, tak myslím, že budu dělat. Ovšem takhle, když se mě lidi ptá, jestli dneska ještě fotografuju, tak řeknu, že prakticky ne, protože já budu mít co dělat příštích 20 let, abych zpracoval to, co jsem udělal ve svém mládí, takže to zase nechám už těm mladým, to současné fotografování. Já si myslím, že bych mohl v tomto směru citovat akademika Harváta. Já jsem si kdysi popsal něco, co on řekl a někomu jinému se to taky líbilo, takže to vyvěsili na zdi na Karláku v nemocnici. A on to řekl takhle. Nevím, zda mají biologické systémy ještě nějaký jiný smysl než zachování jedince a udržení druhu. U člověka to však určitě nestačí. Musí po sobě zanechat přinejmenším kus poctivé práce. To si myslím jako, že je velice správný pojetí života. Já si myslím, že si málo kdo ujasňuje vlastně, co od života chce. Každý samozřejmě nemůže realizovat své sny, ale já měl naštěstí tu kliku, že se mi to povedlo.
1: Je opravdu štěstím, když se člověk může otočit a zadívat se na prožitá léta s vědomím, že je dokázal smysluplně využít. Fotograf Ladislav Sitenský to může s klidným svědomím udělat. Až za čas vyjde jeho kniha nazvaná Z válečného deníku, která kromě několika stovek fotografií bude obsahovat i záznamy o tom, co tehdy během válečných let v Anglii prožíval. Snad si vybavíte i jeho dnešní vyprávění. A snad si díky tomu vzpomenete i na všechny, kteří za nás bojovali a na které jsme měli zapomenout. Inu, fotografie vždycky děláme pro památku.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda. Písně.

0: a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Povídku pan Ryšánek a pan Šlégl čte Zdeněk Štěpánek.
3: Bylo by směšné, kdybych pochyboval, že některý z mých čtenářů nezná malostranský hostinec u Štajniců, přední to tamnější restaurace. První dům za Mosteckou věží vlevo, roh ulice Mostecké a Lázeňské, velká okna, skleněné velké dveře. Jediná restaurace, která se směle postavila do nejveřejnější ulice, otvírající se k tomu ještě přímo na chodník. Všechny restaurace ostatní jsou buď ve vedlejších ulicích, nebo se do nich vchází domem, nebo mají alespoň před sebou podloubí v pravé malostranské skromnosti. Proto také pravý malostraňák, syn těch tichých, zamlklých ulic, plných poetických zákoutí, k Štajnicům nejde. Chodí tam vyšší úřadníci, profesoři, důstojníci, jež tak na malou stranu zavála náhoda a brzy snad zase odtamtud odvěje. S nimi pak jen málo ještě penzistů, několik starých, bohatých domácích pánů, kteří živnost svou již dávno odevzdali jiným, a dost. Ráz byrokraticko-aristokratický. Již před lety, když jsem byl ještě drobným gymnazistou, byla společnost u Štajniců podobného výlučného rázu, přec ale v jistém ohledu jiná. Abych zkrátka řekl, byl to malostranský Olymp, kde se scházeli malostranští bohové. Je to zcela bezpečné faktum z historie, že bohové vyrůstají přímo ze svého lidu. Jehova byl bůh zamračený, zlý a mstivý, ukrutný a krvežíznivý, jako celý národ židovský. Řečtí bohové byli elegantní, duchaplní, krásní a veselí, Helenové ve všem všudy. Slovanští bohové, pardon, my, Slované, my neměli dost plastické síly ani na ustrojení velkých států, ani na vytvoření zcela určitých bohů. Naši bývalí bohové jsou nám dnes vzdor Erbenům a Kostomarovým pořád ještě mlhavou skupinou, samá měkost, samá neurčitost. Ale snad někdy napíšu článek zvláštní, to se rozumí, že schválně duchaplný o té paralele boholidské. Zde chci jen říci, že bohové scházející se u Štajniců byli nade všechnu pochybnost praví bohové malostranští. Malá strana, beru domy i lid, má co z tichého, důstojného, starobného, řekněme i podřímlého do sebe, a v to vše byli také vhaleni onino páni i v tu podřímlost. Když postáli někteří ti Štajnicovští hosté chvilku spolu venku na chodníku, pozdravil je každý kolem jdoucí občan. Znal je. Nám, gymnaziátům, byl ale Olymp u Štajniců, tím více Olympem, že na něm byli také všichni naši staří profesoři. Staří, nač říkat staří. Znal jsem je všechny dobře, ty bohy, naší milé malé strany, a zdálo se mi vždy, že z nich ze všech nebyl ani jediný nikdy mlád, či vlastně, že vypadali již co děti asi zrovna tak, jen snad o něco menší. Vidím je všechny před sebou jako dnes. Předně pan apelační rada, dlouhý, suchý a nesmírně vážený, byl ještě v úřadě činný, ale nedovedl jsem se nikdy domyslit, jaká asi je ta činnost jeho. Když jsme šli o 10:00 dopoledne ze školy, vycházel teprve ze svého domu v Karmelitánské ulici a šel vážně do ulice Ostruhové, do vinárny Cardovi. Když jsme měli ve čtvrtek od půl dne prázdno a stekali se na Mariánských hradbách, procházel on se tu v sadech. A o 5:00 od půl dne vcházel již k Štajnicům. Umiňoval jsem si pevně, že budu pilný a že se stanu také takovým apelačním radou. No ale pak jsem na to nějak zapomněl. Pak jednooký pan hrabě. Na Malé Straně nebyla ohrabata sice nikdy nouze, ale ten jednooký byl nejspíš jediný, který chodil do malostranského hostince, aspoň tenkrát. Velký, kostnatý, svěže červené barvy kratičkých bílých vlasů s černou sponkou přes levé oko. Stával před štajnici na chodníku třeba 2 hodiny a když se musil kolem něho, šel jsem obloukem. Ona totiž příroda dala šlechticům jistý profil, kterému se říká aristokratický a jenž je činí velmi podobný dravým ptákům. Pan hrabě mě také v skutku připadal jako ten sokol, který s ukrutnou důsledností denně vždy o 12. v polednách s uloveným holubem na svatomikulášskou báň zasedal a zde svou kořist rval, že peří z ní až dolů na náměstí lítalo. Chodil jsem kolem pana hraběte tedy obloukem. Měl jsem nejasný strach, že mne klofne hlavou. Pak tlustý pan štábní lékař, ještě nikoli přestárlý, ale již ve výslužbě, povídalo se o něm, že když jakás velmi vysoká osobnost, když prohlížela pražské nemocnice a ledaco spodotýkala, on že té vysoké osobnosti řekl, že něčemu nerozumí. Dán proto do výslužby a zároveň do naší lásky, neboť my hoši měli jsme tlustého toho pána, pak zahotového revolucionáře. Pak, ale ne, ti všichni staří zestárli znenáhla ještě více a pak zemřeli. Nevyvolávejme stíny z hrobu. Vzpomínám z rozkoší na ty hrdé chvíle, které se mezi nimi trávil, na ten pocit samostatnosti, mužnosti, ano velkosti, když jsem, stav se posluchačem vysokých škol, poprvé a bezbázně před profesory vstoupil k štajnicům mezi ty bytosti vznešené. Mnoho si mě nevšímali, to je pravda. Abych tak řekl, skoro nic. Za to jsem sobě všímal jich já. Mnoho jsem od nich neslyšel, ale mnoho jsem na nich pozoroval. Považuju se jen za chudou kopií bytostí těch, ale cokoliv je na mě vznešeného, od nich to mám. Především však zůstanou mě nezapomenutelní mužové 2. Ti vryli se v srdce mého. Pan Ryšánek a pan Šlégl. Ti 2 se nemohli ani cítit. Ale již musím prosit zase za odpuštění. Já raději začnu o nich jinak. V třetím tom okně od vchodu vpravo seděli všeobecně vážení občané pan Ryšánek a pan Šlégl den co den na večer vždy od 6 do 8. Místo jejich bylo vždy pro ně prázdno. Aby se byl snad někdo jiný odvážil zasednout, kdy místo někomu navyklé, to patřilo vůbec k věcem, jež řádný a mravný malostraňák byl by od sebe odmítl rozhodně co přímou nemožnost. Poněvadž to se nedalo ani myslet. Místo zrovna u okna zůstalo vždy prázdno. Pan Šlégl seděl na tom konci podkůvky, který je blíž k vchodu. Pan Ryšánek na konci protějším, loket od sebe. Oba seděli vždy odvráceni od okna a tedy také napolo odvráceni od stolku i od sebe a dívali se na kulečník. K stolku se obrátili jen, když se chtěli napít nebo dýmku si nacpat. 11 let již zasedali tak den co den a po těch 11 let nepromluvili na sebe ani slova. Ba ani si jeden druhého nevšimnul. Po Malé Straně byla známa krutá zášť, v jaké měl jeden druhého. Nepřátelství mezi nimi bylo staré a nesmířitelné. Také byla známa příčina. Prapůvod všeho zlého, ženská. Milovali tutéž. Napřed se klonila k panu Ryšánkovi, jenž byl již déle obchodníkem samostatným, pak spočívala netušeným obratem náhle v obětí pana Šlégla. Snad proto, že byl pan Šlégl skoro o 10 let mladší. Stala se paní Šléglovou. Byla-li paní Šléglová takovou kráskou zvláštní, že to omlouvalo páně Ryšánku v trvalý bol a na potomní věčné mládenectví jeho, nevím. Už byla dávno na pravdě boží. Zemřela hned v prvním 6 nedělí, zůstavujíc po sobě dcerku. Snad, že byla ta obrazem jejím. V době, o které mluvím, byla slečna Šléglová a z 20 let stará. Znal jsem jí. Přicházela často návštěvou do patra nad námi k setníkovic Poldince, k té, co na ulici při každém 20. kroku klopítla. Říkali, že slečna Šléglová je kráskou. Možno, ale takhle pro architekta. Všechno na pravém místě, všude na ní nejpravější rozměr a při všem věděl člověk proč. Ale pro jiného než architekta k zoufání. Její obličej se pohnul právě tak málo jako fasáda na paláci. Její oko bylo bez významu lesklé jako právě umyté okno. Její ústa, ostatně pěkná jako drobná arabeska, otvírala se pomalu jako vrata, pak buď zůstala do kořán, nebo se zavírala rovněž pomalu. K tomu ta pleť, jakoby právě teprv čerstvě obílená. Možno, že teď žije-li, už není tak krásná, ale že je hezčí. Podobné budovy jsou hezčí zvětralé. Lituju čtenáře, že mu nedovedu vyprávět, jak se až dostali pan Ryšánek a pan Šlégl dohromady k tomu stolku ve 3. oknu. Nějaká tím byla vynakletá náhoda, která chtěla starcům strpčit den co den. Když je ta neznámá náhoda tam sesadila, udržela je poprvé na místě a smužná jich pícha. Podruhé se sesedli asi ze vzdoru. Pak seděli na důkaz své neoblomnosti a aby se neřeklo. A teď už dávno nahlížel u štajnicu každý, že pro ně oba je to již otázkou mužné cti a popustit, že nemůže žádný. Přicházeli k 6. hodině, ten dnes o minutu dřív, ten zítra. Pozdravili zdvořile na všechny strany a každého, jen jeden druhého ne. Sklepník jim odebral v létě klobouk a hůl, v zimě huňatou čepici a plášť a pověsil to na hřebík za jejich místem. Pak svlečený zakýval jako holub s vrchním tělem, pak se opřel jednou rukou o svůj roh stolku, pan Ryšánek tedy levou rukou a pan Šlégl pravou, a pomalu si sedli zády k oknu obličejem ke kulečníku. Když přišel tlustý hostinský, stále se usmívající a brebencující nabízet první poslušný šňupec, musel u každého zaklepat na pixlu znovu a znovu pronést poznámku, že máme dnes venku krásně. Sic by ten druhý byl již šňupec nevzal a slov přeslechl. Sklepník postavil předně po sklenici piva. Po chvilce, ale nikdy najednou, pozorovali se ovšem navzájem, vzdorvší nevšímavosti, obrátili se k stolku, vyndali z náprsní kapsy velkou stříbrem kovanou pěnovku, ze šosu váček naplněný tabákem, nacpali, zapálili a odvrátili se od okna zas. Tak seděli po 2 hodiny, vypili po 3 sklenicích piva, pak se zdvihli, ten dnes o minutu dřív, ten zítra, zastrčili dýmku, schovali váček. Sklepník je oblékl a oblečený poroučel se všem, jen svému sousedovi ne. Zasedal jsem schválně k stolu stranou vedle kamen. Viděl jsem panu Ryšánkovi i panu Šléklovi takto přímo do tváře a mohl jsem je pohodlně a nenápadně pozorovat. Pan Ryšánek býval obchodníkem s kanafasem, pan Šlégl obchodníkem se železným zbožím. Teď už oba obchodu, co bohatí domácí páni, zanechali, ale tváře jejich pořád jaksi připomínaly zaměstnání dřívější. Obličej páně Ryšánkův připomínal mě vždy bíle a červeně pruhovaný kanafas. Pan Šlégl mě celý připadal jako omžený kupecký muždýř. Pan Ryšánek byl větší, suší a jak praveno starší. Nevězel již jaksi v dobré kůži, byl často sláb, spodní čelist jeho úst mimovolně se již odlučovala a svěšovala. Šedivé oči užívaly skel zabraných do černé kosti. Hlavu pokrývala světlá vlásenka a podle nescela našedlého obrví bylo možno soudit, že pan Ryšánek býval blondýnem. Tváře byly vpadlé a bledé, tak bledé, že dlouhý nos se proto červenal až do karmínu. Z téže příčiny a zbývala na jeho konci kapka. Slza vyřinulá mu ze samého nitra. Co svědomitý biograf, musím podotknout, že pan Ryšánek hleděl tu slzu setřít někdy pozdě, když už byla skanula do soucitného klínu. Pan Šlégl byl zavalitý, myslím, že byl bez krku. Hlava jeho byla jako puma. Vlas silně prošedlý, černý, obličej kde oholen, tam modročerný, kde bezvousí, tam růžový. Měl jsem rozhodnou úctu k těm dvěma hercům. Ano, obdivoval jsem se jim, jak zde seděli a sváděli den co den velkou bitvu krutou, neúprosnou. Válčili zbraněmi svými, mlčením, jeden prosáklým, opovržením nejtěžším. A bitva zůstávala věčně nerozhodnuta. Kdo konečně as postaví nohu svou na krk přemoženého soupeře? Pan Šlégl byl fyzicky silnější, vše na něm bylo krátké, úsečné. Když promluvil, znělo to jako z věže bác. Pan Ryšánek mluvil měkce a rozvláčně, byl sláb, ale mlčel a nenáviděl se stejnou hrdiností. Stalo se něco. Bylo ve středu před nedělí jubiláte, když přišel a usedl pan Šlégl. Usedl, nacpal si a odfoukl oblak dýmu valící se jako z víně. Teď vstoupil hostinský a přímo k němu. Zaklepal na pixlu a podával šňupec. Když pak zase pixlu zavřel a jí zatřás, podotknul hledě přitom ke dveřům. Dnes pana Ryšánka tady neuvidíme. Pan Šlégl neodpověděl. S kamenou lhostejností hleděl přímo před sebe. Povídal támhle pan štábní lékař, vypravoval hostinský dále, že vstával ráno jako jindy z postele a tu ho náhle chytne taková zimnice. Musel hned zas do postele a honem pro doktora, honem zapálení plic. Už tam byl dnes štábní lékař třikrát u něho. Starý člověk, no, ale je v dobrých rukou, doufejme. Pan Šlégl zachrochtnul při zavřených rtech, nemuknul, nepohnul zrakem. Hostinský šel o stůl dál. Vpil jsem se teď v tvář páně Šléglovu. Dlouho zůstala bez nejmenšího pohnutí, jen rty se otvíraly a vypouštěly kouř. A někdy se svezl troubel z koutku do koutku. Pak přistoupil k němu nějaký známý. Rozhovořili se a pan Šlégl se několikrát hlasitě smál. Byl mě protivný ten smích jeho. Vůbec se dnes choval pan Šlégl rozhodně jinak než jindy. Jindy přibitý k svému místu jako voják u své strážní budce, nestoulavý, neposedný. I do kulečníku se dal s panem Kellerem, kupcem. Pak zas usedl, kouřil a pil. Když někdo k němu přistoupil, mluvil pan Schlegel hlasitěji a v delších větách než jindy. Neušlo mě ani nejmenší jeho hnutí. Viděl jsem jasně, že má vnitřní potěšení, že nemá nejobyčejnějšího soucitu s nepřítelem v chorobě. Zprotivil se mě. Několikrát šlehnul jeho zrak obloukem ku kredenci, u níž seděl pan štávní lékař. Zajisté, že by mu byl ruku stiskl, jen aby si nedával s tím nemocným příliš mnoho práce. Zlý člověk, rozhodně zlý. K 8 hodině odcházel pan štávní lékař. Zastavil se u 3. stolku. Dobrou noc, pravil. Musím dnes ještě jednou Kryšánkovi. Je potřebí opatrnosti. Dobrou noc, otušil pan Schlegel chladně. Dnes pil pan Schlegel 4 sklenice a setrval do 9:30. Minuli dny, minuli týdny. Po chladném, mhouravém dubnu přišel teplý květen. Překrásné jaro měli jsme toho roku. Když je krásný květen, je na malé straně ráj. Petřín je obalen bílým květem, jako by všude kypělo z něho mléko. A celá malá strana je vhalena ve vůni bezu. Pan Ryšánek již vyvázl z nebezpečí. Jaro působilo teď na něho jako balzám. Již jsem ho potkával procházejícího se v sadech. Kráčel pomalu, opřen o hůl. Dřív suchý, byl teď ještě nepoměrně suší. Spodní jeho čelist byla teď již stále svislá. Podvázat mu bradu šátkem, zatlačit mdlé oči a položit ho do truhly. Ale znenáhla se přece sbíral. K štajnicům nechodil. Tam kraloval u 3. stolku pan Schlegel pořád sám a točil se a seděl, jak chtěl. Konečně byl již konec června a právě den svatého Petra a Pavla. Vidím pojednou pana Ryšánka a pana Schlegla zase tu pohromadě. Zas seděl tu pan Schlegel na svém místě jako přibitý a oba byli obráceni zády k oknu. Sousedé a známí přicházeli a podávali panu Ryšánkovi ruku. Každý ho upřímně vítal. Stařec se příjemným rozčílením chvěl, usmíval se, mluvil co nejjemněji, byl měkký. Pan Schlegel hleděl na kulečník a kouřil. Když po chvílích osamotněl, vždy se pan Ryšánek trochu zahleděl ku kredenci, kde seděl jeho lékař. Vděčná duše. Právě se tam zahleděl a tu pohnul pan Schlegel náhle hlavu trochu stranou. Zrak jeho lezl pomalu od podlahy po panu Ryšánkovi vzhůru, přes špičatá jeho kolena až k ruce, která tu ležela na rohu stolku, jako koží potažená kostra. Chvilku spočinul na ruce té, pak zase kradl výš, až se dotknul svislé čelisti zbědovaného obličeje. Jen se dotknul a jí zrak se mihnul pryč a jeho hlava se zas narovnala. I zdrávy vstali, to je radost, spustil hostinský, přicházející teprv od někud z kuchyně nebo ze sklepa. Jakmile byl vstoupil a spatřil pana Ryšánka, zrychlil k němu krok. Tedy zase zdráv a náš. No, zaplať pánbu. No, chvála Bohu, chvála Bohu, usmíval se pan Ryšánek. Ještě jsem tomu uklouznul. Už se cítím, jak náleží. Pan Ryšánek ale nekouří. Ještě žádná chuť na tabáček? Dnes mám tak nějak poprvé chuť. Zakouřím si. Tak, tak, to je dobré znamení. Zavřel piclu, zaklepal, podal panu Šlejglovi s nějakou poznámkou a šel. Pan Ryšánek vyndal dýmku a sáhl pak do šosu prováček. Zavrtěl hlavou, sáhnul tam po druhé, po třetí, pak zavolal drobného sklepníka k sobě. Doskoč ke mně, víš, kde bydlím, zde na rohu, ano. Řekni, aby ti dali můj váček s tabákem, musí ležet na stole. Kluk si poskočil a odběhnul. Pan Šlegl sebou teď hnul. Vstáhl pravici pomalu po otevřeném svém váčku a přitáhl jej skoro před pana Ryšánka. Je-li libo, já mám tříkrálový s červeným, pronesl způsobem svým úsečným a pak si odchrochtnul. Pan Ryšánek neodpovídal. Pan Ryšánek nepohleděl. Hlava jeho zůstala odvrácena, kamenil lhostejna jako po celých 11 let. Několikrát se mu ruka zachvěla. Ústa se zavřela. Pravice páně Šleglova zůstala na váčku přimrazena. Oko jeho připnulo se k zemi. Teď bafnul, teď zahrčel hrdlem. Již tu ale byl sklepníček zpět. Děkuju, už mám, vida, váček svůj. Poděkoval teprv teď pan Ryšánek panu Šléglovi, ale nepohlídl. Kouřím také tříkrálový s červeným. Dodal po chvilce, jako by cítil, že přec musí ještě něčeho dodat. Nacpal si, zapálil a bafnul. Chutná, zavrčel pan Šlégl hlasem stokrát drsnějším než obyčejně. Chutná, zaplať pámbu. Chutná. Zaplať pámbu, opakoval pan Šlégl. Kolem úst trhaly se mu svaly jako blesky po tmavé obloze a honem dodal, no, už jsme se o vás báli. Teď teprve obrátil pan Ryšánek pomalu hlavu k němu. Oči obou mužů se potkali. A od té doby mluvili pan Ryšánek a pan Šlégl u třetího stolku spolu.
2: Z povídek Malostranských nám dnes četl herec Zdeněk Štěpánek.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
0: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

už je to fuk, že ty a ta, ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což

Že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což

0: Nesmí mi do toho podat. Já tě varuju, protože dobře si představit, co ona bude dělat, když ty jsi pořád na zájezd. Teď to naprosto nesmysl, aby jsi si bral, protože kdybych ti měl vyprávět, co mi všichni kamarádi...
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Michal Tučný, koukám, jak celá země vstává. Při téhle písničce se mi vždycky vybaví zamlžené svítání, do kterého jsme s Michalem žourali z rychlíku, jím jsme se 18. června 1967 vraceli z Ústí z historicky prvního ročníku Porty.

Šeptající sosny Whispering Pines, které o hezkých pár let později proslavil jako háj modřínů Karel Kahovec. Jedna z písniček, které vynesly klasicky akustickou sestavu Rangers s dočasně hostujícím Michalem Tučným na první místo Porty. V dnešní dvoraně v živé nahrávce z jejího prvního ročníku. Snadným počtem zjistíte, že letos se Porta konala už po 49. a my se na ní vypravíme díky autentickým záznamům Českého rozhlasu Dvojka. Dnes na nejzajímavější část autorské soutěže, jejíž program otevírali Petr Meluzín s Milanem Novotným, tedy folkové duo Melda a spol. Z Boskovic. Nesoutěžní písničkou Koukaje z okna.

chtěla, asi nechtělo se jí dál tu zprávu nést. Už dávno nepřišlo mi žádné psaní a já příjemce samozvaný jsem otevřel tu schránu snad z dalekých cest.

Marie. Ti dva se shledají, budou je vídat, zas na lávce snídat. Potom jak dřív čaprou v nich saze a malá srdeční tsunami.

Vzkaz vlávy Milana Pilaře přivedl do letošní autorské soutěže skupinu 4 nadšených muzikantů z Mostu a okolí, působící už od roku 2006 pod firmou Vítr ve vlasech. I když jí porota dvakrát nepřála, patřila tahle písnička bezpečně těm, které se zaručeně nestratí. Totéž platí i pro Bodlák, s nímž letos přijela na portu do Ústí z Banské Štiavnice Maria Beňová.

0: Ďakujem vám veľmi pekne. Pekný deň, ahoj.
1: 59-letá Mária Beňová jako Maja a její písnička Bodliak. Už jsem se zmínil, že v autorské soutěži se neprosadila, ale za to jí vysloužila dnes už populární trofej Ústecký stříbrňák. Příjemným osvěžením pro porotu i diváky bylo vystoupení kvartetu původním povoláním elektromechanika, 20 let křesťanského duchovního a dnes televizního hlasatele, kytaristy Jindřicha Černohorského.
2: Proč málo kdo mě chápe, když s tebou chci

Lásky je míň, tvrdil ve své soutěžní písničce zpívající kytarista Jindra Černohorský s basou Petra Mlícha, klávesami Štěpána Plicky a bicími Lukáše Buka. Společně si z letošní Porty odnesli cenu Českého rozhlasu. A snad nebude od věci připomenout, že autorská soutěž vstoupila do programu Porty už v roce 1968 a jejím prvním vítězem se stala krinolína kapitána Kida.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Písnička s prapodivným, ale rytmicky dokonale padnoucím názvem Zip Eddie Duda patřila od roku 1946, kdy se objevila v Disneyově filmu Song of the South, k absolutně nejpopulárnějším. A o rok později slavila největší gramoforové úspěchy v podání kvintetu Moderners. Patrně nejdokonalejší vokální sestava 40. let tehdy oprášila i Evergreen Margie z roku 1920.

Paul Dickinson, Paula Kellyová, Chuck Goldstein, Bill Conway a Ralph Brewster neboli Moderners a z jejich vokálního holdu swingovému orchestru Tommy Dorseyho z roku 1963 nestárnoucí Swanee River. Stále stejně lákavá jako klasika Na sluneční straně ulice.

0: světový evergreen On the Sunny Side of the Street z roku 1930, tak jak jej o 33 let později vyšperkovala vokální pětka Modernaires. A rychle zpátky do Ústí, kde nás díky záznamu Českého rozhlasu čeká defile elitní trojky letošní autorské porty v Ústí nad Labem.
1: Je ticho a prázdno opuštěných dlaní, u nohou udusaná hlína, šeříky na ní.

0: s lehkou úklonou, třeba někdy příště. Před prázdným hledištěm dech se ti krátí, je konec příběhu, je ticho, nikdo netleská ti.
1: 34letý absolvent lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zpívající kytarista Martin Čepelík s Andreou Minevou a Šeříky, kterému podle výroku poroty vynesli třetí místo autorské soutěže. Pro stříbro přijela do Ústí jedna ze současně nejvýraznějších slovenských folkrockových osobností, zpívající kytarista Janko Kulich s triem Collegium a dokonale napadnutou písničkou Zubatá.
2: Včera jsem zomrel, len tak sám od seba, nikdo ma nenútil, nebol treba.

0: Pekný deň, Ústí nad Labem. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Baskytarista Jaro Vojtko, fúkací harmonika Štefan Hloška, kytarista Richard Pacelt a Janko Kulik živé nahrávce stříbrné písničky Zubata. Takže teď už je před námi jen vítěz letošní Porty v Ústí nad Labem. Brněnská pětka Nebe z tebe a její Babylon.

Už zase mám svůj den, kdy na mě všechno padá, je dobrá nálada, je ráda, že ho udělala trada a já píšu punkový texty o tom, jak mi je úplně všechno jedno, ale to není pravda, mý srdce jednoznačně strádá tím, jak na mě padají další patra nade mnou a já si říkám, jestli to není babylonská věž.

zase mám svůj den, kde na mě všechno padá, i dobrá nálada je ráda, že udělala prada. Já píšu punkový texty o tom, jak je mi úplně všechno jedno, ale to není pravda, mý srdce jednoznačně strádá tím, jak na mě padají další patra nade mnou a já si říkám, jestli to není babylonská věž.

0: nebez tebe.
1: Štěpán Hulc s partou Nebez tebe, s níž se toulá po festivalech a klubech už od roku 2008 a jeho Babylon, vítěz letošní autorské porty.

Chtěl bych věřit, že si stále užíváte léta a že vás vůbec nic netrápí. A pokud se snad tu a tam vyskytne nějaké to dilema, že si s ním poradíte stejně elegantně jako v téhle písničce Michal Tučný. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka. A už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15.00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Milí přátelé, přeju vám dobrý večer. Je tu poslední hodina pátku 12. června 2026 a začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás z brněnského studia zdraví Borek Kapitanček. A jako vždycky nabízím téma, okolo kterého by se měli motat, točit a ještě jinými způsoby pohybovat vaše příběhy. Stopaři a stopařky. V době levných letenek a sdílených automobilů jakoby tenhle fenomén, zejména letního stopování, pomalu mizel. A nebo ne? Stále ještě potkáváte u silnic stopaře a stopařky? A nebo ještě pořád sami provozujete právě tuhle skoro romantiku? A třeba i na seznámení s někým, kdo z vás na chvilku udělal spolujezdce, vzpomínáte? Pořád ještě jsou mezi námi stopaři a stopařky? A vydali jste se třeba na nějaké velkoprázdninové, tedy letní putování stopem? Na příběhy a zážitky spojené se stopařkami, stopaři a stopováním se vás budu ptát až do zítřejší jedné hodiny. Volat můžete do studia na číslo 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka samozřejmě také. Dovolím si začít právě jedním vzkazem,

0: který je podepsán jménem Bedřich. Dobrý večer. Já jsem dříve stopoval. Dneska už ne, protože je to velmi nebezpečné. To radši pojedu autobusem. Časově se to nevyplatí stopovat. Bedřichu, děkuji za vaše psaní a vás ostatních se ptám, jak jste na tom? Berete stopaře? Berete stopařky? Sami stopujete? Vydáváte se i na dlouhé cesty pomocí auto či motostopu? Můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení posluchači a milé posluchačky. Jako první se chce k té dnešní noční lince připojit pomocí telefonu 731 800 900 pan Zdeněk. Takže já jej zdravím do Tachova a ptám se jej, jestli on sám někdy byl stopařem, jestli někdy stopoval, anebo jestli nabíral stopaře a stopařky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Zdeněk Tachova. Já jsem chtěl říct takovou příhodu. Já jsem ve stekra od Uranovy dolů s Lejaskou, nějaký čerpadla do Olomouc, tam byly ty čerpadla. No a někde v Praze mi tam zastavil chlapec s dívčinou, tak jsem mi zastavil, tak byl tak nějak nebezpečný. No a oni potom nakonec řekli, no my prý jedeme na svatební cestu, jedeme s vámi.
0: Takže oni si svatební cestu zařídili jako
1: jo,
0: cestu stopem.
1: Stopem a mě zrovna zastavili, no.
0: No, tak nabízí se otázka, jestli si nechtěli odbít svatební noc třeba u vás v tom nákladňáku.
1: Ale to nejžíma byla škodovka, tam to se měla. Zastavili mi tam někde za Prahu, tam jaké dole Vysočany a tam někde mi zastavili, to ještě dálnice, ještě asi na Brno nefungovala, nebo bych na Brno šel tady na Olomouc, ne? Tak jsem někde uchroti Heidrichiády a to se někde montal. Zkrátka mi zastopli a řekli, a říkám, a kam to bude? No my budeme na sladní cestu, ale kde se mi vyložil, to víte, že už je 55 let, nebo kolik, už bylo tu zesláve, že to už tak vypadalo. A vzpomněl jsem si na to, máte dobrý příběh, mám vás rád všechny, tak jsem chtěl přidat do košíčko nějaký příběh, aby jako, no, bylo to milý, no, jedu na sladní cestu, no.
0: Moc krát děkuju, Zdeňku, takže svatební cesta... S vaším nákladňákem.
1: Nákladňákem to mě svéslo, zkrátka nevím, kam jeli. Byli to mladí lidi, kolem, já nevím, kolem 20 let. Ničím nebylo asi kolem 22, 20 možná.
0: Nepamatujete si náhodou jejich jména?
1: Ježíš, to mi vůbec neřekli, to vůbec jsem se nějak nevyzvídal. Říkali, no prý jste hodný a... To říkám, kam to bude, no my projedeme na svatým cestu, jako, že už to pevně kam se podívat, říkám, na vejlet, no nevím, kam jeli, to byl hála. No ale bylo to příjemný takhle, no, že, a teď o tom mluvíte, takže jsme se trefili do nosy takhle, tak jste říkal, zavolám vám tam, za chvíli půjdu spinkat, takže přeju všem hezkou dobrou noc, máte pěkný program, všechny vás pozdravu, Zlatička, a dávejte na své pozor a pa, všichni zdravím.
0: Zdeňku, děkuji a zdravím do Tachova. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou, děkuji.
0: Bylo to před 55 lety, říkal Zdeněk. A jak je to dnes? Potkáváte ještě stopaře a stopařky? Nebo sami stopujete? Vydáváte se auto či motostopem na daleké cesty? Vaše zážitky z nich, vaše zážitky se stopaři a stopařkami dnes v noční lince Českého rozhlasu. Tady je telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Směrem jižní Čechy putuje teď můj pozdrav z noční linky. Právě tam někde se prozatím neslyšen ukrývá František, ale nebojte, už ho uslyšíte na téma stopaři, stopařky, stopování. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám přeju všem tam a všem tady v noční lince. Často vás poslouchám a chtěl bych se pochlubit, když jsem byl na vojně, na Slovensku, v Stredi. A jel jsem ze svý svatby zpátky. Autobusem Český Budějovice v Bratislava. No a teďko přijel jsem v noci do Bratislavy, jak se říká, tak voják v první ročníku. A vyvorané, jak se říká, jak byš vyvoraná. No. A teďko skandál na Nitru. No. A teď jsem vylez nádraží z autobusového. No a nic už nejde. Tak jsem šel pomalu směr Nitra. No. A odsud už nejelo nic. Tak jsem šlapal, dojde ve středňáku, ve služku, klukům, jo. A najednou jdu a zastavil mi stěhovák. Veliký, to bývalo ty z autobusu dělaný. Zastavili, a kam jdeš, kluku? Zastavili a vyskočil nahoru. A zastavili kousek od kasáren za Sredí, tam bylo naše jako středisko techniky veškerý, tam jsem byl přivolený. A šup, a za chvilku jsem byl v kasárnách.
0: No ale to jste měl velké štěstí, protože z Bratislavy do Sredí, já si to mezi tím našel, to je nějakých 60 kilometrů.
1: Takže teda to mám v paměti, jako teď, jak říkal ten pán, že dědek, že taky jako jeho někomu pomoh, tak to mám za rytý paměti moc.
0: No a naschvál, no. Františku, vy sám jste po té, co jste se vrátil z vojny, byl řidičem, jste stále ještě řidičem?
1: Jsem pořád řidičem, já jsem 56. ročník. Nedávno by bylo 70, takže mám 3 auta.
0: No já se ptám hlavně proto, jestli jste třeba tenhle dobrý skutek nějakému dalšímu stopaři či stopařce oplatil za dobu své řidičské kariéry.
1: Ano, takový kratší záležitosti, ano, samozřejmě. To jako, já jsem řidičem nebyl jako profesionál, ale tak nějak jako v práci a v zemědělství a soukromně a teď no, se jezdíme v té čelařiva, tak jak jezdíme po takových těch výletech. A takže to by pomohli hodně. No.
0: Jezdíte ještě dnes vozem?
1: No jezdím, mám dodávky a osobáky a taky.
0: A máte ten pocit, který mám já, že těch stopařů a stopařek je okolo silnic nějak míň? Možná se pletu.
1: Ano, přesně, protože dneska ty mladí sotva jsou řidičák a už je to o něčem jiným, jo, už. Takrát to si nemohli dovolit, ale mít auto svoje.
0: Františku, děkuju za váš telefonát a přeju vám krásný páteční večer. Naslyšenou.
1: Taky, dobrou noc.
0: Dobrý večer vám všem. Písemnou formou na webu rozhlas.cz/lomítko linka přeje posluchačka Blanka a píše: když mě bylo 17, což bylo v 70. letech, tak jsem jezdila stopem do školy a pak i do práce. Ale jen když jsem zaspala. Po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem pak už nikdy nestopovala. Mějte se hezky, zdraví Blanka z Přeloučska. Jak jste na tom se stopováním či s nabíráním stopařů a stopařek vy? Volejte, je to téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O stopařích, o stopařkách a o stopování si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Dalším volajícím je Martin a rovnou můžu říct, on už mi to vlastně mimo vysílání řekl, že to byl on, kdo stopoval. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer, Borku, dobrý večer, vážení posluchači.
0: Za všecky zdravím já taky.
1: Já vás chci pozdravit. Kousek od Brna zešla Panic, já se vracím právě z koncertu, my jsme hráli jako KTM band, my jsme tramfolková skupina a protože řídím, tak poslouchám rádio a tematicky, když mluvíš, Borku, o těch stopařích, tak bych měl jeden příběh.
0: Poslouchám.
1: Ne teda z České republiky. My jsme byli s přítelkyní, s Soňou jsme byli před měsícem na Slovensku, asi posluchači znají Senica, Jablonica, Trnava, tak tuhle trasu jeli jsme do Smolenice. A ze Smolenice se dá udělat krásný výlet kolem zámku Hradu přes Bradla. A my jsme plánovali, že se vrátíme zpátky. Jenomže ty Bradla jsou vápencový a když jsme šli, tak bylo to trošku náročný, tak jsme se domluvili, že sejdeme na tu Jablonicu a zkusíme autobus a vrátit se směrem přes ten hřeben do té Smolenice. Jenomže já jsem si našel odjezd autobusu na českém serveru idos.cz. Ono to našlo i slovenský odjezd, jenomže on nebyl aktuální. Měli jsme se podívat na cestovní poriadok .sk. No a tak jsme akorát viděli zadek autobusu, tak nám nezbývalo než jít stopovat. A tak jsme tam stáli půl hodiny, kolem nás jezdili auta s bratislavskou značkou a nikdo nás nechtěl vzít. Tak přítelkyně propadala panice. Naštěstí jsem tam uviděl nějaké mladé běžce a oni zaběhli za roh. Tak jsem zaběhl taky a viděl jsem, že tam mají auto. Tak jsem je poprosil, jestli by nás nevzali těch 8 kilometrů. A oni nemluvili česky.
0: Slovensky.
1: Byli to Poláci.
0: Jo tak, ještě lepší.
1: Ne, byli to Poláci a vzali nás těch 8 kilometrů, tak jsme jim moc poděkovali.
0: Tak třeba to v Polsku mají zase trošku jinak než u nás. Mně se totiž zdá, že jakoby stopařů a stopařek, ale i těch, kteří nabírají případné stopaře a stopařky, ubývalo.
1: Máš pravdu. Tak. Když jdou takový dva z výletů upocení, tak já jsem to trošku chápal.
0: Jo, chápu. Člověk si vytepuje celé auto a potom tam vezme stopaře, jo? Takhle to myslíte.
1: No, zhruba tak, no.
0: Martine, děkuji moc krát. Konec dobrý, všechno dobré. Vzali vás Poláci a dostali jste se do cíle určení. Hurá! Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky zdravím tebe i posluchače. Dobrou noc, dostanou.
0: Dobrou noc. Ozval se i František, jak je již tradicí v noční lince a má docela dlouhý příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Napsal jej na web rozhlas.cz/linka. Cituju. Já jsem motorista od roku 1959. Původně, když jsem měl řidičák jen na motorku, tak to jsem moc stopařů nebral. Až když jsem si koupil auto, to bylo v roce 68, tak to jsem brával stopaře, většinou vojáky. Dneska už nevidím vojáky stopovat. Celkem už moc stopařů není. Jako voják jsem taky stopoval. Mám ovšem zážitek ze stopování. Jako voják. Za Olomoucí směrem na Hanušovice u obce Skrblen je taková restaurace a tam jsme jako tři vojáci stopli nákladní auto. Mlíkaře. Ti nás mohli vzít jen na korbu, kde byly konve s mlékem. Ty konve byly uzavřené gumovou uzávěrou. Když jsem ale na tu uzávěru špicí polobotky šlápl, tak ta uzávěra vletěla do konvy, do toho mléka. A já jsem si tam pěkně namočil polobotku. Potom jsem tu gumovou uzávěrku musel vytáhnout a znovu tu konvu zavřít. To všechno jsem dělal za jízdy a ten šofér nic nevěděl. No tak někdo z vás možná ochutnal. Ale pokračujeme. Taky jsem, pokračuje František, jednou vezl dědu, kterému jsem zastavil sám, protože šel ze Židlochovic do Syrovic a tlačil káru s nějakým nákladem. No tak jsem kárku naložil na 1203 a při vystupování jsem zjistil, že se mi počural na sedadlo. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Z doby, kdy stopování ještě bylo o něco obvyklejší než dnes, se nám ozvala dvojice Hana Zagorová a Vlastimil Harabes. A ku podivu, už jedenkrát byl zmíněn film Smrt stopařek a i v dalším vzkazu naší posluchačky Dany, který si dovolím přečíst ještě předtím, než dám slovo naší posluchačce Aleně čekající na telefonu, se znovu objevuje tenhle film. Cituju, stopaře ani stopařky neberu. Stopem jsem jezdila léta, dříve byl bezpečný, ale jen do doby, kdy vysílali v televizi Smrt stopařek. Tím pro mě tahle zábava skončila. Ale jinak jsem jela stopem i s policií, s vojáky, se sanitkou, s kamionem, ale to je fakt dávno. Ale ráda vzpomínám, bylo to mládí. Teď ale dostává slovo paní Alena a já zdravím do Ostravy Poruby. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, tady je Alena z Ostravy Poruby. Tak já chci něco říct o stopování, ale přes více jak 50 lety, kdy mi bylo asi tak něco přes 20 roků, mi bylo a s přítelem, jsme jeli, měli jsme ruksaky na zádech, spacáky a stan a chtěli jsme si udělat výlet do tehdejší NDR. Jízdenku jsme měli koupenou do Berlína a zpátky, ano, a potom, že z Berlína budeme pokračovat stopem. Tak do toho Berlína jsme jeli vlakem, tam jsme přespali na koli při Humboldtově univerzitě a na druhý den, že pojedeme stopem na ostrov, do Rostoku, na Rujánu. Už nepamatuji si, na kolikrát jsme to zvládli, si na dvakrát nebo na třikrát stopem, ale přijeli jsme na tu Rujánu k moři, tam jsme si rozložili stan, tam jsme přespali, té zimě jsme se té vodě vykoupali studené a na druhý den, jak jsme přespali, jsme zase zpátky stopem jeli do Berlína, potom a ten zpátky domů do Československa. A potom další cesta, já myslím, za 23 roky, to jsme zase jeli přes cestovní kancelář mládeže do Jugoslávie vlakem, no a do Rovině a tam jsme říkali, no tak tady budeme se jenom ležet na pláži a tak dále, to nemá cenu, jakože. Tak jsme si říkali, že zajedli jsme si stopem, tak jsme jeli stopem z té Rovině, to je skoro italský hranic, do Rijeky, to je velký tam ten jugoslávský přístav. Tam jsme potom chytli nějaký stop, naštěstí to byl československý autobus, nějaký zájezdový. Tak tím jsme se dostali až na Plitvička jezera, kde byl točený ten Vinetu. No a potom zase zpátky, nevím, na kolikrát jsme se zase vrátili do té Rovině, tam, kde jsme byli ubytovaní, kde jsme...
0: Takže v rámci možností v té době, o které mluvíte... Aj, teď nám trochu asi zklamala technika. A zrovna jsem se na tohle téma chtěl začít rozvykládávat.
2: Ten, komu voláte, je mimo...
0: Tak paní Alenu, už asi neuslyšíme. Nicméně v té době, o které mluvila, to zřejmě zkusila na všechny možné strany, tedy tam, kam to šlo, jak do NDR, Rujána, slyšeli jste, tak do Jugoslávie. Doba je ovšem trošku jiná. Ano, máme moderní vymoženosti, jako mobilní banking, máme kabelovou televizi, místo desek, máme streamy a MP3, ale jakoby to stopování už neuvadalo, ale dokonce uvadlo. Máte zkušenosti se stopováním? Pořád ještě dnes? Berete občas stopaře či stopařky? Anebo, dejme tomu, v nedávné minulosti? A máte příběhy na tohle téma? V tom případě? Buď zavolejte na číslo 731 800 900, anebo napište. Na webu rozhlas.cz/linka je stále volno. No volno. Píšete tam. Michal už napsal, ano, stále stopaři zcela nevymřeli. Jída po lávce nebo jeda autem, výjimečně je spatřím u nájezdu na dálnici D1 na Chodově. Mně se stopaření líbí, ač jsem je nikdy neprovozoval ani neskoušel. A vlastně se i docela bojím. Co kdyby mi zastavila dlouhonohá blondýna v nablýskaném sportáku? Neodolatelné stělesnění přirozené ženskosti s nádechem tajemně svůdné rafinovanosti. A co teprve, kdyby trvala na tom, abychom zajeli někam do ústraní? Já bych se zase zamiloval a byl by malér. Napsal Michal.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer přeji, vážení přátelé, pěkný páteční večer. A protože už se nám blíží léto, velké prázdniny ty letní a to je doba dovolených, tak se zkouším podívat směrem do minulosti, jestli jste třeba právě na dovolenou nejezdívali stopem. Proto mluvíme o stopařích, stopařkách a o stopování a zážitcích s nimi a s ním. František je dalším, který vstupuje do vysílání. Pěkný večer, Františku.
1: Dobrý večer, zdravím vás. Tak teď jedu znovu na dom ze Znojma, jo, na Třebíčko. Takže mám zážitek takový pěkný, tam jsem ve Znojmě jednou jel u zastávky, mávala taková holka, která prostě se dostala do nějakého průseru, tak se mi zastavil. No a ona byla známě ještě nad Oslavou a nějakým způsobem ujela prostě do Znojma, tam i nějaké rande zřejmě nevyšlo. Mm-hmm. Tak co teď? Tak mě prosila, jestli bych ju zavezl domů, no tak měl jsem nakoupeno jídlo, tak jsem ju vezl do té náměště, zavolala tátovi dom, tak já ju vezl, teď měla hlad, tak si nějaké jídlo vzala, no a pak usnula, ale já do té náměště dojel. Tam jsem zazvonil, ten táta vylezl, tak si ho zase vzal dom. No tak takhle se dostala znovu do náměště. No a potom jsem měl další, který jsem mladýho kluka, zase to bylo ve Znojmě, ten utekl zase z domova. Jo, z domova dětskýho, tak taky neměl, teď měl strach, co bude. Tak zase se mu dal sebou jídlo, povídá, že tam mají málo, no tak jsem ho dovezl až do toho domova, no a pak jsem jel dom. No a za třetí další taková historka, trošku veselější, ve Znojmě stopovala paní, a že potřebuje do Budějovic moravských, no tak jsme jeli a ona si bych ji... nebo kam jedu, já jsem měl na třebí, že si bych jí dal prostě nějaký peníze, že nemá. No, povídám, a kam jede z Budějovic, že prej do Prahy. No tak dobře, tak jsem mi dal 50 korun a po té cestě dál říkala, že umřel tatínek a že prostě musí čekat, že nemají na pohřeb. Tak jsem zase ještě jí dal 150 korun a v Budějovicích jsem tu paní vyložil, no a kam pokračovala dál, nevím.
0: No třeba teď poslouchá a vzpomněla si na tenhle zážitek, ale Františku, já vás musím pochválit a poděkovat vám, vy máte srdce na dlani. Když už stopaře nenakrmíte, tak mu přispějete.
1: No tak, jako bylo mě i líto ty paní, protože nevím, jako v jaký byla situaci, no tak prostě jsem jí takhle pomohl a zase kam jela nebo kde skončila, nevím. No a potom zase další jsem, když jsem jel do Znojma, tak jsem pán mával hulkou, takovej starý v těch, jo, v Pavlicích, no a potřeboval, autobus mu ujel, tak on potřeboval se dostat na nějakou kontrolu, no tak jsem ho zavezl do Znojma až před to středisko, no tak byl šťastný. Takže takových zážitků, ale jako ne, že bych nebral, ale dívám se, nebo lidi, kteří potřebují do práce, no tak každý se dostane do nějakých houskách, no a tak to je, no.
0: No jak říkám, máte srdce na dlani a patří vám velký dík, i když dnes to vypadá, že už těch stopařů a stopařek, no tak zejména v době, kdy si můžete takzvaně zavolat sdílené auto, jo, to jsou vlastně takové jiné taxislužby, je čím dál tím míň, tak jsem rád, že máte aspoň tyhle vzpomínky a že jste se s nimi s námi o ně rozdělil, pardon. Františku, děkuju a zdravím vás, přeju hezký červen.
1: Tak fajn, děkuju moc a mějte se dobře a hodně zdraví a všeho dobrýho. Nasledanou.
0: Děkuju, naslyšenou. Všem posluchačům přeje krásný večer Daniela z Prahy, která na web rozhlas.cz/Lomítko/Linka píše další příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Téma je mi velice blízké, byť diskuze s mými vnoučaty nedopadla právě podle očekávání. Koukala na mě, jako bych právě spadla z větve. Přitom moje mládí a studia byla cestováním stopem naplněna. Snad to bylo dáno i tím, že busů bylo málo a bývaly přeplněné. Stát 100 kilometrů v uličce, ať už ve vlaku nebo autobusu, se nám mladým nelíbilo. Navíc byla jízda stopem organizovaná a na počátku 60. let dostávali šoféři jakési kuponky, za které mohli vyhrát například tranzistorák. Stopovala jsem v době, kdy v Hloubětíně stavili sídliště vězni. Pokud jsem se na silnici zdržela o pár minut déle, volali na mě, zda nemám cigára. Občas jsem pro ně měla i krabičku lip. Nikdy jsem na výpadovce nezůstala stát. Byla úplně jiná doba. Bez bázně. Jsem jela do východočeské metropole na přijímací zkoušky na Karlovu univerzitu v černém šustáku a 8. měsíci těhotenství. Dalších 5 let, i když už nebyl stop organizovaný, jsem se mezi Prahou a Hradcem Králové pohybovala stopem pravidelně. Dokonce několikrát se mi stalo, že jela 603 se 2 náměstky a řidičem. Ti většinou zastavili a v Poděbradech mě pozvali ještě na večeři. Nic negativního ze své zkušenosti nemám. Ale pak se publikovaly případy, kdy děvče nahlásilo číslo auta a požadovalo po řidiči alimenty. Další bylo varování ze smrti stopařek. A navíc školu jsem dokončila a už jdu na stop, jen pokud dojedu autobusem do vedlejší vsi a potřebuji 2 kilometry ke své chalupě. Tam už jezdí jen domorodci. Domnívám se, že stop bude vzpomínkou na minulost. Stejně jako sezení sousedů na návsi pod Lipou. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Další příběh na téma stopaři, stopařky a stopování je na cestě. Je to paní Iva, která čeká na telefonní lince 731 800 900 a zřejmě k tomuhle tématu dnešní noční linky má co říct. Ivo, zdravím vás, pěkný večer.
1: Já taky zdravím, dobrý večer. Pane kapitánčík, mám 3 příběhy a taky je to ze 70. let, z doby, kdy mi bylo kolem 24 let. Mm-hmm. A první příběh, jela jsem od Prahy na Moravu a zastavil mi pán, vypadal velice solidně, tak jsme si povídali a já jsem při té debatě prokecla, kde působím. Mm-hmm. A pak mi začaly chodit dopisy. Ovázané růžovou mašličkou a velice by si přál vidět mi nahou.
0: Takhle byl přímo osobní v těch dopisech?
1: Jo. Já trdlo ty dopisy vyhazovala, pak jsem si říkala, bláhová, proč si to nenechala, mohli se kamarádi zasmát. A byl to pán z Brna, Leninova ulice, doktor Král.
0: No tak teď jste porušila GDPR, ale to už je, bohužel, musím říct, vaše záležitost v tomto případě.
1: Ale já si myslím, že on už dávno nežije. A já to říkám proto, že vy jste taky z Brna, tak ať se smějete taky i vy. Tak mám druhou příhodu, to jsem pozvala asi o 10 roku mladší sestřenici z Mladé Boleslavy a dostali jsme pozvání do Vrátné doliny na Slovensko a povedlo se nám chytit autíčko s řidičem prostě Slováka. Mm-hmm. A ten nám vyprávěl a řekl, Moraváky ty mám rád, ale Čehuny, že nemusí. A ta sestřenice radši mlčela, abych náhodou nezjistil, že ona je z Čech. A dojížděli jsme už, prostěli jsme už Slovenskem a před námi se objevil vysoký, dlouhý
0: jalovec,
1: pán, který štrikoval silnici zleva doprava, zprava doleva, náš pan řidič říká, a tu navidíte pravého Slováka. Jo, pravého originál Slováka.
0: Originál tak. Slováka, ano. No, Borjevkovička.
1: A pak mám ještě třetí příhodu. To se mi stalo, potřebovala jsem z Olomouce směr Brno a už bylo k večeru autobus nejel, tak jsem šla stopovat a zastavil mi pán. A v tom autě byla divná atmosféra, tam něco klepalo a takový zvláštní dusno. A tak jsem si říkala, dohaj, mám si držet dveře a případně vyskočit za jízdy, kdyby bylo zle. A pak mě napadlo, že se s pánem rozmluvím. A zjistila jsem, že pán jede ten den od rozvodu, v Olomouci nechává manželku a syna. A že jede k rodičům na Vysočinu. A pak mi velice děkoval, že jsem ho z toho nejhoršího dostala.
0: Smím vědět, jestli jste jej z toho dostala mluvením, tím, že jste si s ním povídal? Ano.
1: No, povídali jsme si a jemu se ulevilo. Mm-hmm.
0: Vy jste byla vlastně takový anděl. Ale jemu se slaný.
1: Prostě bylo to tak, no.
0: Paní Ivo, máte prapotomky, máte vnuky, vnučky?
1: Mám vnoučka.
0: Jednoho vnoučka.
1: 13 roku.
0: Kdyby vám řekl, že chce taky vyzkoušet stopování, co byste mu řekla?
1: No, myslím, že dnes bych to je věc jeho rodičů, ale já bych mu to moc nedoporučovala.
0: A zdůvodnila byste mu to nějak? Třeba vás teď poslouchá a říká si, je, babička stopovala, tak to já bych taky zkusil.
1: Ten v tuto dobu spí.
0: No tak dobře, ale... no. Chtěl jsem z vás dostat jenom tu odpověď.
1: Určitě mě se stane, že třeba až budeme spolu mluvit, takže tyhle ty příhody ze stopování mu ráda popovídám.
0: Paní Ivo, děkuji za váš telefonát, za vaši důvěru, za vaši upřímnost a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Pane Borko, mějte se dobře.
0: Děkuji.
1: A všichni dobrou noc.
0: Dobrou noc všem. I když noční linka je teprve, no ani ne ve své polovině, až do zítřejší jedné hodiny potrvá a až do zítřejší jedné hodiny můžete telefonovat i psát na téma stopaři, stopařky, stopování. Všechny vás zdraví Helena, která napsala: přemýšlím, jestli bylo stopování českou raritou nebo existovalo i v jiných evropských státech. Už hodně dlouho žiju v Ontáriu a tady jsem nikdy žádného stopaře neviděla. Jako mladé holky jsme stopováním s kamarádkou projeli hodně míst, stopovala jsem ale i sama. Teprve dnes si uvědomuju, jak hodně jsem riskovala. Popravdě řečeno, i kdybych nějakého stopaře někdy někde viděla, bála bych se zastavit. A v žádném případě bych nestopovala sama. Tady, rozumějte v Ontáriu, je auto nutností, protože veřejná doprava velmi často chybí a proto tu asi nikdo nestopuje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy může stopování způsobit problémy. Já rozhodně nemluvím o tak, řekněme, vypjatých situacích, jaké tady už byly zmíněny. A nebo třeba tak, jak to bylo ve smrti stopařek. Ale možná jste měli se stopem i humorné zážitky. Nemusela to být jen, dejme tomu, žárlivost manželky nebo žárlivost manžela, když řídila manželka a on či ona vzala stopař či stopařku. Možná nám něco podobného poví paní Dana, ale rozhodně by to mělo být o stopařích, stopařkách a stopování, což je téma noční linky. Přeju vám v ní dobrý večer, paní Dano.
1: Dobrý večer, tady Dana. Jsem z Jižní Moravy od Hodonína z Podluží. Poslouchám noční linku, protože žehlím kroje. V nedělu půjdeme všichni v krojích na Božské srdce, na slavnost. Takže teď se věnuju škrobení, žehlení, takže
0: to je práce, která vám zabere polovinu.

0: zaseknou, tak jsem jenom tak mávla autu, zastavilo mě, byli v něm dva šikovní, hezčí chlapci tenkrát, no a dopadlo to tak, že mě dovezli dom, já jsem zjistila, že to byli z vedlejší dědiny, no a dopadlo to tak, že řidič se mnou chodil, chodili jsme potom spolu 3 roky, byla z toho svatba, měli jsme mám už dnes dvě děti, postavili jsme domek a dopadlo to tak, že teda manžel mě zemřel po 12 letech manželství, ale prostě našli jsme se u toho stopu. No, to bylo naše seznámení.
1: Víte, já to sice dopředu neříkal, ale říkal jsem si, jestli pak se dnes nedostane na nějaký příběh, který byl spojen se stopováním a který skončil třeba i svatbou, když už neznámostí, nebo
0: ano, skončil svatbou.
1: Svatbou
0: takže
1: dvěma dětmi.
0: Můj stop skončil svatbou s dvěma dětmi, no a pak ještě mám další stopaře jsem teda brala, dneska už jich neuvidíte nikde, ale stopaře jsem brala, dokonce jsem měla kdysi stopaře, který si ode mě ještě aj, já bych potřeboval z Hodonína, a já, že, ale já odbočuju na Dolní Bánovice. Je, no dobře, Břeclavi, to mám ještě, to je ještě daleko. No tak jsem ho do té Břeclavy zavézla, on, že ale já už nemám ani na vlak. No tak jsem mu dala 200 korun, zavezla jsem ho do Břeclavy na vlak, viděla jsem, že teda na ten vlak opravdu nasedl, a tak jsme se rozloučili a to bylo všechno. Pak jsem ještě já sama stopovala, když jsem byla jako dost vysokém, jako byla jsem těhotná,
1: měsíc.
0: A stavěli jsme domek, byl 82. rok, pozor, nebylo nic. Tak jsem jela do Borkován nad Klobouky u Brna, že pro dřevo na vazbu na střechu. No tak jsem měla teda bříško, jel balónek, no a tak jsem domluvila střechu a teďka jak se dostat zpátky. Tak naproti té pile do takého břehu byl zase tý hrach a bylo tam hrachu, tak jsem si čupla do hrachu, najedla jsem se hrachu, zběhla jsem z meze, mávla jsem na auto, zastavili mě taci dva Slováci mladí, že kam jedu, říkám, jedu do Starého Podvorova, ale tam my nemáme cestu, ale víte co, my vás dovezem, tak mě dovezli až dom, takže jako to byl takový můj... Taká moja zkušenost.
1: Já vím, že bych to možná neměl říkat, ale taky se vám zdá, že dnes už takováhle srdečnost by asi nebyla?
0: No, víte co, já nevím. Tenkrát snad nebylo tolik podvodníků a tolik lumpů, nebo já nevím. Prostě dneska už je to o strach. Nevím, no prostě ani není vidět těch stopařů, není vidět. Mladí lidé dneska... Jemu 18 a už má auto, no tak co by stopoval, že? No, a nám to bylo vzácné.
1: Paní Dano, ale moc krát vám děkuji za tenhle váš příběh, který vlastně začal stopem a skončil svatbou. Krásné.
0: Ano.
1: Moc krát děkuji a přeju vám krásný nový den.
0: Dobrou noc přeju.
1: A ať vám jde to žehlení a škrobení krojů. Naslyšenou.
0: No, bude to ještě na dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka.
1: Už minutu platí datum 13. června, tedy aspoň v našich zeměpisných šířkách. Pokud nás posloucháte v jiném časovém pásmu, tam za to samozřejmě ručit nemůžu. Ale tady, v České republice, potažmo v Brně, odkud pro vás vysíláme noční linku na téma stopaři, stopařky, stopování, už máme 13. A svátek mají všichni Antonínové, takže pánové, zdraví, štěstí a lásku. A vraťme se k příběhům na téma stopování, stopaři, stopařky. Telefonujete na číslo 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a ještě dalších 55 minut máte na to, abyste ten svůj příběh o stopování, stopařích a stopařkách dostali do vysílání. Jsem připraven citovat z našeho webu, jsem připraven na telefonáty. Můžeme začít.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeju krásný nový den, 13. v měsíci červnu. Posloucháte Noční linku na téma Stopaři, stopařky, stopování. A pana Vlastimila, který čeká na telefonu 731 800 900, zdravím do Pardubic. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, poslouchám vaši linku, někdy je to smutné, někdy veselé. Teď bych chtěl něco veselějšího, aby ti lidi měli trošku taky lepší pocit.
0: Rád si poslechnu vaše příběhy na téma stopaři, stopařky, stopování.
1: Takže příběhujem, no a tak jenom jeden nebo dva. Tak jeden ten, kdysi dávno, ještě v 90. se vozili autobusy z Vysokého Mýta až na ruskou hranici. Přes Moravu až tamhle, já nevím, na Slovensko, až na východní hranici, kde se předávali ty autobusy těm Rusům, kteří potom jeli dál, že jo. Mm-hmm. No a jelikož vždycky oni vyrobili v tom Mýtě, jdeme to mají 20 nebo 15 autobusů, a teď se potřebovali se na 20 lidí, kteří pojedou s tím autobusem jenom tam, že jo. Zpátky nás brali vlakem, že jo, jízdenka. No tak jenom mě jako naverbovali taky, tak jsem se, já jsem měl dvojku, že jsem jezdil kdysi, a tak jsem sedl do toho autobusu a dostal jsem takzvanou karosu čabajka, tomu se říkal, on byl takový dlouhý městský autobus, který se lámal, že jo, ta harmonika. Mm-hmm. No a o to by nešlo, tak jsem vyjel. No a jakož ta cesta byla strašně dlouhá, to bylo kilometr o kilometru, tak mě napadlo, my to by měli zakázaný, že jsme nesměli brát stopaře, že jo. Mm-hmm. Protože tam šlo o bezpečnost a všechny ty předpisy. No a tak jako mladý kluk, tak jsem si z těch předpisů celkem nic moc nedělal. Jo. Takže vyjel jsem a teď jsem začal po těch městech, tenkrát byl stopal víc. Jo. Do toho autobusu prázdného jsem začal sbírat ty lidičky. Jo. Vždycky 30 kilometrů jedna parta vystoupila, nastoupila druhá parta. No, myslím, že to bylo strašnou srandu a lidi byli veselí. A to bylo někde, až tam je Žilina, Čata, už si nespomenu kde, nastoupil takový děda, a jako slova, že tak jsme kecali, že jako tenkrát to bylo jedna republika. No a on vytáhl slivovicu, ale nějakou takovou dost ostrou, a začal tam ty cestující, nebyl to plný, to bylo 8-7 lidí. Jo.
0: Takový malý zájezd začal, jenom, no.
1: No mini, no, tak jsem začal ten, je mě teda ne, já jsem viděl, ale on jim to začal nalývat, ne, jako jo, prostě jo. Mm-hmm. No a to oni pili jak zadarmo, že což jako šlo, že jo. No. A teď ta legrace byla ta, že začali zpívat strašně veselo. No a že jsme přijeli tamhle někde za Žilinu, už nevím, kde to bylo. A nechtěli vystupovat, se jim tam líbilo, jak jsem nějako to vyexpedoval, jo. A pokračoval jsem dál. No a ten děda, říkal, pán vodič, tu máte jednu flašku, jo, mám mi zbyla, vypít, až dojedete, tak to... vypítě. Mm-hmm. No tak to pokračovalo přes celé Slovensko, tam se mohlo vystřídat takových 20 nebo 30 lidí, vydal. No strašná sranda, teď ty zkázky, člověk byl sám, tak se nudil, poslouchat, co kdo povídal. My jsme přijeli na to místo, předali jsme ty autobusy, oni nás svezli jedním autobusem do Košic a tam jsme měli zajištěný vlak. Oni nám tam vyplatili asi 3 nebo 4 stovky, už to si nepamatuju, za ten převoz toho svozu. Mm-hmm. No a já jsem vytáhl tu slivovici, jo, a teď jsem měl vlakem do České, rychlíkem jsem měl do České Cvo a my jsme měli ještě s těma ostatníma vidíčema, jsme měli ovinané kupe. A v tom kupe jsme seděli, každý si koupil flašku, já jsem nemusel kupovat, protože jsem dostal od toho dědy. Jenže ta slivovice byla nějaká strašně začarovaná, my jsme prostě to vypili a bylo nám potom jako nešpatně, ale bylo to prostě veselý, že jsem zaspal a jel jsem až do Pardubic, jo. Přijel jsem, jo. Ne, to byla taková legrace, no.
0: To je krásný příběh, Vlastimile.
1: No ale dneska už je to promlčené, protože tenkrát to zakázané, jsme to byli nový autobusy, že jo. Nesměli jsme nikoho svízt, že jo, to je jasný. A ještě bylo riziko to, že za tou kolonou těch 10 autobusů, co jo, jel technický vůz, kdyby se nějaký pokazil, že to budou spravovat a ti nás nesměli vidět, že tam sedí lidi, že jo. Mm-hmm. Tak nějak jsme se tomu vyhli, no, tak jsme s tom měli strašnou srandu. To je jeden takový veselice. Pak ještě, jestli můžu, jeden krátký. Mm-hmm. To bylo někde v 90. jsem jel s Lidskou z Opavy do Olomouce a tenkrát to bylo takový začarovaný, byla strašná zima, bylo 25 stupňů pod nulou, nebo ještě možná víc. A ty ty osobáky zamrzaly a to. A já jsem klikuju, že jsem měl fakt nějakou dobrou naftu, natočil jsem to a jel jsem do ty Olomouce, jo, z Opavy. No tak to nějako jelo, jo, a v autě byla zima, teda relativně na to moc nevytopilo v té zimě a jedu a v jedné vesnici před tím Berounem moravským vyběhla nějaká paní a skočila mi jako před auto, zastavila mě. Tak se zastavil, že co se děje. A říkal, já jsem paní učitelka, tady mám asi 7-8 dětí a nějaký autobus je měl naložit a zvést do Štemberka, ke škole, do školy. Ale oni ty děti byli strašně zmrzlí, jo, protože ten autobus někde zamrzne prostě z nějakých důvodů nemohl dojet, jo. On tam přijel jeden autobus, se tam vysadil a pak přesedali na další. Říkám, tak já vás svezu, ale tady vrazíme strašně moc, nebo 8 nebo 9 dětí a ona. Říkám, no tak ne, nic se nedá dělat. Nenechá mi tam zmrznout, tak se mi to byla líjaska, no mě vzali bylo lůžko, nakladák, tak se mi tam všecky nacpal do toho. A to už je taky promlčený, jo. Tak se mi všecky nacpal, jo. A teď jsme jeli jako zájezd, oni seděli na sobě, jo, ještě prašny a všechno tam. To bylo. No a teď, jenže, jak oni byli zmrzlí, tak oni vlezli ke mně.
0: Tam bylo teplíčko.
1: Bylo teplo, ale oni z těch těl zmrzlejch, jo, oni byli fakt, už byli fialové ty děti, to prostě, nevím, no prostě, bylo minus 25 nebo skoro 30, jo. Oni když byli navlečeni, tam stali 20-30 minut a za tu chvilku byli hotoví. Tak z těch těl vylítla ta pára, ten dech a to a mě se okamžitě všechny ty okna zamržily a zamrzly. Já jsem říkal, ježím, a to bylo 5 minut a bylo celé auto bylo zevnitř zamrzlíkal. Tak se zastavil samozřejmě, že jo, vytáhl škrabku a teď všechny ty děti museli ty okna škrabat, jo. Aby jsme viděli, že oni oškrabali kousek a on to zase zamrzl, jo. Než se oni trošku ovály ty těla, jo, a to oblečení a to, tak se asi 20 minut stáli. Tam se potom dojel, jsem vysadil u školy a tím mávali a že mi ho napíšel, já jsem jim na adresu a už se neozval nikdo. Ale byla taková legrace, no, prostě se svedli, no.
0: Vlastimile, i vy máte všechno velmi dobré zakázané srdce a moc krát vám za to děkuju. Jednak všechno za vaše příběhy a za samotný ten skutek, zejména to, že jste, no, v podstatě zachránil ty zmrzlé děti.
1: A tak oni, jako by snad je někdo svezl, ale ani osobáky moc nejezdili, jo. To bylo, ráno jedu do školy nějak před 8, že 7 hodin ráno, no. To jako, asi mě nezmrzí, třeba je někdo do toho, ale telefony tenkrát nebyly, je, ještě, že jo, to bylo zastávka a to, takže člověk se nechce vytahovat, to chraň Bůh, tam to se jak člověk vzpomene, že jo, no.
0: Moc krát vám děkuju, Vlastimile.
1: S tím autobusem to vám byla sranda, ještě, že tam ten děda mi říkal, že by aj ovce, keby jsem išel ještě někdy, že by aj ovce, já říkám, no ovce nemůžu, to by se tam v tom, ale jako
0: ještě by tam nějakou zapomněl se, možná v tom autobuse.
1: Oni by se tam vešli, ale to slivovice, co tam nechal, to bylo hrůza.
0: Tak máte vzpomínku do smrti. Mějte se pěkně, díky.
1: Já chci všem těm posluchačům popřát pěknou noc a pěkné ráno, ať se na to dívají všecko pěkně, jo, jako na svět, jo, není to všechno tak špatné, jak se to všechno jeví někdy a to je zbytečný a takhle. Tak
0: souhlasím.
1: Se všichni mějte pěkně, dobrou
0: noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stopovali jste někdy? Berete stopaře? A jsou ještě stopaři a stopařky? O tomhle si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. A máme na to ještě asi 40 minut, abyste ten váš příběh řekli všem, kteří jsou správně naladěni. Na noční linku Českého rozhlasu. O paní Zdeně, která čeká na telefonu, by se vlastně dalo říct, že je profesionální stopařkou. No tak třikrát tento týden stopovala. Že je to tak, paní Zdeno?
1: Ano. Ano, je
0: dobrý
1: to tak.
0: Večer.
1: Dobrý večer. Já jsem stopovala, když mě bylo asi 16 nebo 17, to jsem teda s kamarádkou a jezdili jsme na různý čaje v neděli odpoledne. Nemohla jsem doma říct teda nic, protože by mě už rodiče nepustili nikam, protože to nebylo taky moc bezpečné. A v dnešní době, protože vy to u nás znáte, jak to je, naše obec je hodně furt do kopce a já se potřebuji dostat na různé místa, na různé srazy, tak si stopnu. A já jsem ji teda tady z vedlejší obce, byla jsem u holičky a začalo pršet, čerstvý účes, tak jsem nemohla, že, mlchnout. Tak jsem si zastavila, no ale byli to teda celá známí, nemůžu říct, že by nebyli, no, ale nevím, koho stopuju.
0: No, tak je to vždycky trošku sázka do loterie, když vám zastaví někdo cizí.
1: Ano, a ještě teďka u nás máme různé takové jsem měla setkání a to je, říkám, to je ta obec je furt do chopce, tak do restaurace jsem měla v týdnu, tak jsem si stopla. A byl to takový neznámý, který mě řekl, že má pronajato u nás zahradu a je odchudcí, no a tak jsem tak, a potom jsem dneska stopovala, měli jsme dětský den, no, zase na hřišti u Sokolovny. A tak se rázat taky takový počasí a to, tak jsem si stopala. To jsem teda byli velice známí, teda oni tam nám pomáhají a všem tam jsou to myslivci a tady z okolních vesnic a vezou tam různé věci ukazovat dětskám, takže to byl známý teda, toho jsem poznala. Ale já nevím, koho stopuju.
0: A už se vám někdy stalo, že by vás neznámý řidič třeba obtěžoval po té, co vás nabral, co by stopařku?
1: Nemůžu říct, že ne, už ne, protože většinou jsou to tady blízko, takže to není zase takový, jak to bylo dřív, že to nemůžu říct, že ne. Ale jezdím ještě taky, že je to taxi tím Boltem, jezdím a taky nevíte, to mě i ta řidička říká, že vozí jenom ženy, protože ti muži třeba obtěžovali.
0: Jako řidičku.
1: Jenom ve dne, ano. Ono tady ten Bolt je to výborný, ten taxík, ale taky to neví, kdo to může být, že?
0: No, je to vždycky sázka do loterie, když řídí někdo, koho neznáte.
1: Tak aby si někdo nemyslel, že se stopovala dřív, já stopuju dneska.
0: No, jak říkám, profesionální stopařka, to je paní Zdena. Děkuji vám a přeju vám krásný červen. Krásnou sobotu, je už 13. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: Dobrý večer linkařům přeje Jana, která na web rozhlas.cz/linka a berte to jako výzvu, můžete pořád ještě psát svoje příběhy na téma stopaři, stopařky a stopování. Tedy Jana píše, stopování u nás v rodině máme. U nás v rodině se traduje stopařská cesta Neteře z Karviné za svým chlapcem na vojně v západních Čechách. To bylo ještě před revolucí. Místo si nepamatuji, ale bylo to přes celou republiku. Oni se nakonec vzali. On má letos 57, ona bude mít 56, ale jestli by ta dívčina stopovala dnes, to pochybuji. U nás stopaře neuvidíš. Já jsem s kamarádkou stopovala jednou a máma mi tak vynadala. A hlavně po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem už ztratila o stopování zájem. Takže já stopování nefandím, to jen v nevyhnutelném případě, ale neodsuzuji to. Podepsána Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jsou to stopaři a stopařky a stopování samotné, které je v našem zorném úhlu pro tyto dvě hodiny. Je to paní Dana, která nám k tomu má co říct. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer přeju vám a všem. Vám, Borku, a všem posluchačům samozřejmě.
0: Děkuji, všem stopařům a stopařkám taky. Jo?
1: Ano, také především, ale já zalovím trošku v paměti, já jsem opravdu lovila v paměti.
0: Jak je to dávno, co jste stopovala? No já taky vlastně, no, naposledy na vojně. No,
1: tak jako naposledy to bylo před 25 lety a to teda řeknu asi na začátek, to je takový úsměvný docela. No a to právě se mi stalo to, že mi ujel autobus, funknul mi prostě před nosem a já jsem se nutně potřebovala dostat do Písku, což je 25 kilometrů, že jo, tady odtud. Dneska už 20, dá se říct. Aha, já jsem se tam nutně potřebovala dostat na schůzku s jednou paní. A představte si, že jsem teda vyšla, musela jsem šlapat pěkně pěšmo, no auto nemám teda, já jezdím na kole maximálně, no a vyšla jsem na tu výpadovku, na tu hlavní, prostě z Plzně na Budějce a já jsem prostě první, co jsem si říkala, mám stopovat, nemám stopovat, že v téhle době já bych se prostě bála, jo, taky jsem viděla film, že, a taky už bych to neriskovala, ale já jsem tam fakt nutně potřeba dostat. A představte si, že první auto, který mi zastavilo, tak bylo pohřební auto bez rakve teda.
0: No to jsem se chtěl zrovna zeptat, no.
1: Ono mě dovezlo skutečně až na místo. No ta moje kamarádka, ještě se mi zeptal v Písku, jo, já jedu do Písku cestou, jako pohodě, já tam mám dost času, tak kam budete chtít zavést? A tak jsem si říkala, no tak jako využiju toho, že jo, proč ne? A byl velice slušný ten pán, jako jo, jsem si říkala, tak kdyby to měla být moje poslední cesta, to bych nerada, ale prostě, tak on mě tam skutečně dovezl, no ta paní, co tam na mě čekala, když teda jsem vystoupila z toho pohřebáku, tak ta byla úplně hotová, ta byla prvně v šoku a potom se hrozně smála. A chytali jsme se prostě, celý asi 2 hodiny jsme se jenom smáli tomu.
0: Jela jste na sedadle spolujezdkyně anebo vzadu?
1: Samozřejmě, jako dopředu mě vzal.
0: Dopředu. Vzal. No tak pro jistotu, jestli jste to měla ležmo nebo sedmo.
1: Ne, ležmo jsem to neměla. Ne. No a druhý příběh, ten je takový veselější, ale no, jako skončil dobře, ale to já už jako v téhle době, to je 40 let tak zpátky zhruba, jo, možná 42. A já jsem prostě tehda, jsem jela vlakem do Budějic a tam jsem si to vyřídila, co jsem potřebovala a vracela jsem se. A já jsem se ve Strakonicích, kde teda rychlíky nestaví, jako v každý stanici, že jo, samozřejmě. A já jsem se začetla do zajímavé knížky od Oša. A já jsem prostě tu filozofii tak hltala, že jsem zapomněla, že prostě mám vystupovat v těch Strakonicích. A ono mě to vezlo dál. A ono pak to staví jenom v Horažďovicích a tam by jsem se vůbec nijak nedostala.
0: No, v Horažďovicích tam mají krásnou čekárnu. Jednou jsem tam spal na dřevěné lavici, no. Právě na vojně, právě.
1: A to tam, no, to mi povídejte. To jsem si jako dovedla představit, že teda musím dojet až do Nepomuka, což je vlastně Nepomuk, ale tam je to zase strašně daleko. To nádraží je prostě daleko hrozně od... Tam se kříží sice vlaky, ale je to daleko prostě na silnici. No ale měla jsem velké štěstí v neštěstí, protože já jsem teda okamžitě tam z automatu jsem volala na pevnou linku domů, kde ještě jsem měla pevnou linku, už je říkám tak 40 let. A na jméno tak jsem volala jako synovi, protože oni mě měli čekat tady v Blatný, tamto ze Strakonice má přípojku, ten rychlík a měli mě čekat jak 17:30. No a já jsem prostě nepřijela. A naštěstí to bylo v létě. A teď si představte, to moje pnutí, kdy já jsem teda musela požádat toho výpravčího, tenže že někdo se vrací ze směny, že mě vyveze na tu výpadovku, na tu hlavní silnici, zase tu plzeňskou, to je pro mě osudná prostě, plzeňská, budějovická. No ale on mě tam vyvezl a říkal, ale já vám víc nepomůžu. A představte si, já jsem zastopovala, já jsem prostě jedno auto jelo, to bylo úplně plný, druhý auto, tam byly dva pánové vpředu, to jsem si říkala, jo, a teď se hnala šílená bouřka, jak takový to vyloženě, takový to krupobytí, černý mraky všude kolem, jo, teď já prostě na tý hlavní, já jsem si říkala, co já budu dělat, jo, pro mě nikdo nepřijede, no tak jsem prostě mávla a oni zastavili. A já umím naštěstí ještě z dávných dob velice dobře rusky. A byl to Ukrajinec, nějakým takovým poločechem. Ale oni mě, představte si, dovezli mě nejenže na místo, ale ještě mě pozvali na večeři.
0: No, tak.
1: Platné přímo.
0: A
1: moje děti byly bezpečí, že já prostě se vrátím. Jo, já jsem říkala, já prostě to risknu nějakým způsobem, asi budu muset na stopa. Prostě nevěděla jsem vůbec, koho bych se dovolala, jako říkám, mobily nebyly v té době při 40 let ještě. Tak. Takže jako nic jiného mi nezbývalo. A já jsem se pak celou cestu modlila. Já jsem se seděla sice zádu za nima, ale konverzovala jsem celou tu dobu, protože říká, kdyby byli podezřelí, tak vyskočím snad za jízdy. No a dopadlo to dobře. A oni mě pozvali ještě v Blatné na večeři. No a pak jsem přišla domů, tak jsem to vyprávěla dětem. A oni mi říkali, mami, v životě už nikdy. A já jsem slíbila. A taky od té doby už jsem nikdy. Kromě toho dopisku teda s tím pohřebákem.
0: Jo. No tak, ale to taky stálo za to, to musím říct. Ale paní Dano, já vám musím poděkovat i za to, že jste mi vlastně připomněla ty Horažďovice. Já přiznávám se, že už nevím, trošku se mě to motá. Já vím, že jsem tam, ano, přespal, že mi nějak ujel vlak a potom, že jsem...
1: Tam je to nádraží taky odlehlý.
0: A potom jsem se nějak dostal do Sušice, ale už taky nevím jak, to je myslím dalším vlakem, ale potom vím, že z Rejštejna už nejel, že mi nejel autobus, jo, směrem nahoru.
1: Takže... byl až někde u Rejštejna?
0: No já jsem byl na Zhůří dokonce, já jsem byl na Hůčské hoře tam, ale z Rejštejna jsem potom nahoru...
1: Ale to je dobře, že Šumavy, když jsem tam jel...
0: No.
1: No tak do někdy...
0: Tak jsem si v Rejštejně stopnul nějakou 12-3, byl jsem v uniformě, tak vojáčka se jim zželelo a vzali mě až do svojše, protože potom nějak se vraceli zpátky, tak už jsem to došel. No tak moc krát děkuju za tyhle vzpomínky.
1: Co, já vám jenom chci říct krátce už a rozloučím se, abych nebyla fakt, to nenatahovala. Já vám chci říct, že mý rodiče mi zakazovali vyloženě stopovat. A já jsem měla ještě jednu i příhodu, ale to mě bylo nějakých 17, když jsme utekli z Chmelu, ale to jsme jeli hromadným stopem, jo. Tak to bylo dobře, až akorát na to, že jsme dostali dvojku schování. Ale mý rodiče mi to zakazovali. Já jsem to nikdy vždycky respektovala a nikdy bych prostě neriskovala. Ale tohle byla prostě moje jediná záchrana. A říkám, seknutejma rukama jsem to přežila a ještě večeře, takže úžasný. Mějte se krásně všichni a všechny posluchače zdravím a přeju krásný víkend.
0: Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu dnes na téma stopaři, stopařky, stopování. Paní Nikol, taky se vám zdá, že stopařů nějak ubývá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já právě volám z té strany, že si myslím, že právě stopování je úplně super a já jsem velmi aktivní stopařka, teda spíš hlavně na cestování, protože je to skvělý způsob, jak poznávat lidi, země a úplně bych to všem doporučila, protože díky stopování a cestování, teda za pomocí stopování, mám mnoho skvělých zážitků a rozhodně si myslím, že by se lidi neměli bát. Samozřejmě lepší je to ve dvojici, ale rozhodně doporučuji, protože když člověk přijede buď vlastním autem někam a jenom vyleze z auta a vyfotí si nějakou památku, tak zdaleka nepozná třeba tu zemi, nebo i ty příběhy těch dalších lidí jsou hrozně zajímavé.
0: Kde jste byla nejdál stopem?
1: Na Islandu jsem byla, ale ne jakože dnes Česká, ale procestovala jsem Island stopem, nějakých 800 kilometrů jsme tam stopem najezdili s přítelem, takže teda je pravda, že je tam výhoda, že člověk není sám, ale přestože nemám úplně dobrou angličtinu nebo nepovažuji se za člověka, který by se domluvil snáze, tak rukama, nohama se člověk dozví od těch lidí, ať už od místních, nebo od, oni jsou taky třeba cestovatelé a půjčí si auto, tak se dozví i o nich něco zajímavého. Takže já těch zážitků mám opravdu hromadu, takže to by bylo na mnoho vysílání dopředu, kdybych měla povídat.
0: Dobře, já vám zkusím položit pár otázek. Stopovala jste vždycky jenom s přítelem, nebo někdy i sama?
1: Ne, začalo to jako strašně dávno, tak jak jsem poslouchala jiné příběhy v těch jako 14, 16, kdy mi ujel autobus, že jo, ale to jsem se teda jako vždycky bála, protože všude člověk slyší ty výhružné prsty, ne, a byla jsem jako obezřetná, třeba většinou to buď někdo věděl, že teda pojedu stopem nebo tak, takže nebylo jakože, jako sama už jsem stopovávala i tenkrát jako dřív.
0: A řekla byste, že je třeba nějaký rozdíl mezi tím, jak se chovají a třeba i tváří řidiči na Islandu, když už jsme jej zmínili, a u nás?
1: Myslím si, že to je o tom, na koho člověk zrovna narazí, ale většinou právě, že když někdo zastaví, tak už náturou si myslím, že ten člověk jako zvlášť, když vidí jako něco jiného, je přesně, když člověk stopuje, že se potřebuje dostat do práce, ujel mu jako autobus nebo tak, ale oni, když vidí ty lidi s těma krosnama, prostě promoklé, že stopují prostě půl hodiny někde v dešti, tak oni jsou vlastně hrozně milí a vždycky nás jako dovezli, kam jsme třeba i potřebovali. Myslím si, že většinou ti lidi jsou jako hrozně fajn, ať už je to jako Česko, ale je pravda, že mám víc zkušenost teda se zahraničím, protože tady úplně jako, že není důvod tak procestovávat tady tuto zemi, což je sice škoda, ale...
0: No před námi je léto, letní prázdniny a to bývá doba, kdy se třeba možná i stopaři a stopařky vydávají na nějaké další cesty. Možná byste to mohla potvrdit, ale já bych se chtěl zeptat, když už jste byla, a nemusíme mluvit jenom o Islandu, když jste byla na mnoha cestách právě tímhle způsobem, stalo se, že vám třeba řidič nebo řidička doporučili nějaký cíl, že jste prostě vyjeli takzvaně na blind a až teprve od řidiče, který vás nabral, co by stopařku, jste se dozvěděli třeba tamhle je krásná katedrála, nebo tam je dobrá hospoda a podobně?
1: No právě, že samozřejmě, že ano, ti lidi prostě jsou nadšení z toho, že mohou někomu ukázat tu zemi a nás doslova v uvozovkách unesl takový starší pár přímo místní z Islandu a začali nás prostě, oni s náma najezdili asi dalších jako 60 kilometrů, protože nám prostě chtěli ukázat ta lávová pole a uzavřená městečka Grindavík, kde prostě je popraskaná ta země kvůli té sopečné erupci, takže oni, a potom nás pozvali i domů, že jo, že mám potom druhý den jako přijít k ním na kafe a hodili nás potom druhý den i na letiště, takže jako ti lidi jsou prostě skvělí a řeknou vám, kde co můžete vidět, když natrefíte právě na ty místní a někdy vás opravdu unesou a povozí.
0: Paní Nikol, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju vám ještě mnoho bezpečných a krásných kilometrů stopem.
1: Děkuju i ostatním, také přeju to samé. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Naslyšenou. O stopování si můžeme povídat i po písničce, kterou vám zaspívá Valdemar Matuško, ale už to nebude trvat moc dlouho, ta možnost zavolat na tohle telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O stopování, stopařích a stopařkách nám teď v noční lince Českého rozhlasu poví paní Iva. Tak nejdřív dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré ráno, brzké.
0: Dobré ráno, samozřejmě, taky je možno. Ale na které straně barikády vlastně jste? Byla jste stopařkou nebo jste byla tou, která nabírá stopaře?
1: No, já jsem vždycky chtěla být stopařkou, ale mně nebylo nic dovoleno. Ale to je minulost. Mm-hmm. Měla jsem takové složité dětství, takže já jsem nic nesměla. A na té druhé straně bych asi byla ráda, protože, jak říkala paní přede mnou, ráda se setkávám s novými lidmi, ale nemám vůbec nic, jenom dobré srdce, takže nemám ani auto.
0: Takže musíte stopovat stejně. Nic jiného nezbývá.
1: Ano, já se snažím stopovat většinou poslední léta, jenom když je mi třeba hodně zle. A fakt třeba někam nedojdu s mou neuropatií. Bohužel, když bych řekla, třeba přejede kolem mě, mám asi smůlu oproti té paní, přejede kolem mě 40 aut a nikdo mi nezastaví. Třeba vypadám špatně, já nevím. Opravdu mi nikdo nezastaví.
0: No, záleží třeba taky na stylu, kterým stopujete. Jak to vlastně děláte?
1: Já nestojím uprostřed vozovky, to opravdu ne.
0: No to bych ani nedělal.
1: Já jsem spíš taková decentní stopařka, že tam prostě jako jednou nohou stoupím a jednou rukou jako stopuju. Hmm. A nic. Hmm. No, ale tak to už je všechno pryč, ale jenom jsem chtěla říct si takhle ten pozdní čas vysílací, za chvilku končíte, že mě někdy napadá, že by bylo potřeba zastavit svět a všichni lidi vystoupit a říct si sakra lidi, co to děláme.
0: Jo, tak to mě napadá tak 10krát jako, za den.
1: To mě asi 100krát, jako. Tak, asi takhle, no. Tak teď píšu svou knihu další, píšu o českém školství a to by taky potřebovalo zastavit a nastoupit do jiného rychlíku.
0: Tak v tomhle ohledu jsem rád, že už je to dávno za mnou.
1: Ano, jo. Ano, rozumím.
0: Takže, už je tak dávno, takže, že už se ani nepamatuji, jak je to dávno.
1: Takže ta paní přede mnou, jak říká, jak je to paráda, jak se všude dostane. Jo, je to určitě fajn. A možná, až budu mít peníze, tak budu taky cestovat a budu stopovat a budou mi zastavovat.
0: No ale já bych řekl, že stopování, neříkám, že je synonymem, ale tak trošku souvisí s tím, že člověk nemá tolik peněz. No ale zase dneska už jsou všechny ty levné letenky, že víme.
1: Jo,
0: no.
1: určitě, ale když nemáte vůbec nic, tak je to celkem bez diskuzí.
0: Jo, tak to jo, to musíte potom psát tak, knížky o českém školství.
1: Píšu, ano. Takže přeju všem, aby ten svět, svůj svět osobní zastavili, protože mám pocit, že lidi kolem mě jenom pořád někam spěchají. Hmm. A rozumím. Pak, když se zastaví třeba nemocí nebo čímkoliv, tak už je pozdě.
0: Děkuji moc krát, paní
1: Ivo. Buďme optimističtí, mějme se hezké a hezké léto.
0: Děkuju. Dobrou noc.
1: Mějte se. Dobrou noc.
0: No a protože časově to vychází tak, ano, jedna hodina už je skoro na dohled, tedy vychází to tak, že je opravdu ten nejvyšší čas a taky ta nejposlednější možnost zavolat na 731 800 900, tak říkám, volejte teď. A vlastně to ani nemusím říkat, protože naše telefonní linka je v obležení od samotného počátku. Takže ten poslední nebo ta poslední má teď šanci. Přeju dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, prosím, stlumte, vypněte úplně rozhlasový přijímač. Zpětná vazba je potvora. Kdo je, prosím, u telefonu?
2: U telefonu je posluchačka Věra.
0: Zdravím vás, paní Věro, my už jsme spolu, myslím, párkrát mluvili. Podle hlasu tak soudím.
2: Jest, ano, pravdou, že jsme spolu mluvili. Ano, já musím polknout. Já jsem to nečekala.
0: Jo, vy u toho ještě papáte. Dobře, tak já ještě chvilku něco řeknu, přečtu jeden příběh, anebo ne, rovnou to nechám na vás. Příběh o stopařích, stopařkách máte?
2: Mám. Tak už jsem polkla, dobrý, takže vás zdravím. Zdravím všechny posluchače. A chci povědět příběh, který vlastně také je někdy z těch 90. let, respektive tak nějak, kdy jsem, nevím, jestli vlastně jsem ještě jako pouze chodila se svým mužem, nebo už jsme byli svoji, to už tak přesně nevím, jestli jsme vyjížděli jsme prostě stopem z Prahy a na Vsetín, na vlastně na Moravu jsme potřebovali dojet. Mm-hmm. A tak jsme tedy opravdu si vzali Já teda taky ještě to byl takový ty červený krosny, co měli dole ten kov.
0: Ano. Jo.
2: A takový žebra. Já měla.
0: No, takový.
2: No, takový to. A já jí měla takovou širokou, já jsem vlastně malá, takže opravdu za mnou, já když jsem měla krosnu, tak byly vidět moje nohy a ani ne moc hlava. A tak nějak to vždycky pro mě bylo docela těžký. A jo, zvládala jsem to teda, ještě asi jsem zvládala podstatně více, je pravdou. No a tak jsme vyjeli, to už si nepamatuju, zvládali jsme to, prostě nás nějak brali, prostě někde jsme...
0: Kdo mával, vy nebo manžel, nebo váš tehdejší partner?
2: Kdo mával? Já jsem byla ta, která jak si mávala. Mm-hmm. No, je pravdou, že se nám asi úplně, mám takový pocit, celá ta cesta celá zdárně nepovedla, že jsme pak někde na Moravě opravdu poslední malej úsek jeli vlakem nějak, ale jedno vím určitě, protože vlastně byla to víceméně výprava na celý den, ono jako, no přece jenom někde člověk stvrdne a 2 hodiny mává, nebo a prostě neodsýpá to tak, jak si představuje, to většinou tak nebejvá, většinou se prostě dějou věci trošku jinak, než má člověk představu, no a protože bylo vedro a celý den byl člověk někde jako buď venku, nebo i ve vyhřátých autě nebo autech, tak jsme vlastně přijeli na, pamatuju si na ten Vsetín a mě už strašně bolela hlava, ale fakt jako neskutečně taková ta migréna, kdy už opravdu člověk jako moc toho ani nevnímá kolem sebe, protože hold bolest vždycky bere pozornost víc nebo míň a většinou velká víc. Tak jsem vlastně, jsme přijeli do Vsetína a my tam prostě tehda bydlel strýc a my jsme vlastně došli prostě od toho nádraží prostě k jeho paráku a zjistili jsme, nevím, ono to asi všechno bylo tak nějak nablin, tak jsme zjistili, že tam není, což jsme prostě jaksi, a on už byl večer, bylo každopádně prostě už bylo jako...
0: Je to dramatické a já se omlouvám, že na vás teď budu tlačit, ale už nás trošku tlačí čas.
2: A to rychlejší, dobře. A to, jak mě bylo blbě, tak vím, že pamatuju si, že jsem tam seděla na schodech a nevěděli jsme, co jak moc dál, jakože prostě fakt už jsem neměla sílu se v podstatě, ještě jsme potřebovali pojet ještě do Janové, té vesnice a na to už prostě nebyla ani síla, ani vlak, ani čas, nic prostě. Tak vlastně asi už s mužem, tak mě vzal, že ještě dojdeme prostě do nemocnice. Že jsme se prostě vrátili, ona v podstatě ta nemocnice je tam za nádražím, takže jsme se jakoby zase vrátili k těm kolejím a to až došli jsme prostě opravdu do nemocnice. A tam nevím, asi prostě na pohotovost nebo někam jsme se prostě, že mi teda není dobře, že bych potřebovala vůbec nějaký prášek a vůbec nějak jako zachránit, aby teda fungovala, abych vůbec vnímala a tak. No a když na mě teda nějaká ta doktorka viděla, jakým stavu jsem, tak se nás zeptala, jestli máme kde spát. A my jsme řekli, že nemáme, protože to jsme skutečně neměli. A tak prostě tehda to ještě asi nebylo to tak zpřísněné, tak nám řekla, jestli se chceme vyspat na záchytce.
0: Je, yeah. No tak řekli, to je krása. Ale promiňte, už nám zbývá jenom půl minutka, prosím.
2: Jo, prostě jednoduše jsem vlastně střízlivá a můj muž taky střízlivý, jsme spali na záchytce. Prostě hol na tom lehátku, na kterým skoro nic nebylo, myslím, že nám pak něco malinko přinesli. No ale každopádně se tam aspoň dalo spát, to byla výhoda, že záchod tam máte taky nějaký.
0: Kyblík tam určitě.
2: Provizorního tam něco máte. A my jsme byli samozřejmě rádi, že jsme vůbec někdy kde měli spát, takže jsme vlastně tu noc, tak zvaně já říkám, že jsem střízlivá, prostě spala na záchytce. No.
0: Paní Věro, moc krát děkuju, ale budeme muset ukončit náš telefonát, protože 1 hodina nepočká. Já vám moc krát děkuju a beru to jako krásný příběh, sice s trošku zvláštním koncem, že stop skončil na záchytce, byť střízlivě. A děkuji vám a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
2: Já také děkuji vám, přeji všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást a je z hůry, tak já ho přeji a přeji krásný dny.
0: Děkuju a naslyšenou. Ta další noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a tématem bude, o čem si nejraději povídáte a s kým. Loučím se s vámi, přeju dobrou noc, hezký víkend a naslyšenou se budu těšit 26.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Žaninko, pozdrav hezky, začínáme. Naše první hodina v roce 2001. Mně už je protivný říkat něco o miléniu, to slyšíme pořád, ale stejně ta představa těch velikých přesýpacích hodin.

To byly hodiny, třeba ty velký kyvadlový hodiny, který visely u babičky a u dědy, tak ty děda natahoval každý odpoledne. Potom byly hodiny ročky. Ty asi šly teda celý rok.

Ale když si představím hodiny tisíci ročky, hodiny pro celý milénium, kdybychom si dokázali představit takový velikananánský přesýpací hodiny, jak teď se převrhly a začaly ty zrníčka písku sesypat a budou sesypat tisíc let.

ta veliká hromada písku, která by se v nich přesypala za tisíc let? Jak se to teď zrovna stalo? Asi v tom přelomu toho tisíciletí, v tom kosmickém třesku. Slyšeli jste tu ránu, kdy se zlomil ten věk? Žando, papoušku, ta už zase pije čaj. Papouška nezajímá milénium. Papouška zajímá akorát to, co má v krmítku, viď? Jako některý lidi zajímají jenom ty jejich koryta. Tak a dost a na toto téma se nebude dál hovořit. To bychom si kazili náladu, že jo?

No, tady slyšíte, jak se to rozléhá v tom mým ateliéru. Protože jsem tady uklidil a našel jsem věcí. Starou žákovskou knížku jsem našel

Mám vám z ní něco přečíst? To se budete divit. Možná, že vy taky někteří z vás mají schovaný žákovský knížky. Kde jí mám? Kam jsem jí zasel? Žando, nevíš? Jo, už ji držím v ruce. Školní rok 1952-53. Předměty. Jazyk, český jazyk, ruský, dějepis, matematika, chemie, věcné, kreslení, figurální kreslení, písmo, modelování, nauka o slohu, praktická cvičení, tělesná výchova. A teď jsou tam jména profesorů. Třeba na matematika doktor Antonín Špitálník. Figurální kreslení F.V. Mokrý, písmo Antonín Landa. Jazyk český profesorka Jana Herbertová. No a teď bychom si mohli tu knížku otevřít a číst. A tam je psáno, drazí rodiče, tato knížka vám poví, co dělám ve škole i mimo školu, abych se stal politicky uvědomělým občanem naší lidově demokratické republiky, naučil se poctivě a svědomitě pracovat a pomohl tak pracujícímu lidu vybudovat socialismus v naší vlasti. Mé úspěchy jsou v knížce zapsány proto, abyste se z nich se mnou radovali. Mé nedostatky a chyby pak proto, abyste o nich věděli a pomohli mi zbavit se jich. Slibuji vám, že se vynasnažím soustavnou, ukázněnou a vytrvalou prací ve prospěch celku dosáhnout, aby dobrých záznamů bylo co nejvíce. Slibuji, že budu plnit přání pana prezidenta republiky Klementa Gottwalda, abych byl dobrým žákem a dobrým vlastencem. Zavazuji se, že učiním vše, abych se stal platným členem společnosti, která za vedení mohutného Sovětského svazu bojuje za světový mír a buduje lepší socialistický svět. Váš syn, vaše dcera. A teď jsem se podepsal.

Jo, druhá A třída, Vyšší škola uměleckého průmyslu. Internátní sleva měsíčně činí 1100 KČS. Tam je poznámka. A potom jsou tam různé známky z různých předmětů. Namátkou listuju mluvní cvičení, čeština. Čtení ze spisů Klementa Gottwalda, dostal jsem trojku. Chemie písemná práce, dostal jsem dvojku. Neolit je nauka o slohu. Mezopotámie je taky nauka o slohu. Mezopotámie a rané umění egejské, tam jsem dostal trojku jako vyšitou. Já jsem moc na dějepis nikdy nebyl. Počítání a logaritmy, profesor Špitálník, 3 mínus. No to jsem to válel. Řecká architektura, taky trojka, no. Ale jednička byla kompoziční práce, akvarel, technika, no a étery, zase z chémie, trojka jako vyšitá. Příčiny první světové války, vidíte, dějepis, taky trojka. Jako učení mě moc nebavilo. Mě spíš bavilo to čmárání. To čmárání a výkaz nepřítomnosti a omluvný list tady je o tom, kolik jsem zameškal hodin. Hned 16. září 1952 2 hodiny ošetření zubů. A potom je tam zvláštní zápis z 20. listopadu 52, kde jsem zameškal 5 minut, to je podepsaný vychovatelem Sosnou, oprava elektrického vedení, ale to nevím vůbec, kde už opravovali elektrické vedení, jestli v internátě. Onemocnění chřipkou 12 hodin, bolesti v krku 4 hodiny zameškané, silné nachlazení a lékařská prohlídka, nevolnost a bolení břicha, lékařská prohlídka, krvácení z nosu 4 hodiny jsem zameškal, řadové snímkování plic ze štítu 4 hodiny. Pamatujete si, jak jsme chodili na řadové snímkování plic? Ze štítu 4 hodiny, podepsán vychovatel Janský. A 8 hodin jsem zameškal 25. května roku 53. Tady je napsáno horečka a bolení hlavy po úpalu.

Žaninko, to je ostuda, viď, takhle najít starou knížku z minulého století a sdělení rodičům, že se koná schůze rodičovského sdružení, taky jsou tady. No jo.

školní řád, pravidla chování, jsou na stránce 4. Za prvé, žák chodí řádně do školy a pilně se učí, aby svými znalostmi a svým jednáním co nejvíce prospěl své lidově demokratické vlasti. Za druhé, Žando, přestaň tady lézt po kleci a poslouchej. To by si mohla taky i ty se podle toho chovat, protože některé věci tam nejsou vůbec špatný v tom školním řádu. Za druhé, poslouchej, Žando, poslouchá ochotně ředitele a učitele a řídí se jejich pokyny. Za třetí, přichází do školy včas a řádně upraven. Má v pořádku věci potřebné k učení a před hodinou si připraví vše, co bude potřebovat při vyučování. To není špatný. Přichází do školy včas a řádně upraven. A má v pořádku věci potřebné k učení a před hodinou si připraví vše, co bude potřebovat při vyučování. Za čtvrté. Je po zazvonění na svém místě. Vstoupí-li ředitel, učitel nebo jiná povolaná dospělá osoba do třídy, pozdraví povstáním. Při vyučování nevychází ze třídy bez dovolení učitele. Za páté. Při vyučování sedí slušně a sleduje pozorně výklad učitele i odpovědi žáků. Nevyrušuje mluvením a nezabývá se vedlejšími věcmi. To taky není špatný. Za šesté. Hlásí se, chce-li odpovědět, nebo se učitele na něco zeptat. Je-li vyvolán, postaví se zpříma a sedne si jen na pokyn učitele. Za sedmé. Pracuje poctivě, neopisuje úkoly, nenapovídá. Za osmé. Udržuje své místo v čistotě a pořádku. Zachází šetrně se svými věcmi i s věcmi spolužáků. Za deváté. Chová se vždy úctivě k řediteli, učitelům i ke všem osobám, s nimiž se ve škole setká a zdvořile je zdraví.

Co tomu říkáš, Žaninko, tomu řádu školnímu? Nehraje o peníze. Ty hraješ, ty zpíváš a žebráš, viď? Zaspívej nám hezky, dostaneš bombónek. A ty seš chytrá. Ty víš přesně, co na tobě chci. A je inteligentní? No. To bylo krásný. To máme hezký začátek. Žaninko, ty si ten konec trošku ošidila, víš? To se musíš polepšit, udělej to ještě do třetice. Všeho dobrýho i zlýho, vždycky jako děti jsme to taky tak říkali. Do třetice všeho dobrýho i zlýho. A už to neudělá, protože ví, že to udělala dobře a už začala líst po kleci. Nebo uděláš to ještě do třetice? Všeho no udělá, ona je hodná. Tak jemně to zakončila, tak tady máš tu čokoládičku.

Když vzpomínám na prvního svého učitele pana Lolbera, který mě vypisoval první vysvědčení, Josef Lolber, jako prvňákovi. To bylo možná v roce 42, no jo, v roce 42 ve válce. Teď mě defilují už všechny ty tváře těch učitelů před očima. Pan řídící Řežábek, paní učitelka Stočesová, pan učitel Vachtl a na rakovnický měšťance. Pan ředitel Dolejš, můj třídní mostecký učitel Jirásek, učitel Čech, učitelka Dvořáková. A v Praze na průmyslovce profesor Balaš, který byl z Rakovníka, profesor Vodrážka, profesor Špitálník na matematiku, matematika je věda exaktní, Pythagoras říkal. A kantoři na Akademii výtvarných umění. A i když se psali 50. léta, a i když v žákovské knížce je úvodem psáno, republika potřebuje lidi, kteří něco umějí. Být dobrým vlastencem, dobrým republikánem, to znamená být dobrým pracovníkem, tedy i dobrým žákem, Klement Gottwald. To bylo na první stránce Žákajdy. Žákovský knížky. Kriminály byly plný politických vězňů, ale na těch kantorech bylo vidět, jak se nám tu dobu snaží ulehčit, jak chtít ty svý zkušenosti těch lidí, kteří byli vychovaní morálkou první republiky, morálkou republiky TGM, jak chtí přenést i na nás, jak chtí tu dobu překlenout, protože věřili, že i když propaganda říká, že to bude na věčné časy, že ta doba jednou skončí, i když o tom otevřeně nemluvili, tak nás v tom duchu vyučovali.

No jo, ale naše životy hlavně obohacovali takový ty lidi v tom našem nejbližším okolí. Pan policajt Kepard, jak hezky bubnoval na bubínek, když vyhlašoval zprávy, jak si to přál starosta a potom místní národní výbor, než zavedli obecní rozhlas. Nebo pan tesař Franěk, důlní tesař, když přijel ze šachty, jak jsme k němu chodili do houslí, tak si vonavým toaletním mejdlem, na kterým byl veliký rak, protože to bylo mýdlo ota rakovník. Umyl si ruce, takový buclatý prsty, nakalafunoval šmitec, sundal housle, který visely nad kamnama, a my jsme začali vrzat. Třeba ach, synku, synku, doma lisi. Tatíček se ptá, orale lisi, a to byl takovej vrzot, že pan tesař Franěk říkal, i ta malá Hanička v tom kočárku z vás pláče. Vy, darebové, vy se doma neučíte. Ale on byl takovej hodnej, ten pan tesař Franěka měl s náma tolik trpělivosti.

jde na mě pěkný nachlazení. Představ si, Žaninko, co jsme tenkrát museli sbírat. Sběr v kilogramech. Museli jsme, nebo bylo nám doporučeno, abychom sbírali papír, železo, barevné kovy, textil, gumu, láhve, korek, pecky. Proč pecky? Pecky ze třešní nebo ze švestek? Kosti, byliny. A to Jáša Burdová, naše spolužákyně, tak hezky podle pravítka proškrtala všecko to, co jsem nese, protože to, co jsem nesebral. Já jsem sebral v září roku 54 jenom 6 kilo papíru, 19 kilo barevných kovů a 5 kilo kostí. A jinak nic. A potom až v prosinci stejného roku 5 kilo železa a všecko ostatní je proškrtaný. A podepsaná Jáša Burdová, naše příčinlivá spolužákyně.

hrozně rádi jsme měli našeho skautského vedoucího. Ten měl v opasek ze skautskou linií, ze skautskou lílií ještě předválečnou a tolik karabínek tam měl a nůž vždycky tam měl viset na karabínce s očkem a baterkou, která měla červený, modrý, zelený a žlutý sklíčko, celuloid, že se dali měnit barvy na té baterce. A on nám ukazoval, jak se rozlišujou stopy. Stopy zvěře, stopy zajíce, stopy kůny, stopy lišky. Žando, dáš pokoji? Ty liško jedna počítá papoušku. Ona zrovna z mističky dole, která je na dně, večeří. No tak je, přišla její doba. No, to jsme měli rádi taky, protože on nás učil lásce k přírodě.

Vedle těch lidí, který zkrášlovali náš dětský svět, jsme měli rádi i každý ten svůj kousek země. Já jsem měl rád louku. Hned za naším domem, kde byl dolíček, a tam, když přišlo jaro, tak jsme tam lehávali. Tam se opíralo slunce, opíralo se tam slunce a my jsme se koukali do mraků. No a takže ty naše dětské životy byly spjatý jak s těmi lidmi, tak i s tou přírodou. S tím kusem země, který obepínal nejbližší okolí vesnice, s cihelnou, jak jsme o ní posledně mluvili, jak jsme tam styčili na tom starým komíně ten nejvyšší vánoční stromek na světě. Vzpomínáte si? S kampeličkou, kde jsem jako dítě chodil vysejpat kasičku.

Jo, a to mě babička vždycky dávala. Jaký pak máš učitele, se ptala. Máš hodný učitele? Já si vzpomínám na mýho učitele, ten nebyl hodnej. Ten mě jednou zbil a tak. A teď babička pokaždý, když se ptala, jaký mám vysvědčení, mě pokaždý vyprávila příběh, který já už jsem znal úplně nazpaměť. Jak když jí umřel tatínek, protože tatínek měl vodu na plících a umíral dlouho ve vedlejším pokoji. A my děti jsme seděli u okna, bylo to pozdě odpoledne, říkala babička. No a potom babička vyprávila, jak se ozvala taková rána, jako když někdo do okna břinkne kamenem. A naše maminka řekla, děti, tak pokřižovala se, to je znamení, tak mě to ta babička vyprávěla vždycky. To je znamení, děti, že vám umřel tatínek. To babičce bylo 10 let. Babičce bylo 10 let, to, když se narodila v roce 1883, tak to bylo v roce 1893.

to okno, to byla taková rána, jako když ho někdo rozbřinkne kamenem. No a potom už jsme hned tatínka pochovali, říkala babička. A když chodívala do školy, tak byla pořád taková smutná. Rozesmutnělá, že vůbec kolikrát ani nevnímala, co se děje ve škole. A tam byl učitel Schmelhaus a on babičku volal k tabuli. Babička ho neslyšela. Až na potřetí zavolání. A on pořád chodil s rákoskou, ten učitel Schmelhaus, takový zlej, to byl člověk. Říká babička, že v tu chvíli praštil tou rákoskou buď do stolu, nebo i do tabule, kde byly křídou napsaný písmena, až se ta křída z té tabule sesypala a on bylo vidět, jak to zlo. Proč byl tak zlej, si ty děti říkali a báli se ho. I to se někdy stávalo, že učitel se nepoved, protože stejně tak jako tak se lidi dělí na lidi dobrý a lidi zlí. A on, když viděl, že babička ho neslyší to volání, tak tou rákoskou jí začal tlouct. Ale tak říká babička mě tlouk, že jsem cítila jenom první tři rány. Potom už to bylo ran nepočítaných a já už jsem necítila nic, říká babička. No a potom ten učitel Schmelhaus vystrčil babičku ze školy. To nestála ještě škola tam, co stojí teď nahoře, pod pomníkem padlejch. Ale to se vyučovalo vedle kostela. Později tam byla hospoda u Svobodu, v takovým sále, jako v takové místnosti. No a babička došla domů, ani neví jak. A maminka se jí zhrozila, skrvavený záda. Tak ani šaty nebudeme sundavat a takhle, jak to všecko je, říkala mě maminka. Tak takhle jí vzala hned do rakovníka na hejtmanství a tam zavolali doktora a ten napočítal 32 ran a z toho 8 ran bylo proseknutých až do živýho masa. A ty krvácely.

na hejtmanství v Rakovníku z toho byli tak, no kroutili nad tím hlavou, co se to s tím učitelem stalo, že to nevinný dítě takhle zbyl, tak jim doporučili, aby to dali k soudu. Takže babička dostala bolestný od toho učitele, s tím učitelem potom už nemluvil nikdo z vesnice a on potom odešel, nikdo o něm nikdy už neslyšel. Takže babička vždycky, když já jsem přišel domů s vysvědčením, tak mě se slzama v očích vykládala tenhle ten příběh o tom, jak jí učitel jako nevinnou 10letou zbyl. A do smrti na to nezapomněla a do smrti nevěděla proč. A císař pán na zdi visel, se na to koukal, na to bezpráví, říkala babička. To bylo ve století 19. Ve století páry, jak se říká, století 19. to je století páry.

dáš pokoj, Žando, přestaneš líst po té kleci. Tady vyprávím takový zajímavý věci o těch tvářích státníků, který na nás hleděli. Ve třídách škol na babičku se koukal císař pán, potom TGM, potom pan prezident Beneš, potom doktor Emil Hácha, toho už si pamatuju. Potom zase krátce pan prezident doktor Edvard Beneš a pak Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Antonín Novotný, generál Ludvík Svoboda, Gustáv Husák. No a teď vedle školních tabulí se na dění ve třídě kouká Václav Havel. Minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli uplynula, ta jako kdyby neexistovala. Přítomnost, no teď, tuto vteřinu. Už odnesl běh času do minulosti a budoucnost, jaká bude budoucnost?

No a když se něco odehrává, tak to, že to bylo, to, že to byla zlomová událost, to si obyčejně lidstvo uvědomí, až když se to odehraje. To je ta ironie, taková jemná ironie toho běhu času, že čas trhá oponou a my nejsme schopni poznat, teď se děje něco zlomového. Teď Pablo Picasso, když v roce 1907 namaloval slečny z Avignonu, nikdo netušil. Smáli se mu. Říkali, že by ho měli zavřít do blázince a nikdo netušil, že maluje zlomový obraz, který vejde do dějin a který naprosto zpřevrací všechny dohodnutý kritéria, které doposud v umění vládly.

takovýho času uběhlo. I já jsem chodil s břidlicovou tabulkou do školy. Břidlicová tabulka. Na provázku visela houbička a psalo se po ní. Tak to vrzalo, když se psalo na břidlicovou tabulku. Co bych za to dal, kdybych měl někde na půdě našel břidlicovou tabulku, jak měla takový ty kraje ohmataný, ty dřevěný, ten rámeček.

touto dobou jako děti. Na svátek tří králů jsme měli pytlíky z mouky na hlavách. KMB jsme psali uhlím nad dveře, když jsme chodili koledovat a zpívali jsme, my tři králové, my jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám.

Lidstvu bylo souzeno také prožít v tom minulém století dvě obrovské války, ale pozor. Tak často stálo na pokraji války světový třetí, která visela tak ve vzduchu a bylo jí tak snadný rozpoutat. Protože když už se najde agresor, který tu válku rozpoutá, tý protější straně nezbyde, než se bránit. A tolik atomových bomb bylo k dispozici, že by se planeta Země mohla zničit. Někdo to spočítal, možná 100krát.

přesto k té zničující třetí světové válce nedošlo, ačkoliv lidstvo stálo na krajíčku propasti. Bylo to tak lákavý se do té války pustit. Říkalo se, že kdyby se rozjeli z Moskvy, tak za 24 hodin jsou sovětský tanky až na břehu Atlantiku. Tenkrát, vzpomínáte si. A byli by pánem celé Evropy.

jak poznamená ty dnešní desetileté ta doba, kterou teď žijou, kde každý den se koukají v televizi na násilí, co se budou učit. Bránit, bejt silný, úspěšný, aby potom nepodléhli tomu lákavýmu svodu, bejt úspěšný a násilný. A toho zla je tolik každý den z těch televizních obrazovek, že člověka to tak až jako tísní.

do čeho ty nejmladší rostou. Minulost je nám známá, říkával Bohumil Hrabal. Přítomnost už teď neexistuje, protože ta vteřina, která právě teď uplynula, už je minulostí. A budoucnost? Budoucnost je velkým otazníkem, ale v našem dětství si vzpomínám, že jako kluk, když mě maminka poslala s bandaskou pro mlíko nebo pro rohlíky, tak jsem se setkával s budoucností každý den, protože budoucnost byla napsaná velikýma písmenama na firmě našeho Konzumu, kde pan Sýkora odstřihoval potravinové lístky. A budoucnost tenkrát pro nás děti byla, jak bych to řekl, to bylo něco krásného, protože v tom družstvu budoucnost to bylo zařízený tak, že čím více tam nakupovalo, tím více dostalo takových zvláštních barevných papírků, za který se potom brali dividendy. Buď na konci každého půl roku, nebo na konci každého roku, to už nevím. Dividendy v družstvu budoucnost. Takže co kdyby jsme si řekli, že ta budoucnost vlastně nemůže být špatná? Protože čím víc budeme toho života užívat, tím větší budeme mít dividendy. Já si vzpomínám. Vždycky totiž, když jsem přijel na neděli domů, jak pak bylo ve škole, babička se ptala. A naší samozřejmě taky. Jaký pak si měl vysvědčení, chlapče? A když jsem měl hezký, vždycky si ušetřila ze svý skromný penze. Dávala mě třeba 100 korun. Tak jak pak, se ptala. Máš samý jedničky? Já je nemýval a babička přesto dávala mě 100 korun k narozeninám a za vysvědčení.

My jsme se rozloučili se stoletím 20. A stejně je to krásný, že jsme se toho zlomu dožili, že jsme mohli žít v tom století atomu, ve století Einsteina, který už v roce 1905 objevil teorii relativity, ve století jazzu, ve století Louis Armstronga, Ellie Fitzgeraldovi, Duke Ellingtona, ve století, kdy byly vynalezeny nové formy výtvarného umění, kubismus a abstrakce, ve století, kdy Stravinsky napsal Svěcení jara, byly vynalezeny celé nové formy hudby, ve století, když v roce 1927 poprvé Charles Lindbergh přeletěl v letadle v aeroplánu přeletěl oceán. A o rok později, v roce 1928, byl objeven penicilín. A potom v roce 1929 přišel krach na burze a svět začínal znova a vyústilo to do velkých krizí. A v té nejkrutější válce, v druhé světové válce, ve které my jsme byli malými dětmi, kterou my jsme prožívali a do dneška v sobě si neseme tu hrůzu z těch hučících bombardáků. Tu první světovou válku zase prožili naše maminky, dědové a babičky. Ale taky vyletěl první Sputnik a Gagarin obletěl naší zemi a v 69. Neil Armstrong stanul na měsíci.

ale i ta naše malá zem může být hrdá, že do světové pokladnice kultury přispěla například ve století 19. hudbou Antonína Dvořáka, který patří k nejhranějším hudebním skladatelům vůbec. No a ve století 20. ta naše malá zem dala světové kultuře Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů. Jsme země kulturní a na to můžeme být hrdí.

0: Žákovská knížka z roku 52-53, ale já jsem tady ještě našel další žákovskou knížku z roku pozdějšího. Slibuji, že nejvyšším zájmem, který chci ve svém životě sledovat, je zájem Lidově demokratické Československé republiky. Pro její rozvoj, ochranu a socialistickou budoucnost chci usilovně pracovat a učit se a být republice i jejímu prezidentu Antonínu Zápotockému vždy věren. Budu vždy milovat Sovětský svaz, ochránce svobody, pokroku a míru a stát pevně. Je, tak to nachlazení už propuklo, slyšíte to, jak je to. Budu vždy milovat Sovětský svaz, ochránce svobody, pokroku a míru a stát pevně ve frontě pracujících celého světa v boji proti útlaku národů a imperialismu. Slibuji na svou čest, že jako věrný syn, věrná dcera pracujícího lidu učiním vše k tomu, abych byla členství v Československém svazu mládeže hodna.
1: To je zvláštní, proč jenom dvě žákovské knížky jsem našel? Proč jsem našel jenom dvě? Jednu z roku 52-53 a druhou z roku 54-55.

a málo je tam záznamů. Zvířata v zoo, tam jsem dostal 5 od profesora Vodrážky. Pouliční prodavači 3. Prázdná, poloprázdná žákovská knížka. Stejně ty hlavní věci v té žákovské knížce nikdy nebyly. Závazky, no jo, to je taky zajímavý. Sběr, to jsem říkal, účast žáka na budovatelské práci, datum, akce, hodin, podpis vedoucího. Nic. Závazky. Tenkrát si každý dával závazek. Závazek, pamatujete si, jak se překračovaly normy? Třeba i ta žákovská knížka. I tu žákovskou knížku někdo vyrobil v nějakém závazku. Třeba když plnil normu na 120, 150 nebo 200%. Tak ji vytisk a svázal jako svůj socialistický závazek, protože takhle se bojovalo proti imperialismu závazkama.

No jo. Ale stejně ty hlavní věci se do těch žákovských knížek nikdy nemohly psát. Ty nikdy v těch žákovských knížkách se neobjevily. Jak by jim taky mohly být popsaný ty naše drobné radosti? Když třeba šly ledy po Vltavě, ty ledový kry jako tlustý veliký tabule skla, taky kolikrát ta voda vytlačila až ke šraňkům k Bránickému nádraží. A to jsme študovali, co v těch ledech je všelijakých kořínků zamrzlých a klacíků a někdy i rybičky. Rákos třeba. To jsme měli radosti všelijaký, jak jsme pozorovali, když třeba pluli parníky po Vltavě, ty kolesový parníky, jak za sebou nechávali takovou brázdu a když podplouvali most, tak museli takovým zvláštním nakladku, to byl komín, ten se rozlomil, ten se najednou zlomil a sklopili ho, když třeba podplouvali Palackýho most. A zase, když ho podpluli, tak zase točili klikou a ten komín se postavil. To byly radosti. No a ty v té žákovské knížce nejsou.

jak jsme se radovali. Třeba v Kinského zahradě bylo muzeum, národopisný muzeum, a tam nás profesor Vodrážka posílal, aby jsme kreslili kroje. Tam třeba byl nápis Jizba z jižních Čech, z Budějovicka. A tam bylo všecko tak, jak to bylo dřív. Truhla, stůl, skříň, obrázky malovaný na skle, lidový, visely na zdech. Taková políčka tam byla na zdi dřevěná a tam bylo naskládaný malovaný nádobí. Všecko to vonělo takovým naftalínem, protože všechny ty figuríny, které tam stály, dokonce v kolíbce bylo i dítě. A jedna paní, která seděla na židli u stolu, chovala další dítě. A to všecko bylo oblečené do národních krojů jižních Čech kolem Budějovic. A my jsme to tak rádi kreslili. To bylo... My jsme se přímo mazlili s každým knoflíkem, s každou výšivkou na takovým hladkým papíru v sešitě. Tuškou 2B. S každou tuškou jsme se tak mazlili. S každou sponkou na přesce opasku. S každou šňůrkou na střevíčku. Tulipány byly vyšitý na povijánech, ve kterých právě byly ty děti, které byly v té kolíbce zabalený v těch peřinkách.

Nebo jakou jsme měli radost, vždycky, když jsme se dostali na Letnou, kde se točil takovým... To bylo úplně jak ze starých časů. Ten kolotoč s těma koníkama. Ty koně byly potažený pravou koňskou kůží, už tak odřenou, a měli skleněný oči a některýmu tomu koni oko chybělo. Bylo nahrazený třeba kouskem papíru jenom pomalovaným a do toho břinkal orchestrion.

kole toho točícího se kolotoče. Na lavičkách se usmívaly stařenky se stařečkama a babičky měly na klíně pejsky a ve tvářích měly takový slastný výraz, jak vzpomínali na doby mládí.

a nad tím kvetly kaštany. V těch stromech zpívali ptáci. Ty kaštany kvetly stejně tak, jako to naše mládí, který kvetlo tenkrát v nás a nikdo z nás tenkrát netušil, jakou cestu má před sebou. Tu cestu životní, na jakou cestu se vydává, co ho všecko čeká. Kolik radostí, ale zároveň i strastí mu bude souzeno prožít, vidíte. No, teď, když čas pokročil a my se ohlížíme po tom celým minulým uplynulým věku, po tom století 20., tak si musíme říct, no tak a vida. A teď mě napadá, co jsem ještě nikdy neřekl, že ten krásný čas mládí a toho dospívání nám zkazili jedni politici a že by nám ten čas toho stáří zkazili ti dnešní politici, ty dnešní mocní, no tak to ne tedy. To se nesmíme nechat otrávit. To už jsme si odbyli, pamatujete si, na ty ampliony. Ty čtverce dřevěný uprostřed měly kulatou díru, potaženou brokátem. A z té díry řevaly hlasy, že se ten brokát úplně celý roztetelil, když začal školní rozhlas vysílat. To bylo v každý třídě, byl takhle v rohu takovej reproduktor, jak se ten brokát třepotal. A ty hlasy tak zle, jak nás děsili, protože vysílali zprávy o popravách agentů imperialismu, o popravách Slánskýho a Horákové a dalších agentů imperialismu. A slánštinou nás strašili a my jsme ani pořádně, teď jsme začali teprve nedávno rozum brát, tak jsme ani pořádně neviděli, co to je. Ale na druhé straně jsme zažili i krásy, velký krásy, když třeba dirigent České filharmonie Karel Šejna pro posluchače vysokých škol uměleckého směru pořádal ve Smetanově síni každý měsíc jedno dopoledne koncert. A my jsme tam slyšeli Smetanovu Mou vlast nebo všecky Čajkovského symfonie. To byla krása. A to nic z toho v těch žákovských knížkách, z toho není nic, ale o to víc to máme každý z nás zapsaný ve svých vzpomínkách. O to hezký mládí nás připravilo zlo systému, do kterého jsme se narodili. No a teď to stáří bychom si neměli nechat zkazit zlými lidmi. To by mělo být povinností každého vědět to, co se dělat nemá, ne? Poslouchali jsme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. To je tak nádherná muzika. Ta ukazuje člověka v té jeho největší velikosti. To, co přesahuje, to, co sahá až tam, do těch slovy nepopsatelných výšin,

musím si něco vzít, abych tu chřipku, která se na mě dere, co nejdřív zlikvidoval. A dobrou noc.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
0: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
1: i chvíle k zamyšlení.
0: To je Český rozhlas Pohoda.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: a nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: V těchto dnech slaví své 70. narozeniny jedna z nejoblíbenějších televizních hlasatelek a moderátorek Marie Redková. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Marie Redkové připomenout v následujícím pořadu.

Dámy a pánové, příjemné dobré dopoledne vám všem. Zdravím vás všechny tady v Pražském divadle u hasičů. Zdravím vás všechny doma u rozhlasových přijímačů. Vy doma u rádií jste teď museli zažít takovou chvilku napětí. Stalo se totiž to, co se nám v tobogánu ještě nikdy nestalo. My jsme tady totiž v divadle u hasičů neslyšeli tu znělku, kterou obvykle začínáme, takže jste možná slyšeli ruch v divadle, ale aspoň víte, jak to tady vypadá. Tak já doufám, že nám tohle to všechno odpustíte, protože ty hosty, které vám budu za malou chvíli servírovat sem na pódium, tak já myslím, že až je uvidíte a vy doma uslyšíte, že nám bude odpuštěno. Čili zdravím ještě jednou vás všechny doma u rozhlasových přijímačů. Už nás slyšíte. Společně s vámi je Český rozhlas 2 Praha. Zdravím vás tady v Pražském divadle u hasičů. Dobré dopoledne, začíná tobogán. Musím tady se vám svěřit ovšem dnes na začátek s jednou takovou smutnou věcí. Já posledních pár dní nestojím za nic. Je to tak, vy se ptáte, jak to? Já vůbec nevím, co mám dělat. Já byl zvyklý, že v televizi mi vždycky řekli, kdy mám jít spát, co bude večer v televizi. Zamávali mi, nikdo na mě nemává. A proto jsem se rozhodl, že televizní hlasatelky a hlasatele si pozvu do dnešního tobogánu. Dámy a pánové, přicházejí první hosté, Heda Čechová a Milena Vostřáková.

0: posaďte se u nás. Příjemné dobré dopoledne, tady jsou mikrofony. Já mám na vás první zákeřnou otázku. Schválně, vzpomenete si na chvíli, kdy jste se úplně poprvé objevili na televizní obrazovce, co jste měli na sobě, co jste říkali, jaký byl den v týdnu, kolikátého bylo. Vzpomenete si na tu chvíli, paní Čechová?
1: Ano, já si na to vzpomenu. Já jsem takhle dopoledne dělala konkurs